0: roky jedné jediné agentuře.
1: Počkej,
0: mediální.
1: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média a to médium jí na základě vzájemné dohody vrátí od 25 do 50%, klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácený. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracené.
0: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči současné vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. To se jako neumím vůbec představit.
1: My vás můžeme uklidnit.
0: Že my si ty peníze fakt nebereme.
2: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře spřáteleného bývalého jaksi synáčka bývalýho poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená Čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsýpací rastr, skrze nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? Tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
3: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní, nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavní rodičovský záznam.

0: má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
1: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 000 smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky, různých odborností, byly najímány za ty peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká televize, americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplacené. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přeci to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni?

Česká televize. Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prostituti a prostitutky, co se má stvořit, co se připravuje, co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli. A jak to dopadne, to si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodný a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu oškliváka, který je připravený sehrát určitou velice, velice nehezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitě on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože a i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k té práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19...
1: On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
2: No já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zjevně dostal, byl na
2: prověrku dostal
1: jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám svoje zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na vojenské akademii Antonína Zápotocký, ale to bylo krytí pro takzvaný zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako nějaké, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to byl to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže je hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že jo. Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO. A nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zní? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kde vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Reichla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a bla, bla, bla. A začala zpochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Reichla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešnej. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinaři. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře. Nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha

0: o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
1: Vy usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe, navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta, navrhuje, aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost, aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost a měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální, jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si, ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednat. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiyagi. Protože si myslím, že Ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost? Tak, že jo. Tak angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel
na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident Indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident Mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i s části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně.
Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15 Ečko a míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul, jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padriť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací, to znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby
se zbytku surovin a z toho, co mají, ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firm. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevujou ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků, oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi.
V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořejí a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje. Odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek. Protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak se nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům.cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Š.
Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky, informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura,

0: diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono to je trošku dlouho, ale jak fungujou ty bestie, jak fungujou ty bestie v těch televizích a v těch médiích. To furt hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov, no, ja nehovorím, že to je troli účet, to sa nedá proste.
2: 33 přátelé.
1: No
2: pojďte dál. To jsou absolutní lháři. Tak pojďte si spočítat, kolik je tam procent. Ale sama říkáte nesmysly, protože nezlobte se na mě, pokud říkáte, že někdo, kdo nemá profilovou fotku, je falešný.
1: Já se na to pozerám novinářsky, pýtám se na vaši reakci. No, přesně,
2: kolik už říkáme za 200, 300?
1: Tu máte další, vidíte, prázdný profil.
2: Prázdný? Prázdný?
1: Jedna fotka.
2: Prázdný? Prázdný profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár pískorkov.
2: Nezlobte se, ale to je úplně všechno. Kolik má priateľov? 12. Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Jeho účty jsou už teraz o něco sofistikovanější a bývá tam pár...
2: Ne.
1: Myslím, že ten účet je bez přátelů.
2: Je 12 přátel.
1: Alebo má 12 přátel.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se to počítat.
1: 12 přátelů.
2: Nemůžete a pojďte se počítat. Kolik je tam procentuální? Kolik je tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si to vypočítat. Je tam pár...
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka milý. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: Ale
2: ještě jedno. Je 33 přátel mám? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel mám?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, a jsou tady další.
1: Ten profil vyzerá podozřivo.
2: Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že má malý počet přátel.
2: 33 přátel je málo.
1: Nemá fotku, má málo blízko.
2: 33 přátel je málo. 33 přátel je málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku
1: je
2: málo?
1: Já
2: nevím,
1: že to je troli účet, hovorím, že je podozřivý.
2: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domněnka. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl tady
1: dál.
2: Z 50. Z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze 101. No, to je směšný. No tak se podívejte, dělejte. Máme tady 100, teď už 150, 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dělej. Já se jim pozerám, co tam ty profily.
2: Nejsou. Můžete se na to. Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část. Jeden z 200 značná část.
1: Je tam někdo.
2: Ne, odpověďte mi. Jeden z 200 je značná část. Jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně. Přišli jsme 3 příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
1: U každého je tam několik těch profilů.
2: Ne, nelžete.
1: Je tam pár?
2: Je tam z kolika? Z 201?
1: U každého.
2: Z 201?
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200. To je značná část.
1: Koliko je tu komentárov?
2: Mhm.
1: Teraz keď jsme prešli. Prešli jsme jich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja na 200
1: je. Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú náci. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí někdo, to jsme si tady asi teď ověřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Já se vás pýtám na vaši...
2: Souhlasíte? No teď vám to říkám. Souhlasíte s tím, že to nebyla značná část?
1: Já se vás pýtám na vaši... No,
2: tak něco tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak já se vás ptám na otázku, jestli...
1: Toto nebylo
2: důvod,
1: pozrejte si pár
2: příspěvků, a pak mi prosím řekněte,

0: Jak uděláte to?
1: Oni mají na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Ďakujem vám, pane, jako, že jste nám to ukázali a že jste nám reagovali na...
0: Já vám ještě ukážu jednu věc, která je úplně nejpodstatnější, protože tu nikdo jiný nemá a Elfové samozřejmě už vůbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zažalovat. Tohle jsou sledující mého profilu, tohle.
1: Pane Rajko, ale toto sú vaši sledujúci. Ano. To, čo oni tvrdia, to, čo oni pozerali tú lokáciu, tak to sú profily, ktoré len prídu na váš profil, lajkujú,
0: komentujú. Takže teď sa podívejte.
1: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že sú z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujúcich.
0: Takže za prvé, toho sú tí sledujúci.
1: Oni sledovali...
0: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá sa to sledovať.
1: Tento argument je neplatný, pretože oni sledovali...
0: Ja vám ukážu ešte dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo. Ať replikuje 2 milony 265 tisíc obrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: reflexe. Teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu český elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili s profilov, ktoré prídu len na váš profil.
0: A ja som to dokázal, že väčšina lajků je zo
1: sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak
0: ešte jedno, väčšina tých lajků, komentářů je od účtu, ktoré mne sledují. Tady ste
1: statistiky. Oni sledovali tie účty, ktoré k vám prídu.
2: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On, redaktorce, otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. Jo. A on na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že 1 z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem, jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že. A ona jim, těm elfům, pochopíte, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby se jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. A byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebujou něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tady na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím asi něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je volně, že odblokovat. Snad, už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení, pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebe víc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém, protože se to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit a válčit a válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědomat některým věcem. Já se někdy směju, a fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu. který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu tady na svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný. Mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany spopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití, no takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům, jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr výš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry. Krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební. Netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu. Aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných, čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, jak bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzanit. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte. Ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem, a tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí, a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec, A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná jestli tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože je ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech, protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, a, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitů Nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude 1:1, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarů za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to takhle řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, okolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vezměme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz. A to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu, a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají, a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň,

Švitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiem a krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává, já pochopitelně dneska nechci přetahovat, budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni. Není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Neb, kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, Hovory při víně z pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu

0: Dobrý večer, přátelé. Tak jak vždycky se říká, Petr Bureš TV nezačíná přesně, tak se mi to povedlo i tentokrát. Velký vykřičník tam byl, ale doufám, že teďkon už jedeme. Budu potřebovat vaši zpětnou vazbu.
1: Slyšíme se?
0: Slyšíme se, vidíme se, já zatím nic nevidím ani neslyším. Ani tady se mi to zatím neobjevilo, už se mi to objevilo, reklama. Dobře, takže přátelé, je to asi v pořádku. Povedlo se, Michal píše, ano, děkuju moc, moderátor, děkuju. Tak a já vás teďkon tedy představím, pan doktor Jiří Jaroš Nikely. A máme naprosto úžasné, fantastické téma, které může navazovat, pokud jste někdo byl včera na streamu, tak může to možná postupně se tam odhalit a navazovat i na ten můj říp, který už není náš, ale ne. My teďkon budeme řešit nejprve ty dokumenty. Pane doktore, prosím vás pěkně, je to vaše, já sbírám ty dotazy a pojďme na ty dokumenty, které vlastně ty nějakým způsobem byly odcizeny. Je to vaše. Děkuju.
1: No, zdravím všechny posluchače, diváky na kanály, jak říkají radisté. A dnes si řekneme něco, co připomíná trošku barnumskou reklamu. A sice jak Spojené státy nás připravili o nacistickou dokumentaci a tím způsobili veliký handicap České republiky v restitučních soudech. A je to vlastně věc, která má historické kořeny. Stala se v roce 46, tedy za vlády prezidenta Beneše. A podíleli se na tom jak Američané, tak nevědomky i Francouzi. Vznikl tenkrát velký diplomatický skandál a americké velvyslanectví se tenkrát omluvilo, ale nic nenapravilo. To znamená, že Československá republika přišla o 32 velikých beden nacistické dokumentace, která pocházela z činnosti prvního říšského protektora, svobodného pána Konstantina von Neurata, z říšského vedoucího, tedy ministra protektorátu K.H. Franka a z dalších činnosti nacistických pohlavárů, kteří nastoupili po atentátu na Heidricha, to znamená Daliga a dalších těchto vládců protektorátu. Českou republiku to velmi poškodilo, protože dodnes probíhají restituční spory, kde chybí případná dokumentace a jedině nález takzvané Neuratovy návštěvní knihy v Kongresové knihovně Spojených států amerických, ten rozřešil otázku takzvané Neuratovy šlechty. Ono by se to ta moje kniha, kterou jsem o tom napsal, já jsem ji nazval Tajemství Neuratovy knihy. A ona by se mohla jmenovat Tajemství Neuratovy šlechty. Ovšem možná, že za ten titulek bych byl žalován, protože na ochranu osobnosti, protože by se hrnuli různé protesty proti tomu, že oni nikdy Neuratovou šlechtou nebyli, což ovšem je lež, protože tam byli všichni podepsaní a navštěvovali Neurata, doslova k němu dolézali. Takže, co se vlastně tenkrát v tom roce 1946 stalo? Všecko to začalo ve francouzské okupační zóně. Tam byl objeven nacista, jistý Aschenbach, který veliteli francouzské okupační zóny generálu Koenigovi řekl, že zná místo v Československé republice nebo v bývalém protektorátě, kde je uložena nacistická dokumentace Reichsprotektora a všech pohlavár. No, generál Kenny, který byl velmi kovaný antinacista, tedy byl to spolupracovník generála de Gaulle, takže to byla osoba, která zaručovala serióznost, tak se dal nachytat americkou rozvědkou, že oni se o to postarají. No, taky se postarali. Vzali si teda toho Aschenbacha, vzali si dva Francouze jako doprovod a dojeli do republiky do Štěchovic. Víte, Štěchovice, to je taková zajímavá lokalita. Dnes se o Štěchovicích, nejenom dnes, ale celá léta, se o nich mluví pouze z jednoho úhlu pohledu, a sice jako místa, kde byl zakopán štěchovický poklad. Že? Znáte jistě tu osobu pana Mužíka, který věnoval tomu řadu let, tomu pátrání po tom pokladu. Ale zapomnělo se na to, že tam byly vlastně poklady dva. A jeden ten byl nepeněžní a to byl archiv nacistů. A ten obsahoval 32 velkých beden plných nacistických seznamů, kolaborantů, šlechticů, církevních řádů, které spolupracovali s nacisty a podobně. A samozřejmě, že Američané o toto projevili eminentní zájem. Správně měli ponechat tento archiv Československé republice Benešově vládě. A to oni neudělali. Oni ten archiv prostě odcizili. Přijelo tam komando kapitána Roubrce, byli tam také ti dva Francouzi, kteří vůbec netušili, do čeho jdou. A co se stalo? Velitel skupiny odepřel československému důstojníku z místní posádky v Radisku u Štěchovic, který se dostavil na místo udat účel pobytu a počínání a prohlásil, že má tajné poslání a povolení československých úřadů. Žádné povolení neměl. Skupina pokračovala v práci v úterý, kdy dokonce její hlídka vystřelila na československého vojáka, který se přiblížil. Téhož dne na večer skupina konečně vynesla vyhloubené štoly 20 až 30 beden, které byly opatřeny pečetěmi bývalého německého státního ministerstva v Praze i pečetěmi bývalého protektorátu. Naložila je na auta, z nich pak 3 odjela i hned směrem ke Štěchovicům a ku Praze. 3 bedny se při nakládání poškodily a podle několika stop v osahu, což nevím, jestli to byly vypadlé listiny nebo fragmenty dokumentu nebo fragmenty pečeti, to bylo neurčeno, které zůstaly na místě, lze soudit, že v nich byl krom obyčejně důležitý materiál. Na místě pak zůstalo několik odlomených pečetí, vyštěly zbytky vybušnin a obaly z potravin a konzerv, jaký užívá americká armáda. 3 členové se zdrželi ve Štěchovici v místním hostinci, odjeli pak rovněž ku Praze a byli později zadrženi v hotelu Alcron. Jedním z nich byl americký kapitán. Takže To je citace z mé knihy, která dosud nevyšla, vyšla jenom samizdatu a jedná se teď o její vydání. No, uvidíme, jestli se to naplní. Samozřejmě, že Benešova vláda protestovala. Protestovala jak u francouzské vlády, ta se postavila za Benešovu vládu a obě se obrátili na americké velvyslanectví, které se zachovalo velmi licoměrně, když se začalo omlouvat, že šlo o nedopatření, že tedy jim ukáží, co tam je za materiály. Naše vláda tam poslala z ministerstva zahraničí nějakého úředníka, nějakého doktora Zavadila. Tomu ani nepomohli vůbec a ještě nějakého dalšího vojenského ataše, nebo co to bylo za funkci. A ti dostali jenom možnost nahlédnout do místnosti, kde ty bedny byly. Neměli ani právo se těch beden dotýkat a nemohli tak zjistit, kolik těch dokumentů bylo ukradeno. No tou omluvou americké ambasády to skončilo. Benešova vláda nikdy zpět tuto dokumentaci nedostala. A po letech podnikl právník, docent Benda, který je žák ústavního právníka a profesora ústavního práva Karlovy univerzity, doktora Václava Pavlíčka, kandidáta věd, tak dostal možnost odjet do Spojených států a představte si, že v knihovně amerického kongresu nalezl návštěvní knihu Konstantina von Neurata. A tam byla podepsaná skoro všechna šlechta, která chodila k Neurátovi na návštěvy a přísahat věrnost říši, aby si zachránili své majetky. Docent Benda o tom napsal obrovskou knihu. To je ta kniha. A na konci té knihy, která má 806, měla dvě vydání. Jedno bylo v Senátu a druhé v nakladatelství Tuláček a je v podstatě rozebráno jenom v podstatě pro odborníky. Tak v téhle té knize se objevily faksimile z té knihy návštěvní. Je jich tam celá řada. A já, protože jsem studoval dlouhou dobu kauzu Salm, kauzu Walderode, kauzu Colloredo Mansfield, tak mě zajímalo, jestli jsou tam ty podpisy. Samozřejmě, že tam ty podpisy byly. Co totiž znamenala návštěva toho Konstantina von Neurata? Konstantin von Neurat byl, jak známo, válečný zločinec, který byl odsouzen Norimberským soudem původně k 15 letům tvrdého žaláře, pak mu to snížili na 10 let. A poté on dostal po, já nevím, 8 letech nebo 7 letech, dostal tam mozkovou mrtvici nebo infarkt, prostě byl zdravotně postižen, takže ho propustili a dožil v klidu, tedy ve Spolkové republice Německo. Totiž ten Norimberský soud byl zajímavý tím, že poprvé v dějinách vůbec soudních procesů válečných zločinů tedy soudila šlechta příslušníky šlechty. Proč to říkám? Protože to tak bylo. Protože předseda Norimberského soudu byl Sir Lawrence, anglický lord. Žalobce francouzský byl generál de Tassigny, šlechtic. A bylo tam ještě řada dalších šlechticů. Britská šlechta vůbec nechtěla připustit původně, aby nějaký Norimberský soud byl prováděn, protože vlastně to znamenalo poukázat na společenskou třídu, která kolaborovala s nacisty. A uvědomte si, že britská šlechta byla rodovými svazky často propojena s německou šlechtou. Takže tam to vyvolalo velké pobouření. Ovšem nic se nedalo dělat, protože tlak veřejnosti byl tak veliký, že ani Británie nedosáhla tenkrát zrušení Norimberského soudu. No a já jsem si položil badatelskou otázku, jak to souvisí s těmi našimi restitucemi, protože tam byl souzen právě ten Reichsprotektor, k němuž docházela německá šlechta, která se přihlásila k říšskému státnímu občanství a k takzvaným norimberským zákonům. Proto se ten soud taky konal v Norimberku, protože to bylo město, kde bylo v roce 1935 vyhlášeno dvě zákonů, tedy ochranu, zákony na ochranu německé krve a německé cti. Proto se jim říkalo Norimberské zákony a proto v té budově, která náhodou zůstala po bombardování v celku, tak proto se tam ten Norimberský soud konal. A jedním z těch souzených byl právě Konstantin von Neurath, který byl první vládce protektorátu. A musíme si uvědomit, že protektorát se nespravoval sám, jak bylo řečeno ve výnosu Hitlera. Veškerou moc protektorátě měl Reichsprotektor, a potom po atentátu na Heidricha, to byl zastupující protektor, že? Protože Heidrich byl zastupující protektor po Neurathovi. A každá německá šlechta, která se přihlásila k říši, si spěchala k Neurathovi zajistit své statky. A proto se podepisovali v jeho návštěvní knize. A samozřejmě, že ten docent Benda tam nalezl řadu podpisů těch šlechty, včetně podpisů jako by Lichtensteinové, Coloredo, Mansfeldové, Seréniové, Thunhohensteinové, podstáčtí Lichtensteinové, a řada dalších. Takže není možno říci, že ta šlechta, která se dneska například představuje v tom seriálu pro veřejnost Modrá krev, že nekolaborovala s Hitlerem a s Třetí říš kolaborovala. Já osobně jsem zjistil, na Moravě, tedy jen tři šlechtické rody, které nekolaborovaly s Hitlerem a postavili se říši a ponechali si velmi rizikové protektorátní občanství, protože každý šlechtic, který si ponechal protektorátní občanství, riskoval perzekuci a zabavení majetku. A na Moravě to udělal jenom rod, který sídlil v Lišni, rod, který sídlil v Boskovicích a rod, který sídlil ve Žďáru nad Sázavou. nebudu je jmenovat. Byli to, jejich postoj v této době byl statečný. Zatímco šlechta, která, jak se říká, že podala věrnost prezidentu Benešovi, tak později tuhle tu věrnost odvolala. Klasický případ byl případ Colloredo Mansfeldu, kdy jistý člen rodiny Weisgard prohlásil a napsal dopis, že to bylo jeho mladické poblouznění a že se dal na správnou cestu k říši. Víte? Toto už se v tom seriálu Modrá krev nedovíte. Stejně jako se třeba nedovíte to, že knížeti Salmovi nesebrali majetek komunisté v roce 1948, ale že mu to sebral prezident Beneš na základě jeho kolaborace s nacisty, protože byl ve třech nacistických organizacích a dával na Wehrmacht 40 000 korun na Winterhilfe, čili na zimní pomoc, což byla tenkrát cena malého statku, 40 000 protektorátníků. No. A nám trvalo desetiletí, než jsme zjistili všechny okolnosti, které dokazovaly tuto kolaboraci. Přes všechny překážky, které nám dělali pozemkové úřady, archivy a tak dále, jo, tady v této kauze. Nakonec jsme to všechno zhromáždili a po 29 letech nám dal zapravdu nejvyšší správní soud a po nejvyšším správním soudu nám několikrát dal zapravdu ústavní soud, byť se zaťatými zuby. Takže to je jenom jeden příklad. Ono to bylo, těch kauz bylo daleko víc a ještě řada těch kauz běží. Totéž se týká těch restitucí, které byly církevní. Byla řada církevních řádů, které kolaborovali s Hitlerem a nebo jako řád německých rytířů se dali bez odporu znárodnit Hitlerem. Klasický případ je teda řád německých rytířů u nás na Moravě, který požadoval v restitučním řízení 50 000 hektarů lesa, zámky Bludov, Sovinec, Úsov a sídlo velmistra, samozřejmě Bouzov, nejznámější, že? Kde dříve bylo sídlo velmistra a potom také zámek Bruntál, kde bylo sídlo posledního velmistra Evžena Habsburského, který byl členem Habsburského arcidomu. Víte, Slovinsko a Česká republika byly jediné dvě země, které pustili sem řád německých rytířů. Poláci je vyhnali. Neexistovalo, aby jakékoliv nároky řád německých rytířů vznesl v Polsku. Ti by je hnali vidlím. Prostě jenom my jsme tedy v rámci restitučního zákona, který prosadila zejména KDU-ČSL, který necti budiš toto řečeno. Ona prosadila v roce 92 novelu restitučního zákona, která nikdy neměla být. A sice jak? Původní restituční zákon, který byl namířen proti komunistickým křivdám, i když bychom nad tím mohli přimuhuřovat v obě oči, byl k datu 25. února 1948. dejme tomu. Ale čeho dosáhla KDU-ČSL? Dosáhla novelizace tohoto zákona a ten přesunul restituční hranici do roku 1945. A zde nastala vlastně druhá, dalo by se říct, pobělohorská katastrofa České republiky. Protože vznikly nekonečné restituční soudy. A teď si vemte, když se budeme pohybovat v číslech. Takový Ulrich Franz Kinsky, který byl na severu Čech, žádal restituční majetek v hodnotě 157 miliard korun. Řád německých rytířů asi 50 miliard korun, tedy odhadovaný majetek. V tom nebyla ještě započítaná Karlova studánka, tyto lázně chtěli také. Nepodařilo se jim to naštěstí. Dál tady máme restituci Mercedes Dietrichsteinové, která chtěla na Jižní Moravě zámek Mikulov a panství v hodnotě 50 miliard. Vrcholí to rodem Lichtensteinů, jejíž majetek byl daleko větší, tak zhruba třikrát, čtyřikrát větší než v samotném Lichtensteinsku. Kdyby restituovali majetky na Moravě, tak by tři čtvrtě Moravy padlo Lichtenstein. Asi za 750 miliard korun. Přitom právě i ti Lichtensteinové chodili k tomu Neurátovi a přisáhali věrnost říši. Takže jsou tam podepsáni, jednak je tam podepsán princ Hans Lichtenstein a potom je tam podepsán podstácký Lichtenstein. Oni tvrdí tedy, že podstácký neměl z Lichtenstein kromě jména nic společného. Víte, to jsou takové argumenty, ze kterých právníkům vstávají poslední zbytky vlasů na hlavě, pokud nějaké mají. Takže v podstatě, kdyby tento proces došel naplnění, tak by v té České republice už jsme opravdu neměli žádné lesy, například žádné polnosti. Třeba v té kauze Salm žádali hraběnky, tedy starohraběnky, abych jim neupřel ten titul, Altgräfinnen. Oni totiž, tam se pořád říkalo kněžny, ale to není pravda, protože oni byli starohraběnky. Ten starohraběcí titul byl pouze na Moravě, byl u dvou rodů, a sice u Althanu a u Salmu. A to byly takzvané okněžněné rody, protože ti Salmové sem přišli jako pronupční šlechta. To znamená šlechta, která se přiženila. A nabyla tady koupí některé majetky, jako bylo panství Blansko, později tedy panství Rájec. A celá hodnota činila, je to v podstatě půl okresu Blansko. Oni chtěli dvě továrny. Jedna ta Šamotová továrna dodávala do Sovětského svazu výzdívky Šamotových pecí v době, kdy byl podepsán ten protokol Molotov-Ribbentrop, tak oni, protože Sověti poctivě dávali suroviny Němcům, tak Němci zas museli dávat těm Sovětům. A to vlastně pomohlo vybudovat ty závody na Urale, které potom vyráběly ty tanky, které hnali Hitlerovce zpátky do Evropy. Takže to je taková ironie dějin. Ale abychom se vrátili k těm restitucím.

0: V téhleté knize je popsán za prvé profil, charakter toho Konstantina von Neurata, jeho proces s ním, potom souvislost jeho činnosti se Štěchovickým archivem a souvislost toho Štěchovického archivu s restitucemi, to znamená s nacistickou dokumentací, o kterou Československá republika a později Česká republika jako nástupník přišla. Takže proto trvaly ty restituční soudy taková desetiletí. Vemte si, že třeba kauza San trvala 33 let, kauza Walderode trvá dosud, trvala 29 let, když jsme zhromáždili všechny podklady o kolaboraci milého doktora de Fur Walderode, včetně jeho služby ve Wehrmachtu, tam jsme museli psát do Bundesarchivu německého, kde ty doklady jsou, protože vlastně z té Ameriky ta návštěvní kniha a všechny ty doklady o té kolaboraci se dostaly nikoli v České republice, ale dostaly se Německu. S odůvodněním, že Konstantin von Neurath byl souzen v Německu na Nürnberg a že to patří teda Německu. Takže když dneska chce nějaký badatel dokázat, že třeba jistý Walderode byl ve Wehrmachtu, tak musí zaplatit několik set euro Bundesarchivu za to vyhledání, zatímco ty materiály by měly být správně tady, v České republice. Takhle to fungovalo po válce, takhle to funguje dnes. A proto česko-německá deklarace kvůli reparacím je tam, kde je, to znamená odsunuta strana. Jo? Protože ty reparace a restituce spolu souvisí. Protože veškerý ten restituční majetek se nezapočítával do majetku, které mají být restitucí poskytnuty. To bylo zvlášť, protože podle Benešových dekretů, které nemají žádnou kolektivní vinu, víte, on ten posel, když nám to vykládá, tak se dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy. A náš stát na to nereaguje. To jsme tak slabý stát? Asi ano. Protože Benešovy dekrety nemají ani jednu kolektivní vinu. Ani jeden z jediných dekretů nemá kolektivní vinu, protože tam se bylo to, jak říká i ústavní právníci, například profesor Pavlíček nebo profesor Musil, který je znám tím úžasným nálezem kauze Colloredo Mansfeld o tom, co to byla přihláška k němectví, že? Který se rovnal Stalingradu, tedy restituentu, že? Protože prvně řekl, že to byla velezrada státu a že teda ten, kdo podepsal dobrovolně Fragebogen, čili přihlášku k němectví, nemá nárok na čase občanství a tudíž nemá nárok na restituce. Je, víte, ale tím se zabývá pár odborníků, když to média šíří modrou krev a jiné pohádky Andersenovi nebo Grimovi spíš v tomto případě o tom, aby oblbovali veřejnost. No. Tak to je jedna věc. Já bych byl rád, kdyby se třeba někdo zeptal těm institucím.
1: Ano, tak já chviličku budu, můžu, pane doktore?
0: Ano.
1: Takže jistě. V každém případě dělala jsem, co jsem mohla. Mám tady za, jako já si vždycky, jako když něco také projedu, tak třeba to není ani dotaz, je to třeba jenom nějaká poznámka vyjádření. Nebo nějaké vyjádření. Mám. Takže já to pošlu také dolů a přečtu to. Já se ale omlouvám, než začnu, tak já bych chtěla strašně moc poprosit, přátelé, nic vám to neudělá, lajky pod to video. Kouká 425 lidí, ale už na nás kouklo přes tisícovku. A máme tady, teď už to začalo, 160, děkuju, protože víte moc dobře, srdíčka vidím, děkuju moc, víte moc dobře, že jde o ten algoritmus, tohle nikoho nic nestojí, že to tam kliknete, takže já, abych dostala také své jako pracovní povinnosti tady, tak vás o to poprosím, děkuju, já to tam vidím, to děkuju moc. Tak a pojďme tedy na nějaké ty záležitosti. Daniel tady píše, vůbec mě to nepřekvapuje, kdo pak asi nejvíce vydělal na druhé světové válce. Zkuste hádat, dokázal byste, pane doktore, k tomu něco říci?
0: Tak určitě nejvíc na druhé světové válce vydělali Američané. Potom takový druhý stát, který si nechal zaplatit náklady, byla Británie. No. Protože, podívejte se, Pařížská reparační dohoda byla dohoda, která stanovila, že žádný německý majetek se nesmí vrátit zpět do německých rukou. To znamená, že když se prováděla ta šetření, tak by podle Pařížské reparační dohody žádné soudy restituční tady nemohly existovat. Protože by se prokázalo, že drtivá většina té šlechty kolaborovala s Hitlerem a tudíž nemá právo podle dekretálních nařízení na osvědčení o státní a národní spolehlivosti, které umožňovalo navrácení československého občanství a tím navrácení majetku potomkům této šlechty, pokud nekolaboroval. No. A těch případů bylo strašně málo. No. Takže vlastně můžeme říci, že většina té šlechty, která byla podepsána v Neurátově knize, a tam je jenom výběr, který provedl docent Benda. Tak ti, tam bylo zhruba takových 150 podpisů, možná víc. A to je jenom výběr. Čili těch kolaborantů bylo daleko více. Jo? A nejsou tam církevní řády. Je známo, že třeba cisterciáci kolaborovali s Hitlerem. Jo. Někteří premonstráti a podobně, takže ono to není tak jednoduché. Ono se na to poukazovalo, hned po roce 45 vycházely knihy. Já třeba mám knihu od spisovatele Pavla Finka Hnědá bestie, tam jsou uvedení někteří opatí těch řádů, kteří kolaborovali s Hitlerem, byli to zuřivý pan Germán. Protože to všecko vlastně souvisí s pan Germanismem, který se tady hlásal od Bílé hory. Takže uvědomte si, že toto je dějinný proces, který začal Bílou horou, byl přerušen vznikem Československé republiky v roce 1918, byl znovu nastolen protektorátem a byl znovu ošetřován Benešovými dekrety. Protože uvědomme si, že zakládací listina Československého státu se nazývá Washingtonská deklarace. Na rozdíl od jiných deklarací, které jsou pouze prohlášení politické, tak toto je státoprávní deklarace, takže ta měla váhu státoprávního aktu. A ta řekla, myslím, v bodě 12, teď nejsou přesně umístěn v tom, že tedy církevní velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci, stejně jako šlechtická privilegia na majetek budou zrušena. A následkem toho byla první pozemková reforma, která způsobila o veliké a výrazné omezení majetku šlechty. Čili už tenkrát tedy reformní zákony stanovily, že pozemková šlechta nemůže mít víc než 250 hektarů. Čili z těch tisícových hektarů se to smrsklo na těch 250 hektarů a mělo se v tom pokračovat dál. Potom byla druhá pozemková reforma, tuším kolem roku 620, že hlavně se o tuto pozemkovou reformu snažili agrárníci, ministr Švehla, protože agrární strana si říkala strana rolnického, malorolnického lidu. Takže to mělo být ty statky rozděleny pro domácí kolonizaci. A řada věcí se tedy skutečně stala. Jo? Že to, i Lichtenštajni byli omezeni, jo? Thun-Hohenstein omezen, Coloredové, všichni přišli o řadu, Salmové přišli o řadu těch dvorů, které byly rozparcelovány pro české zemědělce. To se skutečně stalo. A odtud vznikla ta zuřivá nenávist té pozemkové šlechty vůči československému státu. Už od toho roku 18. Hlavním hlasatelem byl šlechtic Lodmann von Aue a hrabě Bukvoj na Nových Hradech, kteří tam pořádali různé protestní pochody a také se zasazovali v roce 18 o odtržení těch čtyř provincií od Československé republiky. Že to, proto tam vznikly ty takzvané župy, které se měly připojit k Bavorsku a k Rakousku. Čili na Jižní Moravě to byla Deutsche Südmähren, na Šumavě to byla Böhmerwaldgau, v severních Čechách to byla Deutsche Nordböhmen a na Jesenicku a pouze na Jesenicku to byla Sudetská župa, Sudetenland. Čili to odpovídá i tomu antickému názvu, že? Těch Sudetů, protože uvědomte si, že ten antický geograf Claudius Ptolemaeus, když líčil to pomezí Římského impéria, tak on nazval ten Hercínský les, kde byli ti Germáni, Teutoburský les a Hercínský les. U nás byl Hercínský, v Německu byl Teutoburský, že? Od toho tam byli ti Teutóni taky. Že? Alamáni a všechny ty kmeny, Švábové. U nás byli teda ti Markomani a na Slovensku Kvádové, kteří se tam porovnávali s těmi keltskými Kotýny. A jenomže oni neobsadili celé území. Oni obsadili, u nás to byla jenom ta takzvaná archeologicky podmokelská skupina, což je tam v okolí Podmokel. Ono je otázka, jestli vůbec tam budova říše byla říše a jak to dopadlo potom, protože Řím je porazil. Přes Moravu táhli potom Langobardi, ale ti jenom prošli a skončili v Itálii, že založili tam v Ravenně to své království. No, takže to je věc zase jiná, ale to se dostáváme skutečně s těmi Sudety až do té antiky, že? A oni od toho odvozují ta svá jakási domnělá práva na to území. Jo, a to vůbec není pravda. Protože to území už dávno bylo obsazeno v jižních Čechách, to měli Keltové a všechny ostatní oblasti, to znamená Morava, severní Čechy a tak dále, to měli všechno už Slované. Nejméně od 4. století. A někteří archeologové říkají, že to bylo od kultury popelnicových polí, která se k nám dostala z Polska. No. Takže tady platí také teorie, kterou archeolog profesor Skutil napsal o tom v 46. roce knížku. Naše pravlast je střední Evropa, tam propaguje tu keltoslovanskou jednotu, jo, proto jižní Češi mají i některé antropologické vlastnosti, které třeba zelené oči, že a podobně. Tak to jsou ty keltské prvky tam, no. Ale jinak je to všechno slovanské. Protože Slované byli indoevropský kmen, že? To jenom Germáni si vymysleli, že oni jsou Árijci. To jsou naprosto scestné teorie. No a to dneska hlásají tady ti Poseltovci a celá ta banda, že, která nám chce ukrást znovu pohraničí a chce se sem invazivně dostat. Čehož dokladem byl i ten brněnský sraz, což je největší ostuda České republiky od roku 1918. A je neuvěřitelné, že pan hradní prezident tomu dal záštitu. A to jsme se dostali do jiných příběhů.
1: Vůbec nevadí.
0: Takže jestli se ještě někdo chce na něco
1: Určitě je
0: zeptat.
1: to tady hodně. Já vás zase chviličku nechám odpočinout, protože no já to vůbec nezvládám jako všechno. Tady všechno začalo svítit, blejskat barvice, protože Tomáš Hůrka poslal 20 korun. Děkuji pěkně, příspěvek. Zděnek poslední poslal 200. A ještě máme nového člena, což jsem bohužel tenkrát jsem věděla, kam šáhnout. Teď se to trošku změnilo, takže já to nevidím. Ani tady v té aktivitě nevidím, takže bohužel nevím, kdo je novým členem, ale Petr bude mít určitě radost, že má dalšího nového člena v komunitě. Pěkně děkujeme. Tak, teďkon tohle jsem chtěla říct. Potom jsem chtěla říct opět ty lajky za ně děkuju, ano, už se to zvyšuje, vidím to tady taky, už aspoň půlka z toho, kdo nás sleduje, dala lajčík. A ještě nás čeká další záležitost, já si škrtám tady své úkoly, co mám. A to je to, že pokud vy, kteří ještě nemáte odběr, to znamená neodbíráte tento kanál Petr Bureš TV, tak udělejte, protože pokud se to podaří, tak zbývá opravdu málo. A když zrovna tady jsem teďkon já, tak by se podařilo 95 tisíc odběratelů. Takže kdo jste ještě nekliknul na ten odběr, odbírat, odebírat, tak pěkně prosím, protože já bych byla velice ráda, to bych měla takový menší úspěch, který nic neřeší, ale je to krásné. Tak, pane doktore, já se vrátím teďkon na to, co jsem tady všechno zaklikla, takže chci udělat jednu věc. Nejdřív to tady nám napsat, a to je, kniha je výborná, odhaluje mnohé, co se dnes zvláště hodlají utajit. Takže pěkně prosím, teďkon momentálně vám ukážu, jedná se o to, že Zdeněk tady posledník mluví o knize pana doktora, kterou máme, vydržte mi, na tom e-shopu. A já to takhle
0: Zámky plné
1: chviličku
0: racisu.
1: přesně, ano, děkuju pěkně, já to takhle ukážu. A jestli kratonce, pane doktore, tak jenom fakt kratonce něco řekněte, jako takovou reklamičku udělejte této knize, povídejte.
0: Víte, na začátku byl dotaz mé dcery, tati, proč tam nenapíšou, že byli nacisti? Tuhle otázku mě položila moje dcera,

třeba napsáno. V roce 1945 československý stát podle dekretu prezidenta zabavil zámek, protože jeho poslední majitelé byli členové NSDAP. Jo? Toto bylo v řadě zámků a najednou po 90. roce všechny tyhle ty strojopisné silaby, tenkrát ještě nebyla počítačová technika rozšířená, že? Tak to najednou všechno zmizelo. Já teda to znám z Moravy, ono to vím od kolegů památkářů, že to bylo na mnoha českých zámcích taky. Takže najednou vznikla dějepisná díra. A ta se zaplňovala větami jako po osvobození zámek přešel na stát. Čili nic. To je prostě nic neříkající věta. Tam se neříká, nebo zámek zabavili komunisté, což už je úplná lež, jo, protože třeba v tom případě Salmu nebo Thunu Hohensteinu, to bylo zabaveno hned v roce 1945 právě pro nacistickou kolaboraci. No. Takže vidíte, co všechno se v tom státě po převratu, neříkám revoluce, protože to žádná revoluce nebyla, ale šlo o převrat, který nebyl ani revoluci, ani sametem, jak by řekl Voltaire. No, to je můj názor tedy osobní. Někteří mě budou oponovat, ale já v tom nic za revolučního jsem neviděl. Ale za to jsem v tom viděl kamarilní převrat. No. Kdy jedna skupina nahradila druhou. No. Ale to jsme se dostali zase do jiných souvislostí. Skutečně dnes, vlastně ona už od té doby, kdy nastaly ty restituce, tak se děje doslova středověká hagiografická, tomu se říká hagiografická literatura, jako životopisy svědců. Jo? Takže ti šlechtici se adorovali, jakoby byli oni nevinné oběti protektorátních poměrů. A ona to vůbec nebyla pravda. Dneska probíhá v Luhačovicích jedna restituce, kde my jsme dokázali, uvedu jenom jeden fakt, že oba bratři šlechticové, kteří byli předkové těch dnešních restituentů, rakouských šlechticů, oba vstoupili do takzvaného Volkssturmu. Co to byl Volkssturm? Byla paravojenská složka Wehrmachtu. Byla zřízená Hitlerem osobně v roce 1944, kdy 4 výzvy k obyvatelstvu provedl Hitler a byla to dobrovolnická složka. To znamená, že v protektorátě, kde byly 2 miliony 800 tisíc Němců, se do Volkssturmu přihlásilo 300 tisíc Němců. Čili tam vidíte, že ne všichni, protože polovina z nich, 500 000 byla na východní frontě, že? Tak ten zbytek se přihlásil do Volkssturmu. A co tam bylo důležité? Totiž to nebyl jenom zápis formální. Tak jako nebyl zápis formální do Wehrmachtu. Proč nebyl formální? Tam byly přísahy ne německé říši, ale přímo Adolfu Hitlerovi. Víte?

0: když potom vykládáte těm soudcům, kteří vůbec nevědí, o co jde, protože většina z nich je mladých, jo, tak neví, že skutečně byly ty přísahy. Já se pokouším teď najít texty té přísahy. Chvilku vás požádám o strpení, než to najdu.
1: A já mezi tím poděkuju Pavlovi Sichrovi ještě. Děkujeme moc za příspěvek. Zase by to tady se hezky rozblikalo. A až domluvíte, tak máme ještě další záležitosti, takže můžeme potom pokračovat. Takže krásný. Jste skvělý přátelé.
0: Bohužel to nemůžu teď momentálně najít, ale tam se říká asi totéž. Byly ty přísahy podobné a obě říkali, že ich schwöre die heilige Eid. Skládám svatou přísahu říšskému kancléři a vůdci Adolfu Hitleru. Takže každý Němec, který přísahal takto Hitlerovi, se dopustil velezrady vůči Československé republice, pokud to byl československý Němec. Ja? Protože nemohl v žádném případě být považován za loajálního k Československé republice, protože, jak říkají právníci, například pan docent Šele z Masarykovy univerzity, přihlásil se k vojenskému agresorovi, který rozvrátil a zničil republikánsko-demokratickou podstatu státu ČSR. Čili my jsme jako legionáři dokázali, že ti chlapi byli ve Volkssturmu a přisáhli Hitlerovi a ten Alois dostal občanství v těch Luhačovicích. Už jako mrtvej, posmrtně. A bylo nám řečeno soudy, kdybyste našli cokoliv dalšího, my se tím už nebudeme zabývat, protože úřednice jednou rozhodla a to bude platit. Takže úřednice je víc než dekretální právo státu. Já k tomu nemám co říct, protože bych se musel hrozně rozčílit.
1: Tak přejdeme na další, dá se říct, otázku. A co rodina Havlů? Jsou o tom taky nějaké záznamy? To byli taky kolaboranti?
0: Bohužel o tom jsou jenom ústní svědectví, protože zjevně se všechny dokumenty odvezly do Německa. Protože Havlův strýc potom byl v Německu, nevím, jestli byl odsunut hned nebo později, a tam dostal nějaké odškodnění pro svůj etnický původ. Jinak ještě vám řeknu takovou zajímavost, že všichni ti šlechticové, kteří tady dnes žádají o ty majetky, oni už jednou odškodnění byli. V Německu a v Rakousku. V Německu to byla jednorázová náhrada pro všechny takzvané sudetské Němce, já tomu říkám alias sudetské Němce, protože to byli českoslovenští Němci, oni nebyli žádný kmen, žádný národ. Já kdybych řekl u státnic v etnografii, že Sudeti jsou bavorský kmenu, tak by vyletěl od státnic. To se vůbec netrpělo. Já jsem studoval skutečně vědecký obory a tam bylo nepřípustné říct, že Sudeti jsou nějaký kmen, jak to hlásá ten posel. A jak to dokonce hlásají někteří němečtí, speciálně bavorští politici. To jsou nesmysl. To oblbuje jenom českou veřejnost a všichni ti obhájci těch sudeťáků tonou v naprostých historických bludech. Jo? A já se divím, že takové instituce, jako je ÚSTR, že místo toho, aby to rozkryli, tak to ještě přikrývají. Já se osobně, to je můj osobní názor, já se domnívám, že ten ÚSTR je tady zadarmo drahej. A že už měl být dávno zrušen. Protože máme tady Akademii věd. Jak by řekl Werich, dva zámky plný akademiků. Prosím vás, na či ještě potřebujeme speciální ústav? Jenom na výrobu estébáckých skandálů? Takže toto je můj názor jako národopisce a historika. A jako člověka, který přes 30 let bádá tady o těch restitucích. A který stál 10 let před soudem za pamětní desku svých příbuzných odbojáců.
1: Já tady třeba čtu od Světlany, stále nás okrádají a chtějí zničit Českou republiku. A těch názorů tady prostě lítá mnohem více, jenom teď od Světlanky, že tady vidím tenhle. Já ještě tady dám další takový jako polodotaz.
0: To je pravdivé.
1: Takový polodotaz, trošku se jako ustoupíme kousek vedle. Veškeré náklady s našimi lety v RAF se přičítalo k dluhu Československa vůči Anglii. A když píšu veškeré, tak opravdu veškeré, tak jestli k tomu řeknete svoje?
0: Jistě. To je doloženo. Mně to dokonce řekl generál Boček, že museli vlastně všechny ty jednotky zaplatit za to, že dostávali žolt, za to, že dostávali uniformy, RAF a tak dále. Všechno museli zaplatit. Zatímco naše československé zlato Londýnská banka dala kam? Dala Hitlerovi a kam to uložili? Do Švýcarska to uložili. A tam měli podíl britská šlechta, německá šlechta, nacisti a Američani. V jedné bance. Je o tom i kniha, kterou napsal jistý odbojář Julius Madera, jmenuje se to Poklad banditu. Speciální potom kapitola je o krádežích těch uměleckých děl, jak to kradl Göring, jak to tady kradl Heydrich a všichni si nadělali strašný mění. Hans Frank v Polsku. Polští badatelé o tom napsali celé knihy. Víte, to je strašně smutná kapitola, kdy se nám tvrdí, že nacismus byl poražen. Kdyby žil Simon Wiesenthal, tak by řekl, jaká pak denacifikace. V Německu trvala nějaký 3 roky a v Rakousku vůbec neproběhla. Já vám dám takový příklad. Jistý von Scheller, který vlastnil zámek Račice. To byl ten zámek, kde byl štáb Československé armády, který mu zabavili v roce 1938, ale on tam nebydlel, protože on bydlel ve Vídni. On tam jenom dojížděl na léto. A jeho syn, taky Filip von Scheller, cvičil Vlasovce, dostal za to medaile a řády, protože s nima byl u Stalingradu na východní frontě. Když dostali nářez, tak se stáhli. No. Dneska je ten zámek nabízen jistou společností e-finance, jako, že si tam můžete koupit dluhopisy a stát se akcionář. Ale nikde není, kromě té mé knihy, které zámky plné nacistů, není historie nacistická zámku Scheller napsána. V žádné knize, v žádné moravské vlastivědi. Nic. Když se zeptáte tam, jestli je tam nějaký kastelán, teďka nevím, já jsem tam byl jenom za socializmu, tak vám určitě neřekne nic o von Schellerech. Oni měli obrovské majetky v Maďarsku, na Slovensku, tady v Brně měli obrovskou fabriku, Mitop, ne, pozdější Mitop, která byla naproti zbořené zbrojovce. A tam je veliká fotografie z doby protektorátu, kde je portrét Adolfa Hitlera a pod tím je napsáno Wir danken unserem Führer. Tu fotografii si můžete prohlédnout v knize od nakladatelství Filip Brno Brin Leta nesvobody. Ono to má 4 díly. Je to teda příšerně drahý. Jeden díl stál, myslím, 750 korun, takže já jsem si ze svého důchodu mohl koupit jenom dva díly. A ty dva už ne, ale tak ty, které jsem potřeboval.
1: No. Mohu pokračovat?
0: Jistě.
1: Tak, děkuji pěkně. Tak, já tady dám jenom takovou suvečku, kterou píše Zděnek posledník. Pana doktora Nikeliho vyznamenat, ale pokud prezident bude skutečný vlastenec, ne tenhle kašpar.
0: Víte, já se musím smát, protože já jsem byl za prezidenta Zemana 8krát navržen na státní vyznamenání. Jinak od těch vlasteneckých organizací mám 36 medailí a jedné si strašně cením, protože mě dal krajský hejtman za ANO, pan doktor Šimek, který byl ředitel městské policie a velice se dobře v těch restitucích vyznal. Já jsem taky spolupracoval s ministerstvem vnitra. Vlastně v podstatě díky tomu, že já jsem poskytl fotografie té nacistické svatby ministerstvu vnitra, tak jsme vyhráli. Do jisté míry to zapříčinilo i vítězství v té restituci sám. No, víte, vždycky to zmařili dvě osoby. Jedna z nich je mrtvá, takže, a je to dáma, takže ji nemůžu jmenovat. A druhý byl jistý poslanec, který je dnes matadorem sněmovny. Takže je to takové, bych řekl, šaškodrama. No. Poslední návrh podala předsedkyně společnosti Ludvíka Svobody a dopadlo to tak jako v tom manuálu Ano, pane ministře, víte, že tam vždycky se posílali ty návrhy na vyznamenání a tam bylo napsáno, pan premiér se tím návrhem bude vážně zabývat. To znamenalo, že se vůbec hledá ten spis. A když se tam dala věta, bude se usilovně zvažovat, tak to znamená, že ten spis se ztratí. Víte, to přináší někdy takové, bych řekl, žertovné situace. Mě to vždycky připomíná toho benátského dožete, který říkal někdy v 17. století. V některých palácích jsou šašci vážení více než učenci. Takže tady to máme. A to tady ani nemáme Benátky. Jedině ty na Dízer. No.
1: Dobře, mohu pokračovat?
0: Klidně.
1: Tak maličko zase odskočíme na další téma. A to je, Ivana se ptá, ne, to je zajímavé, na něco reagovala, a pořád se ve školách učí, že Slované přišli do střední Evropy až v 6. století. Zareagujte na taková historická.
0: Víte, to je tak. Já jsem byl na archeologické stáži v Polsku. Poláci jsou zastánci teorie, že Slované počínají od archeologické kultury, která se nazývá kultura popelnicových polí. Zatímco tu kulturu mohylovou považuji buď za keltskou nebo germánskou. Jsou proto určité důkazy. Ono se to týká nejenom území Polska, ale týká se to našeho území také, kde byla také lužická kultura, že, která tady vlastně následuje po těch dvou kulturách starobronzových, což byla první kultura, byla unětická, na Moravě byla její větev, která se nazývá podle Věteřova, Ukijova Věteřovská. A v podstatě tyhle ty kultury se domnívají archeologové, že oni přežili až do starší doby železné, zvané podle toho naleziště v Hallstattu, doba Hallstattská, že? Někdy nejznámější je ta Bíčí skála, že? U Adamova, a tam byl ten velký pohřeb toho náčelníka, který našel známý archeolog Jindřich Vankl. A tam se počítá, že už tam mohly být některé protoslovanské rysy. Protože ta teorie původní tvrdila, že vlastně Slované pocházeli z pínských bažin, to znamená z Ukrajiny, Ukrajina, Bělorusko, jo? Tam, co vlastně byla ta, za války ta operace Bagration, který, kdy Stalin napadl ten severní front německý z toho Běloruska, že? A navzal to potom arménským vojevůdci z bitvy u Slavkova Bagration. No, a tam měla být ta pravlast těch Slovanů. A odsud se měli šířit tedy. To je ta stará teorie, kterou zastávali třeba zakladatelé slovanské archeologie jako profesor Lubor Niederle, že, nebo Karel Buchtela, že, a ještě před nimi byl Jan Erazim Vocel. No to v podstatě ty nálezy těch kultur bronzových, který byli na Ukrajině, v Polsku a Bělorusku a u nás v Čechách, hlavně teda v severních Čechách a na severní Moravě a na Slovensku, tak předpokládáme, že je možná kontinuita protoslovanské kultury od těch popelnicových polích. Na Ukrajině se to nazývalo tripilská kultura nebo tripolská kultura. Tam je osada, která se nazývá ruský Tripolie, ne, ukrajinský tripilie, že? A podle ní se to tam nazývalo. No a taky už od té doby vlastně byla rozdělena ta kultura, ono už od neolitu to bylo rozdělené na levobřežní a pravobřežní Ukrajinu, takže ty kultury se tam dělily podle těch toků vodních. No. Když to Krym, tam to nebylo, protože tam byly řecké kolonie a předtím tam byl národ Skytu a Kimériu, Kimérové. Jestli si někdo vzpomene na ten film Conan Ničitel, tak tam se mluví o Kimérech. No tak to je vlastně ten jeden z těch antických národů, který tam byli. Jo. Jsou známi podle určitých archeologických nálezů, třeba mrozový dýk a podobně, jo. Keramiky.
1: Já bych tady teď, když si můžu...
0: Čili ti, oni už tady určitě v tom šestém století byli, protože ta teorie toho šestého století byla vlastně vznikla, byla potvrzována archeologicky za protektorátu, kdy v roce 1940 pražský archeolog Ivan Borkovský našel nádoby takzvaného pražského typu, což byly takové popelnice. No. Byly to soudkovité nádoby s různým vlnovitým ornamentem a to byly ručně dělané. Některé byly už vytáčeny na ručním hrnčířském kruhu. A byly nalezeny v těch polozemnicích, které byly vykopány v těch archeologických nálezech. No. Ale myslím si, že skutečně ta popelnicová kultura, že byla protoslovanská. O to se vedou veliké diskuze. Některé teorie na to mají Sověti, teda ruští archeologové, někteří polští, ale v podstatě se shodují v tom, že kultura popelnicových polí ve svém velkém rozsahu byla základem slovanské kultury.
1: Tady teď běží diskuze, se můžu pane doktore, no. Tady jenom takhle cvaknu. Všimněte si, že celou naši historii se snažili, aby vrchnost byla z ciziny a naše vrchnost byla dříve či později odstavována od moci. A další, no, tady tak, náš... A
0: to, tak ono to začalo právě...
1: Jenom chci, jo, jakoby František na to, proto má Rakousko zákon zakazující vysoké zvolené státní funkce pro bývalou šlechtu a její rodinu. Tak...
0: No tam v Rakousku se ten zákon nazýval protihabsburský zákon, protože tam byl zákon, který až do, myslím, 90. let neumožňoval návrat habsburského trůnu. Otcové tohoto zákona v Rakousku byli sociální demokrati, byl to Karl Renner a ještě a Adler. Jo. To byli rakouští vyznační sociální demokraty, kteří zabránili znovu nastolení Habsburku, proto taky, podívejte se, dneska nám třeba monarchisté vykládají takový nesmysl, že Karel I. a jeho žena Zita Bourbonsko-Parmská byli čeští králové. To není pravda. Víte, kdo byl poslední český korunovaný panovník? Ferdinand Dobrotivý 1848 skončil, že? A nastoupil Franz Josef, který dvakrát slíbil korunovací a nikdy to nesplnil. Vždycky slíbil, když z říši teklo do mod. Poprvní v tom roce 1948, když byla revoluce, a po druhý v roce 1870, když byla prusko-francouzská válka. No. Takže a předtím teda v roce, když bylo Rakousko poraženo Pruskem 1866, tak v roce 1868 už to sliboval. A nikdy to nedodržel, takže pražské jedny noviny, vlastenci z kruhu, myslím, že to bylo staročeské strany, si nechali jeho slavnostní sliby vytisknout na toaletní papír. Odtud začalo takzvané 60 let českého zápasu o trialismus, to znamená o to, co se podařilo Maďarům a co se nikdy nepodařilo Slovanům, protože jak Karel I., tak Zita byli nominálně císař, císařovna a uherský a uherská královna, protože byli korunováni v Budapešti, ale nikdy se nenechali korunovat v Čechách. A protože podle monarchistického legitimismu korunovat se potvrzuje zemská práva koruny, tak proto on se nikdy nenechal korunovat, Franz Josef, protože ho Maďaři od toho vždycky odradili. Všichni ti Andrášové a jak se jmenovali Esterházyové mu zakázali, aby se nechal korunovat českým a dalmatským králem. Totež se právě týkalo i Chorvatska a té Dalmácie. Takže on to měl jenom jako uzurpátor na trůnu. Já jsem o tom napsal studii ve sborníku Přínos armády České republiky, který se jmenuje Legionáři a Habsburská státní zrada, a žádnej z historiků se mě neodvážilo ponovat. Ani Pernes, který napsal o Habsburcích spoustu, což byl můj kolega. Neodvážili se to popřít. Takže to, co nám dneska vykládají monarchisti a tahají to teďka do parlamentu, že bychom mohli mít zase království, no to je nesmysl. Doufám, že národ by se zbouřil, i když teda nevím, jak to dneska vypadá špatně. To je jedna snaha, totiž víte, správně tam byla ta poznámka, že vždycky se snažili cizáci tu vrchnost instalovat jako cizí. To je nesmírně správné pochopení problému, protože to nastalo právě bělohorskou porážkou. Já vám řeknu, co to znamenalo. To jsme se dostali teda daleko od restitucí a od krádeže Američanů, ale ono to všecko souvisí. Protože to byl počátek toho dějinného procesu, který se zakončoval v tom 46. roce a dneska se pokračuje těmi nároky těch sudeťáků. Protože první, kdo porazil Čechy, byl Ferdinand I. Habsburský 1547, byla o tom napsána kniha Stránského, Pavla Stránského ze Zhoře, která se jmenuje O pokoření stavu městského. Že? To byla první porážka, že teda srovnal města a uvedl je v podstatě do poddanského stavu vůči koruně. A druhá, daleko horší, byla ta Bílá hora, protože tam vznikly takzvané generální patenty. Ono se tady mluví jenom o obnoveném zřízení zemském, které bylo 1627, ale nemluví se o těch generálních patentech. Ty byly vyhlášeny v roce 1623 a trvaly až do roku 1643. 20 let! 20 let nesměla se vrátit žádná evangelická šlechta, žádný městský patriciát evangelický a žádný selský stav evangelický. Pod trestem smrti. Takže obyvatelstvo Českého království a markrabství Moravského kleslo na 1/3. A všechny zprávy urbářů psali, že poddaní jsou zkaženi, to znamená, že mají zničené těmi rabiáty vojenskými majetky, domy vypálené, usedlosti, mlýny zničené a tak dále. Takže nemohou správně konat robotu. A to trvalo až do 19. století v podstatě, protože sice Josef II. Udělal ten revoluční akt, že připustil, toleroval nekatolictví až Josef II. Náboženskou toleranci udělal. Tak vemte si od roku 1620 až do roku 1783 nebo kdy. To takhle trvalo. Já vám dám takový příklad. Ten patent byl dělán tak, že evangelici si nesměli postavit kostel, mohli si postavit modlitebnu, nesměla mít věž a nesměla mít zvony. A když v roce 1800 ve Vanovicích na Moravě stavěli evangelici evangelický kostel, tak kanovník katolický v Olomouci žádal Vídeň, aby přitáhla dělostřelectvo a rozstřílela tu modlitebnu. V roce 1800. Selky byly nuceny chodit na přezkušování na katechismus a byly dotazovány, proč věří beransky na teda evangelium, třeba augsburského vyznání, nebo luteránského, nebo českobraterského. A proč se nedají k víře pravé katolické? Ta šlechta, která sem přišla, to znamená, že ta česká šlechta se dostala do vyhnanství, tak jako Komenský, že znáte ten příběh Růžového paloučku, kdy se loučil z vlasti a tak dále. Jednota bratrská a všechno. A všichni ti šlechtici šli do exilu. Do Holandska. Do Polska. Do Belgie. Do Německa. A tam vlastně národnostně zanikli. Proto Jan Vodňanský, který je potomek, nebo byl potomek už taky na pravdě Boží, který říkal, my jsme národ bez hlav. Víte, české šlechtě se stalo to, co se ve východní Evropě nestalo žádnému národu. Podívejte se. V Polsku zůstala šlechta. V baltských státech zůstala šlechta. V Rusku zůstala šlechta. Na Ukrajině zůstala šlechta, myslím, do roku 18 nebo 17. Pak emigrovali. Že? Ale nebyli vypovězeni tak, jako jsme byli vypovězeni. Rakušané, tam je šlechta pořád. Jo? Jenom má ten zákaz těch funkcí. Jo? Ta vyšší šlechta. A Habsburská šlechta arcidů to má. A já mám dojem, že dokonce teďka vyšel nějaký zmírňovací zákon, který teoreticky připouští, že nižší člen Habsburského domu by mohl být i prezident. Ale nevím to přesně. To bych lhal, kdybych na to přísahal. Takže tady byly opravdu podmínky, kdy sem přišla cizí vrchnost. A buď to přišli do armády, anebo se zakoupili na panství, což byl případ třeba generál Bukvoj, ten to dostal po Bílé hoře, že? To byla Pikoloviny, Bukvoj, že? Madaras a všichni tady ta šlechta, včetně Lichtensteinu, že? Dietrichsteinu. Víte, proč to oni dostali? Protože Karel z Lichtensteinu a Dietrichstein, arcibiskup, byli takzvaní komisaři konfiskací české šlechty. Takže z českého zabaveného zlata, těch českých stavů, byl postaven klášter Melk. To je postavený z českého zlata, z českých peněz, zabavených Habsburky. Spousta klášterů rakouských takhle byla postavena z českých peněz. Kdo to dneska hlásá, kdo to ví, jo, když jsou zájezdy do toho Melku, kdo to tam říká? Ten Ferdinand III, když bylo obléháno Brno, Švédy, a ten Torsteson teda jaksi už byl unaven, tak řekl, že teda pokud bude v poledne, takže se zazvoní a oni odtáhnou. Zatímco Olomouc obsadili, že ta se jim zdala, nikomu se tam celkem nic nestalo, kromě těch obvyklých rekvizic nic nebylo, nikdo nebyl vražděn a tak dále. Takže tady brněnští jezuité, že proto má ten páter Středa tam tu sochu, že? U brněnského typosu, kde dřív bývala televize, tak kdo hájil Špilberg a kdo hájil brněnské hradby? Renegát, francouzský Huguenot, Raduj de Suše, který má náhrobek u svatého Jakuba. Tak to byl žoldnéř, který se jako Huguenot dal do služeb Habsburku. Takže to je něco podobného, jak náš hradní prezident. Že? Byl to prostě žoldnéř, který přešel z jedné strany na druhou. A Scott Ogilvy hájil Špilberg. To byli žoldáci. A co způsobili? Tady tou porážkou Torstensona, nebo v podstatě vydržením Torstensona, protože to vlastně nebyla vojenská porážka, ale bylo to vydržení toho obléhání, tak způsobili tragédii českého národa na další 250 let. A jak za to Ferdinand III. Odměnil německý patriciát Brna? Odpustil jim daně na 10 let a povýšil městský znak, který tam máte, ty hnusný habsburský pařáty, a který byly odstraněny za první republiky, a po převratu si je tam městská část Brno-Střed znovu dala. Takže nastalo co? Nastala eroze právního řádu republiky, jak to říká ústavní právník profesor Pavlíček. Předmluvě té knize tlusté, co jsem vám ukazoval, to pana docenta Bendy. Takhle to tady funguje.
1: To je mazec. Pane doktore, můžu pokračovat?
0: Ano.
1: Já vás nechci vůbec také zabržďovat, protože jste studnice vědomostí. Tak, tady máme... No,
0: něco vím, něco nevím.
1: Kdybyste četl ty komentáře tady, absolutně lidi. Už chtějí, abyste měl vlastní pořad tady i dokonce. Takže prosím pěkně tady Pepa Vomáčka z takové malej trolík.
0: Rodu Sternberg.
1: No, to se z něho stal, z trolíka. Takže můžete...
0: Já jsem Sternbergy moc nestudoval, ale vím, že Sternbergové byli taky jednu dobu správci toho salmovského majetku. Nemyslím si, že by to byli, bych řekl, ti nacističtí kolaboranti úplně. Já si myslím, že tam došlo k nějakému modu vivendi a nemám vědomost o tom, že oni by se zapojili do kolaborace s nacisty. Myslím, že to ani nebylo. Ale nemůžu to potvrdit, protože já jsem ten případ neštudoval podrobně. Prostě jenom mám nějaké kusy informace, ale myslím si, můj názor je, že oni kolaboranti nebyli. To je totiž tak. Ono bylo... několik takových stupňů té kolaborace. Jo. Někteří třeba byli ve svazu pro spolupráci s Němci, ale jinak s Němci v podstatě byli tam formálně. Ti, kteří se dali do NSDAP, tak tam to bylo jasné. To byl třeba případ Hrabat Friesu, Friesenbergu z Černé hory, kdy Hraběnka byla zakládající členka letovické NSDAP a její syn byl SA-man, který bojoval na ponorce v Kriegsmarine. Tam je to jasný, proto taky nedostali. Nebo takové Kuno Walderode, který byl člen NSDAP, tak tam je to jasný. Potom byli takzvaní Rakušané, což byl třeba případ toho Salma, což byla původně rakouská šlechta, která kolaborovala s nacisty více méně. Ne z donucení, ale dobrovolně kolaborovala, aby měla pokoj, jo, aby měla zachovány majetky. Ale musela v té kolaboraci pokračovat, takže třeba ten Salm byl ve třech nacistických organizacích a ještě dával na ten Wehrmacht a zastavil podpory českým dětem. Tam byl takový kuriozní případ ústavního soudu. Já ještě řeknu takovou zajímavost. V roce 2005 my jsme měli zhromážděny už materiály o té kolaboraci a tenkrát nás zaskočil rozsudek ústavního soudu, kdy soudce, tuším, že to byl profesor Duchoň, řekl, že Salma je nutno přezkoumat, protože on šatil a krmil české děti za protektora. Takže to by byl čin polehčující okolnost. Jenže ministr Jurečka na ministerstvu zemědělství, který měl pod sebou pozemkové úřady, nějaké desetiletí sušil dokument ve svém archivu a to byla rezoluce závodních rad salmových podniků a tam bylo jasně podepsáno a řečeno v roce 45, že salmoví podpory českých dětí za protektorátu byly všechny zastaveny a byly podporovány pouze děti německé. Takže poslední argument pana ústavního soudce padl, ale za kolik desetiletí? Za dvě desetiletí? Takhle, víte, podívejte se, třeba v té kauze sám se kradly dokumenty, v kauze Walderode se kradly dokumenty, v kauze podstácky Liechtenstein se kradly dokumenty. V kauze Colloredo Mansfield a tak dále. To prostě je řada. Proto jsem dal podtitul té své knihy a to jsem tam dal jenom několik příkladů, protože ta kniha je spíš výzva pro další badatele, aby v tom pokračovali, že já nezvládnu všechno. Nikdo, jednotlivec, to musí být kolektivní práce a to bohužel tady nemá. Protože badatelé, kteří se tomu věnovali, jsou dneska napravdě boží a já jsem tady jak kečup kůl. Takhle to je. A ještě jsem byl souzen za naprostou nesmyslnou věc, za svou pamětní desku.
1: To není možný.
0: Za vyvolávání dojmu.
1: No.
0: Takže já jsem expert na vyvolávání dojmu a potom to ústavní soudkyně Wagnerová, která je teď taky buď to v nebi nebo ve Valhalle, můžete si vybrat, tak ta rozhodla, že jsem měl pravdu, ale že jsem tím pravdivým faktem nepřípustně zjednodušoval. Takže já jsem první člověk na planetě, který byl odsouzený za nepřípustné zjednodušování. Když to dostali právníci, tak je chytal fantas.
1: To je strašně, já se omlouvám, ale tady teď něco řeknu. Zdeněk tady no. Právě píše, ale do toho chatu píše, to se už nedá komentovat. A ono no, to nedá. Tady napsalo, to se už nekomentovat. Tak to jsem nepochopila. Takže to dělá nějakou chybu. Tak. Ještě ke všemu asi jsme zavařili.
0: Ne, no,
1: zavařili jsme.
0: To je dobrý. Je, má pravdu. Jo, to totiž, když bych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že je to obší kurz cimrmanologii. Protože, prosím vás, napřed mě vinili z toho, že jsem nedokázal, že sám byl v nacistickém spolku. To trvalo asi 5 let. A potom mě, když jsem dokázal, že v tom spolku byl, protože platil mu příspěvky a dokonce držel prapor toho spolku, který byl v roce 1953 ukraden. Památko péčeho z péči řádného hospodáře neochránila. A neochránila album nacistů, kde byl ten sám fotografovaný, který soudní znalec odhadl na 160 tisíc korun sběratelské hodnoty. Neochránili ten prapor, který měl znalecký odhad 250 tisíc korun. A neochránili protokolní knihy, které ukradl jistý starosta jistého města z pancéřové skříně úřadu bez použití násilí. Jak to je, prosím, cituji nález policie České republiky z Černé Hory. A tento člověk, když byl potom vyšetřován policií, kam ty knihy zmizely, tak on řekl, že to udělal v pominutí smyslu. Měl lékařské potvrzení. A pak se z Rajce odstěhoval. A chránila ho jistá politická strana.
1: Jo, to vždycky tak bývá.
0: Takže to se opravdu nedá komentovat.
1: Já tady ještě dám jednu záležitost, kterou napsal pan Jan. Je to asi citace od Tomáše Garrigua Masaryka. Je to samozřejmě k tomu, co jsme předtím říkali. Proti reformaci již před Bílou horou započatá, ale hlavně po Bílé hoře dokonaná, je hroznou událostí v dějinách českých a lidských. 3/4 české půdy
0: Zcizeno a rozplito. To je naprostá pravda a potvrdil to i historik Josef Pekář, který napsal to též v podstatě. To se dá doložit zcela přesně, které rody získaly, kolik získaly půdy. No. Klasický případ jsou ti Lichtensteini. Jo, a toto ještě bych k těm Lichtensteinům. Prosím vás, Wikipedie a ti obhájci tvrdí, že Lichtensteinové se neprovinili proti dekretům a že soudy, jak napsal jistý Jindřich Šídlo, se bojí Benešových dekretů. Soudy se bojí dekretů. To taky se nedá komentovat. Tak já vám řeknu, jak to bylo teda. To je v té knize taky. Za první. Kníže František Josef II., který panoval tehdy v tom roce 39, blahopřál Hitlerovi k zabrání Sudet. Jako k mírotvornému aktu. To je první věc. Za druhé, Hitler pohlížel na Lichtensteinsko jako na německy mluvící zemi. A tudíž je příslušníci germánského společenství. Za další, kníže platil výzbroj a výstroj jednotek SA v Krnově a SS v Šumperku. Několika tisíci říšskými markami. Což byla podpora nepřátelské strany. To si neutrální stát nesměl dovolit. Za další. Kníže poslal nacistů vyšetřovat pozemky Lichtensteinu v protektorátě a pro tento případ povýšili tohoto nacistu do šlechtického stavu. No tam mám dokonce někde jeho jméno, ale ty to nebudu hledat. A ještě se dopustili té věci, že v roce 1945, když pomocné sbory jedna celá divize, takzvané osvobozenecké ruské armády ROA pod generálem Holmstonem, Borisem Holmstonem Smyslovským Reginau, utíkala před Brity v Itálii a před Titovými partizány na území Lichtensteinska, kam se podle mezinárodního práva vůbec nesměla uchýlit, protože to bylo porušení neutrality. Takže 1000 mužů s generálem Holstem Smyslovským se uchýlilo o vojenský azyl k Lichtensteinu a oni jim ho dali. Čili podpořili nepřátelskou stranu v dubnu 45. Toto jim vytkla britská delegace a sovětská delegace. Vyslali tam svoje parlamentáře a ti přiměli důstojníky. Britové si vzali důstojníky, pochopitelně. Ne? Protože ten generál byl taky šlechtic. A dali jim lodní lístky do Argentiny k Peronovi. No a ty prosté vojny nechali Sovětům a tě dali do gulagu. Většina z nich ten gulag sice přežila, no ale už byli jako vojensky vyřízení. Takže Lichtensteinsko porušilo neutralitu několikrát. Kde se o tom dneska dočtete? Wikipedie přiznala ty platby, protože s tím nemohla nic dělat, ale toho Holmesa Smyslovského nepřiznala.

0: Protože se nám blíží už 10. hodina, tak já ještě mám tady úplně poslední slovenský dotaz. Slovenčina to je vždycky moje. Takže Roberta se ptá, můžu se zeptat, jaká byla skutečná role lorda Runcimana? Nebo Runcimana? Je to německy?
1: Jasná. On plédoval pro odtržení Sudet. Dokonce se na tom zámku, kde byl zámek Tokáň a Červený Hrádek, tak tam se zhromáždilo 6000 Sudetů, ordnerů tedy, a řvali tuto větu, Lieber Lord, befrei uns von der Čechoslovakei. To byl jeden zámek, kde se kreslí mapy odtržení Sudet. Já bych chtěl napsat ještě jednu knihu, která tam byla přítomna jistá Stefanie Richterová, zvaná kněžna von Hohenlohe, kterou Čelovský nazývá a prezident Roosevelt jim zazval, ta ženská von Hohenlohe, ta to zařizovala. Ale já se k té knižce teď nemůžu dostat, protože když jsou tady ty sudetské události, tak mě to celý pohltilo a vzalo mě to čas a práci a všecko. Tak to možná třeba ještě někdy napíšu. Nevím.
0: Pane doktore, já vám se hodím ještě jeden. Přeštěte si dotázek, prosím. A tady ještě řeším. Souvisí některé politické procesy 49 proti Husákovi s týmem, že ztrátou archivů nacistů
1: mohlo to tak být. Protože on byl obviněn z buržoázního nacionalismu a vemte si situaci, že v té vánoční dohodě, kterou oni udělali, že v tom roce 43, že, tak tam byl Šmitke, Husák a Laconovo-Meský, že? A nevím, jestli tam byl Klementis, to teda nemůžu říct. A samozřejmě, že Husák znal poměry slovenské vlády, to znamená, on znal všechny ty lidi, kteří potom utekli do Kanady, to jako Durčanský a jiní, kteří v té Kanadě založili takzvaný Světový kongres Slováků, což byla organizace, která tady založila Slovenskou národnou stranu s Vítězoslavom Moricom, a proto Mečar řekl, Československo som nerozbil ani já, ani pan Klaus, ale Havel, protože Havel podporoval Vítězoslava Morica.
0: Dobře, takže teď momentálně si myslím, že asi tak všechno z těch hlavních dotazů, které tady vidím.
1: Tak děkuju za dotazy, byly správné, správně položeny, a je vidět, že ti lidé nejenom přemýšlejí, ale dávají souvislosti a je to v pořádku. To oceňuju. Velice vás všechny zdravím. Posluchače, kteří takto uvažujete, a nejen teda vás, ale všichni, kdo to posloucháte, protože je potřeba, abyste znali souvislosti, a je vidět, že důležitý je, že se nesoustředujete na jednotlivosti, ale že to jsou procesy. Tak jako je to s těmi sudeťáky, s těmi restitucemi a s těmi reparacemi. To všechno jsou procesy, které buď působí ve prospěch státu, anebo proti něm. A většinou proti něm. Proto taky neuspěl pan hradní prezident s tím mimosoudním vyrovnáním z Lichtenštejny, protože mu 4 ústavní právníci řekli, že je to protiústavní činnost, protože ta provinění těch Lichtenštejnů jsou taková, že vylučují navrácení majetku. nehledě k tomu, že evropské právo nepřipouští, aby

0: by byli dva svrchovaní majiteli téhož majetku. Jo? Tam byla taková nadační teorie, že bude český stát majitel a Lichtensteinsko majitel. To není možné. Buď Lichtensteinsko nebo český stát, že jeden nebo druhý by ztratil svrchovanost. Vidíte, na jakých blábolech se staví ta dnešní politika.
1: Tak, a já to ukončím tímto, co napsala paní Ivana. Kdyby doktor Skála chtěl někdy moderovat pořad s panem Jarošem, bylo by to super. Moc děkuji za dnešní vysílání. A to je přesně ono. Tak. Úplně naprosto vás vidím vedle sebe a bylo by to nádherný, naprosto nádherný povídání.
0: No, doktor Skála, to je pro mě příklad a vzor teda taky. Jo. Já se považuji za ideového žáka pana profesora Pavlíčka, no a doktor Skála je veličina, kterou je nutno nejenom brát v potaz, ale je nutno s ní spolupracovat, protože ten ví zase jiné souvislosti, které já neznám a nemohl jsem je ani znát. On zná tu vnější politiku, že a pohyboval se v určitých kruzích společenských, které mě byly nedosažitelné.
1: Výborně, moc krát.
0: Přeju vám dobrou noc.
1: Tak jo, já řeknu ještě ty naše základní záležitosti. Pěkně prosím, ještě kdo jste nedal, tak klidně dejte ještě like. Ono se video bude dál samozřejmě šířit. Potom bych chtěla poprosit, kdo ještě nedal odběr, přímo tady, Petr Bureš TV, to znamená neodebírá, dejte, protože opravdu chybí velice málo, aby jsme měli 95 tisíc a byla bych ráda, kdyby se mi to povedlo teď, když jsem tady s vámi já ten týden, než Petr se vrátí. Potom všechno ostatní, co se tady bylo řečeno, nějak mám podchyceno, předám to Petrovi a chci od vás, vážení diváci, jestli byste byli tak hodní. A potom do komentářů, vlastně tady co jste psali pro pana doktora, i ty chvály a ty všechny ostatní věci a podpory, buďte tak hodný, dejte to do těch komentářů, protože on ten chat tak nějakým způsobem prostě vždycky vymizí, ale v těch komentářích to zůstane. Samozřejmě dejte do něj klidně i ty otázky. Já si myslím, že to pan doktor není naposledy. Mluvím za Petra trochu, ale samozřejmě yes. Petr si vás jakoby dneska zařídil v uvozovkách, jak bych to řekla. Takže já jsem hrozně ráda, zase jsem se dozvěděla spoustu dalších jiných věcí. Samozřejmě asi 90% nových, no dobře. Víte, že jsem spíš technický typ než historický, ale to vůbec nevadí. Pane doktore, moc krát děkuju, jste naprosto hlava mapa, jak jsem tady napsala, jak se to říká u nás u obyčejných lidí. A budu hrozně ráda.
0: My jsme všichni obyčejní lidé. My nejsme žádná elita.
1: To je úžasné.
0: My jsme normální lidi, kteří pracovali něco, udělali, jo, prostě a...
1: Jasně, všichni se loučí.
0: Chtějí, aby republika žila a aby náš národ český žil a aby přečkal všechny ty strázně a dočkal se toho, co věštila knižna Libuš.
1: Výborně, děkuju všem za příspěvky, děkuju moderátorovi, postaral se mi vždycky tady o všechno, jsem hrozně ráda, pomůže mi to. Takže přátelé a pane doktore, dobrou noc, já pustím znělku.
0: Dobrou Mějte noc se hezky. A děkuju vám za možnost.
1: Jasně, vystoupit. No to určitě, Petr je rád, že vás má, tak jo, děkujeme, my jsme všichni rádi, že vás máme. Děkujeme moc.
0: Naschledanou.

0: Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes jakoby se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil, a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky, a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkladí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. To z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, v Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná plíživá katastrofa, V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice poklesl přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že víc jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach, anebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny. Je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohle to nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, A říkáte si, kurňa, tak pak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvnit výstavu jaderné energetiky ve světě? A naproti tu máte Rosatom, který vám dodá projekt, dodá technologie, zabezpečí financování, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu nikdo vážně jako se nezamýšlí nad těmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotcomové firmy šly k vodě, tak někdo skrábl 6,8 bilionů dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firem západní proveniencie a pak ještě několik čínských firem. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedli k obrovskému nárůstu produktivity, vedli k obrovské ziskovosti těchto firem, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď, a pak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těchto problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí. A říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír fungoval a formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Ti, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, o kterých dneska západní Evropa volá.
1: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinerií šli na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. A myslíte, zhruba 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakováním neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmů, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže, když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. samozřejmě vemte jenom obrovskou roli kamionové dopravy ve Spojených státech. No a pak tady ukazuje se další problém. Zražení energetických médií způsobilo výrazným způsobem nárůst inflace. Potřebovali vyměnit šéfa Fedu proto, aby mohli řešit problém inflace, jenomže výměna nezměnila strategii inflačních problémů. A tak se vytvořila situace, ve které je pan prezident Trump mezi dvěma mlynskými kameny. O pokračování o válečných operací proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobně. A kromě jiného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operací proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, můžou zásadným způsobem změnit politické rozložení síl v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní teroriny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A toto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. Takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů. Ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou ve spod. A ty zbraně nejenom F-35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme popsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha o 90 miliardách další pomoci přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet. I když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky a letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 kilometrů od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, který se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink, zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robotické systémy, které rozhodují sami válčení, jaké zbraně, koho zabít a jak? Právě proto, aby se vytvořila takzvaná ekonomizace války, takže na protivníkovo zařízení, které stojí 10 milionů, nepoužijí raketu, která stojí taky 10 milionů, ale použijí dron za 2000 dolarů. A tahle ta ekonomizace války se promítá ještě do jednoho rozměru. Když neumíte zvítězit na bojišti, tak začnete ohrožovat civilní sektor protivníka a doufáte, že dojde k sociálním nepokojům. Tahle ta zkušenost, kterou získala Ukrajina, ale i chce rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopností rezistence. A toto všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako droje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke sladěnosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy, a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
1: Původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumviráty skončily tím, že všichni triumvirové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděl i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko, Evropu, Čína, Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko, a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. Na druhé, prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ, je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabývají OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Že jste teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normální podmínek okamžitě zasáhly a tohleto chápali jako podvodnou Ponziho schému. Ale například z prezidenta Trumpa žádnému zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států ve novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hýbatelem příštího světa je energie, protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii, pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět, ve kterém původní představy o umělých potravinách dostávají se sakramentsky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. I úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústí do třetího fenoménu, explozivního. Osobitně ve Spojených státech, v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení, a nebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovské poklesu ziskovosti produkčních systémů a povede k neřešitelnému molotovovu koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistí na 100%.
0: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
1: Bohužel máte pravdu v tom druhém. Bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci. Ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. A prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti je něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt pan-americké železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. A vznikají nová klíčová centra obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. A představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak a v nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do dalších jižní části asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, pak klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veliký problém. Rusko ne, ale Evropská unie ano. A Evropská unie je natolik dementní, že raději postaví novou čínskou zeď, oddělí se od Ruska, od Číny a prohlásí se za samostatnou rajskou zahradu. Ale jak je známo z příkladů Číny nebo Japonska, uzavření se do vlastního teritoria velice rychle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Evropy je cílem evropských elit, o čemž by svědčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktur v rámci Evropy samotné.
0: Děkuju, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal, migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
1: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středomořskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích 3 letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak je platí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost, to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hledu na to, jestli jsou to kriminální živí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pánbůh zaplať za to, že je Evropa příjemná, protože kdyby byli u nás, museli bychom jej živit ve vězení. To není žádný rasismus. To je pouze konstatování vyjádření, které prohlásili členi představitele arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, které se proflákly ve Velké Británii o tom dlouhodobém znásilňování bílých dívek a podobně? Nebo si opravdu myslíte, že všichni tyhle imigranti jsou pouze inženýři, kteří posilní produkční schopnost evropských zemí? Ne. A všichni ty vítači, ať udělají jednoduchou věc, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kůži. A tohle to všechno totiž svědčí o jedné věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale musí být respektovány základní kulturní, civilizační a jiná pravidla a normy, které jsou typické pro původní obyvatelstvo. Protože pak je to kolonizace na ruby. Přesně tak, jak přišli křesťanští misionáři mezi Irokéze a prohlásili, že jejich náboženství je zvrácené, jsou příslušníky ďábelských struktur, musí se orientovat na křesťanství a ten, kdo se neorientuje, bude vyhlazen. A když to nebude jinak, tak přikrývkami, které byly nakaženy neštovicemi, a pak ve velice krátké době nebylo koho obracet na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačně, protože pak to bude islám, který velice rychle vyřídí problémy s původním obyvatelstvem. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o které je zakázáno psát v evropských zemích, ale která čím více se bude zvyšovat rozdíl mezi tím, co říkají vítači a tím, co říká reálný život, tak tím spíše dojde k desivým výbuchům vzájemných etnických válek. Ať je nám varování příklad Švédska.
0: Děkuju moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. My sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
1: Demografickou jste myslel?
0: A ano, děkuji za opravení.
1: Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesné hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika, přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, bohužel je to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
0: Děkuju moc za
1: doplnění. Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zóna. Obava policie vstoupit, protože Bakty byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohle, co se děje. A jak to můžete nazvat než genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst? Velmi jednoduchá odpověď.
0: Děkuju moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem do toho předtím skočil. Vy jste zmiňoval předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak i soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
1: A takzvané psyops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Takže, klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky let rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MK Ultra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systémem podprahového ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace, že pomocí

0: že osobitně to platí pro mladou populaci. Že skutečnost, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu. Dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní. A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď se to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolitý svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda, nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno ale tyhle ty elity potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojena s digitální měnou. Digitální měna je spojena se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny. Ty mají expirační dobu. Takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny. A jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýžený, ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, které představuje Palantir, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na tahyty na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
1: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za chviličku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
0: Musí vypuknout, protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. a tam vzniká pouze

0: Je otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhle těm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
1: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řekl svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politikům. Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi. Ptá se vás.
0: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat nad tupostí politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv, jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bratku a vypadá jak Masaryk, tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej. Ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc, jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no, poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají. To přece není možné. Oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhletu strukturu, tak máte to, čemu já říkám, proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne a rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
1: Děkuju za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
0: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj, no, nechci se dotýkat Čechů, ale ve slovenských podmínkách jsou dva problémy. Máte problém opozičních stran, které bohužel mentálně připomínají pomocnou školku, a pak máte na druhé straně bohužel vládnoucí strany, které prohlásí ani náboj pro Ukrajinu s bouškou zadarmo. No a jistě víte, že Slovensko je největším výrobcem třeliva pro Ukrajinu, hlavně granátů 155 mm. No, takže pak si kladete otázku, jaká je skutečná podoba nezávislé politiky současných politiků. Hlavní problém totiž není podle mě v tom, že pan prezident Pavel a ex-prezidentka Čaputová byli na Pohodě. Můj hlavní problém podle mého názoru spočívá v tom, jaká je alternativa současných politických stran a struktur. V Čechách i na Slovensku. Nebo si opravdu myslíte, že pan Babiš nebo pan Fico jsou tvrdě proti unijní, proti všem debilitám Evropské unie, proti šílenému zbrojení, proti tomu, že elity Bruselu nás zavlečou do války proti Rusku a podobně?
1: Tak možná nechám diváky, aby odpověděli na vaši otázku. Moc za ně děkuju. A zároveň navazující otázka od Toma Fila. Kdo má největší zájem podle vás, pane profesore, na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem?
0: No, nepochybně víte, že jaké fabriky vlastní pan Strnad, jaké fabriky vlastní pan Kaliňák, jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton a jiný. Protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po jistou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášen výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom Faráže ve Velké Británii, vemte jenom Alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volbám, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lehelové a celé té eskapády politiku, které jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě. Když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombinaci dvou věcí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, který potřebuje válku, a jednak je to struktura nynějších elit, které zůstanou u moci jedině, když bude válka. No a když vezmete přepjatost současných elit, to nebudu mluvit o čivavách z Pobaltí, o šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii NATO úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná zima, všechno se to vymaže a bude konec. Kdybyste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kiloton, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohráli válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků. Proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. A pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská druhá a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: Vtip je v tom, já vím, že existuje konspirační teorie, že všichni jsou podřízení jisté skupině, která řídí transformaci světa, jestli je to výbor 300, nebo to nazvete jiným způsobem. Vtip je v jiném. Svět je natolik různorodý a diverzitní, že žádná jedna cílová skupina nedokáže změnit charakter světa. Zase byste museli vidět, že zákon diverzity je klíčový zákon univerzál. Diverzita znamená různorodost, ale i pružnost a flexibilitu systému. Kdybyste chtěli změnit svět na jeden jediný svět, jednou vládou, jedním náboženstvím, jedním myšlením, jednou ekonomií, tak jste zabezpečil 100% zánik tohoto světa, protože ten svět je založen na diverzitě. Uvědomte si, že máte nyní 5 civilizačních modelů, které jsou diverzitní, které jsou založeny na jiných principech, jiných náboženských směrech a podobně. Když jsem mluvil kolegy z Číny a ptal jsem se, jestli se nebojí umělé inteligence, řízení obrovského biometrického skenování, sociálního kreditu, tak mi klidně odpověděli, ne, my se nebojíme. Protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před naším letopočtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínský civilizační, asijský civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model. Americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, i americký civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazen morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. A propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Prosté.
1: Děkuji, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnují analýze vývoje historické prezentace událostí a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk v 10 600 let. Nová metoda datování stratografie určila 21 000 let. Za normální podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 tisíci lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 vedlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, párkrát tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázali, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objevy jako čínská císařská džunta v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu by měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte takové archeologické nálezy jako Nan Madol Polynezii, nebo další objevy, které se týkají na bolivické plošině Altiplano, kde máte rozházené obrovské kamenné bloky s dokonalou přesností, otvory a podobně, které přece měly vytesat měděnými kladívky, že jo? No a pak máte další otázky, proč například italští a holandští archeologové objeví podzemní prostory pod pyramidami na plošině v Gíze, a záhy Havas zakáže jakýkoliv výzkum. Pak se objeví nalezení dvojčete Sfingy, 6 kilometrů od Sfingy, zaváté pískem, ale egyptská zpráva starožitnosti zakáže jakékoliv výzkumy. A vy si pak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona, Skrytá historie lidstva, a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitářích muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší fór na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pole museli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nálezištích, nejen v Guatemale, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu Slunce a Měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlená Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přejít předkové obyvatele Ameriky z Ázie a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli a že to nebyli klasičtí indoevropané a podobně. A jak byste vysvětlili nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti pouští a s věkem 2000 let. Přece každý ví, že tam žádnej Evropa nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí a to se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, Evo Branova se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin zložených z tajných agentů a podobně, které ukázaly, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt a dokonce s Evo Branovou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. Hlavně, když zjistíte, že výzkum haploskupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové, jste Piktové z času Římské říše, jste Sasové ze saské invaze v 5. století, jste Normané po roku 1066, anebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomhletom ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je zřejmě úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovních stanic, zpršenostu zpráv, zpravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvraždil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to nahoru válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie. A obě strany měly po 1 milionu vojáků v čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. A víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují v lidské historii. Jenomže musíte mít otvořenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zuří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sleduji, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality, nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat ty informace. Otázka zní, jestli informace, které se získaly pomocí médií, jsou pravdivé. Je otázka relevantnosti informací a korektnosti těch informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil. Ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem, například. Jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává krevním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají statisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to pak, co je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například v textilním průmyslu se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou, neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést k hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohle to všechno pak vede k dalšímu závěru. Zpochybňujete všechno. Zpochybníte náboženství, zpochybníte vědu, zpochybníte informační média, zpochybníte elity, a najednou máte skutečně tisíce důkazů na zpochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen v nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový zvláštní pocit na jedné straně odhadnutelnosti, ale v koutku duše víte, že ten svět je totálně chaotický. Jediná věc, která vás může uklidnit, v konečném důsledku se všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, které nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země. A podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale je skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas. Vysíláme teďka zhruba hodinu 20. Vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám. Chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu. Takže obrovské díky. Milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte, děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa, můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby, dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu, všechno sledujte případně, dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: Prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neverte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země. Určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a bděme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
0: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se lidovilo v Čechách. Držme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Asi doslova v rámci tohoto tématu, které jsme nastínili.
0: Všechno dobré, všem lidem dobré vůle. Díky.

0: Příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul opon divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale o svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím ztotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné, liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší. Jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé explicitní zobrazení mrtvého člověka, zjevně vykuchaného nějakým chirurgem se žluto-modrým nožem. Pluralitně diskutujeme výhradně o té vtipné myšlence. Pluralitně znamená, že nikde nesmí zaznít, že smrt státníka, který řídí operaci na záchranu milionů lidí vystavených genocidě nacistického režimu, který se dostal k moci krvavým státním převratem, při němž odstranil demokraticky zvoleného prezidenta. Říct něco takového by se totiž mohlo rovnat trestnému činu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne? Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace, v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případný mluvčí hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků a jeho liberálně demokratická parta. Byl to on, kdo sem zavlekl trojského koně takzvaného migračního paktu Bruselu. A byl to Jiří Pospíšil z TOP 09, člen jeho pětihlavé vládní party v okruhu Dozimetru na pražském magistrátu, kdo podal na Okamuru trestní oznámení za onoho chirurga z dovozu. A právě se obojí naplňuje. Španělský premiér, socialista Pedro Sánchez, otevřel cestu přes Ceutu migrantům z Afriky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v uvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 Německem demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé vypoklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firm i těch jeho. Už jich tu bude brzy na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. a tím se z nich stane právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávajíce příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kyny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z Řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř, se ve svých vozech řítí na jih, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy na coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět, ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzi staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Já se neodvažuji říct to, co jsem řekl minule, protože mě za to někdo sepsul, ale já to řeknu stejně. Jsem rád, že svět stále ještě je a že se opět vidíme. Hned půjdu k věci, protože těch dotazů a různých poznámek je mnoho. Modrý varan, příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pane Hajku, neplánujete rozhovor s Nelou Liskovou? Též kandiduje do Senátu. Děkuji za vaši práci. Děkuji za ta slova, modrý varane. Nela Lisková bude nepochybně kandidovat, ale my si počkáme na ten zítřek, až budou zveřejněna všechna jména kandidátů. Dnes vlastně nevíme stoprocentně, kdo kde bude kandidovat. Asi lze říci s jistotou jenom to, že ano, bude kandidovat ve všech obvodech a bude to zajímavé vlastně celé tím, tyto komunálky a doplňovací volby do Senátu, že tam půjde taky ve všech obvodech vlastně, kromě jednoho, do boje ta pětikolka. Tam je usazená ta opozice. V tomto smyslu budou ty volby velmi zajímavé, protože když se podaří jim sebrat podstatnou část těch fialových hlasů, abych tak řekl, tak trošku něco se může hnout. Ale my se k tomu dostaneme ještě hlouběji v těch dopisech. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji. Není to fráze pokoj a mír všem lidem dobré vůle. To je docela podstatné. Tak v Praze začal festival ohavností, na který Praha přispívá. ale aby dala další peníze na spořádané rodiny, tak to ne. Yes, píše František Toula. Já s ním souhlasím, dokonce jsem zaslechl, že možná, že ta vlna veder je trošku způsobena tím nakupením právě těchto lidí. Mimochodem, vlastně o tom je zbytečné takhle žertovat, protože ono to ve skutečnosti o homosexualitě a všech těch deviacích ani moc není. Ono je to prostě politická akce. Sami si vepsali teď do svého podtitulu toho současného letošního řádění v Praze Časy se mění. Oni to začínají cítit, že to není tak jednoduché. Ostatně například americká ambasáda už jim nepřispěla, že jo. Ale já myslím, že to bohatě doplnili všichni Sorosové, všechny ostatní ambasády, stále ještě v plném držení těch původních hlubokých států v těch jednotlivých státech. O peníze oni opravdu nouzy nemají. To, že na to přispívá Praha, je hnus a skandál, ale také tady budou volby. Jenže ti pražští voliči jsou docela zvláštní, že? Výrok Jirka z Ostravy je velmi aktivní dneska, ale vždycky, a já jsem rád, Jirko, moc vás zdravím. Výrok Wir schaffen das se dá přeložit nejen jako my to zvládneme, ale také jako my to vytvoříme, nebo vytváříme, tvoříme. To je citace z toho mého včerejšího článku. Ono se to dá překládat různě, ale myslím, že platí naprosto všechno k tomu. Prostě to chtěli a prostě to způsobili a chtějí to a způsobují. To Španělsko, hned se k němu dostanem v těch dopisech, to není vůbec nic, co by je děsilo. Tam je děsí na tom něco jiného. Možná ten konflikt mezi Španělskem a Marokem a tak dále existuje. Ale to si řekneme při tom dopisu. Jirka se ptá dále, jak se za poslední týden vyvinula kauza dopracování a doladění technických a praktických detailů hanebné vazalské smlouvy se Spojenými státy zadané před týdnem premiér ministrovi obrany údajně za SPD. Ne údajně za SPD, ale za SPD. Opravdu mu to Andrej Babiš zadal, ministru Zunovi. My už jsme o tom několikrát i psali, zmiňovali jsme to. Mlčí se o tom samozřejmě. Ono je na tom trošku zvláštní to, že to je úkol, který má být splněn až za 2 roky. Až v roce 28, posledního července. To se budou blížit zase jedny podstatné volby, a sice krajské. A je to takové kukaččí vejce, které tomu SPD ukládá premiér, protože proti tomu se pochopitelně zvedne obrovská vlna voličů SPD. Takže ono to bude složitější. My víme akorát to, a to víme bezpečně, že klub SPD ve poslanecké sněmovně to hluboce odmítl. Jo. Uvidíme, co se s tím bude dít dál. Asi se to jinak vyvíjet nemůže, protože, jak říkám, to je úkol, který má být splněn za 2 roky. Absurdní. Vojta Mára, mír všem, ale obávám se, že Martin Koller měl pravdu, že se v Evropě něco změní jedině porážkou EU, respektive NATO, a zbavit se této fašistické totality, ve které žijeme. Jediná výhoda je, že tu zatím nemáme muslimy, a pokračuje. Bohužel EU nevládnou evropští lídři, ale loutky Spojených států, takže i když vyhraje v Německu AFD nebo Le Pen ve Francii, tak zásadní změnu udělat nemohou, ale do války s Ruskem se rychle poženou. Já, Vojto, bych s tím trošičku polemizoval. Tam nejde o tom Kollerově výroku, že se něco změní jedně porážkou EU a NATO. Přitom mě trochu mrazí, protože ta porážka to znamená válku. Já myslím, že ještě existují právě jiné cesty, jak se jich zbavit. Ale to, co říkáte, že se nic nemůže změnit, protože jsou tam loutky Spojených států, už zdaleka ne. Oni jsou tam hluboce uložení. Ten deep state, ten hluboký stát celé té unie a té předchozí administrativy americké, bidenovské, ti jsou to, kdo to stále ženou. A cítí, že ten čas se jim krátí. Takže jestliže i ti pravdaři, ti hrdí, co jdou teď tady v těch rozpálených ulicích šílet, to říkají, si píší, časy se mění, oni to také cítí. Časy se opravdu mění a oni potřebují stihnout, vyprovokovat tu válku co nejdřív. Jestli se jim to podaří, uvidíme. Řekneme si to ještě jenom, poznamenám, že jsme o tom chtěli mluvit tento týden ještě také s Michalem Svatošem, ale rozhodli jsme se taky, vidíte,

Takže s panem Svatošem o tom budeme určitě mluvit ten následující týden a budu na to nesmírně zvědav. Ono se do té doby toho ještě spousta stane, ale opravdu. Teď to ale nemá cenu rozebírat. Příjemný podvečer, píše Marie Zahoralová, moc jí taky zdravím. Všem dobrým lidičkám, co chtějí žít v míru a taky hodně sil a slunce v duši, tak tady zdravím vážného pana Hájka a celý protiproud. Moc děkujeme, Marie. Já myslím, že opravdu proto, aby platilo to, co jste řekla, musíme ještě něco dělat, ale zase si to řekneme při některých dopisech, protože je tam spousta zvláštních a zajímavých věcí kolem těchto témat. Tady jsem se zajel už někam asi moc daleko. Je tady něco o počasí, dále už je nám 41 stupňů u nástroje na jihu Čech. Já jsem tady četl, že v pražských tramvajích je 36 stupňů. Já si vzpomínám, já jsem jezdil jako průvodčí. Já si vzpomínám, že jsme tam v dobách, kdy ještě nikdo ani ho nenapadlo, že je nějaké globální oteplování, že tam bylo běžně 45. Něco jako klimatizace neexistovalo a nikdo se tomu nedivil. Ale je to opravdu docela teplo. Pane Hájku, obdivuji vaši kondici v tom pekelném počasí. No, co bychom bez něj dělali, že myslíte, že vychovává nějaké nástupce? Trochu na tom pracuji, ale ne, to už bychom se dostali do celého chatu. Pojďme dál. Ono, možná, že k tomu někdy sáhneme. Já říkám, že od podzima bych chtěl trošku ještě vylepšit naši některou techniku, abychom se trošku víc mohli vnímat bezprostředně. Je to otázka peněz, je to otázka i mnoho dalších věcí. Ale opravdu někdy ten chat je zajímavý, někdy o něco méně. Ale já ho vždycky znovu potom celý pročtu a beru se z něho, takže různé spory, které tam probíhají, jsou často docela zajímavé. Tak pojďme. Vážený pane Hájku, nemyslíte, že jsou ta horka zase dílem harp? Viděl jsem nějaké fotografie ze Slovenska, kde jsou prý rozmístěny asi 3 harp radary. Je přece jasný, že tohle počasí s nějakou vylhanou klimatickou změnou nesouvisí. Ale divný je něco jako teď v tom Španělsku s tím útokem migrantů, všechno souvisí se vším, jdou do toho ze všech stran a naplno. Nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobrý řešení toho bordelu. Všiml jsem si, že už ale do toho v našich prolhaných médiích nepálí tak naplno. Poslouchal jsem na ČRO plus, poslouchejte radši Hvězdu, jednoho z těch prolhanců, ale už mluvil o tom, že se prý zkoumá, jestli tahle horka souvisí s globálním oteplováním. Že se to prý zkoumá, přece doteď jsme slyšeli, že je to jasnačka. Čím to, že berou trochu zpátečku, nebo neberou? Možná je jim to už blbý, když jim pořád opakujete, že klima s počasím nesouvisí. Budu rád, když při dnešní poradě na ten harp něco řeknete. Nepodvolený Plzeňák Jarda K. Jardo, moc zdravím do Plzně. Teď se nějak s těmi Plzeňáky potkávám. Často jsem rád a brzo si řekneme, kde se asi potkáme všichni později. No, harp. Já to řeknu prostě. Já nepochybuji o tom, že ta manipulace s počasím je už v podstatě běžnou záležitostí. To, jak se docela často teď narušuje ten severní

0: takový vír, který tam je, se dost často narušuje a sem vlétnou najednou ty závany zimy a pak zase ze Sahary závany horka. To s tím nepochybně souvislost má. Zatím to zkoušejí pořád, zatím s tím úplně pracovat neumějí. To letošní horké počasí v Evropě určitě má také tento důvod, ale má ho ještě z jiný, nebo ten důvod je ještě složitější. Ono totiž nepochybně k nějakému posunu dochází. S člověkem to nemá vůbec žádnou souvislost a s CO2 už absolutně žádnou. Ale opravdu ty věci, jako je posouvání severního nebo magnetického pólu poměrně rychle teď k Rusku a další věci, takové ty náhle tmavé, respektive chladné oblasti, které se objevují v oceánech a tak dále, které to celé potom narušují a vznikají ty zvláštní hypersilná Laniño nebo El Niño. To všechno s tím zcela jistě souvisí. Je nejasné, jestli to je na Slovensku nebo není, já o tom velmi pochybuji. Já myslím, že to budou radary jiné, protože to by se zachytit dalo. Ty výkony z těch zařízení, říkejme jim stále ještě HARP, i když už jsou dávno HARPy překonány a dělá se to jinak. Ta zařízení na Slovensku skoro jistě nebudou. Ostatně nemyslím si, že by to dovolil Robert Fico. Ale že to nejenom všechno souvisí se vším, že to s tím souvisí. Ta věta se mi zdá zajímavá, nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobré řešení toho bordelu. Ta je taky vtipná, Plzeňáku Jardo, protože i tam to vede. Protože lidem pak už je jakoby všechno tak nějak, odjetě to jedno, odjetě. Tam to vede. Takže řízené to v mnoha smyslech slova je. Zatím špatně, i když ty sdružené počítače, kterým se říká umělá inteligence, další nesmysl, jistě na tom dneska makají daleko, daleko intenzivněji, ale jestli berou ti propagátoři klimatické lži trochu zpátečku, o tom bych pochyboval. Ale současně máte pravdu, že i já jsem zaznamenal, že už tak jednoznačně nespojují. To snad jen ten opravdu truhlík pan Žák v České televizi, když dělá ty předpovědi, stále tlustší a tlustší, jasně, platí se tam dobře za tyhle ty lži, tak jedině ten snad dává neustále najevo, že je to počasí, ta klimatická změna. Klima nemá s počasím opravdu vůbec co dělat. Ale že se ty klimatické poměry někam vyvíjejí a že jsou nepochybně ovlivňovány i těmi zařízeními, já myslím, že to lze brát dneska už prakticky za jistotu. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, po přečtení vašeho opět fundamentálního článku k autentickému představení ve španělské enklávě Sevtě, mi dovolte přidat i svůj názor. Myslím si, že to, co jsme z obrazovek viděli, z mnoha důvodů bylo přelomové. Výstižně ukázalo, že problém migrace bobtná i jak si EU svou hloupou migrační politikou pod sebou podřezává větev. Píše se srdečným pozdravem Zorade, já se k tomu dopisu ještě vrátím, ale Zoro, ona se nepodřezává větev. Ona to činí, ten Brusel to činí zcela záměrně. Jednak probíhá ta výměna těch národů, jednak s tím související právě to, že lidé začínají být naprosto apatičtí k ostatním věcem a žijí už jenom tím, jak se jim tam, jak tady píšete, jak sarančata hrnou ti migranti z Afriky. No, jistě, že to vede trošku k něčemu, o čem hovoří tady Plzeňák Jarda, že nakonec jim může být úplně už jedno, jestli bude nebo nebude válka. To je všechno opět stejný cyklus. Oni to slévají z mnoha pramenků, tu beznaději jakoby. A tahle k ním patří, ta migrantská. Výstižně se, ten agresivní nástup migrantů byl ne nepodobný invazi sarančat. Toto by měl zachytit nějaký velkofilm, jak skrze Ceutu, správně, ono to čte španělsky trošku jinak, zlikvidovat tisíciletou evropskou civilizaci a ne se pořád zabývat historií. Dosud jsem nezaznamenala vyjádření prezidenta, naštěstí. Naivně jsem čekala, že bude průlomové, byť ne z jeho hlavy, a sedlí někde na zážitkové dovolené. Zdá se, že teď neváhám říci, že jde o průšvih celé Evropy, budou ze všech stran čistit a žehlit, že novodobí osadníci už jsou vlastně zpátky doma a tak dále. Není to tak dávno, co marocký král vyčistil vězení propouštěním kriminálníků a džihadistů. Španělskému premiérovi se zase zachtělo nové pracovní síly a dalších voličů. Jakoby netušil, že tito mladí jednopohlavní migranti se rozprchnou tam, kde se budou mít líp. Já jenom připomínám, že španělský premiér o tom věděl, že se to stane. Už měsíc předtím ho varovali jeho vlastní tajné služby. Ten spor mezi Španělskem a Marokem bych do toho dokonce moc ani nezapojoval. On vlastně chtěl, aby se to stalo. On ho to zdánlivě v první fázi politicky poškozuje, ale v té druhé, když je vrátí jakoby a dá těm, co tam jsou, tomu milionu, co přišli občanství, aby mohli volit a aby mu byli vděční, tak z toho střednědobého hlediska je to docela prozíravý krok. Myslela jsem si, že migrační politiku EU přísně kočíruje Lejnová se svými podřízenými a ejhle, ukazuje se, že španělská vláda jedná ve vlastní režii. Přitom jde o zcela bezprecedentní záležitost, kdy rozhoduje o dalším osudu jednotlivých států i celé Evropy. Milionů migrantů chce legalizovat pobyt a oni se španělskými, tedy evropskými průkazy, budou běhat po Evropě, kam si umanou. Oni už žádné průkazy ani nepotřebují přece. To bývávalo za našich let. Oni prostě už tu jsou a už můžou kam chtějí. Ty hranice nám sebrali. Zatímco naši obyvatelé, staří i nemocní, si budou muset vyměňovat občanské průkazy kvůli biometrickým otiskům prstů. Ano, naprosto přesně. S každou marginálí i o zahnutí okurek či banánů se za nás rozhoduje v Evropské unii. V přímém přenosu jsme nyní viděli, že její rozhodnutí mohou být fatální. Se srdečným pozdravem Zora D. Zora píše nám často a já jsem tomu moc rád. Jenom bych poznamenal, že ta fatální rozhodnutí se dějí, Zoro, v podstatě každý den. Jenom nemají takovouhle spektakulární kulisu. Jenom to není tak vidět. A všimněte si, ono se to rozehrálo i v tom mainstreamu. Přesně z důvodů, o kterém hovořím. Je to jen něco podobného, jako je ten ty pochody tady po Praze, je to čistě politická karta. Teď, jak se tomu všichni diví, jak říkají, no ale když a co, jak dostáváme do rukou stále další a další videa a vidíme, že ti Marčané, marocké pohraniční stráž, marocká pohraniční stráž je povzbuzuje a tak dále. Je to čistě politická akce, připravená, dlouho připravovaná, vůbec nespontánní. Věděli o ní Španělé, nechali ji proběhnout. Je to pořád na stejné brdo. Klimatické nesmysly a lži, genderové nesmysly a lži, migrantské nesmysly a lži, které tvoří komplex věcí, jež nás mají ponořit do hlubokého depresivního nicnedělání, jakéhosi zacpání si uší a věnování se něčemu jinému, aby oni mohli v tom zkráceném čase to dostat opravdu k té válce. Pojďme dál. Něco jsem si k tomu článku svému ještě vytáhl taky z Facebooku. Teda, pane Hájku, perfektně napsáno, děkuji i za vaši odvahu. Jen ti, kteří by to měli slyšet především, jsou ještě pořád v komatózním spánku. Až přestane platit toto, moudřejší ustoupí, řekl rozum a upustil většinu lidí, tak se snad začnou věci měnit k lepšímu. Kéž by to Eliško Fialková bylo tak jednoduché, ale pravda je, jako v mnohem je to správné přirovnání, v mnohem. Ale ono už tam zdaleka nejde jen o to, že by ti lidé neměli rozum. Oni ho mají až příliš a prostě to organizují. A ti, kteří třeba u nás se k tomu zatím chovají netečně, ačkoliv u nás je už skoro milion migrantů, samozřejmě z Ukrajiny, ti se budou chovat netečně ke všemu, dokud skutečně jim nepoteče do bod. Ale my ostatní, kteří o tom víme, a není nám to lhostejné, máme možnost se různými způsoby připravovat. My to se snažíme občas publikovat také v protiproudu tom psaném. A možná, že o tom bude i řeč na jednom setkání, k němuž se hnedka dostanu. Pojďme dál. Pane Hájku, děkuji, měli bychom se všichni spojit a vyhnat tu protimírovou svoloč na kraji světa a schodit ji do propasti. Jde nám opravdu o život. Nikdo nemá právo nás hnát na smrt. Proč nebojujeme? Mám na tom náměstí stát sám? Možná se to stane. Musí zase přijít Palach? To je to všem lidem jedno? Zemřou oni i jejich děti. O Bože můj, odpust mi prosím mou slabost, píše Samsonova otřesná tvorba, nevím, to je podpis autora. Ono to souvisí s tou minulou poznámkou. Vlastně tohle už se ani na těch ulicích vybojovat úplně nedá. To se musí vybojovat tlakem na poslance, protože a politiky, protože teď přece jsme v situaci, kdy tu není ten Fialův pětihlavá saň kabinetu, ale je tu tři koalice. A ty blížící se volby, ty by nás měly k tomu inspirovat, protože především ano, nebude vůbec jedno, jak to dopadne, bojuje o hodně. Čili ten tlak na ty poslance, jako například jim psát, málo lidí to využívá, tato témata jim nadhazovat znovu a znovu, aby viděli, že to není jedno té veřejnosti. To je jedna z forem, kdy je možné to dát najevo. Ono v Praze mimochodem už se demonstrovat nedá vůbec. Tady ten rozbitý Václavák k tomu neumožňuje opravdu nic. Je to šokující celá tahle ta přestavba Václavského náměstí, kde zničili ten zelený pruh uprostřed. Tam bude už jenom dlaždicový buzerplac, jak připravený na přistávání letadel, a možná, že to není tak daleko od pravdy. Chodníky, ve kterých byly ty docela hezké barevné žulové kostky, červené, černé, bílé, a ty vzory, takové ty čtverce a tak dále, no vzory prostě, krásné vzorované chodníky. Vytrháno, mizí, barevné kostky jsou vzácné, jistě drahé, se prodají, a tam vzniká šedivá plocha další. Všude bude šeď. Já myslím, že to vyjadřuje něco víc než jen ten fakt, že si tohle potřebovali tady na Praze 1 udělat prostě proto, aby z těch zakázek bylo spousta všimného a spousta malých domů, protože to byl hlavní důvod, proč se to dělalo. Ale ten druhotný důvod, respektive druhotný důsledek toho, bude opět vedoucí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Opět to zešedne, opět bez ohledu na to, že dnes je tento prostor zahlcen v podstatě z 80% cizinci, z nichž z těch 80% tvoří 60% Ukrajinci. Nevím, co tady na tom Václavském náměstí tak dělají, ale asi nakupují. Především, tak to všechno vede k tomu, co nesmíme připustit. Prostě nesmíme připustit. Ten, abych tak řekl, ten palech by to nezměnil, a Pán Bůh chráň, aby se něco takového dělo. Ale že musíme a máme možnost ve spoustě malých věcí na ty politiky se obracet a tlačit je, to si myslím, že máme. Tak pojďme dál. Když jsem začal už o těch Ukrajincích, Josef N. Zaslal do redakce v pražském metru do válečné zóny láká k cestě na Ukrajinu komfortními spacími vozy do Kyjeva za 909 korun, do Lvova za 499 korun. Nabízejí čtyřmístná kupé, krásnou přírodu a také sebou prý máte vzít děti. Do válečné zóny, do země 100 tisíců uprchlíků před válkou, kteří se k nám prý přišli ukrýt a které naše země zadarmo živí a léčí a dává jim byty? Vždyť na Ukrajinu posíláme tanky a náboje, kde je tedy problém? Proč jsou Ukrajinci zde, když nás velmi výhodně lákají tam? Proč nás nutí číst v ukrajinštině? Opravdu chceme být taháni za nos? Oni tam prostě v tom metru na těch eskalátorech jsou tyto reklamy. To je jako kdyby v roce 45 nás někdo zval na prohlídku Berlína. Kolem těchto reklam projdou tisíce lidí, a nikomu to není ani trochu divné. Opět, řekl bych jediné. Mimochodem, ten postřeh je brilantní. Ta bálka se odehrávala dosud, opravdu z ruské strany v rukavičkách, chirurgicky. Prostě jsou to v podstatě Rusové pro ně a jsou to bratři nejbližší, kteří spolu žili nekonečně dlouho. chtějí je tam vymydlit prostě, kdyby chtěli, tak už to dávno všechno skončilo. Ale ta drzost, že teď zvou na tu Ukrajinu údajně tak těžce bojující do těch svých západních částí, které donedávna byly netknuté, ta je příznačná. Všechny ty položené otázky tady Josefem N. podpisuji. Ten problém, který před sebou s ukrajinskou emigrací máme, se teprve vynoří. Já vím, že to opakuji nesčetněkrát a že tak všichni trošku pokrčí rameny, protože nejsou jakoby vidět. Oni budou velmi brzy vidět. Jakmile se to ukončí tam. A kdy to si řekneme s panem Svatošem za týden, nepochybně, že se to blíží k nějakému rozuzlení, takovému či onakému, tak pak si toho všimneme naplno. Protože sem přitáhnou ty hordy těch absolutně zciničtělých mužů z té fronty a jejího zázemí. A to, co nazýváme ukrajinský organizovaný zločin, který zatím se tady chová opatrně, tak to teprve vypukne. Ale zase, víme to dlouho. Nebudu se opakovat, pojďme dál. Pane Hajku, zaznamenal jste, jak nějaká firma odmítla udělat fotovoltaiku Okamurovi a Reichlovi? Je to vůbec v rámci zákonů? Mimochodem, moc tomu nevěřím. Zdraví Karel F. Karle, nevěřte, je to nesmysl. Vážený a milý pane Hajku, mám jednoduchý dotaz. Jo, tady to bych ještě měl také přečíst. Osobně to vidím tak, že je třeba poslat do Senátu co nejvíce lidí z řad stávající koalice SPD a nahradit zejména členy a příznivce současné opozice. Zřejmě by nebylo od věci stejně postupovat i ve volbách do obecních zastupitelstev. Paní Pekové samozřejmě její přeji dostatek příznivců a úspěch. To je ještě reakce na ten náš rozhovor, píše I.V. Hrdina. To, že se ty koalice, že se ta koalice vládní moc neshodla na těch kandidátech do Senátu, je pozoruhodné a varovné. My se ještě v jednom dopise k tomu dostaneme, ale já musím říci, že ta jistá lhostejnost k tomu je vlastně také varovná. Ono, to ano, to prostě válcuje. A bude to dál válcovat. A ty menší strany, které, bez kterých nemůže vládnout, si možná také ještě zcela neuvědomili, jakou mají sílu ve skutečnosti. A nebo je to nějaká strategie předvolební, které ovšem, přestože jsem za A velmi star a za B prošel jsem řadou těch kampaní dramatických, tak přesto tomu příliš nerozumím. No a teď k tomu dopisu. Vážený a milý pane Hajku, mám jednoduchý dotaz. Přijedete letos opět do Příčov? Ano, přijedu. A pokud jo, což si doufám předpokládat, uskutečníte zase tý párty pod širým nebem? No, to je zajímavé, to si řekneme ještě možná příště nebo tak, ale v zásadě bych byl pro. Mně to také přišlo docela zajímavé, jak jsme se tam povídali. Vloni byla ta porada nepodvolených skvělá, budeme mít pro vás s manželem a synem zase jeden dáreček v naší zahrádky, ale švestičky to nebudou. Chápu. Moc se na vás i vaše redakční kolegy všichni těšíme. Bude zase reportáž? Ano, budeme z toho dělat reportáž. chceme ji tentokrát pojmout ještě daleko hlouběji a šířeji, protože pokládáme ty příčovy za důležité, důležité setkání. Já jsem se koukal, na ten program, a než se k němu ještě dostanu, tak jsem zjistil, že tam také přislíbil mimochodem účast Tomio Okamura opět, takže tam dopoledne bude i Okamura, bude dobré jako možnost si s ním popovídat, také asi není úplně běžná. Mimochodem, někdo mě psal, že jsem na minulých příčvech někomu odmítl nějakou odpověď na kameru, kde se mě někdo asi měl ptát, já nevím, kdo to, asi tak Oganesian možná, který tam už asi letos nebude, Oganesianův gang, na nějaké věci kolem Václava Klause a těch známých pomluv, že jsem odmítl na kameru. Opravdu já jsem tam žádnou kameru takovou neviděl. Pokud ten dotyčný mě teď slyší nebo si to pak pustí, připomeňte mi prosím, protože já se před kamerami opravdu neschovávám. To spíš veřejnoprávní a ostatní kamery se už dávno začaly schovávat přede mnou. To vlastenecké setkání bude tedy 22. srpna. Bude tam ta mše, jako vždycky na začátku o 10 hodin. Mě trošku překvapilo, že tam nebude páter Přibyl, ale má tu novou funkci. Ale jsou to, časy se mění. Ale budou tam opravdu zajímavá jména. Opět. V tom panelu mediálním, který bude opět řídit Petr Žantovský, bude Marek Stoniš, šéfredaktor to dneska. Tomas Kulidakis, to bude velmi zajímavé pro mě. Ale i Petr Štěpánek a dokonce Vladimír Železný přijde. Měli jsme ho tady na rozhovoru a také jsme se dohodli na dalším. To už to je zajímavá sestava, ta první. Ale pak tam bude mít Standa Novotný, Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů, Michala Svatoše, Erika Besta, Jana Kavana a Evu Filipi. To mě nadchlo. To je ta naše bývalá velvyslankyně v Sýrii. Úchvatná paní, pravá diplomatka jiná, která tam vydržela a přes níž se dělaly i vztahy s Amerikou v době syrské války. Také obsazení jak hrom. No a nakonec s nápisem ani západ, ani na západ, ani na východ možné podoby středoevropské spolupráce bude moderovat Michal Semín s panelisty Petrem Drulákem, Petrem Bahníkem a Michalem Térou, který také byl nedávno u nás. A s ním jsme se dohodli, že ještě se jednou setkáme na jednom exkluzivním historickém tématu znovu tady před kamerami, ještě před příčovy. Takže já moc doporučuji každému, kdo má možnost, aby tam přijel, protože jednak tohle obsazení a jednak přeci jenom ty časy se trošku mění a je dobré si to na místě prodiskutovat. Protože to má mnohé naděje, ale obrovská rizika. To, co se teď děje a děje se přes léto. V pozadí za tím vedrem, které současně slouží také jako docela hezká zástěrka. Tak se tam na vás budu těšit. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte tomu, že Macinka nechce, aby koalice postavila do prezidentských voleb společného kandidáta a Babiš s tím souhlasí? Mně to přijde jako hazard, protože pětikolka bude samozřejmě stát za pávkem. Nebo je něco pravdy na tom, že se Babiš nakonec rozhodne do těch voleb jít sám? Já si to nemyslím. Já jsem to také zaslechl z několika stran, že to je nějaká úvaha. Andrej Babiš je velmi rozumný člověk. Velmi chytrý člověk. Není žádný důvod, proč by to dělal. Ale celá ta konstrukce, že to nebudou stavět jako koalice Spolu, protože koalice Spolu bude stavět Pávka vlastně, fakticky, a trojkoalice nikoho sama nepostaví, to už je docela sporný moment. A to vysvětlení Petra Macinky mně nepřijde dostatečně přitažlivé, jakože ti takzvaně straničtí kandidáti nemají moc šanci, musí to být někdo jaksi občanský. To není stranický. Ta vládní koalice jsou různé strany. A pokud by to správně vysvětlili toho kandidáta, tak mají v podstatě vysokou šanci, že to vyhrají. Je to ale nějaká jiná úvaha, zřejmě, anebo je zatím ještě něco jiného, prostě nedohoda. Nevím, proč to neříct, ale tuším, že se jim to nechce říct případně. Ale dobré to není, protože představa, že se to opět že tu bude opět nějakých 10-14 kandidátů a pak se bude čekat na to druhé kolo, no tak proti sobě bude stát asi Pávek a někdo kandidovaný od ANO. Proč to dělat tak složitě? Já nevím. Někdy si připadám, že už těm pohybům mezi těmi třemi stranami úplně nerozumím. Ale je to možná spíš mou, je to můj problém, je to spíš mou nedostatečností, že je ještě možná špatně čtu, nebo že mám málo informací zevnitř, protože tam se určitě něco odehrává. Ty volby, ty to ukáží docela přesně. Volby pražské budou extrémně zajímavé. Že tady bude kandidovat samostatně SPD, tomu rozumím, protože minule uspěla. ANO se nepochybně bude chtít vrátit, bude chtít získat primátora a tak dále. V té Praze to je pořád ještě trošku jako na celostátní úrovni. Ale v těch ostatních částech, kromě, řekněme, Plzně, Brna, Ostravy a pár dalších měst, Olomouce, nerozumím tomu, těm nedohodám. Když už se dohodli na vládní koalici, tak proč se nedohodnout dál? Proč tu sílu drobit? Asi jsem opravdu už nějaký staromódní. Pojďme dál. Milý pane Hajku, již delší dobu se mi hlavou honí tato myšlenka, se kterou bych se s vámi rád podělil. V těžkých dobách se lidé často uchylují k různým vizionářům a prorokům, či prorokům, kteří vidí dál. Neříkám rovnou za roh, ale kteří mají, řekněme, širší vidění souvislosti. Jedním takovým nepopiratelným člověkem, který takovouto roli v posledních časech sehrál, byl bez pochyby Alexandr Solženicin. Nazýval věci pravými jmény a nesklonil se před ničím. Ani v Sovětském svazu, ani na Západě. Jeho přednáška na Harvardu v roce 1978 nezastarala. Jenom připomenu, že tam emigrant Solženicin, my jsme ho tiskli, ten jeho projev slavný, asi už dvakrát, vlastně předpověděl tomu Západu, že se zhroutí, že je bez síly, že je bez jakéhokoliv morálního zdroje, z kterého by ještě žil, a pak po převratu se vrátil do Ruska. Nicméně po jeho návratu do Ruska s pokročilým věkem, když podpořil Vladimíra Putina, jsem si říkal, a nebyl jsem sám, že se prostě stáří projevuje a Solženicyn ztratil na bystrozrakosti svého vhledu a že, jak se říká, ujel. Ve světle událostí posledních let se stále více jasněji ukazuje, že to není tak černobílé, jak se mi původně zdálo. Postupem času jsem některé své postoje přehodnotil a vyvstává mi z toho otázka, co když se Alexander Solženicyn ve Vladimíru Putinovi nemýlil, co když měl pravdu. Je-li tomu tak, pak význam Alexandra Solženicyna narůstá do ještě významnějších rozměrů a jeho nadčasovost je prostě ohromující. S úctou váš Josef H. Josefe, já čtu tento dopis, který by si sám vystačil na jednu přednášku, proto abychom si jenom připomněli, že když říkáme, že nerozumíme těm některým věcem, které se odehrávají tady kolem nás, nemluvě o Západu, tak nesmírně málo rozumíme tomu Rusku. A to se o to pokoušíme. Protože Solženicynův příklad nás vede přesně k tomu, že to rozhodující na celé věci je nakonec to ten duchovní zdroj. Tam on mířil. A v něm také nakonec v Moskvě zemřel. Řekl bych, ostatně právě dneska má Solženicyn výročí úmrtí, 3. srpna 2008 zemřel. Takže vlastně je dobré ho tímto způsobem připomenout. Ale nejde jen o výročí. Ta se týkají naší akademie hodně. A jsem šťasten, že ji tak navštěvujete, protože je to s tím obrovská práce a myslím, že to k něčemu je. Ale jde především o ten duchovní rozměr Solženicynův, který možná vám všechny ty otázky vysvětluje. Solženicynův i Putinův. Pojďme dál. A já se tady zjišťuji, že jsem ještě nedočetl ten dopis, který se týkal Petra Macinky. Aha. Na vašem názoru nám moc záleží. Mluvím o naší nevelké partě, která se dala dohromady ještě za času Míčka, kdy jste začal mluvit o vytváření těch malých jadírek po regionech, jako byla v Americe Tea Party, která nakonec vynesla do Bílého domu Trumpa. Vydrželi jsme a stále se občas scházíme a diskutujeme tak trochu jako na pondělních poradách. Pro nás a pro mě zvlášť jste maximálně důvěryhodný, protože skoro všechno, co jste předpověděl ve svých knihách, se potvrdilo a potvrzuje se, co píšete v nedělních článcích, protože jsem věřící člověk, což se mi o mých kámoších tedy říci nedá. Vím, že je to i tím, že máte duchovní náhled všech těch dějů. Děkuji za to, Františku. Ale nevnucuju jim to. Nemůžou tomu rozumět, ale jinak jsou to bezva kluci. V závorce chacha je nám všem přes 60. To je hezky. Skoro se bojím zeptat, jestli už vydáte tu svou knížku, o které jste několikrát mluvil, protože předpokládám, že tam bude něco podstatného i o tomhle u nás nepopulárním tématu. Protože kdo tomuhle neporozumí, neporozumí ničemu a jen se bude děsit z každého vysílání ČT a rozhlasu. Ono to totiž má všechno svůj velký smysl. Tak asi pochopíte, že tohle klukům říkat nemůžu, protože by na mě koukali jako na exota. Ale kdybyste to napsal vy, myslím, že by je to k nějakému zamyšlení možná dovedlo. S přáním, abychom se potkali v Příčovech, kam jsem se konečně rozhoupal jet. František L. No, Františku, moc se na vás těším v Příčovech a dohovoříme to, protože ta teze, kterou jste tady zvedl, je opravdu zásadní, je klíčová. I když tomu nevěří většina vašich kamarádů z toho malého kroužku, A i když k tomu nevěří asi významná většina spoluúčastníků našich porad. Přesto, jak vidíme, si rozumíme, ale něčemu prostě z toho porozumět nemohou. Já bych řekl, že jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Ten, pokud jde o tu knihu, já ji opravdu teď finišuji s ní. Je to pro mě vůbec nejtěžší kniha, kterou jsem kdy psal a napsal, ale také je to dáno tím zatížením, v němž jsem opravdu denním. Dopíšu ji a to téma je tam velmi silné. Velmi silné a hraje docela klíčovou roli v některých dramatických chvílích toho příběhu, o který půjde. Raději nebudu, už mám prakticky jistý název, ale nebudu ho říkat, až se dostanu do situace, že budu si jist, že ta kniha je téměř hotová, tak pak možná to řeknu, nebo možná, že dokonce nějakou kapitolku z toho někdy tady na kameru pro ty zájemce přečtu, ale chci ji fakt dokončit. A ten duchovní aspekt, který podmiňuje, aby člověk porozuměl sdělení, že všechno dobře dopadne. A co to znamená ve smyslu bolesti, kterou musíme možná ještě prožít, nedej pán Bůh, aby to byla válka, ten je přesně tím klíčem, který odemyká některé komnaty, některé komůrky, kterým nepochybně porozuměl Alexandr Solženicyn, kterým s jistotou vím, že rozumí i ten Vladimír Putin a proto možná ještě stále všichni žijeme. Já budu doufat, že s pomocí Boží se dožijeme i toho příštího týdne a že si zase řekneme na základě vašich úchvatných dopisů něco zajímavého i pro ostatní. Tak nás ochraňuje všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli, protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No, nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení. Naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No, první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z takzvaných zadržených tankerů stínové flotily jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No, někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, 104 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat iránské zadržené rezervy a z nich bude financovat to, co bude chtít. Tak už nestačí těch 300 miliard, které zmrazili v rámci Evropské unie, Eurocleeru a podobně, ale už to musí být taky dalších 22 miliard, které zmrazili Iránu. No a pak tady máte další základní skutečnosti, kde se jde koalice ochotných v Paříži, mají velice vážné tváře, mluví o válce, ale v konec konců, jak se říká, hora porodila myš. Ať vás trafí šlak, vážení propagandisti, který prohlašujete, že to bylo vynikající setkání s obrovskými závěry. Vůbec nic. A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku a v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No, nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu, jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní silu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8 a největší problém jeho korejských domácností je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem ke věštici, pejsek ukáže labkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný round table, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetního času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky, jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence je klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, již neplatí žádné zákony korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalasa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jak si jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a nebrděli, neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky.

130% HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením, nebo inflací, nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají výrobky dvojitého určení. No a pak tady přijdou sankce reciproční z Číny, které čirou náhodou zasáhnou vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii, jako je Rheinmetall nebo italské a francouzské podniky, a všichni se budou divit, že ten vojensko-průmyslový komplex, který se ještě neprobral z té hibernace posledních 20 let, tak najednou dostane ránu do šňupáku tím, že vlastně Čína zamezí vývoz komponentů, zamezí vývoz vzácných surovin a dalších prvků a zřejmě si je budeme muset kreslit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na důsledném realizování elektromobility a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 tisíc pracovních míst. A budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohle to všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo v Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za slunečný den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, v Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty. A možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslový komplex, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát o potřebě války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohle to pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Haló? Haló?

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, prosím.
0: Slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo? V které části?
0: No, před... Jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
1: Teď jo, tak to je dobrý. Takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
0: Ano. Akorát je...
1: Dobře, dobře.
0: To je nějaký zase erupce.
1: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
0: No. Bohužel.
1: Tak.
0: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
1: Jo, s tvrdými změky. Jo.
0: Tak,
1: abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
0: Můžu navázat teda, pane profesore?
1: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
0: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to vidíte?
1: No, můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití takzvaných taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy zhruba podle zkušeností a testů po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciální jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren, nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o takzvaném preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Mirage a podobně. A tohleto všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že Dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderných pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné úděly nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmail, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly dvě místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje. A poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky, no tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniku na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě, s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomto ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Muskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací. A jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a Rheinmet a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynici hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyerzammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení a pak už to nikdo nezastaví.
0: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
1: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhletu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů. Následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů. A následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nadějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenom že ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů, ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní a účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3 1-megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jedno megatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letci nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
0: Přátelé, drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalej právě sklad jaderných zbraní. Oblast, tak je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech, nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tamhle je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli míst jaderný zbraně, je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuzeum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat. A nebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z tohoto atomuzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme. A myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte. A tady máte i dobové dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba duchotechniku a tak dál a tak dál. Prostě těch materiálů je tam celá řada. Takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, o těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně. Někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám vládnou šílenci a psychopati a dokonce se pohybují na svobodě. Proč je dosud nikdo nevrazil do blázinců s nejvyšší ostrahou? Tomu fakt nerozumím. No, historie se nám nějak opakuje, že jo, dřív se to řešilo tím, že se vyhazovali na hnůj oknama, tak jak je to, myslíte si, že to je jakoby přirozený jev, že prostě populace po čase zblbne, já nevím, starý Řím nebo tak, anebo je to nějaký naše specifikum?
1: No, já bych to řekl takhle. Všichni se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jednu obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. No a pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztráta jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro, vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu On nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobně, ale byly to i materiály o Drangetě, o Jakuze, o čínských triádách, byly to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byly podrobně popisovány směry jejich činnosti, vůdcové, struktura a tak dále. Zhruba po roce 2005 většina informací tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjevila se ani v studiích a podobně, kromě několika specifických monografií, jako je monografie McMafie od jedné nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další věc. Ukazuje se, že jako kdyby elity, které jsou připravovány například i v těch nejmenovaných institutech, jako je Aspen a podobně, vybírali záměrně lidi, kteří jsou, no řekněme, jiní. Existuje skvělá polská studie významného polského psychologa, který dokazuje, že abyste se stal šéfem velké firmy, musíte být psychopat. A on to na faktech dokazuje. No samozřejmě mluví pouze o korporátě, ale tenhle ten mechanismus funguje i u politických struktur. A právě proto se nemůžete divit, že na čele Evropské unie máte takovou paní von Lélovou, že německý kancléř Merz se chová tak, jak se chová, že francouzský prezident Macron už ho nazývají jako novej malej Napoleon a vidíte, že vlastně ty elity v jednotlivých zemích, a nebudu jmenovat elity v Čechách, se skutečně chovají jako psychopaté. Nezajímá je názor veřejnosti a lidí, vidí sami sebe jako centrum všeho, dokonce prezident Trump prohlásil, že na něho neplatí žádná morální kritéria, protože on má morálku sám v sobě a konec konců je císař planety. No, já mám obavu, že v tomhletom případě bude mít pravdu těch 30 amerických psychiatrů, kteří prohlásili, že v tomhletom případě je to výslovně nebezpečná situace, kde jaderný kufřík ovládá někdo, který není svéprávný. Ale na druhé straně si musíte položit otázku. Teď konspirační. Skutečně tyhle ty politické idioty vybírá výbor 300? Nebo je vybírá takzvaný superclass, o kterém mluví David Rotkov. A právě proto, že jsou to svým způsobem psychopati, tak jsou schopni plnit jakékoliv nelidské příkazy. Klidně budou mluvit o jaderné válce, konec konců oni do té války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani jejich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam můžou být a dělat jenom to, co chtějí, právě protože většina mlčí. Pamatujte na ten známý výrok. Politici můžou dělat jenom to, co jim dovolíme. A jestliže většina lidí mlčí, nebo dokonce je ovlivňována různými mimovládkami, takže se s nich stanou doslova vymleté mozky, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když to oni nemají, je životním posláním. No a když tihleti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihleti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně české čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
0: Tak samozřejmě podobnost jména událostí je čistě náhodná.
1: No, svět je plný náhod, pane Bureši. Já dokonce tvrdím, že náhoda by měla být vyučována jako klíčový předmět na univerzitách, protože by vysvětlila většinu jevů a procesů kolem nás.
0: No něco na tom je, pane profesore, těch náhod je kolem celá řada. Až konspirátoři potom nevědí, co dřív. Na druhou stranu zase ten zlotřilý Trump teďka, že ho si dovolil teda opravdu hodně. On údajně hodlá, nebo možná už s tím začali, nevím, vypisovat granty pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní. Takže $2 miliony pro začátek do toho chtějí vrazit. Takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já jsem strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo evropský hodnoty teďka se přejmenou na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.
1: No víte, tak vždycky peníze byly hybatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Diokletián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů, a ovšem ty $2 miliony je relativně málo, když vemete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovlivnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí? Nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat? No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médii a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel, a kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, na ovplyvňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovlivňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No. To jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No, ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
0: No, je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s rafinací ropných produktů díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že jo, si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že jo, dodává suroviny.
1: A za zvýhodněné ceny?
0: Na základě toho, ale oni mají, že jo, jenom určitou kapacitu těch rafinérií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
1: No, ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No, kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
0: Já teda samozřejmě, no, já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako... já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle... nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, než ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle a čekat na to, až nám pustí prout, aby jsme to...
1: Ono, no, pane Bureš, máte možná pravdu, protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie. A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No, jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování, jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřihnout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byly postaveny Rusy a byly postaveny na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znova klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel, zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky, protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tloust hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí, že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dat umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
0: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Royce, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výzkum?
1: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v těch jaslavských bolnicích postavit zkušební malý modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádný Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 MW reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Toriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto toriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete toriový reaktor postavit na poušti A jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházející z toriového reaktoru, jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávislej na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická cloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom vážení asi budou pro vás nutné, pro obyvatelstvo, ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No, problém je v tom, že tohle to funguje na poušti, ale nebude to fungovat v evropském teritoriu. Musíte si totiž uvědomit další věc. Jedna z mála věcí, která se potvrdila, je významné zmenšování evropských ledovců. Evropské ledovce mají zásadní vplyv nejenom pro vodní elektrárny v Rakousku, Francii, v Alpách, Švýcarsku a podobně, ale mají obrovský vliv jako vodní zdroj. Kromě toho jsou klíčovým napájecím zdrojem pro mnohé řeky, jako je Rýn nebo Dunaj. Jestliže se ale tyhle ty alpské ledovce roztopí a výrazným způsobem sklesne zásobování vodními zdroji těch veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě. A pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně v Bruselu, kteří si tohle to vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
0: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat. Tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sakramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
1: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské svobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen, a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní jelity, zůstali u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síly ve většině evropských zemí.
0: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili. A tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboli, tak že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
1: Skutečně, a musím ovšem říct, že například paní von Lejlova dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo v dočasném pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku, no, když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
0: Děkuju, pane profesore. Pojďme na další dotaz. Technik se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
1: No, bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu, byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to byla snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné. Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenie je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy. Ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky. A když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
0: Děkuju moc, pane profesore. Čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený, nebo tam jsou nějaký

0: No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru a Parkinsonu, kde se mluví především o amyloidním plaku, o prionech, které utlumují pronikání signálu v rámci nervové struktury, tak tady je to spíše anatomická deformace, která způsobuje, že jisté druhy signálu nepronikají nebo pronikají deformovaně. No a to potom vede k různým schizoidním jednáním. Bohužel zatím se nepodařilo vyřešit otázku léčby a vyléčení, spíše utlumení projevu schizofrenie. Samozřejmě to pak závisí na odpovědnosti každého člověka, jestli dodržuje medikaci a dodržuje všechny předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
1: Děkuju moc.
0: Abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
1: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroskilde, no, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou, slouží jako stavební kameny bílkovin. V těle
0: ano,
1: jako
0: to je
1: hormony
0: pravda.
1: Či signální molekuly dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy. A...
0: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktin F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, a nebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny, a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky, a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy,

0: vašem trávicím traktu. Ale nejnovější výzkumy dokonce ukázali, že mikrobiom ovplyvňuje váš emocionální stav. Dokonce ovplyvňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neuronu, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem trávicího traktu a druhého nervového centra, který máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
1: Děkuju moc. Pane profesore...
0: Omlouvám se, jestli to snělo složitě, jenomže skutečně ty vazby, ta architektura souvislosti je mimořádně komplikovaná.
1: No, tady jste mi nahrál, Pavel Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
0: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je Essential Multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a zahustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcií pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrovaný v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesor Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozději. Nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno. A právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jako oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, taktéž je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, jižní Itálii v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No, dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete.
1: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát už to bude rychlejc. Tak vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
0: Ano, už tak. Jsme napojení.
1: Ano.
0: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru, jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například Hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater znižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanizmy vašeho organismu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
1: Děkuju moc, pane profesore. Jdeme na další téma, které tady teďka navrhuje Jára Siky, děkuji ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždyť to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně i díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
0: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 km od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a její přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 km a další paradox, ať zuří větrníci, jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritoriích, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. Na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak to bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
1: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvízt do původního stavu.
0: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 do 250 tisíc euro nákladů.
1: No, s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude. Takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka. A pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii třeba, že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera. Tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesor? Teď jako proběhla nějaká notická, ale jak to bude dál?
0: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie. No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustředíště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
1: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou, a až po volbách, že se jako přitvrdí. Slýchám to v různých takovýchto variantách, jakože někteří říkají, že se počkáš po volbách, někteří, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha. Tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
0: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresi Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší sílou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně, takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštních vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě. A tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení? Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavních zařízení v Oděse, Izmailu, Jušmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoku na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? A nebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstv a podobně? A diskuse o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejenom v rámci médií, ale i v rámci ruské dumy. No a toto všechno svědčí o jedné zásadní věci. Pravděpodobně i prezident Putin si uvědomuje, i když chce zoufale zachovat ducha Anchorage, že ten duch Anchorage už nebude možno zachovávat. A že jakékoliv dohody, které Rusko uzavřelo, vždy skončily podrazem. A na to mají Rusové jednu krásnou průpovídku. Rusové vyhrají válku, ale prohrají mír. A tahle ta průpovídka začíná být chápaná stále výrazněji ve všech kruzích i v rámci ruské společnosti. Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
1: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do ruské Dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
0: No tak Zelenský ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No tak musíte Zelenského brát s rezervou.
1: No to už samozřejmě bereme, ale to je... On je, ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tady máme, chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
0: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
1: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Tady. Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska to vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
0: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobalskými čivavami, Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90. léta. Dneska je Švédsko chápano jako jedno z výstražných příkladů rozvrátu tradiční společnosti imigrační vlnou. Ty drogové války, gangové války ve švédských městech, ta skutečnost, že Švédsko je na čele využívání mladistvých při kriminalizaci, no protože vědí, že nemůžou být trestně právně stíhání, je varováním pro ostatní země. No a myslím si, že dnes má Švédsko přehršl vlastních vnitřních problémů. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohleto všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
1: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně ho předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, co že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte to zlý Rusko, nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to je jedno, přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál, tak, že tohleto vlastně je takový na jednu stranu až řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako že by takový jako kýženej nějaký téma, jo? Že prostě...
0: Náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky. Jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie. No tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, Macron smete se stolu. Ale je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská bažina iránského konfliktu pro Spojené státy najednou má být nahrazena úspěšnou vojenskou operací Spojených států vůči africké Mali. No, Mali dlouhá léta spravovali Francouzi, měli tam své koloniální jednotky, pak došlo k tomu, že si nová vláda v Mali podepsala smlouvu s Ruskem a jsou tam ruské jednotky, které umožňují a podporují boj proti povstalcům, ale najednou Spojené státy zjišťují, že by bylo žádoucí v duchu slobody, demokracie a ostatních věcí podniknout leteckou ofenzivu, nejdřív a pak pozemní ofenzivu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobně, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornost ne na Kubu, ale na Mali, protože bohužel na Kubě žádné vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobně jako Venezuela, by velice posílilo pozici republikánské agendy před volbami, které budou o 100 dní. No a pak si skutečně, přesně jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů má nahradit neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těch problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, tak pro jistotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně na problému kurdských milicí a podobně.
1: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
0: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
1: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
0: Myslím, že ne, protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. a ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Libie. No, ale zároveň v západní části Libie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám, proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvivá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
1: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu, kde hovořil na tiskovce a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán. Rubio! Tak, Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže tady to...
0: No, zároveň... jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjádřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
1: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečnej podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu do zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl. Tak, a
0: no, první věc. Významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny potom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu, a pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt. Nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítány analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vztyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
1: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu, bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, kteří i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. A tu kujeme 95 000 odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 000 a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
0: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
1: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
0: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zuřivá, říká, já to nechápu, vždyť měla lodičky.
1: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy nashledanou. Ahoj.
0: Nashledanou.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: už nezmůže nic.
1: Tak jo, zase vás vítám už při třetím vysílání, myslím, že to je, s Mílou Čechů. Já tě zdravím, Mílo, Miluško, ahoj, hezky ve vysílání, opět máš krásnou růžovou nějakou vestičku, nebo co to je, já to takhle nevěděl. Krásně růžový. Ano, takový ženský.
2: Děkuju. Ano. A samozřejmě, ano. Jsem taky žena.
1: Přesně tak. A dnes to bude opět už takové, no, téma, který ještě asi bude dlouho tady s námi. A jsou to Benešovy dekrety, jejich objasnění. Dneska si vezmeme na starost, nebo na paškál, jak se říká, tři z nich, co tady navrhla Miluška. Dekret prezidenta republiky 12, 16 a 17, všechno, myslím, že to bylo z července roku 45. A o všem o tom si popovídáme. Ale na začátku, už jsi vlastně pozdravila, asi ještě ne, vid, takže můžeš pozdravit posluchače.
2: Ještě jsem nestihla. Jinak zdravím posluchače, eventuálně diváky, kdo se bude potom dívat ze záznamu, eventuálně na to video. A rozhodně se máme na co těšit, protože nás teď se budeme věnovat vlastně jedlí 12 ještě jednou, ale malinko z jiného úhlu, protože my jsme hodně větrili, my jsme hodně utíkali do těch 90. A zároveň si dneska i srovnáme i současnost a potom další dekret je velice důležitý, je to ta částka 16 a to je o mimořádných lidových soudech a pokud se dostaneme k 17, tak je to o Národním soudu podle dekretu prezidenta republiky. A myslím si, že lidi se budou i hodně divit. Takže můžeme jít na to. A jestli tě můžu poprosit, tak to pust video, který jsem tě poslala.
1: Ano, tady vidíte naši Alenku Schillerojc a ona tam něco říká o Benešových dekretech. A poslechněte si to opravdu. Když jste to poslouchali, tak hned oba dva nás napadlo, jak se pěkně ukecla. Takže prosím.

0: Takže
1: abych to nedávala do veřejného prostoru.
0: Ano.
1: Jo? Moc se o nich nebavme, aby se lidi moc nezajímali.
0: Ano, jsou nezrušitelné.
1: Nebudeme dávat do veřejného prostoru.
0: Jsou sice nezrušitelné, ale nevíme, co tam v nich je. Jsou nezrušitelné, ale nevíme, co v nich je. A vůbec to nedávejme, vůbec to nevytahujeme ven, aby se o to lidi nezačali zajímat. A my jsme právě udělali pravý opak, že? Miluška, která to vyšťourala všechno.
1: Přesně tak.
0: A přesně to do veřejného prostoru dáváme. Takže je to tady. Miluš, začni.
1: Takže je potřeba se opravdu ptát, co s těch dekretech skutečně je. A právě ta dvanáctka, dneska se na ní podíváme ještě právě z té současné doby. Protože pokud si dobře vzpomínáme, tak nedávno, je to dokonce na Seznamu, proběhl článek, kdy že prakticky, nevím přesně, který univerzity, jestli to bylo teda asi Hradecký soud, nebo respektive Hradecký soudce, buďme konkrétní, protože to mají vždycky jsou odpovědnost soudci, tak přeskřkl majetek rodu Walderode, tenhle ten rod právě, že kolaboroval s nacisty za druhé světové války tady na našem území a údajně jim teda patřily nějaké majetky. A je potřeba si uvědomit, že ty majetky jsou jen dneska navraceny na základě uznaného československého státního občanství z roku 47. A mě by docela zajímalo, jak vůbec ty listiny vypadají. Pokud vůbec ty listiny existují, to je jedna věc. Protože o těchto těch věcech, kdo má jaký občanství, pokud a navíc o prošetřování, jestli ty lidi kolaborovali či nekolaborovali, s kým spolupracovali nebo nespolupracovali, tak to prošetřoval zemní národní výbor, nebo nechal prošetřit, protože k tomu tady právě sloužila vlastně tehdejší policie a četnictvo ještě v té době. Takže oni všechno nechali důkladně ošetřit a prošetřit, jestli ten člověk kolaboroval, udával a tak dále, což je popisováno i v tomto dekretu. A tady je potřeba se ptát, jak je možný, že rodům, jako je třeba Kinský, jako je Colorado Mansfeld, jako je Lobkovic a další, nespomenu si na všechny, kteří tady jsou, tak jak je možný, že jim byly navráceny majetky a na základě čeho? Jo? Protože nám tady právě v 90. letech vznikly samozřejmě i tyhle ty tzv. Restituční zákony a bylo to prakticky hozené na odškodnění po roku 48. Ale to s tím vůbec nesouvislo. Protože a tady se dostáváme k tomu, proč ty lidi neznají obsah dekretu prezidenta republiky. A proč je důležitý to znát? Protože kdyby lidi znali ten obsah, právě třeba konkrétně té dvanáctky, tak by protestovali proti jakýmukoliv navracení právě těmhletěm kolaborantům, protože sice to znárodňování probíhlo až po roku 48, to je sice pravda. Sice to nebylo úplně košer, jak se říká, ale bohužel proběhlo to tak, protože to všechno v podstatě spousta věcí dokonce proběhla i v rozporu s těma dekretama. Ale tam se to týkalo třeba znárodňování opravdu třeba malých drobných zemědělců nebo vůbec znárodňování drobných podnikatelů. To vůbec to tam nespadlo podle těch dekretů, ale oni to tenkrát prostě znali už mahem úplně všechno. Ale to je zase jiná kapitola. To bychom zase od těch dekretů utíkali pryč. A tady je potřeba se ptát, co vlastně v těch dekretech skutečně je, co je v té dvanáctce. Protože aby lidi věděli, že třeba některé pozemky, protože to se týkalo hlavně zemědělské půdy, tak jak je možný, že dneska lesy má církev? Jak je možný, že dneska lesy po

0: ve skutečnosti ty lidi nevědí, co v těch dekretech je, a proto ještě s tím souvisí právě ten sjezd toho sudetoněmeckého landsmanšaftu tady v Brně, který tady proběhl právě letos v květnu, ke konci května. A už je naplánovaný další sjezd, já nevím, jestli příští rok, nebo za dva roky v Liberci. Jo? A mezi tím prostě posled navštěvuje tady západočeské města. Dověděla jsem se, že byl v Mariánkách, že byl v Karlových Varech. Jo? A tohleto se vůbec, tohleto lidi tu vůbec netuší. Proto i říkám, že to Brno, to bylo odvedení pozornosti. To se spousta lidí prostě neuvědomuje. Takže teď se podíváme znova na tu dvanáctku, aby si ty lidi opravdu uvědomili, že ta půda má tři prostě národu, ne státu, národu. Že všecko bylo, mělo být správně pod tou národní správou.
1: Tak já to přečtu, o čem to tedy je, tak abych taky tady něco řekl, tak já to teda přečtu. Dekret prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Tak a teďko tady píše právě ještě do VKZ vstříc volání českých a slovenských rolníků a bezemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy a veden snahou především jednou provždy vzíti českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých, německých a maďarských statkářů, jakož i z rukou zrádců republiky a dáti ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezemků k návrhu vlády ustanovuju. A teď to tam teprve bude. Ale tohle to je opravdu dobrý, tento, jak bych řekl, nadpis všeho toho celého toho dekretu, protože tady to je jasně řečeno. Dneska to tady máme všechno, ale všechno zpátky, všechno opět rozprodaný a už tam zase nepatří skoro vůbec nic. Takže začni s tím. Paragraf 1.
0: Takže s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jež je ve vlastnictví za a všech osob německé a maďarské národnosti ohledu na státní příslušnost. A B. Zrádců nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 a 45. Tady se chci ještě dostat k jedné věci. Ten dekret se třeba týká i Polska, neříkám, že znám jeho obsah. Mm-hmm. Ale je potřeba si uvědomit, že co vyváděli Němci v Polsku, když jsem viděla ty dokumenty, tak byl to filmový dokument, co vyváděli v Polsku, tak se tomu vůbec nedivím, že o tamtud, protože to řeknu svinským krokem. Mm-hmm. Jo, potřeba si uvědomit, protože oni se opravdu k nám, ke všem, prostě chovali opravdu jako k chovnému dobytku, který pro ně má prostě otročit. Mm-hmm. Tak jdeme dál.
1: Yeah.
0: Za C akciových a jiných společností a korporací, jejíž zpráva úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistických a nacistických účelům. Tak, a tady jsme u jedné důležité věci, protože my to tady máme znova dneska.
1: Přesně.
0: Jak je možný, že mladoboleslavská Škodovka patří Němcům, to znamená Volkswagenu, a jak je možný, že my tady máme nadnárodní řetězce, jako je Globus, Kaufland,
1: všechny,
0: který
1: prostě
0: jsou výhradně německý, prakticky všechny jsou německý. Takže se, a tady právě se můžeme divit, co se nám tady děje, protože prakticky ty daně, ty nejsou, nezůstávají tady, ty jdou do Německa. Takže my vlastně financujeme Německo. A podívejte se na takovej ČES, kolik my tady platíme, nebo lidi platí za elektriku, my teda neplatíme, protože my jsme mimo tu síť. Ale
1: my na paloučku taky.
0: My
1: na paloučku taky.
0: No.
1: A jde to. Věřte mi, že 3/4 roku v roce
0: a to, samozřejmě,
1: nám to jde bez problému. Tak. No.
0: No. A teď je potřeba si uvědomit, jak je možný, kam jdou vůbec ty zisky třeba z toho ČEZu. A to nemluvím o bankách, jo? Tady prakticky je psáno o akciových společnostech. Jo, a třeba ČES je

0: mám takový pocit zrovna akciová společnost. A tak dál, a tak dál. Takže a dneska většina těch společností vůbec není v našich rukou. Jak je možné, že to prostě mají cizince? Mm-hmm. Takže tady, a to, proto i říkám, že se to týká ty dekrety i současné doby. A tady proto taky ta Alena Schillerová přece řekla, že nechtěla pouštět moc na veřejnost. Jo? A tady máte důvod proč.
1: Mě by zajímalo, jestli všechny jsou nezrušitelný podle něj, nebo jenom ty, který nebyly zrušený. Jo, protože jak tam, minule jsme tam ukazovali seznam těch Benešových dekretů, těch je tam hodně, nevadí. Takže je to zajímavé, jestli všechny myslela, anebo jenom ty, který nezrušili, tito noví představitelé.
0: Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Proč by si Slováci dali do ústavy neplatné dekrety? Mm-hmm. To je nesmysl. To je za prvý, to je nesmysl. A za druhý, kdo teda zrušil postupimskou dohodu, aby tady někdo mohl rušit ty dekrety? Mm-hmm. A nebo je to účel k tomu napsat, že je to prostě zrušeno, protože prostě tady někdo z těch politiků, už v té době, když to postupně rušili, nebyly to takhle náhodou právě znova objevící se právě kolaboranti a zráci našeho československého národa, aby takhle náhodou, jo, protože ty dekrety totiž nikdy zveřejněny oficiálně nebyly. Mm-hmm. Mezi lidma vůbec není znám obsah těch dekretů. Mm-hmm. Jo? Proto právě třeba to je ten dekret, o kterém se tak nějak všeobecně ví, že tady byl zkonfiskovaný majetek těm Němcům a těm Maďarům. Ale tady už není známo proč. Mm-hmm. A za jakých okolností.
1: Ano,
0: proto tohle děláme tuto osvětu.
1: Ano, než budeme pokračovat dál s těmi, aby nikdo si neřekl, že se někdo něco vytáhlo, že se někdo něco sfalšovalo, to ví co všechno, tak já vám tady ukazuju závěr, poslední stránku, paragraf 14. Tento dekret nabývá účinnosti v zemích České a Moravsko-Slezské dnem vyhlášení...
0: Slezské.
1: A Moravsko-Slezské, no... Dnem vyhlášení...
0: Ano, Moravsko-Slezské.
1: Ano. Provedou jej ministři zemědělství, financí, spravedlnosti, vnitra a výživy. A tady vidíte podpisy, kolik lidí to podepsalo, kdo to všechno podepsal. A hlavně tady vidíte razítko vlevo, vidíte ho tam. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí zněním dokumentu, který je, a tak dále, to je jedno. Počet stran 10, ověřovatel
0: a datum.
1: Ano, s originálem, ano. Datum 26.1.2026. To jste tam patrně byli s někým a vytáhli jste si to všechno, nechali jste si to okopírovat a nechali jste to potvrdit, že to je pravé. Ano, je to tak, jo? Takže... Takže abyste všichni věděli, že to nejsou žádné domněnky...
0: Sice jsme v archivu nebyli, protože oni do toho národního archivu jen tak nikoho nepustějí, ale je možný si ty dekrety u nich objednat, jo, napsat ten seznam, mm-hmm. který prostě chcete, ale jak jsem řekla posledně, není to zadarmo. Mm-hmm. Jo, takže něco prostě, byl to trošičku takový ranec, ale zvládli jsme to. Dobře. Takže jdeme dál.
1: Dobře, tak to jenom, abyste věděli, o co jde. A to platí samozřejmě o všech dekretech, které tady budeme ukazovat, ano? Abyste prostě neříkali, že tady se něco vymýšlíme, jo? Tak, kdo to chce vidět, ano, musí se kouknout samozřejmě na video. Tak.
0: Přesně tak. Jak vidíš, tak ještě jako jak jsi o tom mluvil, každá jednotlivá listina je zvlášť ověřená,
1: takže, ano, přesně tak.
0: Takže nemůže nikdo nic napadnout, že ty dekrety jsou sfalšovaný a podobně. Jo, takže skutečně pocházejí, zdroj je Národní archiv.
1: Ano, a jak jste slyšeli už předtím od Aleny Schillerové, která jasně řekla, že to je nezrušitelné. Takže není o čem hovořit. Zabořme se do toho, jak se říká, a zkoušejme to, co tam vlastně teda všechno opravdu je. O čem ona nechtěla, ale naše rováreče mluvit.
0: Takže jdeme dál.
1: Tak jdeme dál?
0: Přesně tak. Takže osobám německé a maďarské národnosti, které se kolektivně zúčastnily boje aktivně za zachování celistvosti, osvobození Československé republiky se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje. Mm-hmm. Za třetí, to bychom mohli připustit.
1: Počkej, ještě si k tomu něco můžeme říct si, protože jsme řekli, no, že to tady máme všechno zpátky zase a tak dále a tak dále. Takže ano. Zase, ano, lidé, kteří se aktivně zúčastní v současné době toho, aby se to objasnilo, abychom to nějak napravili, všechno tohle, co zase stalo, tak by se taky měl jim nějaký ten majetek jaksi naopak vrátit, jak to tam bylo. A mělo by se to prostě takhle řešit. A naopak těch, kteří v současné době kolaborují, no tak ten by se to mělo opět sebrat. Takže tady, teď, když by mělo dojít k něčemu takovému, jako došlo prvé, a ono musí dojít, protože jsme ve stejné fázi, jako to bylo tenkrát. Ano, akorát tenkrát to bylo po válce, jako jsme ještě možná před válkou, červí, jak to tady všechno dopadne. Takže potom nám, kteří jsme se aktivně zúčastnili za zachování celistvosti a osvobození a já nevím co všechno, objasnění všech těch, tak by se to mělo taky naopak všechno přidělit nám. Ale to jen tak říkám. Je to taková analogie, no, s tím, co se tady dělo předtím. Dobrý, jdeme dál?
0: Tak jdeme dál, takže odstavec 3. O tom lze-li připustiti výjimku podle odstavce 2 rozhodne na návrh příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor. Pochybné případy předloží okresní národní výbor zemskému národnímu výboru, který je se svým dobrozdáním postoupí ke konečnému rozhodnutí ministerstvu zemědělství, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra. A to je to, o čem jsem mluvila, o tom rodu Valderole a o dalších rodech, jak je možný, že jim byl navrácen majetek. Mm-hmm. Že o tom rozhodoval právě Zemský národní výbor a tady dokonce máte ministerstvo zemědělství a potažmo později i ministerstvo vnitra. Takže tam bylo několik druhů šetření, než by jim vůbec ten majetek vrátili. Takže jak je možný, že v roce 47 jim to teda sebrali, ale najednou se kdesi po nějakých 80 letech objeví nějaká listina, která tvrdí opak. To by mě docela zajímalo. Takže tohoto by měli Valderode vysvětlit, ale nejen vysvětlit Valderode, ale další rody, jak se tady dostali vůbec k majetkům, protože ten majetek má být ve skutečnosti právě měl, v té národní správě.
1: To by měl vysvětlit především ten, kdo jeho přišknul opět, že? Ten by to měl vysvětlit. A ten by to
0: je
1: to
0: další.
1: Ten by to měl další. Ano.
0: To je právě potom v té 16. Tam jsou hodně jako, tam právě, tam se umluví, tam je i psáno o těchto těch věcech, o tom rozhodování a tak dále. Takže paragraf 2, odstavec 1. Za osoby národnosti německé a maďarské je považovat osoby, které při kterémkoliv čítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské národnosti, nebo se staly členy národní skupiny, nebo útvaru, nebo politických stran združujících osoby německé nebo maďarské národnosti. A tady je dobrý se zeptat přímo politiků, co ty politici jsou zač, jaký mají vlastně občanství, protože o tom jsme mluvili i posledně, že Putin si takhle udělal čestku u sebe doma, kdy zjistil, že jeho ministři mají židovský pás, mají švýcarský pás, americký a podobně, tak je prostě blifroval. A tady by bylo dobré se dotazovat právě i politiků, jaký mají občanství, protože občanství Česká republika, jak je to dneska psáno, na občankách, to neexistuje, to je členství. Že občanství Česká republika je blbost. Jo? Protože spousta lidí si myslí, že má občanství, že občance má napsáno občanství české. Ne, pouze je národnost česká a slovenská. A to je právě kolikrát psáno i v těch dekretech. Jo? Národnost. Ale občanství, ta státnost je z Československa. Proto právě my máme tu státnost, to máme všecko zakotvené právě v těch dekretech prezidenta republiky. A jestliže Alena Schillerová tvrdí, že jsou nezrušitelný, jenom to nechtěla dávat příliš na veřejnost, tak máme tady nad čím přemýšlet.
1: To je pravda, to je zajímavé. Tak. Ano.
0: Takže odstavec 2. Výjimky z ustanovení odstavce 1 budou určeny zvláštním dekretem. Paragraf 3. Odstavec 1. Za zrádce a nepřátele Československé republiky jest považovati za a osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, za bezpečnosti a ochraně Československé republiky a která k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby své stihleděly a záměrně a aktivně podporovaly jejím způsobem německé a maďarské okupanty. A tady zase, jak jsem upozorňovala na to, co se dělo v 90. letech, prakticky nám zanikla, nebo respektive rozložili nám národní bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti, Česká národní armádu. Dneska nemáme, máme sice profesionální armádu, ale obávám se, že ta technika nebude nic moc. Jo? Takže to je další, to se dá právě kvalifikovat i podle tohoto dekretu 90. leta ohrožení bezpečnosti státu a navíc, kde je naše samostatnost, kde je naše hospodářství, průmysl. To všechno tím souvisí. I to je ohrožení bezpečnosti státu. Protože zeptejme se těch zodpovědných, jakými tady máme zásoby potravin v případě nějakého válečního konfliktu. Jestli to je jeden a čtvrt dne nebo dva dny?
1: Tady
0: ty zásoby prostě nejsou. Jo? Doví jestli, přesně tak. Jo? To je další věc. Takže pokud nemá vlastně ta vláda, nemá čím nasetit ty lidi, to znamená, ale to je i zdravotnictví. Podívejte se, jakým stavu je zdravotnictví. I to je ohrožení bezpečnosti státu, když stát nedokáže zaopatřit prostě pravidelně nějakou zdravotní péči a hlavně bezpečnou a spolehlivou. Víme všichni, co se tady dělo před pár lety během covidu. Jo, a myslím si, že spousta lidí, kteří prokoukli tu lež, tak dneska nevěří těm lékařům nos mezi očima. Jo, protože já už jim nevěřím už mnohem delší dobu, než jako během covidu, ale tomu během covidu ten zdravotnický personál opravdu tomu dal korunu. Jo, takže opravdu doktorům se fakt opravdu zdaleka vyhýbám. Nevěřím jim nos mezi očima. Jo, takže to je tak, jo, aby jsme si vůbec uvědomili, co to všecko je ohrožení bezpečnosti státu.
1: Ty už jsi začetla ten bečko, jo, z právnických osob ty, jejich... nebo ne, jejich zpráva záměrně aktivně sloužila Německu. Tak já to přečtu, sloužila německému nebo maďarskému vedení války nebo fašistickým a neonacistickým účelům. Já úplně v tom vidím, co se tu děje dnes, ale teď by mi zajímalo, jestli tyhle ty dekrety, jestli oni by nemohli říct v současné době, no jo, ale to se vztahovalo jako pro ty lidi do minulosti, co už se udělo. Jestli by ty Benešovy dekrety byly platný i na to, co se děje teď. Ano? Jestli mi dobře rozumíš, jestli se stavuje do minulosti, nebo jestli to i co děje teď. No?
0: Za mě ty dekrety jsou platný i do té budoucnosti, protože proto tady jsou popsané ty zločiny, aby my jsme se z nich poučili. Proto ten Beneš je nechal vydat. Aby on věděl moc dobře, co dělá. Proto teď na něj začíná být pliváno ze všech stran. Protože na toho Beneše útočeno, že on umožnil nástup komunismu a tak dále. Ale jak je potřeba si říct, projdeme se v jeho botách a potom možná změníme i názor. Jo, protože on v té době, v tom roce 48, už byl vážně nemocný. On byl velice vážně nemocný a víme všichni, že starý člověk, který a ještě navíc nemocný, tak je velice snadno zmanipulovatelný. Jo, takže a proto mu i obvinují, že neumožnil nástup komunismu. Prostě je potřeba si uvědomit, že Beneš byl v určitých směrech naivní. A proto právě byla za mě chyba ta, že on nenechal ty dekrety prostě zveřejnit. Jo, opravdu, aby ty lidi je používali skutečně jako ten nástroj. Zůstali uzavřený jenom v té knihovně té poslanecké sněmovny a nedostali se prostě dál. Jo, to je prostě za mě špatně. A proto je potřeba se tím opravdu zabývat. Jo, takže jestliže tady někdo něco chce říct, že to je minulost a že se nás to dneska netýká, můžeme oponovat otázkou, a je v pořádku to, co se dneska děje, to, že dneska policajti tady zaklekávají člověka jenom proto, že má jiný názor, dokonce je to prakticky, jedná se o politickou perzekuci. Lidi, co prakticky se hlásí k Československu, tak jsou prakticky perzekováni a jsou odlečeni prostě na stotožnění prostě na policii České republiky, na tu stanici. Tohle to není normální. Jako stejně není normální, a to jsou další věci, není normální prostě, aby OSPOD někam nakráčel a za asistence policie unesla děti z té rodiny, prostě od toho pečujícího rodiče. Tohle to taky není normální. Opravdu si vzpomeňme na to, že ta malá holčička, která prakticky 3 leta byla daná do péče otci, který fetoval, tak ji po 2 měsících zabil. Jo? No. Takže to je potřeba si uvědomit, že opravdu my dneska stojíme před tím samým, co se tady dělo právě vlastně v těch samých letech, jako byla prostě v těch, nebo pardon, letech 38 až vlastně 45, tak se nám tady odehrávají obdobné věci, akorát průšvih je ten, že ten okupant sem nám nakráčel mírovou cestou v průběhu vlastně mezi těmi lety, někdy 80, to všecko za těch, hlavně 80. letech, tam to všecko začalo, konce 80. nebo respektive jejich půlce. Pan nám sem prostě nakráčel v průběhu 90. A všecko to bylo velice nenápadné. Předtím to bylo markantně viditelné, kdy sem prostě nakráčela ta německá armáda a SSáci tady prostě pochodovali, a okupovali opravdu natvrdo, prostě vystěhovávali ty lidi, ty popravy byly naprosto veřejný. A proto dneska je to víc skrytý, není to tolik vidět, akorát s tím rozdílem, to jsem upozorňovala posledně, uvědomme si, že každý město, kde visí ukrajinská vlajka, je to to samé, jako když tam dáte hadr s Uhankou Krajcem, je to úplně to samé, akorát prostě je to takhle skrytý, je to míň viditelný, takže proto i policajti to vozí na autech, SS, jo, to tam je krásně vidět. Oni to jenom popírají. A přitom oni sami prosazují fašismus. Ten fašismus je markantní i na úřadech. Je to vidět na soudech. Soudci dneska nerozhodují podle zákonu, podle práva, ale plní zakázky. Prostě přijde objednávka, ta návka dostane číslo a je to odpincnutý.
1: No, není to asi ve všech případech, samozřejmě na těch soudech, ale v takových těch, který mají být takový markantní, který mají být prostě samozřejmě jasný, tak tam je to dan dopředu. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Není to u všech, jo, samozřejmě, ale je to značně ovlivněné.
0: Vy Ivan Kratochvíl.
1: Ano, teď se to stalo.
0: Ivan, to je vyraženě vykonstruovaný politický proces, to je objednávka. Ten člověk neudělal nic z toho, z čeho byl vlastně obviněn, ale někdo se ho natolik bojí, že ho prostě museli odsoudit. Takže to je proto říkám, je to prostě objednávka. Už to říkám delší dobu, soudy tady plní objednávky. Nejednají podle vůbec zákonu, a to se právě dělo právě během fašismu, ne nacismu, ale fašismu v Německu. Ale dělo se to i tady. Tady prostě, i tady nám popravovali lidi. Jo, bez soudu prostě. Tohle to je prakticky samý. Mm-hmm. Je to více skrytý, a proto spousta lidí si myslí, že je tady naprosto všechno v pořádku, že přece obchody fungujou. Jo, všechno funguje. A teďko takový srovnání, jo. Za války nebylo máslo, ale byl margarín. To znamená náhražka. Ale dneska v tom krámu taky seženete margarín, a už někdy od 90. let. Mm-hmm. To jsou právě, proto říkám, jsou to nenápadné věci. Vemte si, kolik máme dneska syntetických jídel. Spousta polotovarů. Lidi to úplně se dějí, že to vůbec lidi kupujou. Jo? ať to jsou dobarvované věci, co se týká pití a tak dále. A ani nevím všecko, co v tom je, že to sama to nenakupuju, ale ty syntetiky je tam tolik. Ale to samé bylo v Německu vlastně během druhé světové války tady. Proto říkám, je to více skryto, je to víc dostupný a proto to nikomu nepřijde. Mm-hmm. Jo, protože ty lidi nemají to srovnání, protože nesledujou to, co bylo tenkrát a co je teď.
1: Ano, ono už... Ono i ta válka. Někdo říká, že není. Já a mnoho lidí říká, válka už dávno jede. Akorát je vedena jinými prostředky. Takže není to tak na oko násilný, i když ve skutečnosti prostě je to ještě mnohem krutější, než jak to bylo tenkrát. Tenkrát možná byla nějaký váleční pravidla, nebo přeci jenom něco ještě dodržovali. Dneska už se nedržuje absolutně nic. Čím větší podraz, tím větší výhoda, že jo, vlastně v té válce, která tu je. Takže já si myslím, že už tu válka dávno frčí, ale je to jenom jinými prostředky. Ta druhá světová válka taky frčela po celém světě, ale někde třeba vůbec nebyla poznat, že jo, kde nebyla fronta a to, takže to nebylo tak nějak jako striktně poznat, ale bylo to tam taky, samozřejmě ty represe a to všechno, co se dělo tenkrát, ale to se děje, přesně to samé se děje i dnes právě, s těma soudama, ta policie a všechno, to se přesně děje jako za války, to tu nikdy nebylo, já nevím, pamětníci jistě pamatujou a já taky, že tenkrát za to socialismu, když to tak vezmeme, tak ta policie zdaleka neměla takový pravomoci a zdaleka se tak netvářila, jako se tváří ty dnešní robokopové, říkají robokopové, jo, který dneska dokážou být úplně neuvěřitelně prostě akční a tak dále. To tenkrát vůbec nepřipadlo v úvahu, aby něco takového bylo. Jo. Takže možná nějaká skrytá STB, ano, budiš, ale to tu máme dneska desítky takovýchto organizací, které se takto o nás starají. Ví o nás úplně všechno, samozřejmě. A teď jde o tom jenom, jak se kdo ukáže, jak kdo, koho se potom mají bát, tak potom jdou. Potom jdou neuvěřitelně moc, no jak jsi říkal správně, ten Kratochvíl a ještě asi 4 lidi kolem něj v tom jedou teď. Úplně hrozně. Čermák, myslím, je stále ve vězení, i když se tu změnila vláda a doví co všechno, ale tady u toho ministerstva vnitra a podobně, já nevím, jestli se něco změnilo, já bych řekl, že to je ještě horší. Takže tady to máme všechno zpátky. Krásně, když to tady čteme, ty Benešovy dekrety, tak je to úplně to samý. Takže neříkejte, že tu není válka, ta tu dávno zuří. To vidíme i na těch vnějších ukazatelích, které tady jsou, prostě jak s tím Ruskem. A taky vidíme evidentně, s kým se tu válčí, že jo. Vidíme to naprosto jasně, oni se tím netají. Takže asi tak.
0: No, teďko jsi mi jenom nahrál, protože spousta lidí totiž si myslí, mě úplně fascinuje, jak lidi jdou do té digitalizace.
1: No.
0: Jo, my jsme se dokonce o tom bavili před tím vysíláním a právě, že spousta lidí se bojí znárodňování. Ale vůbec nikoho nenapadlo, že právě ta digitalizace je to znárodňování, protože ten registr, někdo ho vlastní, je to něčí majetek. Proto my jsme tady ve skutečnosti podle nich, teda buď provozovatel, ale nebo vlastník, ale nikdy ne majitel. Takže teď, pokud někdo šel do té centrální digitalizace těch psů, tak už ani ten pes jim nepatří. A takhle je to úplně se vším. Jo? To je právě to, že proto říkám, že ona ta válka tady je, protože třeba, a to je právě to nebezpečný, protože v Německu vytvořili za druhé světové války systém, kdy na každého jednotlivého člověka vedli složku. A teďko oni ho špízovali, jaký má názor a tak dále, ale hlavně takhle nejvíc šmírovali lidi, kteří byli právě třeba v SA jednotce, v SS a tak dále. Prostě oni šmírovali, opravdu oni vymysleli naprosto dokonalý šmírovací systém. My si můžeme myslet, že tenkrát měli primitivní zařízení. Já jsem se nestačila divit, jak to už tenkrát v tom Německu měli zařízený. A prakticky o člověku rozhodla složka. Ne to, jaký má charakter, co umí. Ne. Prostě složka. A podívejme se, co je tady dneska. Jo? Oni nás dneska špízujou přes telefony, přes počítače, kdo má dneska doma televizi, dokonce lidi, co mají doma Wi-Fi, dokonce takzvaný smart home. Oni na nás, na každého jednotlivého člověka mají prostě složku, ať se to někomu líbí nebo ne, ale je to prostě tak. Jo? A to ani nemluví o lidech, kteří mají doma prostě různě kamery a tak dále. Tohle to všecko odchází potom někomu, kdo tu složku prostě na nás má a prostě rozhodují o nás prostě na základě nějaký složky. Proto se tady děje to, co se tady děje. Je to prostě jenom skrytý. Je to všecko jenom skrytý. Proto hurá do digitalizace, odezdejte prostě otisky prstů a nevím co všechno. Jo? A prostě hurá. A to se spousta lidí neuvědomuje, že opravdu o něm rozhoduje papír. Proto se tomu i směju. Tady o nás rozhoduje papír. Jo? Od úředníka, od soudce rozhoduje o nás papír. Papír má větší moc než ten člověk, kam jsme se to pro Boha dostali. A tohle to právě bylo perfektně vymyšlené v tom Německu. A my to tady opravdu máme dneska v plný parádě a ještě vymakanější než tenkrát. A můžu říct, že proto taky, a už to řeklo spoustu lidí, a říkám to taky, že Hitler by tleskal, jak se podařilo Němcům okupovat pomocí Evropského společenství a později Evropské unie prakticky celou Evropu. Bez jediného výstřelu. Jo? Ale diktát jde přímo, ale nejde tentokrát z Berlína, aby to nebylo tak vokaty, tak to chodí z Bruselu. Čili náhodou opět to začíná Bčkem. Jaká to náhoda? B jako B. Jo? Takže a to jsou právě ty věci, kterým lidem vůbec nedocházejí. Jo? Oni se jenom uklidili dál, protože ten Berlín přece do těch Čech, jako z těch Čech není zas tak daleko. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit, že opravdu my tady ten fašismus, nám tady akorát chybí ten nacismus, ten tady nemáme, protože nacismus je něco jiného. Ale my tady ten fašismus máme v dokonalý a ještě sofistikovanější podobě, než to tady bylo za druhé světové války. Je to prostě jenom víc skrytý a bohužel spousta lidí na to naprosto skáče a myslí si, hurá, všechno digitální, nemám, jo, můžu platit telefonem, hodinkama, prstenem, já nevím, čem všem možným. A vůbec si jim nevadí, že za chvilku budou platit čipem, který budou mít pod kůží. Jo? Jenom naskakují na tuhle tu hru,
1: to je
0: nebezpečný.
1: Samo o sobě by to nebylo vůbec špatný, kdyby to sloužilo pro dobro lidí a nikoliv pro to, aby se šmírovalo podobně. Takže veškeré nové vynálezy jsou dobrý, ale jsou okamžitě zneužitý v neprospěch lidí. Jo, tak je taková poznámečka k tomu.
0: Tak. A teď, protože jsme si tak nějak řekli, co je v základu právě té dvanáctky, a protože nám pokročil docela čas, tak jsme teď, a to je právě ten základ té dvanáctky, protože pak je tam právě, pak jsou tam různý rozměry a tak dále, to už je takový ten detail, ale to je právě já jsem tady opravdu udělal s tou dvanáctkou to srovnání. A teď se vrhneme na tu šestnáctku, což je dekret prezidenta ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů o mimořádných lidových soudech. A to je ten úvod na návrh vlády, ano, toho prezidenta.
1: Ano, zase republiky. Zase najdem nakonec, abyste viděli, že to není žádný kec, že to také vidíte, kolik tady to je všeškerýma razítkama, potvrzení, že se to shoduje s originálem. A tady vidíte, kolik těch, včetně, já jsem tady koukal někde, včetně, ne, tady to není Klemenka do
0: Gottwalda.
1: Je tady někde Gottwald taky podepsaný, to je takový, jo, tady ho máme prostřed tady vlevo.
0: Jo, ano,
1: za tebou akorát.
0: Je tam
1: to, já to takhle vyjedu nahoru, tak vidíte ho tam teďko nad Miluškou, je tam Gottwald. Jo, prostě je tam mraky a mraky, mraky lidí. Takže ani tento dekret by neměl být podle všeho zrušený. Říkala to Alenka Schillerová, takže asi tak. Jedeme na začátek. Tak, akorát o tom nesmíte vědět.
0: No. Tak, a to je právě dekret, který se bojí všichni politici. Protože dokonce jednou taky někde byl Peťa Fiala, někde na nějakým takových těch plných jízdách. A tam jsem právě zaslechla, že lidi začnou prostě, na mě úplně vystartovali, že bude postavený předlidový soud. A Peťa, nebo Rakušan, ne, Rakušan to byl. A Rakušan odpověděl ještě, že žádný lidový soudy nemáme. Takže tohle to je dekret, kterýho se opravdu politici fakt bojejí. Jo, opravdu se ho bojejí. Takže a co v něm teda je? O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterými se dopustili nacisté a jejich zrádní spolupracovníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nich někteří zneužili přitom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojít zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Pro ustanovení k návrhu vlády, proto ustanovuji k návrhu vlády takto hlava 1. Zločiny proti státu. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky, paragraf 18, dopustil na území republiky nebo mimo některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, částka 50 sbírky, úkladu o republiku, paragraf 1, trestá se smrtí. Kdo se dopustil přípravy úkladu, paragraf 2, ohrožení bezpečnosti republiky, paragraf 3, pro rady, paragraf 4, čísla, tak dále, zrady státního tajemství, nechám ty paragrafy, vojenské zrady a násilí činitelům trestá se těžkým zářem od 20 let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících smrtí. Paragraf 2. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem nebo členem organizací, a teď řeknu tu zkratku NSDAP, protože ta němčina, ty složeně jsou hrozný, potom SS, jo, potom tady zase, jo, potom FS, nebo Rodobrany, nebo Schadbach, něco, nebo jiných, nebo
1: Petoku, to bude něco to maďarský, že?
0: No, něco takového, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy. Trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím těžkým žlářem od 20 let až na doživotí. Paragraf 3. Do v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo veřejném shromáždění schvaloval nebo ho nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let, spáchali však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu jména československé mládeže, trestá se těžkým žlářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žlářem od 20 let až na doživotí nebo smrtí. A u tohle toho paragrafu se chci zastavit.
1: Ano.
0: Všichni si určitě vzpomínáme na to, na naše slavní herce, jo, když vystupovali na nějakým shromáždění a volali tam sláma u kravína. Nebudu říkat to heslo. A tohle to je jedna z těch věcí, které se dopustily. To samé se týká zpravodajství. Tady je to jasně vyjmenované. To znamená, že odpovědnost nesou novináři, redaktoři, jo, herci, kteří toto propagovali, tak všichni jsou tímto vinni. proto se toho těch dekretů a proto se i těch lidových soudů právě ti politici bojí. Protože oni vědí, a teď si vemte ten průšvih s tím covidem, co se tady odehrávalo. A mě se fascinuje jedna věc. Tady právě oni, ministerstvo zdravotnictví, ustanovilo to, že budou odškodňovat ty, kteří byli poškozeni tou vakcínou.
1: Mm-hmm.
0: A kdo odškodní ty, kteří byli persekuováni, že jen odmítali nosit roušky, odmítali se testovat a odmítali se očkovat.
1: Tady je zajímavá...
0: Kdo odškodní tyhle ty lidi?
1: Ano, tady je zajímavá situace. Ti, kteří na to skočili a kteří byli protěžováni, ano, dostali tu vakcínu, tak ty budou ještě odškodnění. Ale ty, kteří to od začátku říkali, že to tak je, že to je blbost, že to je to, ty byli persekuovaní samozřejmě, ti patrně nebudou nést následky, patrně ne, nevím, patrně ne, no a ty odškodnění nebudou. Takže kde jsme, jo? Ty, kteří byli protěžováni, tak ty ještě budou odškodněni. Ty, kteří byli persekuováni, no tak ty na těch se všichni vykašlou. Je to zajímavý tohleto, je to zajímavý.
0: Jo, to je právě, to se spousta lidí neuvědomuje. Jo, protože, ale to nemluvím o těch lidech, kteří se právě dopouštěli i udavačství za to, že třeba někdo v autobuse nebo v metru neměl náhubek.
1: Ano.
0: Jo, tak ty lidi byli udaný, ale tím pádem ty lidi se dopustili trestního činu udavačství. To je trestný čin a vzpomeňme si, co se děje ve školách, nebo dělo. Dokonce i dneska učí děti ve školách, aby udávali svoje rodiče. Už i to je v našich školách, já když jsem to slyšela, tak jako, protože děti nemám, ale slyšela jsem to od jiných, od známých, co prostě jim chodí, co prostě kolikrát ty děti přinesou domů, nebo co prostě jako vyplňovali ve škole, tak se nestačilo divit. Jo? Takže a tohle to učej dnešní děti a to samý máme třeba propagaci LGBT. Tohle to je to samý. To jsou, jo, vzpomeňme na Piráty, na takzvaný Pride pochody po Praze anebo kde jakých ještě jiných městech. Teď tohle to je zvrácenost. To je zvrácenost. A tady právě v tomhletom dekretu je jasně napsáno, že ten, kdo se dopouštěl vlastně těho zločinu hlavně na dětech, na mladistvých, to znamená, že tady i toto je ošetřený. Takže pokud školy, ředitelé škol a učitelé propagovali něco, co je proti národu, prakticky i proti rodině v této současnosti, protože i tohoto souvisí s tím fašismem, ale i v tomto případě potom už to hraničí i s tím nacismem, protože najednou, jak je možné, že tady byla protěžovaná homosexualita a další deviace, že homosexualita je nějakým způsobem porucha, ale není přece tady rozšířena nějakým způsobem, takovým markantním způsobem, jako nám to tady předkládají teď. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že tady potom začaly být propagované deviace. Jak je možné, že dokonce, myslím, že v některých zemích Unie prakticky prochází pedofilie. Tohle to je deviace. A to je bohužel, to se začíná dít i u nás. Jo, že pedofilie začíná být pomalu pardonovaná. Přitom děti by měla být něco jako posvátnost. Prostě na dítě by se tímto směrem vůbec nemělo vůbec sáhnout. A to nemluvím, co se děje v církvi. Jo? Když slyším, kolikrát se poslechnu toho církevního advokáta, který ho prakticky vyhodili z té církve, co se tam prakticky tutlalo. To je šílený. Jo? Jak je možný, že jo, tyhle ty věci se tady dějou. A to jsou další a další věci. Najednou být muž nebo žena bylo špatný. Teď je to naše přirozenost. Prostě máme dvě pohlaví a další prostě neexistuje. Jo? A podívejme se, co to způsobilo. Teď prakticky tady rozjeli kastrace dětí. Jo? Nejdřív chemickou a pak někdy úplnou. Jo? A tohleto je právě ten i tohleto je nacionalismus. Najednou tady bylo potlačované něco, co bylo naprosto přirozené. Jo, takže i toto by mělo být trestáno a měly by být trestáni jak psychologové, kteří těm lidem, těm dětem nakukali Jo, když se necháš přeoperovat, tak ono se ti uleví a potom ve finále tyhle ty děti v největších procentech potom právě páchají sebevraždy, pak si po operaci uvědomili, že udělali něco blbě a zjistí, uvědomili si, že tím pádem jako bytosti skončily. A další je to, že prakticky ty doktoři, kteří dokázou tohleto udělat, ty by měli prostě odevzdat diplom. Ty by vůbec, jako, ty by si už neměli na operační sál, ty bych nedovolila, aby předepsali i prášky proti kašli. Ty by měli prostě odevzdat by diplom. Jo, to jsou to je potřeba si opravdu uvědomit, my to tady máme znova, akorát je to nebezpečnější, je to víc skrytý a nejhledě na to si uvědomit, jak je možný, že třeba v některých školkách dokonce děti mají psí anebo kočičí záchody, proboha, kde to jsme. Jako k čemu ty děti vychovávají? To prostě, to je fakt nemocný tohleto. Takže tady to jsou prostě, to je opravdu zličen proti lidskosti, za mě. Že to je prakticky zbavení lidské důstojnosti. Jo, kam jsme se to dostali, ale hlavně, kde jsou ty rodiče, když tohleto dopustějí? To je otázka i na ty rodiče, že tohleto vůbec dopustili. To, i na nich leží ta zodpovědnost. Jo? A tak dále. Uhum. Takže jdeme dál, ještě ten druhý odstavec. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích, teď tady jsou tady to NSDAP, nebo SSDP, nebo Vlajka Hlinková, nebo Svatopokova garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let. A tady to je, a to je právě třeba to hnutí LGBT, tam by mělo spadnout taky. Za mě určitě. Jo, a kdo to tady nejvíc propagoval? Piráti. Jo, a samozřejmě chvilkaři. Jo, to jsou další. Jo, takže tyhle ty by za tohleto měly všechno nést zodpovědnost. Jo, protože ty, co tady prostě propagovali, to je neuvěřitelné. A to nemluvím o tom, že dokonce schvalovali příchod migrantů na naše území. To je opět, to je dopuštění se ohrožení bezpečnosti republiky. Jo, pokud pustí na území někoho, nějakého muslima, který nemá problém použít mačetu nebo nůž, protože oni nepotřebují palné zbraně. Oni jsou vycvičení jinak. O to je to zákeřnější, to je to víc zákeřnější. To samé, že nám sem pustili Ukrajince. Jo? Jo, prakticky v tém tom roce 2022. Tak i toto je právě ohrožení bezpečnosti státu. A jestli si někdo myslí, že tady nemáme 90, my tady máme znova a v plný palbě. A dokonce opět je to víc sofistikovaný, je to víc skrytý, ale je to, ať to někomu líbí nebo ne. Máme to tady všecko zpátky. Jo, mně to přijde, že prostě máme tady druhou světovou válku, ale i 90, aby se to nepletlo, aby to bylo víc vidět.
1: No, tak. Já tomu nic nemám, protože krásně to vysvětluješ, já bych to tam jenom zbytečně to. Já jsem jenom chtěl říct, když jsi se bavila o těch různých dětech, jak co jim všechno platí, tak největší sranda je, že ty pojišťovny zdravotní kolikrát nejsou schopni zaplatit, já nevím, speciální zákrok nějaký na něco, ale jestli víš o tom, tak jsou tak normálně, když nějaký dítě vzpomene, že chce přeoperovat, nebo nějaké mladistvé, nebo něco, tak toto oni zaplatí.
0: Jak je to možný, že?
1: To je neuvěřitelný. Já jsem říkal, jak je toto absolutně, jak je to možný? No tak nevím, no. Kdo tam sedí a kdo takovéto zákony dělá, nevím. Ty by to měli. Prostě no. Ten, kdo to dělá, tyto zákony. Naštěstí jsou tam snad pod tím vždycky podepsaný, takže víme, o koho jde. A ty by si to měli všechno uvědomit, že tyto zákony Benešovy nebo Bekrety, že by se mohly opáknout, by se mohly aplikovat, pokud by to platilo nejenom do minulosti, ale i do budoucnosti. Ale ono, kdyby to neplatilo do budoucnosti, tak by to prakticky nemělo žádný význam, že? Protože čeho by to bylo, kdyby se to jenom všechno, já nevím, potrestalo a tě dokončí. To je špatně, to se musí aplikovat i do budoucnosti. Takže
0: je to pokračovat. Tak, protože je to za mě je opravdu si uvědomit, že nám tady skutečně upadl ne morálka, protože morálka ta se dá překroutit. To potom ten člověk může mít opravdu charakter jako vejvrtku. Jo, ale nám tady zmizel mrav. Mrav, úcta a čest. Jo, tady najednou mrav, úcta a čest se staly s prostými slovy prakticky. Jo, a ten, kdo nepodvádí, nelže, nekrade, prostě není in. Mně to tak přijde. Jo, protože všimněme se, jak nám upadla i ta morálka právě i v poslanecké sněmovně, kde prakticky nám tady tam fetují na záchodech. Jo? Ale budou nám tvrdit, že drogy jsou nelegální, ale jak já říkám naopak, trh s drogama je naprosto zcela legální, otevřeně legální, jenom my jim do toho nesmíme srkat pracky. Pak je to trestný, protože my jim hrabeme do jejich kšeftu. Takhle to mají totiž postavený. Jo, takže o tom to celý je. Trh s drogama je naprosto zcela legální, jak by tady přes hranice, kolikrát to i zapalují policajti, když se jim to dostane do rukou, zabaví prostě tuny, já nevím, nebo půl tuny třeba nějakého kokainu nebo heroinu. Jo, je to o tom, že je to zcela legální, ale občas prostě někoho musí takhle prostě lapit. Je to tak přijde. Je to taková zvláštní hra. Jo, jakmile nejste v klubu, tak já pácháte trestný činy. Tak. A jdeme na zločiny proti osobám. A tam jsou hodně zajímavé věci. Mm-hmm. Tak, paragraf 5. Kdo ve zvýšeném ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů těchto zločinů za A podle trestního zákona, blablabla, zločinu veřejného násilí, loupeží lidí, to znamená únosy, veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem, vraždy, zabití a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, blablabla, zločinu vraždy, úmyslného zabití, těžkého ublížení na těle s následky smrti a loupeže dětí trestá se smrtí. Podívejme se, už jsem o tom mluvila, co dělá OSPOD, co dělají soudci, kteří o tomhle těch věcech rozhodují, jak je možné, že policie tohleto všechno chrání. Jsou to loupeže dětí, tento dekret to jasně definuje. Odstavec 2. Do v téže době za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů za A podle trestního zákona, blablabla, bla, bla, zločinu veřejného násilí, neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, vzpomeňme na COVID, veřejného násilí vydíráním, veřejného násilím nebezpečným vyhrožováním a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka, těžkého ublížení na těle a vydírání trestá se těžkým žalářem od 10 let do 20 let. A tady zase jsme u toho, co se děje dneska. Vy nesouhlasíte s tímto režimem, vlastně víte, že tady jsou podvody, všechno, a jste perzokovan a vlastně ty lidi, a tady to je napsáno, že ty lidi jsou prostě omezováni na svobodě, veřejné násilí, to je to zaklekávání, jak to bylo i za covidu, prostě někdo neměl náhubek, tak prostě na ně naskákali jak měšťáci nebo stát, někdo prostě se nachomejt a tak dále. Takže tohle jsou zločiny proti osobám, a je to tady krásně popsané právě v těch dekretech, v tomhle tom dekretu. Jo, takže opravdu proto ty politici, tady to je krásně vidět, o těch dekretech nechtějí veřejně mluvit. Oni moc dobře vědí, co v těch dekretech je a proto se těch dekretů tolik bojí. Proto to nechtějí dávat příliš na tu veřejnost, aby se lidi právě příliš nezajímali. Jo? Aby jim prostě, jak se říká, zavřeli ústa.
1: Ano.
0: Tak. Paragraf 6. Odstavec 1. Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení způsobil trestá se nedopustili se zločinu přísně trestného za zločin těžkým žářem od 5 do 20 let. Odstavec 2. Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovat v cizině nebo za okolností, nebo na místech jeho životu, nebo zdraví nebezpečí, trestá se viník bez ohledu na účel práce těžkým žlářem od 10 do 20 let. A co si budeme nalhávat, třeba praktiky takových řetězců, co se třeba týká pokladních, kolikrát prostě, když to člověk slýchá, co se tam děje, tak si člověk řekne, že tohle to není možný. Ale to se třeba může vztahovat i právě na tohleto. Jo? Protože pokud tam došlo, vychází ohrožování nějakého zdraví, a to se týkalo právě zase opět nošení těch náhubků, protože to je vlastně zakrytí dýchacích cest. A přece, když si ještě zakryju ty ústa a nos, tak co se stane? Začnou se dusit. To je ohrožení zdraví. Takže a tak dále. A to nemluvím o tom, co se dělo v nemocnicích a v LDNkách. To je další. Jo, hezky se to dřenejma dveřma. Ten personál zdravotní hezky si to vymyslel. Jo, to jsou prostě takovéhle věci. A proto říkám, my to tady opravdu máme. Proto i říkám, že my z druhé světové války proděláváme reparát. Aby ty lidi se to uvědomili, protože my jsme ztratili paměť, protože o těch věcech, co se tady během druhé světové války, tak se to tady moc o tom nevypráví. A bohužel, byť se to v některých rodinách předávalo, tak tady bohužel na druhé straně je školství, který systematicky o těchto těch věcech nemluví. Nemluví o tom, nemluví se o tom ve školách. A prakticky tohleto všecko, co se tady odehrávalo během druhé světové války, tak je v paměti těch dětí tak je potlačováno. A teď jsem si vzpomínala na tu návštěvu Benta Posleta loňského roku v listopadu, 10. a 11. listopadu v roce 2025. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka, že oni k převýchově dětí právě chtějí použít skauta, školství, chtějí tam použít vlastně junáka, jo, a církev, jo, ještě církev, protože vzpomeňme si ještě takovou věc, teďko se ještě vrátím k té mládeži, teďko jsem se na to vzpomněla. Vzpomeňme si, co říkají ve školách našim dětem, že nejsou Češi, ale že to jsou Evropané. To znamená, oni je vlastně vykořenují od toho národa. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka říct, že Češi, jakože děti, že jsou prostě naše současné děti, nemají vztah ke svýmu národu nebo vůbec jakýmukoliv, no tak budou převychovávaný k tomu německému národu, tomu evropskému, celoevropskému. Jo, protože když někoho vykořeníte, to se tady děje systematicky více jak 30 let, tak ty děti prostě ztratí tu vazbu na ty kořeny. Jo? A víte, zase na druhé straně docela dost zajímavý, nevím, jestli jsi se toho všiml, tak začínají připomínat, co tady všecko bylo vyráběno během Československa za socialismu. Ať to byla Škodovka. Prostě najednou začínají vytahovat všechny ty patenty, které my jsme tady měli v Čechách. Protože my jsme, proto i říkám, že Západ stojí na českých patentech. Mm-hmm. Západ český stojí na českých patentech. Jenom se o tom nemluví. Že Češi dokážou vymyslet spoustu skvělých věcí. To je tak mimo jiný. Jo. Ale to je potřeba si uvědomit, jak nám opravdu lžou, jak politici ve školách prostě všude nám lžou. Tak a jdeme dál v té 17. Já pardon, v 16. Paragraf 7. Odstavec 1. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa, jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí nebo jako jeho organizací či členů zavinil státu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let. způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trestem smrti. A schválně, co tě napadne při tomhletom odstavci?
1: No.
0: Jsou to uzavřený okresy. Uzavřený okresy. A vzpomeňme si na lidi, kteří byli takzvaně pozitivní na covid. A dneska už víme, že to všechno byl podvod, včetně těch testů. Tak to se právě na tyhle ty události.
1: Mě...

0: je to velice obousečný. Nicméně tady oni s tím počítají. Že když něco provedou, ono se to zamázne za chviličku. Dostanou nějakou pokutku, zruší jim ten trest, pustí je a hotovo. A je to. Takže to byla rychlost. Proč to tak to rychle? Tak to rychle zrušili trest smrti. Dobře, jdeme dál.
1: Tak. A teď se si vzpomněla na bývalou policistku, dokonce vystupovala v pořadu toho Krýmy a ta tam i řekla, protože ona hodně studovala tyhle, ona vytvořila prostě takovou studii a velice dobrou koncepci, kterou dokonce prapod jako z Rakušan odmít na ministerstvu vnitra, a to tam vyprávěla. Tak ona tam říkala, že kdyby tady byl vlastně trest smrti, tak ty zločinci by se spoustu věcí rozmysleli.
0: No přesně tak.
1: A opravdu spoustu. A protože ten trest smrti tady není, ten trest smrti je prostě brzda. Tak právě proto oni si tohle to dovolí. Mm-hmm. Jo? Je to takhle jednoduchý. A i když taky nejsem úplně nesouhlasen s trestem smrti, protože kdyby došlo k opravdu nějakému, protože ten se dá opravdu zneužít, v rámci justičního omylu, dokonce i třeba justičního procesu, jako to vidíme dneska. Dokonce si říkám, že v tomhletom směru je lepší poprvé nějaký těžký pracovní tábor, aby tam člověk měl opravdu nad čím přemýšlet, protože to vnímám tak, že to je vlastně ulehčení toho života tomu dotyčnímu, který páchal tu trestnou činnost. Jo, takže na jedné straně taky je to fakt, prostě je to dvousečná zbraň. A co si budeme nalhávat? Během politických procesů od toho roku, těch 50. letech a těch politických procesů tam bylo hodně, tak ten trest smrti byl ve mnoha případech skutečně zneužit. Jo, protože bylo popraveno spousta intelektuálů, kteří tady ještě po té druhé světové válce zůstali a byly to třeba různí generálové, protože se prostě někdo tady něčeho opravdu bál a proto i říkám, že tenkrát ty během těch procesů prostě ti takzvaní komunisti, jak já tomu říkám převlečení fašisti, tak vlastně likvidovali svoje svědky, aby takhle náhodou do budoucna nemluvili, aby nebyli usvědčeni právě z těch zločinů, právě podle těch dekretů prezidenta republiky. Ta doba byla velice, velice zvláštní ve spoustě věcech, ale my si potřebujeme opravdu i poučit z těchto chyb. Jo? Je to spousta věcí, kterých my se potřebujeme poučit a proto ty dekrety tady máme, aby jsme si řekli, co zvolit, co nezvolit a co použít a co nepoužít. A místo toho třeba právě použít úplně něco jiného. Jo? Vždycky je nějaká cesta. Ale tady je krásně vidět, že opravdu spousta věcí se dá aplikovat právě na spoustu věcí, nebo spousta těch prohřešků, co tady udělali, tak ty dekrety se na to dají krásně aplikovat, to prostě sedí. Tak pokračujeme dál. Odstavec 2. Do v téže době na týž za týž okolnosti, za týž účelem a tým způsobem způsobil obyvateli republiky těžké ublížení na těle, bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolnosti zvláště přetěžujícím žalářem od 20 let až na doživotí. Byl-li však tento postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. A jsme zpátky u covidu. Protože ono právě spousta lidí si to neuvědomuje. Ale tenkrát tady měli koncentrační tábory. Ty druhé světové válce tady měly koncentrační tábory. A co jsem tak jako si všímám, jako když se opravdu tady člověk všímá, co se tady děje, tak mě úplně fascinuje, kolik lidí si dokázalo, a tomu neříkám vězení, ale kriminál, vytvořit vlastní hlavě. A mě úplně fascinovalo, kolik lidí nezapřemýšlo a vůbec si neuvědomili vůbec, co vlastně se tady děje. Že mě fascinovalo, kolik lidí se nechalo na té ulici testovat, když testování ve skutečnosti probíhá v hermeticky uzavřených laboratořích, které jsou prostě absolutně sterilní. A teďko prostě tyčinka, která je tady někde na vzduchu a teďko se to tady nechali prostě strčit do toho nosu. To jsem už vůbec nepochopila. Říkám, toto ty lidi nevidějí. To je jedna věc. A za další je to očkování. A teďko, než si vezmeme, ta vakcína má doteďka, jako má nějaký následky, že se u spoustu lidí, někdo

0: koho to zabilo hned, někoho po několika měsících. A u spousty lidí se rozjela takzvaná turborakovina anebo jiný nemoci, jiný choroby, které tam prostě číhaly někde v pozadí a ta vakcína to jenom to prostě urychlila. A tenkrát, proto říkám, měli vyhlazovací tábory. Teďkon jim stačily takzvaný očkovací centra. A zase to ten rozdíl je nepatrný, všecko je to více skrytý a ty lidi tam šli dobrovolně. Lidi tam viděli, že tam třeba někdo sebou seknou. A oni tam seděli dál a čekali prostě na to, až přijdu na řadu. Mě to úplně fascinovalo, já jsem si říkala, tohle to nemyslí vážně. A navíc ty očkovací centra někde, co by stánky, někde na ulici. To už jsem vůbec nechápala. A navíc to aplikovali lidi, kteří měli nějaký rychlokurs prostě z pracáku. To vůbec nebyl zdravotnický personál ani. A to byla další věc, která mě dostala. Ale ty lidi tam šli. A teďko ještě navíc, aby se to nepletlo, tak spousta lidí dostalo přece podepsat papír, že oni zodpovídají za svůj zdravotní stav. A žít nikdo nenese osobní zodpovědnost za to, za vedlejší následky. Mm-hmm. Prakticky nesou tu zodpovědnost sami, protože oni si to nechali prostě dobrovolně vpravit do žíly. Do těla. Jo? Tak
1: já se musela napít. Ano?
0: Najdeme tři podrozdíly třeba, že? Pardon. Takže jdeme dál. Za třetí, kdo v téže době a za týž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil
1: soudním
0: usnesením, rozsudkem, nařízením nebo řízením nebo správním rozhodnutím nebo jinak smrt obyvatele republiky, těžké ublížení na těle obyvatele republiky s následkem označenými, teďko tady jsou ty paragrafy, blablabla, nebo jeho deportaci trestá se za zločin s smrtí. Takže tady zase, když ten člověk vlastně byl neprávem odsouzen, politický proces, to jsou právě ty politické procesy, které tady prostě probíhaly. A možná právě proto ty lidi v těch 50. letech prostě takhle byly likvidovaný. Aby o tom prostě nebylo vidu ani slechu.
1: Myslím si, že dnes to probíhá úplně adekvátně.
0: Úplně stejně.
1: Ano.
0: Akorát více skryto.
1: Ano.
0: Je to více skryto.
1: Ano.
0: Tak. A teďko zločin proti majetku. Paragraf 8. Odstavec 1. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky se dopustil ve službách nebo zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice, nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů za A. Podle trestního zákona, blablabla, zločinů veřejného násilí, zlomyslný poškozením cizího majetku. A teďkon s následky podle paragrafu, a teďkon odstavec, teďkon žárství, okolností a s následky podle paragrafu loupeže, za okolností a s následky podle paragrafu, to jsou prostě, to bychom tady byli dlouho, proto nečtu ty paragrafy. Za B podle trestního zákona zločinu žhářství, loupeže a za okolností s následky podle blablabla trestá se smrt. A teď si vemte, že teď jdeme schválně dál, jo? Odstavec 2. Kdo v téže době a za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů. Za A podle trestního zákona zločinu veřejného násilí, násilným loupáním do cizího nemovitého statku. Potřebuji napít.
1: Napíš se. No. Veřejného násilí. Ano. Zlomyslném, já to nemůžu přečíst.
0: Zlomyslné poškození cizího majetku, potom žhářství, za okolnosti s následky podle písmena a tak dále, krádeže a podělnictví na krádeži nebo s pronevěřem, loupeže a za okolnosti s následky podle paragrafu a dál. Podělnictví na loupeži podvodu. Jo, ty paragrafy jsem záměrně nečetla, protože my jsme to opravdu byli dlouho. A na co myslíš, že se to stahuje?
1: Tohle to všechno.
0: Ano, tohle odstavec, na co myslíš, že se stahuje?
1: No, tak já asi tuším, ale řekni to radši sama. Co si myslíš ty?
0: Jsou to exekutoři.
1: Jo, tak to mi
0: napadlo. Jsou to exekutoři, kteří za asistence policie prostě vnikají lidem do baráků, na pozemky, do zahrad, na chaty a tak dále, nebo jim prostě berou, kradou auta. Tak tohleto se vztahuje na exekutory. Vysvětlím proč. Protože každý jednotlivý soudce neexistuje podle dekretu prezidenta republiky, neexistují samosoudci, ale pouze soudci. A všichni soudci, a to úředníci, musí být ve služebním poměru se státem. Pokud nejsou ve služebním poměru, což nejsou, tak tím pádem jednají opravdu čistě sami za sebe a tím pádem jednají v rozporu s dekrety prezidenta republiky. A tady je další důvod, proč se politici a úředníci, ty vyšší úředníci, na těch ministerstvech to vědí velice dobře, proč se těch dekretů tak bojí. Tohle to je na exekutory vyloženě jak dělaný tenhle ten odstavec. Jedeme dál. Podle odstavec B, podle trestního zákona a teď zase zločinu porušení domácnosti soukromými osobami, opět exekutoři, přečinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti trestného zločinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti odstavce 1 tohoto kvalifikuje podle zločinu žhářství, krádeže, nakolik čin není trestný podle odstavce 1 blablabla paragrafu podílnictví podvodu ve znění a tak dále, trestní novely, za okolností a tak dále, že to jsou opravdu starý, jsou tam těch paragrafů je pro milion. A teď potom je to nějaký s výjimkou paragrafu 382. Tady to žhářství. Tady mě docela zajímá, teď se chci vrátit právě k tomu požáru, co probělo v tom Zlíně, kdy tam schořel. Byl by záhadným způsobem ten sklad těch českých firm, výhradně českých firm. Nebudu je teď tady jmenovat, jo, pro jich tam bylo hodně. A mě jsem se mnoha zvědavá, či vyšetřovatelé přijdou, protože mě to přišlo celý cílený a když jsem viděla i ten sesuv té budovy, tak to padlo opravdu k zemi, jak ty dvojčata pomalu. Jo, a všimla se toho spousta lidí. Takže tam na to se vztahuje na podobný požáry, protože ono upřímně řečeno, je tady spousta najednou prapodivných požárů. A proč asi? Tady je potřeba se ptát, proč se to tak děje. A pravděpodobně země se na to vztahuje právě ten odstavec tohoto dekretu. Jo, a tady je vidět, že proč je tam třeba to žhářství. Vzpomeňme na to, co se tady odehrávalo v roce 1938, když tady ten Konrad Henlein vyhrál volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny tehdejší, nebo to do toho národního shromáždění. Tak právě ty členové SA jednotek začaly podpalovat český baráky v pohraničí. Ale nejenom baráky, ale prostě opravdu tady vraždili. Jo, ty tady prostě vraždili. Kdo nemluvil německy, toho prostě nemilosrdně zlikvidovali bez jakéhokoliv soudu. To je potřeba si uvědomit. Co se tady opravdu, ale opravdu odehrávalo. Jo, to je prostě, tak to prostě je, proto to tady v těch dekretech, v tom dekretu je tady popsaný. Tak další, konec toho odstavce, trestá se těžkým žhářem od 10 do 20 let za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žhářem od 20 let až na doživotí. Tak a teďkom paragraf 9, kdo sám nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, že ze československému státu nebo právnické osobě či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jejich jmění zcela jeho nebo z části, trestá se nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přičižujícím žalářem od 20 let až na doživotí. Mm-hmm. A máme tady kuponovou privatizaci. Něco dodat.
1: No, taky by se nechalo tak říct. Ano, to jsou zajímavé souvislosti.
0: To jsou restituce.
1: Ale nechá se to, ano.
0: Jo, to jsou restituce a privatizace. Mm-hmm. Protože v jakých rukách dneska tady máme české podniky? No v německých, zejména v německých. Takže a třeba tady dokonce máme i dneska Francouze, máme tady dneska skoro nakvartírovaný skoro celý svět, co tady mají co dělat. Tady, jo, to je právě ta privatizace, kdy nám vlastně zlikvidovali náš průmysl a tohle to je výsledek. Tak, paragraf 10, kdo v téže době ohrožení republiky zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor státu právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného na zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. A opět jsme právě u té malé a velké privatizace, protože teď u mého známého Jirky Gajdoše, tam jsem právě viděla takový výňatek, o čem mluvil Jan Stráský, když odešel z politiky, že nikdo tady neměl takový kapitál v těch 90. letech, aby si tady mohli skoupit ty majetky.
1: Ano.
0: Tak dovolili, aby kradli. Jo, že to byl jediný způsob, aby se lidi dostali právě k těm majetkům, ale byly to ty správně vybraní lidé.
1: Ano, samozřejmě, že
0: jo. A, jo, tak. A teď jsme právě u udavačství, paragraf 11. Tady, a to je právě to, co teď učí i ty děti ve školách a to, co se tady dělo během covidu. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky a ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívají situace přivodněné, pardon, nepřátelskou okupací jiného nebo nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody vyššího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, měl-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Smrt za smrt. Takže to je dost takový, jo, a to proto říkám, proto se bojí těch dekretů. Teď si vemte, že my tady máme popsanou v tomto dekretu současnou dobu. Tuhle tu dobu tady prožíváme od doby covidu. A upřímně řečeno, když jsem viděla, jak ty lidi opravdu si vytvořili ten kriminál v hlavě, to znamená, že oni dneska tady není nutná cenzura. Není. Těch cenzur na těch sítích je víc než dost. Víc než dost. A i těch udavačů. A to je právě, a tam je to i to nebezpečí právě, že samozřejmě za tím displejem se schová kde kdo. Jo? A tím pádem tady to sviští, tady to prostě jede. Jo? A teď si vemte, Nebo a teď si veme, že co se tady odehrálo opravdu za toho covidu, a to je, že tady opravdu lidem, sice se lidi nasadili náhubky, aby právě byli ty anonymní, no ale spadly jim ty masky. Mm. Jo, a to jede do dneška, to jede do teď. Jo, to jede do teď. Jenom se to ještě víc třídí, ještě víc se to třídit bude. Tak, všeobecná ustanovení, paragraf 13, podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jež se dopustil zločinu uvedeného v odstavci paragrafu 1 nebo některého ze zločinů uvedených v paragrafech 4 až 9 v cizině dopustil se již na československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém majetku. To je právě, a to zase, je kuponová privatizace. Protože tady začaly prostě cizinci, protože tady to prostě ta vláda v těch 90. letech ty to tady umožňovaly vlády, nebo ty členové vlád. Ty to umožňovaly, aby ty cizince se mohly. Proto taky ty v zahraničí taky se jim smaly, jaký to jsou vlastně amatéři, jaký to jsou primitivové. Jenom to asi nevěděli. Tak. Tak potom paragraf 13, stavec 1. Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československého nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za oprávněné považoval. Mm-hmm. A jsme tady u předpisů Evropské unie. Ne,
1: přesně tak, ano, ano.
0: Jo? Takže jakýkoliv prakticky úředník, který tady prosazuje dokonce zákony České republiky, tak jedná v rozporu s tímto paragrafem dekretu částka 16. A to se týká každého jednotlivého soudce a dalších prostě osob, exekutorů.
1: Dokonce jo? I úředníků.
0: Takže to se týká
1: samozřejmě.
0: Všech.
1: Dokonce úředníků, ano, samozřejmě.
0: Ty nevím, to je tak?
1: No, no to je úplně přesně ono, tohleto. Oni se to vůbec neuvědomují, když jim to člověk řekne, tak máme nadřízený, který nám to říkají, my za to neneseme zodpovědnost. Takhle to
0: ale
1: tvrdí.
0: Tady je přesně pravý opak.
1: Ano, tady jo? Je napsáno
0: ještě
1: přesně opak.
0: Ještě si to přečtíme si to ještě jednou.
1: Ano.
0: Jo? Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československou nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za ospravedlněné považoval. To jsou právě ty příkazy.
1: Ano, příkazy.
0: To je ten fašismus. To znamená, když nedodržují zákony, oni prakticky nedodržují ani svoje vlastní zákony, tak jo, protože vědí, že jsou neplatný, tak tím pádem jakýkoliv policajt, jakýkoliv i doktor, úředník, na jakýkoliv úrovni, to se týká všech úrovní, i těch nejmenších, právě porušil tohle ten odstavec, tak je plně zodpovědný, protože nějaký takový, a toto i říkám, že mě nařídili nebo mě překázali, nikoho neomlouvá. Mm-hmm. To každý jednotlivý úředník, podle tohoto odstavce, každý jednotlivý úředník,
1: ano, je to tak, mají svobodnou funkce. Volbu, pokud jsou si toho vědomi, mají svobodnou volbu odstoupit z té funkce. Nemusí to dělat, že jo? Pokud něco mají dělat proti tomu, můžou odstoupit. Ano, ale to oni neudělají, protože řeknou, my jsme krytí těma zhorem. Oni se na ně vykašlou, oni se na vás vykašlou, pokud to někde používat, až k tomu dojde. Oni vás hodí okamžitě přes palubu, předhodí vám tomu davu. Vykašlete se na to, ano, přesně tak. Vy jste přišli do styku s těma občanama. Vy, ti poslední, ty nahoře ne. Ty občané si budou pamatovat vás, a ne ty nahoře. Takže bacha na to. Jestliže něco se něco takového uděje, tak opravdu, a někdo vás na to upozorní, tak byste toto měli znát. Teď mluvím k úředníkům. To byste měli, toto byste měli znát. A pokud je to proti tomu, tak byste měli říct, ne, tohle to já se nedopustím, odstupuju ze své funkce. Jo? Ať si to dělá někdo jiný. A ono by se to sakra rychle rozjelo a za chvilku by nebyl nikdo, kdo by asi tyto různé nařízení a exekuce, kdo ví, co všechno dělal. Já jenom tady slyším telefon, nevolá nikdo teda, ale slyšel jsem takový to bzunkání. Můžete zavolat samozřejmě, byli bychom velmi rádi, kdybyste zavolali na telefon 608 12 14 19. Můžete a zvlášť teď. Teď to bylo velmi zajímavý paragraf nebo odstavec, nebo jak to nazvat. Takže...
0: A ten druhý je taky zajímavý.
1: Tak jdeme na něj.
0: A tam je právě ten služební poměr. Je respektive služební povinnost. Takže odstavec 2 také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, překračuje tak ve značné míře morální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců, jejich spojenců, poškodit či nařídit mařit válečné úsilí Československa, jeho spojenců, nebo jednal-li z jiné zvláště zavržitelné pohnutky. A odstavec 3. Neodvolatelné donucení rozkazem představeného nesprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal členem organizací, jejich členem členství ukládalo vykonat každý či zločinný rozkaz.
1: Takže
0: to nikoho to nevylučuje a to jsou právě ty služební povinnosti, služební poměry. Takže ten, kdo zneužil služebního poměru ve státu a šel proti národu, šel proti majetku, šel prostě proti čemukoliv, hlavně to bylo vlastně proti Československu. Jako je to od 90. let tady rozjetý, tak na něj se vztahují právě tyhle ty odstavce vlastně z paragrafu 13. Jo, takže tohle to je potřeba a to je další, proč nešiřme mezi politikama běží právě nešiřme ty dekrety obsah, ať to lidi nevědí. Jo, takže proto je důležitý se s nima skutečně seznámit. Paragraf 14. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za A, že odsouzený zodpovídá za určitou dobu nebo navždy.
1: Pozbývá,
0: je to špatně vidět.
1: Já vím.
0: Jo, protože jim docházela ta průklopová páska.
1: Ano,
0: že odsouzený pozbývá za určitou dobu nebo navždy občanské cti. To znamená, že ty lidi prostě se byli vyškrtnutý z veřejného života. Za B, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se řídí zvláštním zákonem. Za C, že celé jeho jmění nebo část nebo jmění propadá ve prospěch státu. Takže teď se vemte, kdybychom měli skonfiskovat majetek všem politikům, eventuálně rodinám od roku 1990. To by bylo peněz, co?
1: Kteří se tomuto propůjčili. A to byli skoro všichni, že jo? Protože oni tvrdí, že...
0: Ano, přesně tak.
1: Jsou, já nevím, přitáhli nebo cokoliv a prostě ty zákony jsou takhle udělaný. Oni si udělají vlastně sami, že jo? Protože ty dělají zákonodárci, čili v parlamentu, si to dělají sami ty zákony. No, tak to by bylo fakt zajímavý. Teda, kdo z nich by, na kterého z nich by se to nevztahovalo, tyto zákony? To by mě zajímalo. Tak. Našli by se čest výjimkám,
0: ale... A teď
1: paragraf 15. Pozbytí občanské cti.
0: Občanské cti, jo? A teď znamená, Za prvé, trvalou ztrátou vyznamenání řádu a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočinkových a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných. Schválně, na co se to vztahuje?
1: To je zajímavý. No, dotace?
0: A je to ze současné doby.
1: No, tak řekni.
0: Přece hnutí tam a Piráti. Jak je možné, že vůbec sedí v parlamentu?
1: Jasně.
0: Co tady vyvedli? Co tady vyváděli? A taky, jak je možné, že Babiš je zpátky na premiérském postu? Jak je možné, že Vojtěch je zpátky na ministerstvu zdravotnictví? A Alena Schillerová opět na ministerstvu financí? Je trošičku postavený na hlavu. Jo? Takže přesně na tohle se stahuje paragraf 15 tohoto dekretu 16. Jo? A teď za druhé, u podůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci. Za třetí, ztrátu způsobilosti.
1: Ani nevím, co je kasace, abych pravdu řekl.
0: Já také tuším, ale nejspíš je to úplný prostě vyřazení, prostě vyhození prostě z armády bez jakýchkoliv prostě nějakého toho služného a tak dále, toho, ty renty,
1: ano,
0: jo,
1: to
0: a tak dále prostě, ty, jo, za mě, můžu se domnívat. Jo, ztrátu, jako za třetí ztrátu způsobilosti k nabití výkonu a opětovnému nabití práv uvedených pod číslem 1 a 2, práv ztracenými hodnostmi pod míněních. A teď za čtvrté, ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci nebo hlasovati ve věcech veřejných. To je právě to, co jsem řekla, to se vztahuje na Piráty, ale ono se to vztahuje upřímně řečeno úplně na všechny politiky, který prakticky, vzpomeňme si na pana Bendu, že? Jo, takže to je další.
1: Hele,
0: jo, co kasace, tam ty lidi vůbec pohledávají?
1: Ano, kasace znamená také odebrání úřadu, hodnosti nebo platnosti nějakého dokumentu. No, tak to tady vysvětluju, takže možná, že to bylo myšleno trochu jinak, ale určitě to něco podobného bude. Tak.
0: Potom odstavec 5. Ztrátu způsobilosti zastávat je funkce ve služebních a teď spolcích nebo ve sdruženích spolcích nebo jiných ústavech podobných.
1: Utvarech.
0: To znamená, že ty lidi byly úplně, nebo útvarech, prostě byly opravdu prostě vyřazeny z toho veřejného života. Za šestý, ztrátu způsobilosti být je vlastníkem, vydavatelem nebo redaktorem nebo jakoukoliv způsobilosti při vydávání redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a zveřejňovati tiskopisy neperiodické. To znamená, to se týkalo novinářů.
1: Ano.
0: Už si neškrtli. A to se týká prostě i všech dnešních současných třeba redaktorů, nebo právě i těch takzvaných mainstreamových médiích. Jo? Novinky.cz a tak dále. Za sedmé, ztrátu způsobilosti konat veřejné přednášky nebo projevy. Neexistovalo. Za osmé, ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích. Za deváté, ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzakladatelem. Neexistovalo. Prostě neměli prakticky vůbec, neexistovalo. Za desáté, ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání, protože a to jsou právě ty různý řemeslníci prostě.
1: Svobodné zaměstnání to bude asi něco jako umělci a podobně, ne? No, takže
0: asi nejspíš herectví, jo, něco takového. Nebo nějaký ty komedianti, jestli tenkrát něco takového ještě bylo. Za jedenácté, ztrátu způsobilosti být členem představenstva, správní rady a teď společností a společenstev. Za 12. ztrátu způsobilosti být vedoucím úředníkem v podniku soukromém.
1: Konce.
0: Jo? Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od 1 týdne až 3 měsíců. Jo, to prostě ty lidi byli prostě vyškrtnutý, ty si prostě neškrtli, ty mohli opravdu někam jít maximálně na nějaký statek, dělat nějaký pomocný práce, když to řeknu.
1: Ale tady už je vidět, teď si to tak všímám, bude potrestán, takže tady už ty zákony nebo dekrety platí do budoucnosti. Platí do budoucnosti. Ano. A to je ono, dneska je to samej lump v těch podnicích, v těch představenstvách a podobně. To jsou sami lumpové, sami zloději a podobně. Tam by se normální člověk vůbec nemá šanci nějak uplatnit, protože to jako to nefunguje. Takže toto už je do budoucnosti, ano? Takže jestliže to není zrušený, jestli to platí stále, tak je to všechno úplně jinak, než jak to dneska říkají. Tak.
0: Vzpomeňme na takzvané správní rady. Mm-hmm. Tam se může přece uklidit kde kdo.
1: Ano.
0: A že tam těch politiků je. A to jsou politici kolikrát i v parlamentu. Jo? Takže co tam dělají v těch správních radách?
1: No, tady přímo správní rady v tom bodě 11, to je ztrátu způsobilosti ve správních radách. Společenství a společenstev, ano. A tam jsou všichni tito. No, dobrá.
0: Přesně tak. Tak. Paragraf 16, za prvé, trest na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměnit ji jeho způsob za zmírnění. A teďko. Za druhé, soud může snížit trest pod dolní hranici sazby a zaměnit ji jeho způsob za zmírnění v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku opustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahu prokázati, že obžalovaný jednal s úmysl prospět českému či slovenskému národu nebo Československé republice při jejím spojencům, či jejím spojencům obecného zájmu, nebo že se později svou činností zasloužil o osvobození republiky a republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že se po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Mm-hmm. Se povinnosti vytrval. Toto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatele zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. To znamená, že ten člověk prostě byl potrestaný, protože ta čeština je opravdu je jiná, než ji známe dneska. Mm-hmm. Jo, je tam prostě, je to malinká jiný prostě i slovosled. Ale když to řeknu svými slovy, prostě se koukalo, prostě při těch soudech koukali i na to, nebo měli dohlížet i na to, že ten člověk, byť třeba za začátku se přidal na tu nesprávnou stranu a potom si uvědomil, co udělal, tak mohlo se na ty jeho zásluhy potom přihlídnout, ale nesměli to být na poslední chvíli, protože i takový případy prostě byly, že na poslední chvíli se prostě takzvaně obrátili na tu správnou stranu, ale prostě prakticky bylo pozdě, prostě byl to takovej ten pokus, jak já říkám, o vykoupení. Takže to prostě nefungovalo. Jo, protože i toho můžeme být i my v budoucnu vlastně svědky. A tady je jasně napsáno, škodil si předtím, teďko se snaží zachránit, na nás to neplatí. A tady máme nástroj.
1: Ano.
0: Paragraf 17. Zločiny trestané podle toho dekretu a výkon trestu se nepromlčují.
1: Ano.
0: Tak jak je možný, že se to promlčuje dneska, že? Jo, protože jak je možný, že tady třeba jsou promlčované vraždy? Jo? Mně se teď ještě napadá taková věc v souvislosti s těma vraždama, ať to jsou vakcíny, především vakcíny u malých dětí a hlavně většinou se jedná u novorozenců nebo kojenců. Je zvláštní to, že jakmile to dítě třeba umře doma, okamžitě se toho chopí policie a já nevím co všecko a teď se zkoumá, jestli takhle náhodou rodiče něco nezanedbali.
1: Ale
0: když to dítě umře v porodnici nebo po aplikaci vakcíny, většinou je to právě po aplikaci vakcíny, tak se to pojmenuje náhle úmrtí kojence a nikdo nic neřekne. Prostě neskoumá, prostě to zavřou, protože to řekl prostě doktorovu, má titul, tak to řešit nebudeme. Jo, ale jakmile se to stane doma, okamžitě prostě ty lidi jsou popotahovaný a já nevím, kde si, co si. A tady je jasně napsáno, že vlastně takováhle věc, která se stane, to tam máme výše popsané vlastně ty zločiny, tak jsou nepromlčetelné. Takže jak je možné, že se dneska je promlčetelná vražda? Paragraf 18. Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se od 21. května roku 1938 do dne, kterým bude určen zvláštním nařízením. Jo, to znamená, že jo, prostě určen vládní nařízení a právě od 20. května tady bylo ohrožení republiky. A my dneska, když se to podíváme, jo, jak já říkám, dívejme se na symboly, třeba rok 8, když přehodíme trojku, osmičku, máme rok 83 a ten, kdo se zajímá, tak ví, že už v 80. letech se tady prostě děli takové nějaké prazvláštní věci. Hlavně od roku 1985. A
1: perestrojka a podobně, ano, se to nazývalo, že?
0: Ano, přesně tak. Jo, takzvaná přestavba, u nás se tomu říkalo přestavba. Vlastně v Sovětském svazu to byla perestrojka, ale ve skutečnosti to byl právě ten plíživý postup toho fašismu a toho nacismu, hlavně především fašismu, který tady opět dneska máme. Tak, teď paragraf 19. Zločiny trestné podle toho do dekretu buď též pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu paragraf 1 odstavce zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931 123 sbírky. To znamená, je to trestné neustále. Tady máš zase další odpověď, že ty zločiny jsou neustále trestné. Ano. Teď jsi se ptal na tu budoucnost, takže ano. Je to neustále platné. Jo, tady máš další odpověď. Ne, že budou, nebo že byly, ale prostě neustále to platí. Paragraf 20. Nadržování zločinu trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito změnami. Za prvé, u zločinců proti státu trestá se nadržováním stejně jako tyto zločiny. Za druhé, u těch zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých, taky dneska je to používané na ochranu republiky, trestné jako zločin se trestá se těžkým žlářem od jednoho roku, od 10 let. Ukládá se-li však na zločin sám tento dekret trest smrti. Těžkým žlářem od 5 do 20 let. Odstavec 3. U ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žlářem za a od 10 do 20 let. Ukládá-li zločin sám tento dekret trest smrti nebo těžkého žaláře v trvání více než 20 let, sebe od jednoho roku do 10 let ukládáli za zločin sám tento dekret trest nižší. To znamená, když to přeložím do dnešní řeči, tak je to o tom, že ten soudce, který nadržoval tomu trestanému, tak byl potrest, tak se stával spolupachatelem. Je to vlastně spolupachatelství. Jo, takže je to vlastně zkráseno těmito. A teď tady máme.
1: Já tě musím zastavit. Já tě musím zastavit. Čas. Čas bohužel
0: máme. Já už to vidím.
1: Máme 21 hodin.
0: Naplněnej.
1: Čas je naplněnej a já asi zkusím na závěr vás pozvat právě, pokud vás to zaujalo, a já si myslím, že vás to určitě zaujalo, kdo to sledoval, protože ta sledovanost nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře. Koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markétě, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme od pátku denně. 27. Teď je kolikátý? Teď už je víc, jo? Teď už je 28.
0: Ano. 28,
1: ano, ano, ano, no. Tak vás teda pozvu od vlastně pátku do neděle, samozřejmě. Miluška tam bude určitě a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty věci.
0: Bude to rozšiřovat, ano.
1: Bude to rozšiřovat, ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát a když vás to bude zajímat. Takže přijďte, přijďte, koukněte se na ty stránky www.mezisvými, tady to takhle mám. A co na to více říct, zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju. Pozvánka byla učiněna. My se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem. Uvidíme a to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist. Takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž, tak to je zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já připojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Měj se hezky, rozluč se s posluchači.
0: Mějte se hezky a děkuji za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na Svobodný vysílače. Těším se moc.
1: Já taky, děkuji, měj se hezky, ahoj, ahoj.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu závěrečné čtvrté epizody čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb.

stručně shrnout, co jsme slyšeli ve třetím díle. Podíval jsem se na některé slohutné profesory z věhlasných amerických univerzit, kteří se vědomky či nevědomky zapojili do projektů MK Ultra. Pro přísné utajení MK Ultra bylo nutné, aby každý znal jen tu svou část, nikdo neznal celý rozsah projektu. To vědělo jen úzké vnitřní jádro CIA. Tím se zajistilo maximální utajení, podobně jako podvod s přistáním Američanů na měsíci. Pak jsem se věnoval případu agenta MK Ultra Franku Olsnovi. Frank měl nakonec výčitky svědomí, což ho stálo život. Jak ho CIA zavraždila pádem z hotelového okna, dozvěděli jste se v minulém díle. Třetí díl jsem zakončil dalšími operacemi MK Ultra pod označením Půlnoční vrchol.

Operace Půlnoční vrchol. Sex jako zpravodajská metoda. Na začátku roku 1955 se uvolnilo místo pro okresního inspektora Federálního úřadu pro narkotika v San Francisku. To nakonec získal George Hunter White. Pamatujeme si z minulých dílů, že White tehdy lákal nic netušící oběti do bezpečného domu CIA v New Yorku a dávkoval jim LSD nebo jiné drogy. Gottlieb si najal Whitea, aby v San Francisku zřídil bezpečný dům, kde mohl dělat všechno, co dělal v New Yorku, a ještě něco navíc. Tak vznikl podprojekt 42 MK Ultra. White jej nazval Operace Půlnoční vrchol, Midnight Climax. Tento dílčí projekt měl vzájemně provázané cíle. Prvním bylo podávat drogy nic netušícím civilistům a pozorovat jejich reakce, jako tomu bylo v New Yorku. Tentokrát se k tomu přidal i sex. Na Gottliebův pokyn sestavil White skupinu prostitutek, jejíž úkolem bylo přivádět klienty na podložku a dávkovat jim LSD, zatímco on bude sledovat a zaznamenávat jejich reakce. White se ponořil do svého nového úkolu s obrovskou chutí. Svůj bezpečný byt si zařídil na Chestnut Street 225 na Telegraph Hill. Byl uspořádaný do tvaru písmene L a měl krásný výhled na Sanfranciský záliv. Když ho White pronajal, zavolal příteli, který vlastnil obchod s elektronikou. Požádal ho o instalaci sledovacího zařízení, aby mohl sledovat, co se uvnitř dělo. Přítel připojil 4 mikrofony DD4, maskované jako zásuvky, ke 2 magnetofonům F301, které nainstaloval do odposlouchávacího stanoviště vedle. Důstojník CIA, který jej po dokončení prací navštívil, uvedl, že místo bylo tak zadrátované, že kdybyste vylili sklenici vody, pravděpodobně byste dostali elektrický šok. Sanfranciský bezpečný byt byl zařízený ve stylu, který by se dal nazvat jako styl à la bordel. Stěny zdobily obrazy tanečnic kankánu a zarámované grafiky Toulouse-Lautreca na černých hedvábných podložkách. V ložnici byly červené závěsy a velká zrcadla. V některých zásuvkách byly pomůcky pro toto řemeslo, včetně erotických hraček a fotografií spoutaných žen v černých punčochách a kožených obojcích z cvočky. Jeden agent CIA později vypověděl. Na Chestnut Street jsme měli rozsáhlou knihovnu, nejpornografičtější knihovnu, jakou jsem kdy viděl. Sprosté filmy, obrázky, prostě všechno. Aby White uspokojil prostitutky a jejich klienty, udržoval bar dobře zásobený. Několik jeho společníků vypovědělo, že často sledoval dění z vedlejšího pokoje, popíjel ze džbánu Martiny a seděl na přenosném záchodě. Mezi dokumenty se našel i výkaz výdajů, který White vyplnil 3. srpna 1955. Jeden přenosný záchod $25. 24 pytlů na likvidaci odpadků po $15. Gottlieb všechny položky schválil. Vyjmenoval jich více než 100, včetně závěsů, polštářů, lamp, popelníků, kbelíků na led, skříňové pružiny s matrací, odpadkového koše a vysavače, spolu s dalšími kuriozními předměty, včetně stojanů a nedokončeného obrazu 2 byst, 2 sošek a dalekohledu. Gottlieb instruoval Whitea i v dalších věcech. Třeba že White musel vést finanční prostředky na samostatném bankovním účtu, získat stvrzenku nebo fakturu, kdykoliv je to jen možné, pravidelně připojovat obecný výkaz o použití alkoholu a zaznamenávat výdaje o taxi podle data. Jediné výdaje, které Gottlieb nechtěl rozepsat, byly platby prostitutkám. Ačkoliv byl White hluboce ponořený do newyorského prostředí, v San Francisku byl nováčkem. S žádostí o pomoc se obrátil na bývalého důstojníka vojenské rozvědky Iru Feldmana, který pracoval v Evropě a Koreji. Feldman odešel do Kalifornie s nejasnou představou, že bude provozovat kuřecí farmu. Nakonec práci přijal. Několik následujících měsíců pracoval v utajení pro protidrogový úřad.
Vedl zásahovou operaci, ve které se vydával za pasáka a jak později vypověděl, pracovalo pro něho půl tucet dívek. V jiné akci využil drogově závislou prostitutku k tomu, aby nalákala uživatele drog a platil jí dávkami heroinu. Na Whitea to udělalo dojem. Feldman později vzpomínal. Jednoho dne si mě White zavolal do kanceláře. Ajku, řekl mi, jako tajný odvádíš zatraceně dobrou práci. Teď ti dám další úkol. Chceme, abys testoval drogy, které ohýbají mysl. Jestli se nám podaří zjistit, jak dobře tyhle věci fungují, uděláš toho pro svou zemi hodně. Málo který bývalý zpravodajský důstojník by odolal. Jeho prvním úkolem byl nábor prostitutek, které měly pracovat jako nevědomé smluvní partnerky MK Ultra. Pokaždé, když některá přivedla na Chestnut Street 225 klienta, dostala 50 až 100 dolarů. Jako bonus dostávala propustku z vězení s Whiteovým telefonním číslem. Až jí příště zatknou, mohla toto číslo sdělit policii a White zařídil její propuštění. Zpravodajské služby po staletí využívaly agentky ke svádění mužů, aby se dozvěděli jejich tajemství. Gottlieb chtěl systematizovat studium toho, jak sex, zejména v kombinaci s drogami, může rozvázat mužům jazyk. Tehdy ještě bylo žalostně málo publikací. Gottlieb se rozhodl, že CIA by měla provést vlastní výzkum toho, jak se lidé chovají při sexu a po něm. Už dříve se intenzivně zabýval experimenty s drogami. Operace Půlnoční vrchol dala těmto experimentům nový přesah. Psycholog CIA John Gittinger po letech vypověděl, zajímala nás kombinace určitých drog se sexuálními akty. Zkoumali jsme různé rozkošnické polohy, které používají prostitutky a další. Bylo to dávno předtím, než se něco jako Kama Sutra stala široce populární. Některé ženy profesionálky, které jsme využívali, byly v těchto praktikách velmi zběhlé. White otevřel bezpečný byt v San Francisco koncem roku 1955. Jeho pouličními agentkami byly prostitutky, které Feldman naverboval. Zatímco prostitutky a jejich klienti souložili, White je pozoroval přes jednosměrné zrcadlo a seděl na přenosném záchodě. Někdy se k němu přidal i Feldman. Jejich úkolem bylo pozorovat reakce mužů na různé druhy sexu a jejich chování při kombinaci drog a sexu. Feldman žasl nad tím, jak volně muži mluvili, když byli pod vlivem této kombinace. Uznával, že to byla zajímavá alternativa ke staromódním výslechovým technikám, které používal ve svých vojenských dobách. White, Feldman a další agenti si všimli, že muž po sexu často mluvil se ženou vedle sebe. Začali prostitutkám ukládat, aby s klienty zůstávali několik hodin, místo aby okamžitě odcházeli. Doufali, že v kombinaci s účinky LSD tato inscenovaná intimita sníží mužovi zábrany. Gottlieb byl spokojený s úspěchem svého sanfranciského podniku a nařídil jeho rozšíření. Na jeho pokyn otevřel White druhý bezpečný byt CIA ve

si. V roce 1955 oznámila Washingtonská univerzitní nemocnice Georgetown plány na výstavbu šestipatrového pavilonu se sty lůžky nazvané Gorman MX. Gottlieb to vzal na vědomí. Mnoho svých dílčích projektů MK Ultra financoval prostřednictvím fiktivních nadací. Musel proto přijmout opatření, aby se zúčastnění vědci nedozvěděli o skutečném zdroji jejich financování. To omezovalo jeho svobodu jednání. Chtěl mít vlastní výzkumnou nemocnici, lékařský bezpečný dům přímo v Americe. Tam by experimenty mohli provádět vědci CIA, nikoli lidé zvenčí. Oznámení z Georgetownu mu dalo šanci. Gottlieb přišel s nápadem tajně zaplatit část nákladů na stavbu pavilonu ve výši 3 milionů dolarů výměnou za přístup k jeho zdravotnickému zařízení. V memorandu svým nadřízeným navrhl, aby CIA přispěla na stavbu částkou 375 tisíc dolarů přes fiktivní společnosti, což by vypadalo jako charitativní dar. Napsal, že výměnou za to bude 1/6 celkového prostoru v novém nemocničním křídle. Tím budou poskytnuté laboratoře a kancelářské prostory, technická pomoc, vybavení a pokusná zvířata. Uvedl 4 odůvodnění toho, co se stalo pod projektem 35 MK Ultra. Za A, zaměstnanci CIA by se mohli podílet na práci, aniž by univerzita nebo vedení nemocnice věděli o zájmu CIA. Za B, sponzorování citlivých výzkumných projektů CIA bude zcela popiratelné. Za C, až 3 zaměstnancům biochemického oddělení chemické divize bude poskytnuté plné profesní krytí. Za D, ličtí pacienti a dobrovolníci pro experimentální použití budou k dispozici zařízených klinických podmínek. Další část Gottliebova memoranda nám krásně ozřejmuje, jak může CIA vstupovat do schvalování procesu léků. Je to fantastický vhled, který nám poskytuje odpovědi, jak mohly být narychlo schvalované experimentální vakcíny proti COVID-19. Gottlieb uvedl. Vývoj léku až do fáze testování na lidech je poměrně rutinní postup. Obvykle jsou farmaceutické firmy při závěrečném klinickém testování závislé na službách soukromých lékařů. Lékaři jsou ochotní převzít odpovědnost za takové testy, aby se posunula věda v medicíně kupředu. Pro CIA je obtížné a někdy nemožné nabídnout takovou pobídku, pokud jde o její výrobky. V praxi se podařilo využít externích prověřených dodavatelů pro předběžné fáze těchto prací. Avšak ta část, která zahrnuje testování na lidech při účinných dávkách, představuje bezpečnostní problémy, které běžný dodavatel nemůže zvládnout. Navrhovaný způsob nabízí, kromě mnoha výhod uvedených v návrhu projektu, jedinečnou možnost bezpečného provádění takových klinických zkoušek. Výše uvedené bezpečnostní problémy se eliminují tím, že odpovědnost za testování bude plně spočívat na lékaři a nemocnici. Výborné odborné krytí by se zajistilo až pro 3 biochemické pracovníky chemického oddělení CIA. To by umožnilo otevřenou účast na vědeckých setkáních, zvýšení osobního postavení ve vědeckém světě a jako takové by představovalo významné zvýšení efektivity a morálky. Tedy velmi jednoduše. Farmaceutické firmy potřebovaly pro testování léků na lidech lékaře. Ale hrozilo nebezpečí úmrtí nebo velké zdravotní komplikace. S tím měla problém i CIA. Gottlieb tedy navrhl řešení, kde lékaři placení CIA prováděli toto testování na lidech v uzavřeném pavilonu nemocnice. Navíc tito lékaři CIA byli vysílaní na různé konference a budovali si tak profesní kariéru pod krytím samotné rozvědky. Dokonalé Gottliebovo schéma lékařů v žoldu CIA, kteří zkoušeli léky na lidech uvnitř pavilonu CIA. Pokud by někdo zemřel, všechno by probíhalo bezpečně pod krytím CIA. Byl to Gottliebův návrh vytvoření tajné laboratoře CIA v jedné z washingtonských nemocnic,

která by sloužila k pokusům na lidech. To byla silná káva i na poměry MK Ultra. Richard Helms, jeho neoficiální šéf, předal rozhodnutí řediteli CIA Alanu Dallisovi. Ještě mimořádnější je, že Dallis jej podle badatele Johna Markse předložil zvláštnímu výboru prezidenta Eisenhowera pro kontrolu tajných operací. I tento výbor vyslovil souhlas a peníze CIA byly poskytnuté. Toto zjištění je vyloženě děsivé. Dokazuje totiž na základě dokumentů, že samotný Bílý dům byl zapojený do pokusů na lidech samotnou CIA. Bílý dům tyto pokusy schválil a věděl o nich. Prostě něco neuvěřitelného. O pokusech, které vědci CIA prováděli ve svém pavilonu, je známo jen málo. CIA později potvrdila, že mezi pokusnými osobami byli i nevyléčitelně nemocní pacienti. Téměř nikdo, dokonce ani v nejvyšších vládních kruzích, nevěděl o Gottliebově práci nebo dokonce o jeho existenci. V CIA ale hrstka vysokých důstojníků věděla dost na to, aby ho spojila s LSD. Na konci roku 1955 se Dallis rozhodl, že byl čas podělit se o obrysy supertajné činnosti CIA s někým dalším. Sestavil skromnou zprávu a poslal ji ministru obrany Charlesi Wilsonovi. Jeho zpráva tak patřila k několika málo dokumentům CIA, které popisovaly MK Ultra ještě v době, kdy se na ní pracovalo. CIA se už 4 roky aktivně zabývá výzkumem skupiny silných chemických látek ovlivňujících lidskou mysl, takzvaných psychochemikálií. Získali jsme rozsáhlé odborné kontakty, zkušenosti a značné množství informací o mnoha psychochemikáliích, včetně zejména látky známé jako LSD. CIA se nadále zajímá o tuto oblast a ve světle svých nashromážděných zkušeností nabízí spolupráci a pomoc při výzkumných a vývojových programech, které Ministerstvo obrany v této době zvažuje. Od roku 1951 provádí tato agentura výzkumný program, který poskytl důležité informace o povaze abnormálního chování vyvolaného LSD a o tom, jak se tento účinek mění v závislosti na faktorech, jako je velikost dávky, individuální rozdíly a prostředí. Byly studované behaviorální účinky opakovaných dávek podávaných po dlouhou dobu. Zjistili jsme, že u jednotlivců se může vyvinout tolerance k LSD. Probíhá hledání možných protilátek. Bylo zjištěno, že LSD vyvolává pozoruhodné psychické účinky, pokud se užívá v mimořádně malých dávkách. Výše uvedené se stalo ještě zajímavějším, když se nedávno zjistilo, že LSD lze syntetizovat ve velkém množství. Existuje mnoho vlastností LSD a dalších psychochemikálií, které buď nebyly prozkoumané, nebo vyžadují další studium. To byla maximální míra upřímnosti. Dallis chápal, že MK Ultra bylo potřeba udržet v maximálním utajení. Zvláštní výslechy, které její důstojníci prováděli v tajných věznicích v zahraničí, extrémní experimenty, které CIA sponzorovala v nemocnicích a věznicích, bordely bezpečných bytů CIA, které byly středobodem operace Půlnoční vrchol, tajné financování pavilonu nemocnice a panoptikum dalších Gottliebových podprojektů. To všechno patřilo k nejpřísněji utajovaným programům americké vlády. Kdyby se některý z nich dostal na veřejnost, mohlo to mít za následek nejen pobouření veřejnosti, ale i konec MK Ultra a možná i samotné CIA. Jedna potenciální hrozba zemřela spolu s Frankem Olsnem.

Božská houba. Jednoho podzimního večera v Římě před 2000 lety jedl císař Claudius bohatou večeři, její součástí byl i talíř s jeho oblíbenými houbami. Za pár hodin prudce onemocněl. Třásl se, zvracel, lapal po dechu a do rána zemřel. Vědci 20. století potvrdili to, co někteří Římané tušili. Claudiova manželka Agrippina, která chtěla dosadit svého syna na trůn, přimíchala jedovaté houby k těm, které její manžel rád jedl. Příběh o jejím úspěchu důstojníky CIA dráždil. Jeden z nich v poznámce vyzval: pusťme se do technologie atentátů. Vymysleme nejúčinnější způsoby zabíjení jako císařovna Agrippina. Některé houby jsou už dlouho známé jako jedovaté, takže bylo možné si představit, že by se jimi nebo jejich chemickými výtažky dalo zabíjet. Jakmile však Gottlieb zahájil svůj projekt kontroly mysli, staly se houby ještě lákavějšími. Podle prastaré tradice mohou některé druhy vyvolávat halucinace a zkreslené vnímání. Španělští mniši, kteří přišli do Mexika v 16. století, uváděli, že domorodci používali houby při náboženských rituálech. Tyto zprávy fascinovaly důstojníky CIA, kteří hledali cesty k lidské psychice. Koncem roku 1952 se Morse Allen dozvěděl o mexické rostlině, jejich semena zvaná piule, měla hypnotický účinek. Vyslal důstojníka CIA, aby shromáždil vzorky piule a jakýchkoliv dalších semen, rostlin, bylin nebo hub, které měly vysokou narkotickou a toxickou hodnotu. Důstojník, který se vydával za výzkumníka hledajícího organická anestetika, strávil několik týdnů v Mexiku. Vrátil se s taškami plnými vzorků a ještě s ničím. Několik lidí, které potkal, mu vyprávělo o kouzelné houbě. Domorodí šamani a kněžky ji prý používali jako cestu k božství. Říkali jí boží maso. Když Allen vyslechl zprávu svého důstojníka, napsal: velmi rané zprávy o obřadech některých mexických indiánských kmenů ukazují, že houby se používají k vyvolání halucinací a omámení. Kromě toho tato literatura ukazuje, že šamani nebo věštci používali některé druhy hub k vyvolání přiznání nebo k nalezení ukradených předmětů či k předpovědi budoucnosti. Je nezbytné, aby se zvláštní vlastnosti houby prozkoumaly. Gottlieb nechal analyzovat vzorky mexických rostlin a zjistil, že některé z nich skutečně obsahují možné psychoaktivní látky. Toho vedlo k tomu, že začal hledat chemika, kterého by mohl poslat do Mexika, aby našel organické toxiny a pokud možno i kouzelnou houbu. Obrátil se na detroitskou farmaceutickou firmu Park Davis a požádal ji, zda by mu mohla doporučit vhodného kandidáta. Gottliebova nabídka by byla lákavá. Tento chemik by zůstal v Park Davis, ale pracoval by pro CIA, která by mu platila mzdu. Firma navrhla seriózního mladého výzkumníka jménem James Moore, který jako postgraduální student pracoval na projektu Manhattan. Moore dostal nabídku a práci přijal. Moore si brzy uvědomil, že nebyl jediným Nemexičanem, který hledal kouzelnou houbu. Předcházel ho pozoruhodný manželský pár Gordon a Valentina Weisnovi. Gordon Weisen byl úspěšným newyorským bankéřem, který se oženil s pediatričkou ruského původu, která byla posedlá houbami. Nazbírala jich košík a ke zděšení svého nového manžela je snědla k večeři. Řekl jí, že se obával, že do rána ovdoví, ale ona to přežila bez špatných následků. To ho přesvědčilo. Společně se vydali na celoživotní cestu do světa hub. Na počátku 50. let 20. století podnikli manželé Weisnovi několik cest do jižního Mexika, aby tam našli kouzelnou houbu. První dvě cesty byly bezvýsledné. Gordon Weisen podnikl třetí cestu, tentokrát v doprovodu fotografa.
V jedné oasacké vesnici našli mladého indiána, který je zavedl do domu masatecké ženy jménem Maria Sabina. Ta byla známá jako strážkyně prastaré moudrosti, která používala houby ke komunikaci s nekonečnem. V noci 29. června 1955 seděla před venkovským oltářem a prováděla svůj rituál. Rozdala houby asi 20 indiánům a poprvé v zaznamenané historii i cizincům. Během následujících několika hodin rituálu se Weizen a jeho fotograf ocitli v jiném světě. Později napsal: nikdy jsme nebyli tak vzhůru a vize přicházely, ať už jsme měli oči otevřené nebo zavřené. Účinek hub spočívá v tom, že dochází k rozštěpení ducha, rozštěpení člověka v jakési schizofrenii, kdy racionální stránka nadále uvažuje a pozoruje vjemy, které si užívá ta druhá. Mysl je elastickou šňůrou připoutaná k bludným smyslům. Weizen nemohl tušit, že zpráva o jeho objevu vyburcuje experimentátory s ovládáním mysli ve Washingtonu. James Moon se doslechl o Weizenově cestě a napsal mu dopis. Nenaznačil, že pracoval pro CIA, místo toho uvedl částečnou pravdu. Zajímal se o výzkum chemických vlastností kouzelné houby. Správně odhadl, že se Weizen bude vracet do mexického města, kde ji našel, a požádal ho, aby ho doprovodil. Aby posílil svůj argument, zmínil se, že věděl o nadaci, která by pomohla expedici zaplatit. Dohoda byla uzavřená. CIA poslala Weizenovi $2000, maskovaných jako grant z Fondu pro lékařský výzkum. Výměnou za to Weizen souhlasil, že vezme Moora sebou do Mexika. Jednalo se o podprojekt 58 MK Ultra, jehož cílem bylo odhalit tajemství hub. Weizen, Moore a dva francouzští mykologové se vydali do Mexika a našli Mariu Sabinu. Ta souhlasila s opakováním obřadu. Weizen ji opět shledal transcendentální. Moore měl ale opačnou reakci. Nelíbila se mu špinavá podlaha, byla mu zima, měl hlad, měl průjem a všechno ho svědilo. Ve své zprávě později napsal: obřad byl samé zpívání v dialektu. Cítil jsem halucinogenní účinek, i když dezorientace by bylo lepší slovo pro popis mé reakce. Navzdory Moorovým nepříjemným pocitům považoval Gottlieb jeho cestu za velmi úspěšnou, protože se vrátil se vzorky psychoaktivních hub, které si objednali. Důstojníci CIA už navštívili oblast produkce hub v Pensylvánii a sdělili několika pěstitelům, že by je mohli požádat o pomoc s produkcí vzácné houby. Gottlieb ale upozornil, že výzkum psychoaktivních vlastností hub musel zůstat tajemstvím CIA.

Sidney Gottlieb, nová kariéra v německém Mnichově. V roce 1957 strávil Gottlieb 4 roky intenzivním řízením MK Ultra. Od federální věznice v Atlantě přes bezpečné domy v New Yorku a v San Francisku až po Ellen Memorial Hospital v Montrealu byly jeho dílčí projekty v plném proudu. Jeho průkopnická chvíle ale už pominula. Blížily se jeho 40. narozeniny. Gottlieb se proto rozhodl pro nečekanou kariéru. Opustil místo šéfa chemického oddělení v technické službě, které vedl od jeho vzniku, a zahájil několikaměsíční výcvik jako terénní důstojník CIA. Po absolvování kurzu se přestěhoval do Mnichova, kam ho doprovázela manželka a 4 děti. Mluvil německy, zemi znal z návštěv spojených s výslechy MK Ultra a měl tam přátelé v síti CIA. Šéf mnichovské pobočky CIA William Hood mu povolil, aby přijel na služební cestu. Tam se Gottlieb spřátelil s důstojníkem CIA Johnem Sherwoodem. Pobočka CIA v Mnichově byla za studené války velitelským stanovištěm. Odtud důstojníci vysílali stovky partizánských bojovníků na mise za železnou oponou a řídili další operace proti Sovětskému svazu. Mnichov byl také základnou Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda, vysílacích služeb napojených na CIA, které přenášely zprávy a protisovětskou propagandu do komunistických zemí. V okrajové čtvrti Pulach sídlila německá zahraniční zpravodajská služba, v jejímž čele stál bývalý nacistický důstojník Reinhard Gehlen. Všechno jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. CIA neodtajnila spisy, které by poskytly podrobnosti o Gottliebově práci v Mnichově. Za půl století ale německý časopis Der Spiegel objevil a zveřejnil dokument, z něhož vyplývá, že v roce 1958 informovali agenti německé kontrarozvědky kancléře Konráda Adenauera, že důstojníci CIA zatýkali v Německu lidi bez vědomí německých úřadů, věznili je někdy i několik měsíců a podrobovali je formám výslechů zakázaným německými zákony. Adenauer, který úzce spolupracoval s ministrem zahraničí Johnem Fosterem Dallisem, se rozhodl nechat tuto záležitost být. V roce 1958 podnikl Gottlieb ze základny v Mnichově 2 zahraniční cesty. Jedna byla pro potěšení, vzal svou ženu do Paříže. Odletěl také zpět do Washingtonu, kde strávil přestávku v centrále CIA. Gottlieb pracoval na mnichovské pobočce 2 roky. V roce 1959 se vrátil na nové místo v centrále CIA, které bylo vytvořené přímo pro něj. Vědecký poradce Richarda Beisla, zástupce ředitele pro plány. Beisel hledal způsoby, jak účinněji využívat chemické a biologické látky v tajných operacích. Gottliebova kombinace technických znalostí a zkušeností z terénu ho připravila na další etapu jeho kariéry.

Kongo. Jak otrávit Patrice Lumumbu. Když Joe z Paříže procházel africkým horkem a nastupoval do letišního taxíku, nemohl se vyhnout úvahám o válce, do které se právě vrhal. Republika Kongo, kde právě přistál, získala před 3 měsíci nezávislost na Belgii. Okamžitě upadla do násilného chaosu. Vzpoura v armádě vyvolala nepokoje, vzpouru a pád vlády. Spojené státy a Sovětský svaz to se zájmem sledovali. Rýsovalo se zúčtování v rámci studené války. Joe z Paříže přivezl tajnou americkou zbraň. Šéf pobočky CIA v koňském hlavním městě Leopoldville ho očekával. Před pár dny obdržel telegram z Washingtonu, že se brzy objeví návštěva. Ohlásí se jako Joe z Paříže. Je naléhavé, abyste se s ním setkal co nejdříve, když vám zavolá. Plně se vám představí a vysvětlí vám svůj úkol. Pozdě odpoledne 26. září 1960 opustil šéf pobočky CIA Larry Devlin práci a zamířil ke svému autu. Měl krycí práci konzulárního úředníka na americkém velvyslanectví. V kavárně naproti přes ulici se zvedl ze židle nějaký muž. Devlin později napsal: byl to vyšší důstojník, velmi uznávaný chemik, kterého jsem už nějakou dobu znal. Joe z Paříže byl Sidney Gottlieb. Přiletěl do Konga na jednu z nejneobvyklejších misí 20. století. Sebou vezl jedinečnou soupravu, kterou sám navrhl. Byl to jet na zabití premiéra Patrice Lumumby. Gottlieb přistoupil k Devlinovi a natáhl k němu ruku. Jsem Joe z Paříže, řekl. Devlin pozval návštěvníka do svého auta. Když se rozjeli, Gottlieb mu řekl: přišel jsem vám dát instrukce ohledně jedné velmi citlivé operace. Veškeré události v Kongu jsem pokryl v mém dokumentu Smrt v Kongu, proto je tu nebudu obšírně popisovat. Po obdržení úkolu začal Gottlieb zvažovat, které smrtící nebo zneschopňující zárodky použije. Nejprve musel zjistit, které nemoci nejčastěji způsobují nečekaná úmrtí v Kongu. Ukázalo se, že to jsou antrax, neštovice, tuberkulóza a 3 nákazy přenášené zvířaty. Gottlieb začal hledat schodu, který jed by způsobil smrt, která se nejvíce podobá smrti způsobené těmito nemocemi. Rozhodl se pro botulinum, které se někdy vyskytuje v nesprávně konzervovaných potravinách. Jeho působení trvá několik hodin, ale je tak silný, že koncentrovaná dávka pouhých 2 miliardtin gramů dokáže zabít. Tábor Detrick se mezi tím přejmenoval na Fort Detrick. Ve spolupráci s partnery ve Fort Detricku, kde Gottlieb skladoval své toxiny, začal sestavovat sadu pro atentát. Obsahovala lahvičku s tekutým botulinem, podkožní injekční stříkačku s ultratenkou jehlou, malou nádobku s chlorem, který bylo možné smíchat s botulinem, aby byl v případě nouze neúčinný, a doplňkový materiál, včetně ochranných rukavic a obličejové masky, které se měly nosit při provádění operace. V polovině září Gottlieb sdělil Richardu Beislovi, že souprava byla připravená. Dohodli se, že ji Gottlieb sám přiveze do Leopoldville. Stal se tak jediným známým důstojníkem CIA, který dopravil jet do cizí země s cílem zabít jejího vůdce. Necelou hodinu potom, co se Gottlieb a Devlin setkali před americkou ambasádou v Leopoldville, seděli spolu v Devlinově obývacím pokoji. Tam Gottlieb oznámil, že měl u sebe nástroje určené k atentátu na premiéra Lumumbu. Ježíši Kriste, vykřikl Devlin. Kdo tuhle operaci schválil? Prezident Eisenhower, odpověděl Gottlieb. Nebyl jsem u toho, když to schvaloval, ale Dick Beisel říkal, že Eisenhower chtěl Lumumbu odstranit. Oba muži se odmlčeli, aby vstřebali tíhu okamžiku. Devlin později vzpomínal, jak si zapálil cigaretu a zíral na své boty. Po chvíli Gottlieb přerušil ticho. Za provedení operace jste zodpovědný vy sám, řekl Devlinovi. Podrobnosti jsou na vás, ale musí to být čisté. Nic, co by se dalo vystopovat k americké vládě.
Pak mu předal soupravu s jedem, kterou vyrobil a převezl přes Atlantik. Vezmi si tohle, řekl. S tím, co je uvnitř, se nikdo nikdy nedozví, že Lumumba byl zavražděn. Gottlieb Devlinovi chladně vysvětlil, co bylo v soupravě a jak ji použít. Řekl, že Devlinův agent by měl podkožní jehlou vstříknout botulinum do něčeho, co Lumumba pozře. Devlin později napsal, že sada obsahovala také předem otrávenou tubu zubní pasty. Toxiny byly navržené tak, aby nezabíjely okamžitě, ale až po několika hodinách. Gottlieb Devlina ujistil, že pitva by ukázala normální stopy, které se vyskytují u lidí, kteří zemřou na určité nemoci. Gottlieb se po doručení jedové soupravy raději nevrátil do Washingtonu, ale zůstal v Leopoldville. Zatímco čekal, Devlin našel agenta, o kterém se domníval, že měl přístup k Lumumbovi a mohl by působit jako vnitřní člověk, jak napsal v telegramu do Washingtonu. Nakonec, 10 dní po příjezdu se svou výbavou, se Gottlieb cítil dostatečně jistý, aby odletěl domů. Podle Devlinova telegramu tu zanechal určité předměty, které byly nadále užitečné. Ukázalo se, že agent, kterého Devlin najal, aby Lumumbovi podstrčil tubu otrávené zubní pasty nebo otrávil jeho jídlo, nedokázal proniknout bezpečnostními kruhy. Devlin začal zkoumat další možnosti. Jak to s Patrisem Lumumbou dopadlo, jsem opět pokryl podrobně v mém dokumentu Smrt v Kongu. Toto byla další z Gottliebových misí.

CIA a mafie společně zavíme Castra. Května 1960 po vyslechnutí informace od Elena Dallise nařídil prezident Eisenhower Castra odstřelit. Nepoužil sice přesně toto slovo, které bezpečnostní ředitel CIA Sheffield Edwards později označil za sprostá, ale všichni přítomní to chápali jako prezidentský pokyn odstranit Castra od moci jakýmkoliv způsobem, včetně atentátu. To dalo Richardu Beislovi a jeho ředitelství tajných akcí pokyn k plánování další vraždy. Beisel se obrátil na tehdejší štáb technických služeb. Sidney Gottlieb byl mužem na svém místě. Gottlieb a jeho malý tým chemiků se nejprve soustředili na způsoby, jak Castrův pád způsobit nesmrtícími prostředky. Přišli na dvě možnosti. Mohli by rozprašovat aerosol s příměsí LSD v rozhlasovém studiu, z něhož Castro vysílal živě a které oslovovalo miliony Kubánců. Pokud by byl Castro během projevu dezorientovaný a nesouvislý, pravděpodobně by ztratil podporu veřejnosti. Po určité diskuzi tento nápad zavrhli jako nepraktický. Gottliebův tým pak přišel s ještě podivnějším plánem. Přesvědčili se, že část Castrovy přitažlivosti pochází z jeho vousů. Domnívali se, že pokud vousy zmizí, Castrova síla se může zmenšit. Najít chemikálii, která by způsobila, že vousy vypadají, byl přesně ten druh výzvy, který Gottlieba bavil. Vybral si sloučeninu na bázi solí tália. Až by Castro cestoval mimo Kubu, nasypalo by se mu tálium do bot, které by nechal před hotelovým pokojem, aby si je vyleštil. Pak by mu vypadaly vousy, takže by se mohl stát terčem posměchu a svržení. Gottliebovi vědci tálium obstarali a začali ho testovat na zvířatech. Nakonec byl i tento plán zavržený, protože nikdo nevěděl, kdy přesně a kam Castro pojede. Dalším nápadem bylo poskvrnit krabici doutníků a předat je operačním důstojníkům, kteří by našli způsob, jak je Castrovi doručit. Jeden důstojník CIA skutečně kontaminoval plnou krabici 50 doutníků botulotoxinem, virulentním jedem, který několik hodin po požití vyvolává smrtelné onemocnění. Doutníky byly tak silně kontaminované, že stačilo vložit jeden do úst a zamýšlená oběť by jej ani nemusela kouřit. Otrávené doutníky Koiba, Castrova oblíbená značka, předali Jacobu Esterlinovi, důstojníkovi CIA, který pracoval na protikastrovském spiknutí. Nikdy se nenašel způsob, jak je doručit. Zůstali v trezoru CIA. Po 7 letech byl jeden doutník výjimutý k testování. Zachoval si 94% své toxicity. Tyto neúspěchy CIA neodradily a proto se rozvědka obrátila na mafii. Johnny Rosselli spolu s dalšími vlivnými gangstry zbohatl na Kubě díky hazardu, prostituci a obchodu s drogami. Byli odhodlaní zničit Castra dříve, než se mu podaří splnit svůj slib, že zemi zbaví zločinu a neřesti. Rosselli měl v havanském podsvětí síť kontaktů, což z něj činilo ideálního partnera pro CIA. Johnny Rosselli řekl jednomu zvědavci ze CIA, že měl na Kubě společníky, kteří by mohli zabít Fidela Castra. Nechtěl ale Castra zastřelit, protože by atentátníka zcela jistě chytili. Chtěl to provést delikátnějším způsobem. Spolu se svým mafiánským partnerem Samem Giancanou nabídl CIA protinávrh. Dejte nám jed, který zabíjí delší dobu, aby náš atentátník mohl utéct, než Castro onemocní a zemře. Vysoce postaveným důstojníkům CIA se nápad líbil. Musíme si uvědomit, že vraždu Fidela Castra si objednal sám americký prezident Dwight Eisenhower. Mějme třeba tohle na paměti, až nás bude Amerika zahlcovat žvásty o svobodě a demokracii. Čím se liší od prašivých teroristů, kteří neváhají zabíjet cizí nepřátelské státníky, když mají možnost? Od Eisenhowera bylo velení krátké a přímé. Svůj rozkaz předal Elenu Dallisovi a Richardu Beislovi. Beisel se obrátil na šéfa bezpečnostního úřadu CIA Sheffielda Edwardse.
Edwards si vybral prostředníka, který se dokázal přiblížit k mafiánům, aniž by byl se CIA jasně spojený. Robert Mehoy, bývalý agent FBI, který se stal soukromým detektivem a pracoval pro miliardáře Horda Hughese. Mehoy se stal prostředníkem, přes kterého CIA předávala pokyny a zařízení gangstrům, kteří měli Castra zavraždit. Arzenál, který Gottlieb se svým týmem vymyslel, byl obdivuhodný. Například jedovaté pilulky, jedovatá pera, smrtící bakteriální prášky a další možnosti. S Kennedym tlak na likvidaci Castra nepolevil. John i jeho bratr Robert, toho času generální prokurátor, tlačili na CIA, aby Castra odstranila. Po fiasku v zátoce sviní tento tlak ještě zesílil. To jsem pokryl v prvním díle mého pořadu Atentát na Kennedyho. V jednu chvíli CIA například zvažovala, že by vyrobili něco, co by vypadalo jako vzácná mušle, umístilo do ní bombu a nastražilo ji v oblasti, kde se Castro rád potápěl. I tento plán ale také zamítli jako nepraktický. Podle zprávy CIA žádná z mušlí, které by bylo možné v Karibiku nalézt, nebyla dostatečně efektní, aby určitě upoutala pozornost a zároveň dostatečně velká, aby se do ní vešlo potřebné množství výbušniny. Trpasličí ponorka, která by se musela použít k umístění střely, měla pro takovou operaci příliš krátký operační dosah. To, co zbývalo, byl Gottlieb a jed. Prezident Kennedy vybral právníka jménem James Donovan, aby vyjednal propuštění kubánských amerických zajatců, kteří byli zajatí během neúspěšné invaze v zátoce sviní. CIA přišla s nápadem dát Donovanovi otrávený potápičský oblek, aby ho předal Castrovi. CIA zakoupila potápičský oblek, poprášila ho uvnitř plísní, která způsobuje chronické kožní onemocnění a kontaminovala dýchací přístroj tuberkulózním bacilem. Od plánu se upustilo, když se právník rozhodl Castrovi předložit jiný potápičský oblek. CIA pak zvažovala další čtyři možnosti. Za A něco vysoce toxického, například jed na měkýše, který se měl aplikovat špendlíkem. Za B bakteriální materiál v tekuté formě. Za C bakteriální úprava cigarety nebo doutníku. Za D kapesník ošetřený bakteriemi. Prostředníci CIA předali několik balíčků Gottliebových botulinových pilulek mafiánským gangstrům, aby je doručili kontaktům na Kubě. Jedna šarže nemohla být použitá, protože kubánský úředník, který měl pilulky vložit Castrovi do jídla, byl přeložený na místo, kde už neměl ke kubánskému vůdci přístup. Pilulky z jiné dávky měly být Castrovi podstrčené do jídla nebo pití v restauraci, kterou často navštěvoval, ale z neznámých důvodů přestal tuto restauraci navštěvovat. Výběr jedů nebyl jediným Gottliebovým výmyslem. Vyrobil také dvě zařízení pro jeho doručení. První bylo ve zprávě CIA popsané jako tuška navržená jako maskovací zařízení pro doručení pilulek. Propracovanější bylo kuličkové pero, které mělo uvnitř podkožní jehlu, která po stisknutí páčky vyjela ven a jed mohl být někomu vstříknutý. Podle dalšího popisu byla jehla navržená tak jemně, aby Castro její zasunutí nepocítil a látka měla čas uniknout dříve, než by se účinky zaznamenaly. Datum, kdy důstojník CIA v Paříži předal toto pero kubánskému aktivu CIA, bylo pikantní. 22. listopadu 1963, ve stejný den, kdy byl prezident Kennedy zavražděný. Tento arzenál technik se samozřejmě časem rozšířil a sofistikoval. Dnes jsou způsoby zabití tak rafinované, že ani pitva atentát neodhalí. Zbraně, které jsou vyvíjené na základě individuálních genetických vlastností člověka, patří asi k těm nejpropracovanějším. To jsem například pokryl od 12. kapitoly v mém pořadu Utajený harvardský projekt. Sidney Gottlieb se v 60. letech vyšvihl do nejvyšších pater CIA, ale jeho rodinný život zůstal bohatý. Svou chatu ve Virginii rozšířil na dvoupatrový dům s velkými okny a moderními vymoženostmi.
stál daleko od silnice, v zalesněné rokli na konci dlouhé štěrkové příjezdové cesty. Pozemek byl vystavěný kolem velkého bazénu. O některých letních víkendech se dával Gottlieb oblečený jen v šortkách se skříženýma nohama u skokanského můstku a meditoval. Gottlieb byl ve svých 40 letech urostlý, v dobré kondici a pohledný, s pronikavýma modrýma očima. Vstával před sluncem a rád pobýval venku. Když mu to počasí dovolilo, trávil hodiny prací na zahradě a na svém pozemku. Rád plaval. Kdykoliv přijel do hotelu, zamířil k bazénu a zajímal se o plachtění. Hrál tenis. Hodiny strávené na slunci ho opálily do červena. Gottliebovi 4 děti, 2 chlapci a 2 dívky, se od ostatních teenagerů moc nelišili.

Technické vychytávky CIA. Důstojníci CIA pozorně sledovali, jak veterinář na operačním stole moderní zvířecí nemocnice umrtvoval šedobílou kočku. Když se při prvním řezu objevila krev, jeden z diváků pocítil mdloby a ustoupil, aby se posadil. Ostatní sledovali každý veterinářův pohyb. Ten kočce do zvukovodu implantoval malý mikrofon, připojil ho ultrajemným drátem k 3/4 cm dlouhému vysílači na spodině lebky a jako zdroj energie přidal balíček mikrobaterií. Pak zašil řezy. Kočka se probudila a po určité době rekonvalescence se chovala normálně. Akustická kočka byla koncipovaná jako odpověď CIA na tíživý problém sledování. Odposlouchávací zařízení, která její důstojníci umísťovali na zahraničních velvyslanectvích, často zachycovala příliš mnoho hluku v pozadí. Důstojník nebo technik z Gottliebovy dílny si všiml, že kočičí uši, stejně jako ty lidské, obsahují hlemíšť, přirozený filtr, který většinu hluku odstiňuje. Proč neskusit udělat z živé kočky sledovací zařízení? I kdyby se ukázalo, že nebyla schopná odfiltrovat hluk z pozadí, umožnila by zvukový přístup k cílům, které kočkám dovolili, aby se potulovaly po jejich kancelářích nebo konferenčních místnostech. Tento nápad vedl k mnoha měsícům experimentů a nakonec vytvoření akustické kočky v operačním sále, který si CIA najala. Tato kočka byla zázrakem techniky. Po operaci neměla žádné vnější jizvy. Normálně chodila a mohla dělat všechno, co ostatní kočky. Mikrofon a vysílač, které jí implantovali, fungovaly bezchybně. Nakonec jí její ošetřovatelé ze CIA vzali do parku na testovací misi. Nasměrovali jí ke dvěma mužům v rozhovoru s tímto příkazem. Poslouchej ty dva chlapy. Neposlouchej nic jiného, ani ptáky, ani kočku nebo psa, jen ty dva chlapy. Každý majitel kočky si může domyslet, co následovalo. Kočka udělala několik kroků směrem k mužům a pak se zatoulala jiným směrem. V jedné zprávě se uvádělo. Technicky audiosystém fungoval a generoval životaschopný zvukový signál. Ovládání pohybů kočky se však navzdory předchozímu tréninku ukázalo být natolik nekonzistentní, že se provozní užitečnost stala spornou. Během několika následujících týdnů se akustická kočka cvičila proti různým provozním scénářům, ale výsledky se nezlepšily. Tento projekt byl součástí snahy CIA otestovat hodnotu zvířat jako ptáků, včel, psů, delfínů a dalších pro elektronické sledování. Nikdo ho nepovažoval za neúspěšný. Určitý vhled nám může poskytnout fiktivní román Až delfín promluví od Roberta Merleho. Uvádím to zde pouze okrajově, abychom měli představu o tom, kam až CIA zacházela ve své touze špionáže a kontroly mysli. Nakonec aféra z Watergate z roku 1972 vedla ke konci Gottliebovy kariéry v CIA. Sidney Gottlieb odešel ze CIA 30. června 1973. Před odchodem mu bylo uděleno jedno z nejvyšších vyznamenání CIA – medaile za vynikající zpravodajské služby. Toto ocenění dostávají důstojníci CIA za vynikající služby nebo za úspěchy mimořádně výjimečné povahy. Drtivá většina dokumentů MK Ultra byla zničená a nad MK Ultra se téměř zavřela voda. Zbyly jen fragmenty, svědectví a výpovědi, ze kterých jsem poskládal celý tento cyklus.

Závěr. Gottlieb, svědomí a smrt. Viděli jsme, že ve druhé polovině 20. století bylo jen málo amerických psychopatů s takovou mocí a vlivem, jakou měl Sidney Gottlieb. Svou kariéru strávil hluboko v tajném světě Washingtonu. V CIA působil 22 let. Nikdo nevěděl, co přesně dělal, ale byl čas odejít do důchodu. Běžný člověk by byl rád, kdyby mohl svá poslední léta strávit odpočinkem, vzpomínáním nebo hraním si s vnoučaty. Ale ne Gottlieb. Jeho domovem byl ekologický domek v lese s venkovními toaletami a zeleninovou zahradou. Meditoval, psal poezii a choval kozy. Gottliebovi bylo v době odchodu do důchodu pouhých 54 let. Jeho kariéra v CIA skončila dobře, tedy alespoň pro něj. Při slavnostním ceremoniálu mu udělili medaili za zásluhy. Krátce poté prodali s manželkou svůj dům a téměř všechno, co vlastnili. Na podzim roku 1973 se vydali hledat humanitární dobrodružství a duchovní naplnění. Jejich plán byl zvláštní a mlhavý. Nalodit se v San Francisku na nákladní loď a odjet tam, kam měla namířeno. Neměli zájem o prohlídku památek ani o běžnou turistiku. Gottliebovi chtěli svá starší léta strávit službou nejpotřebnějším lidem na světě. Jejich první zastávkou byla Austrálie. Po nějaké době si tam zamluvili cestu dál. Rok putování je zavedl do Indie. Dozvěděli se o nemocnici, kde se léčili oběti malomocenství a vydali se tam jako dobrovolníci. Žili mezi pacienty a přijali práci, která spočívala v péči o vyřazené členy společnosti. Jednoho letního dne v roce 1975 pak Gottliebův svět rozvrátila zpráva z Washingtonu. Někdo zjistil, kým byl. Americký senát ho chtěl vyslechnout. Za 20 let působení v CIA řídil Gottlieb nejsystematičtější pátrání po technikách po ovládání mysli v historii. Byl také hlavním výrobcem jedů v CIA. Jeho práce byla zahalená takovým tajemstvím, že se stal neviditelným. Teď ho povolali domů. Očekávalo se od něj, že se bude ze svých činů zodpovídat. Možná dokonce vystoupí na veřejnosti. Takový zvrat osudu si nikdy nedokázal představit. Brzy po příjezdu do Washingtonu mu přátelé řekli, že potřeboval právníka. Jeden z nich navrhl Terryho Lenznera, který pracoval pro senátní výbor ve Watergate. Gottlieb mu zavolal. Když se setkali, Lenzner napsal: "Byl jsem v kontaktu se samotným doktorem Smrt." Lenzner pokračoval: "Gottlieb mi řekl, že díky svým odborným znalostem v oblasti jedů ho pověřili vedením vražedných programů CIA. Řídil několik pokusů o atentát na zahraniční vůdce. Překvapivě se většina Sidovy práce nezaměřovala na americké nepřátele v zahraničí. CIA prováděla také experimenty na amerických občanech. Sid se programu LSD obecně vůbec nebránil a skutečně se domníval, že byl pro americkou bezpečnost nezbytný. Sid uvedl, že dohlížel na experimenty s LSD na více než 20 nic netušících lidech. Experimentoval s LSD i sám na sobě. Když jsme se bavili o jednotlivých případech, subjektech nebo obětech programu, záleží na úhlu pohledu, vypadal bolestně. Jako akademické cvičení mohl Sid sebevědomě pokračovat o správnosti svých aktivit. Ale už mu nebylo tak příjemné mluvit o jednotlivých případech nebo o skutečných lidech, jejichž životy byly ovlivněné. Není divu, že o Olsnovi nemluvil s nadšením.
Gottlieb léta dohlížel na lékařské experimenty a projekty speciálních výslechů, ve kterých se mučili stovky lidí. Nikdo se do tohoto druhu práce nepustil s větší ctižádostí a nadšením. Gottlieb všechno ospravedlňoval ve jménu vědy a vlastenectví. Až do konce, kdy se v něm konečně zlomilo svědomí. Před americkou vyšetřovací komisí se ale, po vzoru protřelých nacistických předchůdců, odvolával na špatnou paměť. Právě to se stalo základem všech jeho výpovědí po odchodu do důchodu. V letech po Gottliebově neochotném návratu do Washingtonu se začaly objevovat kusé informace o jeho práci. Svědčil na dvou kolech senátního slyšení. Později se musel bránit žalobám podanými lidmi, kteří byli jeho oběťmi. Neprozradil téměř nic, kromě toho, že před odchodem ze CIA zničil všechny záznamy o tom, co dělal. Nikdy nebyl odsouzený za žádný trestný čin. Gottlieb zemřel 7. března 1999 ve svém domě ve Virginii. Bylo mu 80 let. Jeho pohřeb v roce 1999 byl soukromý. Gottliebovo tělo bylo zpopelněné. Margaret požádala pohřební ústav, aby neprozradil, co se stalo s popelem. Margaret Gottliebová zemřela 2. listopadu 2011 po více než 12 letech jako vdova ve Virginii ve věku 92 let. Pouť Gottliebovým životem nám ukázala syrovou stránku CIA v její autentické podobě. Závěrem si položme tu nejzákladnější otázku. Jak nenápadné, rafinované a důmyslné nástroje má CIA a další rozvědky k dispozici dnes, když už v 50. letech minulého století dosahovaly tak ohromující úrovně? Bluebird, Artichoke nebo MK Ultra splodila své potomstvo. Gottliebova práce rozhodujícím způsobem přispěla k vývoji technik, které Američané používali ve vazebních střediscích ve Vietnamu, Latinské Americe, Afghánistánu, Iráku, na Guantanámu a v tajných věznicích po celém světě. Na počátku 60. let CIA vytvořila tajnou příručku KUBARK, výslech kontrarozvědky. Tento 128-stránkový manuál byl plně odtajněný až v roce 2014. Kodifikoval všechno, co CIA nazvala donucovací kontrarozvědní výslech odolných zdrojů. Příručka formovala program Phoenix ve Vietnamu. V jehož rámci se vyslýchali podezřelí komunisté a nejméně 20 tisíc jich bylo zabito. Většina technik v příručce pocházely z MK Ultra. V roce 1983 CIA tuto verzi aktualizovala v příručce pro školení o využívání lidských zdrojů. Byla speciálně určená pro Amerikou podporované chunty v Jižní Americe. Mezi prvními policejními složkami, které ji obdržely, byly ty v Hondurasu a Salvadoru, které byly v té době známé extrémní brutalitou. Školitelé zelených baretů ji později přivezli do dalších zemí, kde se mučení běžně praktikovalo. Stala se základem 7 textů přizpůsobených jednotlivým zemím. Sledujeme tedy stopu od nacistů přes CIA do současnosti. Od nacisty Kurta Blomeho a Japonce Shiro Ishiiho k ředitelům projektu Bluebird, později přejmenovaného na Artichoke. Od Artichoke ke Gottliebovi a MK Ultra. Od MK Ultra ke kontrarozvědnému výslechu KUBARK. Odtud k výcvikovému manuálu pro využívání lidských zdrojů. A od těchto manuálů ke Guantanámu, Abu Ghraibu a tajným věznicím CIA po celém světě. Gottlieb je nepostradatelným článkem tohoto ponurého řetězce. Tímto cyklem chci přispět k oprášení historických archivů, o kterých panuje hluboké mlčení. Chci, abychom si také uvědomili růst rané fáze americké CIA z nacistických kořenů. Abychom nevnímali operaci Paperclip jen jako nepříjemné bzučivé slůvko, ale znali skutečný rozměr a následky amerického nacismu. Právě tato syntéza dnes znovu ožívá.
Jediné, co toto korporátně bankovní monstrum může zahubit, je naše informovanost. V informacích je naše síla. Informace jsou naší zbraní. Zlo musíme nejprve pochopit a pojmenovat ho. Musíme ostatním trpělivě vysvětlovat jeho podstatu, abychom mohli společně zaujmout nekompromisní a tvrdý postoj. Nejen prázdně řečnit, ale hodnotně informovat. A hlavně nebát se o tom mluvit nahlas i navzdory rozervané tupé mase, která konzumuje systémový kompost informačního šrotu. A hlas je to jediné, co nám ještě zbývá. V 90. letech vznikla v Chicagu rocková skupina MK Ultra, která se však dostala do právních problémů a změnila název. Britská skupina Muse měla větší štěstí. Její album Resistance, které získalo cenu Grammy, obsahuje píseň MK Ultra, která se ptá: kolik klamu sneseš? Kolik lží vytvoříš? Jak dlouho ještě bude trvat, než se zlomíš?

odpověď záleží na každém z nás. Budeme dál mlčet a prodlužovat klam? Nebo se sami přičiníme o to, abychom mlčení MK Ultra zlomili? Co si vyberete právě vy? Gottlieb neúnavně hledal vnitřní klid a stejně neúnavně ničil mysl a tělo jiných lidí. Byl směsicí protichůdných archetypů, stvořitel a ničitel. Psanec, který sloužil moci, jemný mučitel. Především však byl nástrojem dějin. Porozumět mu je hluboce znepokojující způsob, jak porozumět sami sobě. To je všechno, milí posluchači, ke čtvrté závěrečné epizodě Krále jedů Sydneyho Gottlieba. Já doufám, že se vám všechny čtyři díly líbily natolik, abyste mě sdíleli všechny díly do diskuzních fór nebo konferencí nebo kamkoliv na sociální média nebo e-maily rozposílávat úplně kamkoliv. Budu rád za jakoukoliv publicitu, podporu, kterou mě věnujete, a také mě prosím zanechte komentáře tady na kanále Odysee pod pořadem, vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory, a prosím také se připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady u nás na kanále Odysee Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Zar, bratu.
1: Servus, servus.
0: Já jsem teďka před farmy, čověče. Ještě jsem byl kontrolovat koně. Zar, zar. Hoši, on vypadá Nikolson. jak ten herec. Ježiš, Nicholson. On vypadá normálně jak Jack Nicholson. No.
1: Klidu, Petrucho.
0: Jo, a dívej se, on je akční. Dívej, on je, bacha na něho, bacha na Petra, on je akční, on tam má i pozadí virtuální a on už jede přes počítač, on nejde přes mobil.
1: No.
0: To kdo ví, jak to je všechno.
2: Co? Taky,
0: je na nás nachystaný, pěkně, dobrý, ale fakt vypadá
2: ne,
0: dobře.
2: Jsou.
0: Ne? Sluchátka ne. Máš. No to vypadá na... Jak kdybys chtěl být stál jeho studia Dežavý nedělníčku.
2: Já jsem introvert, já nemám toho moc co na, jako říkat, víš?
0: Jo.
2: A to neznám.
3: Jako, hele, to, jako, to byl přestřel z její strany jako svině, jako.
2: No, to...
3: Takový věci, to... takový věci se nevidějí na západě.
2: No, oni jsou, oni to tady ti Olomoučáci, jak říká to, ten Erwin, jak ten v té hospodě za toho covidu, tak to by mohl vykládat.
3: No.
2: Tam jsou hrozně bez
3: tady. Ale já jsem tady měl toho kámoša včera. Tak on má takový ty a on říká, hele, oni tam hrozně jedou drogy, protože oni jsou světý. Oni mi to pak všechno jedno, protože není normální, aby na člověka tady to udělali. Jako na nějakýho, jako kdyby si někoho zabil, nebo já nevím. Jako to přestřelili kuresky, jako přesčáru. Ale tak říkám, nebo jak říkám pořád. Tam je důležité, aby si jim řekl, co ty seš zač. A aby viděli, s kým mají dočinění.
2: Jo, jasně. Já jsem to bral jako takový jakoby pilotní projekt, víš? Takový,
3: já ti
2: jako...
3: rozumím, ale jde o to, že zaprvé takhle, měl jsi si zamknout normálně auto, zatáhnout v okna a nazdar. No, aby ti nevlezli. A když pak tak použijou násilí proti autu, tak to už ti vnikli do tvýho majetku. To je další paragraf na ně, pro ně navíc. No ne, ale to jo, ale ty jsi měl odemčíno. Jo, a necháš, lidi tam nechávají na otevřený okýnko a takhle mluví přes něj přes okýnko.
2: Aha. Líto toho okna, rozumíš? Já z práce navíc.
3: Já ti rozumím, ale jde o to, aby s tím vytvořil překážku. Není to asi nebude. To říkám, v Americe, v Anglii to takhle lidi dělají. I v Rusku. Všude možně, jo. Když vidíš, že je to debil, prostě zavřu okna, nemluvím s tebou, neslyším tě a nazdar.

Kříže v oknech, na radnici sedí jejich kmotr. Ústavé potrhaný leták pod podepsaným bianko rozsudkem. Právní stát schovali do sklepa, v suterénu s plísní a strachem. Zákon se čte jen těm, co platí, ostatním zbývá držet tlamu a práh.

Kdo ti dal číslo místo jména? Kdo z tebe udělal tichý stín?

0: Om, šanti om, rozvaž smlouvu otroku, ano, a o tom to je i naše nedělníčky, přátelé Máro a Péťo. Pokud si myslíte, že nás navštívil Jack Nicholson z té těsně vedle, Peťa tak má ty rysy takový aj s tím monoklem, hneď vám sdělí, proč se to stalo, opět teda jakási srážka s blbcem s korporátním. Takže já vás tady zdravím, milí posluchači, po delší odmlce, kdy jsme čekali na vhodný okamžik, takzvaný čas Kairos, a ten nastal. Já jsem čekal, že nastane, až mi odpoví Máro, komisaři z ULC, kterým jsem psal, je to 5 dnů. Zatím neodpověděli, jo, ale je fakt, že toho asi mají hodně, takže vyčkávám. Dneska jsem taky zjišťoval a tam je možnost kontaktovat i jakési jako české zástupce v těch krajinách jejich, jo, takže je tam další možnost, proč si to urychlí ten kontakt, jo. Já teda anglicky umím hello baby your eyes, nic víc. V ruštině bych to zvládl daleko líp, takže jsem si to nechal přeložit od AI, ale myslím si, že to přeložila jako solidně, takže čekáme. Nicméně Kairos nastal tím způsobem, že se nám ozval náš posluchač Petr Bodlák, který ho vítám do Dežavíčka. Peťo, ahoj, vyzkoušeme napřed zvuk, pak přivítáme Máru ještě.
1: Audo, audo, everybody a chlapi. Když si to říkám dobře, tak i zanáckým dialektem.
0: Hello, Jack Nicholson. All right. I hear. Ježiš, co to říkám, ježišmarja. Dobrý, v pohodě. No, tak Mara ten taky samozřejmě na zvuku je určitě a na videu taky. Muchomorky máme. Maro, čau.
2: Čau. Zdravím všechny.
0: Taky zdravíme posluchače, zdravíme diváky, jo, a všechny, kteří si oblíbili naše punkové vysílání, a dneska to bude člověče na punk. Máro, my jsme včera spolu mluvili, a i s Peťou, tak nějak v takové předpřípravě dnešního tématu, protože bude asi jenom jedno veliké téma, jo, a sice Peťu v případ, jako zastavili korporátní bez udání důvodu zákonného a jakékoliv jiného, jo, jenom tak prostě zbuzerovali ho, zbili ho, a ty z mě připadal jiný, chlapče, jiný, ještě víc jako vědomý, víc odvážený a víc takové jako hurá, jdeme na to, čověče. Co se ti přihodilo, prozraď nám?
2: No, tak jenom takhle v krátkosti. Začal jsem užívat Amanitu Pantheri. A ta ti dodává hodně energie, jo? Ta nejenom, že sklidňuje ten systém, ale ona tě nabuzuje. Takže už Pak už jsi jak samopal.
0: No to jako byl.
2: Testují, že jo, takže
0: no, pozor.
2: Zrušená, ta už víme, jak funguje, teď no, zkoušíme Pantera a Královskou a tak dál.
0: A ty klidně ještě prozrať dnešní příhodu z lesa, jak tě vlastně Panterka pomohla najít cestu z lesa ven?
2: No přesně, protože když máš toho Pantera, tak ti strašně funguje rychle myšlení.
0: Ano.
2: A já teďko jsem zabloudil v cizím lese, velkým kam teďko začal jsem chodit na houby. Neznám to, je to veliký. A najednou já tam začal jsem bloudit a nemohl jsem se najít, ne? Říkám, no do prdele koleje, ne? A my jsme si postavili auto na začátku toho leta de facto a nad tím autem kousek v lese vedli koleje, jakoby, jo, dál do toho lesa. A já jsem šel s tím směrem jako by po těch, jako kolem těch kolejí, ale no nicméně tam jsem, prostě ujel jsem pár kilometrů, protože to furt chodíš, hledáš houby, že jo. A teď najednou říkám, sakra, jsem se tady nějak zamotal. A najednou koleje vidím, jo. Já říkám, no GPSka samozřejmě nic nefunguje, že jo. Jo, protože to je pohraničí de facto. A říkám, no co teď? A Panther, spasnej nápad. Jede vlak. Jo? Žena mi volá, kde ty? Říkám, no tak já jsem tak prdeli v lese, že ani nevím, kde jsem. Jo? Ale jsem u kolejí. Ale teďko jsem neviděl, kterou stranu se mám vydat, jako u těch kolejí, ne? Říkám, no. A najednou vidím nějaký malý vláček, motoráček, jo? Jak frčí, tak spásný rychlej nápad. Já říkám, abych viděl, protože jsem byl na té jedné straně kolejí, jestli se mám dát nalevo nebo napravo, protože já jsem se tam zatočil v tom lese. Takže jsem neviděl, jako, kde jsem. Jako, jo. No nicméně, volám ženě, kam projížděl tam tudy vlak? Jo, před chvilkou. Říkám, no tak u mě taky, no tak a jakým směrem šel ten vlak? Směrem do lesa, nebo jakože ven z lesa? On teda ještě jako vede lesem dál, jako, ale už tam není takový hluboký les, jako tady ten. No, tak mi říká prej, no, letě, išel ze směrem do lesa a já v tu ránu jsem věděl, na kterou stranu se mám vydat, jo? Úplně jednoduchý. No, protože jsem si spočítal časový horizont, jo, ty cesty, ty mašinky a věděl jsem, že tam byla tehdy a já jsem věděl, ty to je přesně na vteřinu, kdy projel ten vlak.
0: Až tak, jo, Maro, až...
2: Mohl jsem ho vidět já a pak až teprve vonáš, no. Jo.
0: Maro, ale to už si děláš trošku kozí, až tak na sekundu jsi to spočítal, jako...
2: No já jsem to potřeboval vidět na sekundy, rozumíš, protože víš, znáš ženský, ne? No, no teď tady projel, ale teď tady projel u ženský je třeba 20 minut.
0: Takže ty jsi spočítal za rychlost zvuku, člověče, rychlost světla, ne, to, že jako, já to trošku zlehčuju, ale ten panter teda tě nakopl tím tvůrčím vlastně jako principem, že jsi vlastně, že se sám nestratil, nezabloudil, ale okamžitě našel cestu a ještě ten smír, no. Tě tam poslal ten vlak, jakože, jo, aby jsi mohl na základě toho vlaku a telefonu k ženě zjistit, kde jsi a kudy se ubíráš. A my se tady ubíráme cestou pravdivou. No, tak
2: protože
0: ještě...
2: ten vlak tam je asi jednou za den, rozumíš?
0: No, to nevymyslíš. No,
2: takže to prostě normálně v tu ránu takový spásný nápad, ne?
0: To je, to přijde.
2: Protože vyjdeš na koleje a teď vidíš dlouhou cestu tam no. A teď kudy? Jo? Protože ty si nějak obešel ten les, jo? No, no tak ale, hele, pak jsem žil asi 2 kiláky pěšky po kolejích, ne? No. Košíkem hůb, ne? Říkám, já si z toho pantera snad sežeru syrovýho.
0: No, ty máš, jako ty jsi k nezastavení od včereška, říkám, kurňa, bacha na to, člověče, to bude dneska jako huko, to bude punk, jako jo, protože ty jsi nabušený, ale tím spravedlivým, jako víš, prostě jako ne boj, ale spravedlivá odveta, jako jo, a udržení, uhájení si toho ústoje, toho živého člověka a ochrany toho svého vlastně prostoru, jo, a majetku a tak. Takže na to dojde všechno. No, Jack Nicholson už se usmívá, dostaneš hned slovo. Maro, toto je k Panterovi, tak zatím vše, však na to ještě dneska přijde řeč třeba, jo, dívej, klidně si zapal, já se teda taky pochlubím, zatím toto dělám bez Pantera, jo, ale podívej se, já jsem žena indiánská se vymyslela, že by chtěla tady jako sbírat dešťovou vodu, aby tady mohla zalívat kytičky, které tam ty popence popínaví, jo. A říkám, ty, já jsem klempiřinu v životě nedělal ani, jo. No ale Ludva Čermák mě říká, kup to a to a to, jo, prostě čílka, nějaký kotlíky. No tak jsem to pokoupil, jo, a najednou během 2, ne minut, ale hodin, jo, tady ten krasavec, já jsem to aj to, co 2 dvoumetrovky, já jsem to do sebe těma falcama pěkně pospáru jako narychtoval, jo, nepotřeboval jsem žádnou pájku, nic, a já jsem to tam namačkal kombinačkama a drátama, no a už to pěkně lape vodu, jo, takže dělám klempiřinu a to zatím všechno jenom s docházející amanitou červenou, kterou tady mám někde úplně zbyteček, ale takže panter už je na cestě a to potom budou teda... Další věci, jo, nejenom klempiřina. Tady nám roste tabáček, to je taková blbá fotka, už sklizíme ty cukety a dýně, zatím roste náš tabáček, takže soběstačnost. Tady jsem začal vyrábět, přátelé, na ty bodláky, 75 cm hluboký kastlíky. Co jsem to řekl? Bodláky, no však... Co? Nevlez... Ty...
1: Tam se nevlezu.
0: No tam se,
2: kaslíky,
0: já počkej, on je, ty vole, on je bodlák, hoši, Maro, ty to, on je bodlák, on je vlastně bodlák.
2: Ty to chtěl pohřbít, nebo co?
0: Ježišmarja, Josefe. No tam by se nevlezl, jo, to má teda jako hloubku 75, no a ten bodlák je vlastně lopuch, že, takže lopuch má 70, až 70 cm dlouhý kořen. Takže tady těch kaslíků vyrábím, asi jich bude 7 nebo 8, jo, no, takže toto dělám, jakože nebych se, ne, že bych se chlubil, no, tak jezdím na farmu, tak toto je paši, který ho krmíme, dneska jsem tam, před chvilkou jsme se vrátili, protože socho, Peťo, hanácké řečeno je socho, tak jsem tam jel dolít vody, No a tady samozřejmě, tady ten koník s velikým respektem a z dálky, vidíte ten můj dlouhý stín, jak stojím hodně daleko před ním a jenom jsem kontroloval, jestli má vodu jako ve vaně, jo, to je ten divoch právě, který by tě normálně jako rozdupal, klidně úplně v pohodě, jo, jak jsme se o tom bavili. No, takže...
2: To je to svině.
0: No, a je to krása, je to člověče krása, fakt je prostě krásný pohled na něho, ale s velikým respektem, jak říkala moje babka, stařenka, Petře, za dobře, ale zpovzdálí. No, takže tak asi, tak to bylo za mě.
2: Takový koně jsem tady viděl minulou zimu, jak se splašil s jednou holčinou, no. A bylo namrzlo, no. A on normálně nevybral zatáčku, dostal smyk v zatáčce, ale jenom, a prolít plotem.
0: No.
2: Jo. Jako. Takže holčinu odvezla záchranka, nebo již dovezli do nemocnice, protože ji rozmačkal nějak. Hmm. Naštěstí to jako v pohodě přežila. Ale to jsou nebezpečný zvířata za mě.
0: No je to jak...
2: Protože jemu tady jebne a jebne. On prostě letí.
0: To, jak jsme se bavili, jak ti ochránci kolikrát zachraňují tu mušku od stomilku, aby neublížili a nepolamali křídelko, tak ty koně to, oni nás neberou tak, jo. Oni tam mají, sice on má tady elektrickou ohradu, ale vůbec jsem tomu nevěřil. Teď on, když se rozhodne, on udělá hňáp a prostě jede přes to a jede po mně. A já jsem prdeli, já s tím báchorem, co já bych dělal, jako, jak bych utíkal, kam a hlavně, jo. Takže s velikým respektem, a tak jsem to zvládl, tak vodu tam má, no, takže dobrý, hoši, toto bylo za mě, znělka zazněla, no a teďka dáme teda asi slovo, aby se představil náš dnešní host, jako teda Jack Nicholson, alias Petr Bodlák, teda. Já se tě, Peťo, naprášil, teda tvoje plné jméno, ale víš co, my si tady na nic nehrajeme, my jsme pravdiví a my chodíme tady z kůži na trh a ti, kdo nás poslouchají, o nás ví, jako dá se říct už vlastně vše, jo, takže Petr Bodlák je tady ve dežavíčku se svým příběhem, který je starý asi kolik, 3 dny, jak tě tam zastavili. Videjko tady mám, takže já ti předávám slovo, začni jak chceš, máme času dost, já dneska si nebudu pouštět nějak videa, budem se věnovat jenom hlavně tobě a tomu videu, který má 10 minut, já ho potom pustím, hoši, a vy potom mávnete a řeknete, Rejžo, stop, jo, a budete k tomu něco povídat, jo? Takže, Peťo, máš slovo.
1: No, nevím, co bych tak řekl, jako normálně jsem jel klasicky do práce, jezdím tam vlastně každý den a z ničeho nic se prostě objevili za mnou policajti s blikačkama, až mám zastavit. No, tak jsem tam zastavil, no, opak je to video, co jsem nahrával. No a to trvalo asi 10 minut, to byla rychlá akce, no a pak už to bylo, že mi tam hodili do auta a pak byly asi, celkem asi něco kolem 2 hodin jsem byl v klepetech, jak zločinec, než mě tam potom teda milostivě pootali a začal výslech.
0: Peťo, jenom taková prvotní otázka základní, která se bude zajímat. Ty vystupuješ jako člověk nebo jako občan? Jako člověk, jako živý muž, anebo jako v roli občana? Za co vlastně se pokládáš?
1: No já normálně vystupuji tak jako normálně jako obyčejný člověk. Občanku nepoužívám, teď ani nemám už, protože poté jsem zjistil, že mě občanku je nebezpečný, to vám dá akorát někdo potlamně, tak jsem mu zlikvidoval. A teď už je prostě pryč s řidičákem, s pojišťovnama, se všetkýma kartama. Účet nemám už dlouho. A normálně jsou jako zaměstnané.
0: Hoši, tam štěká pes strašně, jako jo. Jestli mu není dobrý, protože mu... nějakou muchomůrku tomu psovi.
1: No, stačí mu otevřít dveře.
0: No. Ale hlavně ne pantera, ten mi nás zežral i přes tu obrazovku, jo, červenou, anebo ho radši vypustit na zahrádku. Ne, jako dobrý, jako pejsek, ať si štěká, ale ono to trošinku narušovalo. Ty jsi takový klidný člověk, víš, ty mluvíš tak klidně, něco jak Kopr, to je ten zas Libor Kopřiva, vy mluvíte tak podobně, takže on tě skákal do řeči, ten pes, nevybíravým to způsobem. No, štěká za soud, ale trošku je to slabší už.
1: No asi ten takové ten hanácké prdeláč, no asi prostě klidné.
0: No klidné, no.
1: Kdybych měl utíkat na autobus, tak si radši nechám ujet.
2: No to musíš, protože dneska máš, že můžeš, jak můžeš rychle běhat maximálně 6 km za hodinu?
0: Ano.
1: Na Slovensku, ne?
0: No,
1: s tím svým klidem bych tam ani nedoběhl, člověče.
2: To bys ani nedal.
1: Já to mám aj úředně potvrzený tady toto, protože já jsem dělal vlastně, jezdil jsem nákladňákem jako na živnost. No a tenkrát to bylo povinné, že jsme museli na psychotesty, tak mám od paní doktorky diagnózu. Já jsem agresivní flegmatik.
2: No, že na ně agresivně starač.
0: Vysoká.
1: Já to mám asi po mamě, a když jsem byl děcko, tak vždycky mama vydržela hodně, no ale pak se nestačí utíkat. To byla jedna rána na hlavu, druhá za krek, třetí na záda, jak jsem utíkal, tak jsem dostal 4, ale tam ta hranice právě, když člověk vybouchne, je hrozně malá. No.
2: Takže ty de facto spíš k agresi budíš jiný lidi.
1: Ne, jako já jsem flegmatický, jako tohle, ale až mě to nasere, tak to potom to bude asi špatně, no všecko.
2: No to jo.
1: No, to je, a když jsem byl děcko, máma říkala, že jsem tam stál, jak když hluché drží dveře, kdo si mě tam mlátil pod klackem po hlavě, já jsem si stál, ani nehl jsem se, víš, tak až tak. Tak možná proto jsem to měl s těma policajtům takový jednoduchý.
0: Peťo, toto byl tvůj první případ tady s těma, nebo
1: jasný, z toho měl první, jo,
0: první takové, no a myslíš si teda, že na tebe měli poličený, že teda ví o tobě, že teda jedeš cestou toho živého muže, jo, že nemáš občanku a možná ani technickou říkal, že nemáš, nebo...
1: No, tam je došla teď do mnou, tak už
0: no, jsem... Už si, no, já to udělám taky tak. Takže myslíš, že to bylo, že si na tebe počíhali, anebo to byla takzvaná ta namátková silniční kontrola? Co myslíš?
1: To určitě namátková nebyla, protože tam přijeli, že já jsem jel, tak jsem jedný potkal do protivky, uh-huh. No a pak z ničeho nic, tam jedeš mezi dědinama je kolosek, tak tam jedeš 70, víc, ne? A najednou prostě přiletěli s rozblíkačkama, ale přijeli tam rovnou 4 na 1, víš? Já nevím, jak to bylo, jak to mají domluvený. Ale přes tu dědinu jede, že jsou tam dva radary určitě.
0: No. Oni teďka mají zátah, jo? Dneska tam, jak jsem měl na farmu, zase tam teda jako stáli, jo? A tak na nás jenom hleděli, jako plní jako nenávisti a to. Jsme jeli z písní a naspátek, jak jsme jeli, tak už tam měli otroka, červený auto a už ho tam kasirovali. Je potřeba naplnit kasu firemní, jo? Je potřeba nových mundurů a nějakých pijatík určitě a zbraně možná taky.
2: Potřebuji si vydělat na svůj žolt.
0: Na svůj žolt, jasně.
2: To jsou žoldáty.
0: No,
1: tak to musel někde jinde, protože já peníze nemám. Já jsem právě šťastně ženaté, mám to právě všude říkat.
0: jo, já jsem právě říkal... Já jsem právě říkal písni, jako ten jejich mechanismus, že oni samozřejmě, oni handlujou, jo, jak s koněma na trhu. Když zaplatíte tady blokovou pokutu, je to za 1500, jo, protože to jde k nám do kasy. Pokud nezaplatíte a my to teda přepošleme na komisi, na obecní úřad, no tak bude to třeba za 7 táců, ale oni z toho nebudou mít už ani korunu, jo, takže oni handlujou prostě, aby dostali ty peníze od toho otroka šoféra hned jako na místě. No takže sranda, hleděli po nás a včera teda jsme jeli taky na farmu a včera nás stopli, no, píseň řídila, no, včera nás stopli, takže já jsem jenom pozoroval, protože já se nikomu do toho jeho způsobu vlastně nepletu, takže na pohodu, no, takže občanka, dýchánek do balónku a pohodička, no, takže kdybych řídil já, tak by to vypadalo trošku jinak, ale budíš, je to každého cesta a cítím, každý projde. Je to v pořádku tak.
1: Vidíš, kdybych řídil ty, tak mohl mě taky monokla.
0: Mohl jsem mě dva monokly, člověče, no.
2: A nebo oni mohli mít monokly.
0: No, kdybych měl Pantera, tak možná jo, člověče, ale Pantera ještě nemám, jo. No, takže dobrý. Maro, ty máš nějaké otázečky ještě na Peťu předtím, než pustíme to videjko? Tebe zajímalo, co vlastně
2: dělá? Já nevím, a co teďko, takže ty jsi řídil a teďko děláš co?
0: No.
1: Teď? No. Teď s váma mluvím, nebo jak to myslíš?
2: Já vím, ale jako čím se živíš, takhle jsem chtěl vidět.
1: Jo, tak, no, to s tím už jsem seknul, no, protože mi to tak začalo připadat, jak oni všichni říkali, se baví o tým probuzení a o takových těch, jako tady těch věcech, co jdou mimo mě, jako to je úplně, já tady žádný bubáky nevidím kolem sebe, nebo jak to mají ostatní, nevím, ale nějak tak kolem toho 2.15 jsem začal jako zjišťovat z toho nákladňáku, jak máš ten nadhled, takže ty lidi se začali chovat na těch silnicích nějak divně. Hmm. Jak když uteče slípka díro, a víš, v plotě, teď už chceš zahnat a ona neví, kud má přišla. Musí prostě strkovat tu hlavu tak různě a hledá tu zpátky tu díru. Tak mě připadaly ty lidi nějací divní, no. No a pak za toho covidu to bylo jasný, no a tak jsem se na to asi před 11 rokama vykašlal a vrátil jsem se zpátky jako dělat jako strojařinu o svou oborovičkovou.
2: Jo.
1: Na tým CNCčku a to.
2: Takže soustruji, CNCčka a tak dále.
1: No ne, jako dělám na pěti osce, takže vlastně na to soustružuje, frézuje a vypadne z toho vlastně de facto hotový kus.
2: Jasně.
1: Naprogramuješ to, jako nachystáš si to a pak se na to díváš.
2: Já jenom se ptám proto, protože člověk je většinou tvůrce, víš?
0: Ve hmotě.
2: Jo. A ten už jde svojí cestou jinou. Ten už nechce být v otroctví někde zapojený. Ale ten už jde sám jakoby pro sebe.
1: No, tak já to teďka řeším, no tady těch, jako takových těch menších problémků je tady všude kolem, vlastně to začalo s tím covidem, se všetkým, se to začalo srat jako v rodině a všude možně. A jako de facto žádný jako úspory nemám, nebo tak, takže vlastně to mám jako tak jako z výplaty do výplaty. Co jsem měl z to penzijní spoření, tak to jsem zrušil. Jsem si říkal, že z toho něco jako bych koupil, jako něco jako nějaký ten kov nebo něco a to samozřejmě se to proflákne, to je jasný a hned to máš sedačku a teď vlastně mladé chodí na konzervatoř. Jako jde mu to docela dobře, no tak nosí na zádech 370 000, že? No a 3 trumpety a ty peníze dneska jako vyhodíš jednoduše, to se ztratí. Ale pro mě nejsou peníze důležitý, já potřebuji akorát de facto něco na pití a krabičku cigaret na den.
0: Tabák.
2: Moje slova.
0: Tabák.
2: Proto člověka si nikdo za prachy nemůže koupit.
1: No já právě nepotřebuji ani ty peníze vlastně. Já nevím, co bych s nima dělal. Jako.
0: Hoši, já jsem to tak počítal, který si dal, jako kdyby nebyla potřeba tady platit ty nájmy, jo, a ta prostě energie, elektrika, která je předražená. Tak co se týče potravin, jako já bych třeba vyžil jako třeba s 1500 za měsíc, jako jo, samozřejmě teda cigárka a to. Jo, takže fakt nám stačí makat třeba 2-3 hodinky na farmě nebo někde a máš vše, to potřebuješ, protože ty nájmy, to je všechno uměle vytvořený, prostě to je šilený. Jo, teďka, no, mám zprávy z Prahy, tam jsou nájmy, prostě oni jsou dopředu 50 litrů jako za dva nájmy a tak, jako jo, takže to je šilený, ale když si to člověk rozpočítá a ten tabáček si vypestuje, jo, alkohol nepije, prostě má studánkovou vodu, tak fakt jako vystačí s málem, jo, a to se dá vydělat fakt za 2 hodky denně, no, ani ne 5 dní v týdnu, ale tak. Dobrý, tak jo, Peťo, no, takže CNC, to jsou takový ty stroje na obrábění kovu, si matně vzpomínám.
1: No, o to dneska to mi vlastně všecko, no, a je ta vlastně mašina, co ona má asi v základu 14 milionů to stojí, je to drahý jak svině.
0: No.
1: Ale když to prostě nastaví všechno, tak ono si to aj samo sebe hlídá, že se to ani nemůže nabohrat.
0: Jo.
1: To už je umění tu mašinu rozbít.
0: Jo.
1: Ale jako na daní vlci se nadal všude vždycky.
0: No, takže jasně, takže jezdíš teda někam do firmy asi na směny nebo na ráno.
1: No, to je ranní odpolední jenom.
0: No, to je
1: taková patrán. Jsem přes covid a přesto jsem si to absolvoval tady v americkém korporátě. A říkal jsem si furt jako, jak každý si říká, vždycky nějak je a třeba bude líp nebo něco, ale furt to stojí za hovno, je to horší a horší. Tak jsem si říkal, kdyby se mi podařilo jako tam počkat, až si ti blbci uvědomí, že tu vlastně tu firmu likvidujou, že? Mm-hmm. No, tak to se mi nepovedlo, protože tam začali, no, za toho covidu to bylo jasný, tam to bylo, to je prostě plakárna, to jsou vytrákané lidi v palicích, to jo, nemá význam. Oni ani už tomu řemeslu nerozumí, jo? A vlastně veškerá ta výroba, co je na dně, tak už tomu ani prostě nejsou vděční za to, že tam mají ty lidi, co to ještě umí, kteří je to vlastně živí, jo? A chovají se tam tím jak hovada.
2: Jo, tady to je katastrofa, tady ty firma.
1: No a skončil jsem teda jako, ruply mě nervy, no. Nebylo to tak, že bych se z toho flegmatika stal agresorem, jako, ale právě to jediné, co mě sere, ať si tam říkají, jako, jak mám co vyrábět nebo něco, a jim to klidně udělám, pak jim akorát řeknu, já jsem vám to říkal, že to bude na hovno, tak klidně toho blbce jim budu dělat, ale jak mi začnu kecat, co mám dělat se zdravím a tady s tím, tak to konec, no. No finálovka byla taková, že tam přišel asi v pořadí, za těch 11 let, co jsem tam byl, asi pátý bezpečák. S každým se dalo domluvit, že prostě moje zdraví a veškerou odpovědnost za svoje zdraví nesu já a veškeré ty tvoje keci to jsou doporučení. No pak tam přišel prostě iniciativní debil a začal tam prostě zase vypiskovat. Oni si z toho potom kámoši začali dělat srandu. Protože to je vždycky, když naberou nového bezpečáka, tak on dostane takový bobříka odvahy. Běž za budlákem říct, že nemá brýle. A oni jo. No, tak jsem ho potom normálně nadal do fašistů, že ty fašistický ty pravidla si může strčit do prdele. No, tak to bylo halo. Měl jsem pak dostat do toho vytýkací dopis a tak chtěli mě školit, jako jak jsem ho choval, tak jsem říkal, tak běžte do prdele a šel jsem pryč. No, teď jsem takové malé firmy, jsem jak 20 lidí, to má jako soukromý Čech. Sice se jmenuje nějak jinak než český. Člověče, ani nevím, jak se jmenuje člověče.
0: Asi nějak německy.
1: Ne, to je spíš tak, jak nějak tajský nebo korejský, ale normálně, jako je to blondák, jako normálně Čech, jako klasický. No a tam se dělá de facto stejná práce. Dostal jsem se vlastně na mašinu, která je stejná, ale byla ještě jako mladší, ještě to zvládá víc, takže pohoda, klídeček, tam si pěkně chodím, poslouchám si svobodný vysílač. Na ranní odpolední, jak to jde se sluchátkem, víš, bez brýlí.
0: Jo, jasně, bez helmy. No.
1: Můžeš se nasvačit u mašiny, všecko, že? No, to jako,
0: no to já se ptám, Peťo, promiň z toho důvodu, jestli jako, jak si daleko na té cestě, třeba Mára, ten už dělá jenom vlastně řemeslo pro někoho za protislužbu nebo za nějakou teda odměnu, jo? Já to mám taky tak, jo? A zajímá mě hodně lidí, kteří se probouzí, jestli ještě chodí do toho korporátu. Být je to malá firma o 20 lidech i tak, ale je tam smlouva, jsou tam podpisy, razítka, občanky a jsou tam daně, které se odvádí do Vatikánu, které sponzoruje války. No, takže jako čekáte to teprve všechno, ale jako no, dobrý začátek i tak. Jako, no.
1: No, já to právě jak to furt řeším prostě jakoby ze dne na den, jako ve plánu to nějak prostě teď řeším to, teď řeším tamto. A ono se uvidí, jak to bude. No letos, protože to ten takový volný, tak ani jsem letos to daňový přiznání nepodepisoval, takže já jsem mi vlastně ani nedal souhlas. Nevím, co se děje, jako normálně mi to odchází jako z výplaty asi, takže to platí zaměstnavatel, ale prostě to daňový přiznání se neplatí, teda nepodepisoval. Nikomu to nechybí, teď nějakorát přišla asi upomínka ze zdravotního, že jim tam co si chybí údaje zaměstnavatelovi, tak to šlo do popelnice. Pak mi přišla druhá opomínka, tak ta šla taky za kámoško, no od té doby je klid. No a když zrušil hotovost, tak budu pryč, no, tak já to neřeším. Jako tak
0: přátelé, no a kdyby lidi věděli, že vlastně placení daní je dobrovolný, jo, že, jak říká Jordan Maxwell, že to je dobrovolný, jo, že to není žádná povinnost, takže by jako ty, jich bylo, byť chodíte do toho korporátu ještě, tak možná by jich bylo víc, že byste neplatili daně, nepodepisovali daňový přiznání a tak, jo.
1: Ne, ale kdyby si ty lidi uvědomili taky, v jakém to bordelu furt žijou, protože si vem, každá ta pracovní smlouva, já to podle sebe asi nebudu jinačí. Máš prostě, někam chodíš nějaký hodiny a za to dostaneš nějaký peníze. Já se ztrácím, to si rožnu. No a teď on vlastně ten zaměstnavatel ta část těch peněz dává třetí straně a nazývá to daně. No a přitom porušuje to pracovní smlouvu, protože nevyplácí tu domluvenou částku, že? No, všetci prostě podvádějou, všetci v tým jedou se trvačností a to je pak těžký, no. A všetci tam
2: Protože spousta lidí si neuvědomuje, v jakým velkým podvodu žije.
1: No, tak je to dobrovolné.
2: Protože když platíš daně, tak seš poddaný.
1: No.
2: Nic jiného nejseš. Seš otrok.
1: Jo. Jasně, tak jako řeším to tak, jako, že bych to jako takhle jako na sílu neřeším to. Jako, když někdo přijde, má nějaké vrstě požadavky, tak se mu snažím vyhovět jako lidsky. A když je to prostě zahranou, tak ho prostě regulérně slušně pošlu do řití.
0: Ale Peťo, máš výhodu, že pracuješ teda rukama, být na tom třeba na tom stroji, ale s tou hmotou pracuješ. Tak si představ, že bys byl nějaký taky ohledně těch daní, daňovej poradce nebo nějaký finančník, ty bys byl úplně v prdeli, bys neuměl vůbec nic, jako ty bys musel být otrok do konce života.
2: To další
0: podvodníci. No.
1: Jako takhle na ruky to já nejsou levé, jako to ne.
0: No, však říkám.
1: Ne, že bych je třeba neměl být zlomený nebo tak, nebo provrtaný, jako to jo, tak jako... jako matlasu taky, jako to se taky
0: člověk. Jo, tak jo, taky to.
1: Ale jsi z dědiny, já jsem tady od 6 let jezdil na traktorku s dědou tady na zahradě a měli tady asi 5 měřic pola a starali se tady o prasata a všecko, protože vlastně babička byla 26 let doma, jako v domácnosti, víš.
0: No, tak právě...
2: Chodil do v 50 už, nebo v 55
1: se chodil. No, v 55 chodila a pak šla ještě vlastně na brigádu, jako do toho, že si uklízel nějakého prioru nebo kam. No, tady se normálně dělalo a teď tady máš vlastně skleně všecko.
2: A víš proč mohli chodit do důchodu? Protože v té době ten kolaterální účet nemohli rozkrádat jiný korporace mimo tuhle korporaci, co je Česká republika.
1: No, protože
2: z toho kolaterálu mohla otěžit pouze Československo jako jedna korporace.
1: No, ono ani nešlo vlastně, nemohlo spojit vlastně ty bezhotovostní s hotovostí. To bylo oddělené, než to ten Heisel Klaus spojil dohromady.
2: No tak ty, to jsou nastrčené figurky žiďácky, ne? Tak jako to víš.
1: No, ale když to, co se platí jako fabriky nebo tak, jako dodavatelské věci, prostě bezhotovostně, tak to nebylo spojené s tím, co dostáváš za výplatu a za co si skupoval nákup a takové věci.
0: No, já chci akorát říct, Peťo, že ty máš jako ty budeš mít daleko snažší přechod, jo, z toho korporátu do toho už do té soběstačnosti tvoje jako živýho muže, jo, že vlastně v té hmotě děláš, a to má rukama. A k té práci se evidentně postavit umíš, i když jak říkáš, měl jsi polámaný a pročrobovaný, ale to nevadí, jo, ale prostě umíš se postavit, jo, na rozdíl od těch různých úředníků takzvaných, který v životě prostě nedrželi lopatu v ruce, takže máš výhodu, si myslím, jo, tady v tom.
1: Já to mám tady v tým, jak jsem dělal těch 18 let s tím nákladňákem, tak vlastně všechno jsem si spravoval doma sám a vlastně akorát jsem byl, na tom to trvalo díl, že tady nemáš třeba k servisu nějaký to těžký zařízení, když potřebuješ. Kolikrát jsem ležel pod avio na betóně a normálně jsem vzdělával tu převodovku rukama, že? Vlastně na bench a tak. Jsem si právě na to vzpomněl. Jak jsem se ten pátek probudil, tak jsem měl rozrkaný záda, jsem si po něj to vzpomněl, jak jsem mádoval tu převodovku závěr, takže jsem měl typ rozbolavili záda trošku.
2: Jo,
1: tady se všechno dělá rukama. A tady zásadní vždycky to byla ta pomůcka kladivo, že? Podržně to já do toho praštím, no. A tak se to tak dělalo. Tady.
0: Chlapci, já jsem teďka vrtal asi měsíc v kusu na té farmě, jo, prostě díry na kůli pro toho koně, jo, který jsme tady viděli, tak půlmetrový díry, já nevím, 15-18 čísel průměr a normálně ručně. A taky říkal Béďa, když tak já objednám tu, půjčím si tu benzinovou, tu vrtačku a navrtáme to, budeš to mě dostaněný. Říkám, ser na to, já to udělám prostě rukama, já se pěkně protočím u toho, rozpohybuju se a vyvrtám to ručně, jo, takže... Měl jsem u toho 3 druhý vrtáku, jo, jeden ozubený a 2 takový jako spirály, jeden tenčí, druhý širší, taky pustil jsem si svobodný vysílač, dežavíčko, nedělníček, no a pěkně jsem makal, jako, udělal jsem 5 dír za hodinu třeba, Jo, protože to je potom potřeba ještě tyčo pěkně zvětšit, aby ten kůl tam, jo, šel pěkně nasadit. Takže ta práce v té hmotě je v té své, až řeknu, primitivní formě, ta nejlepší, no, než nějaký potom zjednodušení a nějaký ty výmoženosti. Samozřejmě výmoženost jako třeba páka, jo, fyzické zákonitosti, to je dobrý, ale jako já teďka dělám čím míň se strojama. Jo, já se učím sekat kosou trávu například, jo. Vůbec sekačku nepoužívám jako elektriku nebo benzín, jo. No, jako
1: občas, jo, ale... Mám. S kosou to už mám zkušenost z dětství, protože jsem viděl vždycky, jak to děda brousil, jak jsem položil tu ruku přes tu kosu a brousil.
0: A jedeš. Ano, tak, jo, jsem položil ruka a jedeš, jsem, jo?
1: No, tak jsem to skopíroval a jak jsem švihl tím palcem, tak jsem to měl do půlky urma a rozšvihlý.
0: No, tak ono, no, ale...
1: To jsou zkušenosti, jo?
0: Zkušenosti, to jak děcko se spálí o plotnu, no, jako spálí si pracky prostě o plotnu a už to neudělá.
1: No, člověk není stroj, ten nedělá chyby, že jo? Člověk sbírá zkušenosti.
0: Ano, není, chyby. Jako já mám tolik zkušeností životních. Chybu jsem neudělal ani jednu, jenom zkušenosti, ze kterých jsem se poučil. No a dneska právě, že fakt je sucho a ovečky tam bečely, jo? Říkám, kurňa, člověče, co vám dát? No a bylo tam zelený, jo, rostlo kopřivy a takový různý pledely. No tak jsem vzal kosu taky, jo? A teď říkám, tyjo, píseň, dívej se, jak mě to jde. A normálně, jak ten dědek Komárek, jo, z té samoty u lesa, pěkně jsem jel. A ona říká, to už stačí. Jo, to. A mě, abych jel normálně, jak děláš, jako furt. A říkám, to je tak nádherný pohyb. A když vidíš, jak ta tráva pěkně, ona je uřízla, pěkně jako seřízla, ale pěkně si lehne, jo. Tou motorovou kosou to rozdrtíš, to uděláš prostě jako nějakou sečku, která už není vlastně ani použitelná. A teďka jsi to pěkně zhrábl, jo, vidlama do toho snopu, jo, a dali jsme to těm ovečkám, no prostě děcka nádherný pocit, fakt ty řemesla, nebo toto není řemeslo, ale to jsou ty staré jako zkušenosti a umění těch lidí, jako kdy ještě nebyla ta technika jako tak prostě jako moderní, jo, motorový pilí a, no.
1: Byla ta práce a voní to, ta tráva.
0: Voní, krásně,
1: čerstvá,
0: člověče, krásně, ne? No, krásně. No, a vonila i ten kůň, jak jsem byl u něho na těch asi 12 metrů, tak člověče smrděl, jako, ale tak tím hnojem, tak jako prostě jako příroda, víš, jako nic umělýho, jo, prostě tam cítíš tu koninu, takže to jsou věci, které jsou obdivuhodné a já vlastně tady na ten střední věk přicházím tomu všemu na chuť. Jo, takže já povyhazuju různě, co mám. Já bych vyhodil i možná ten telefon a i tady ten počítač, kdybych nevysílal. Jo? Takže, ale zatím ho ještě teda používám, abych nebyl pokrytecký, tak dokud frčí nedělníčky a další nějaké moje pořady, tak si to nechám. Ale už to potřebuju čím dál méně a zjišťuju, že teďka budu mít hoši babetu. Já nevím, 60 let starou babetu prostě, jo. Jedno kvalta od našeho mechanika Otíka prostě, no tak jako samozřejmě kolo má, můžu na tom kole, ale na té babetce pěkně, jo, tady v tom tričku pěkně po lesičku a hledat ty amanitky si přece jenom mobilnější a takže návrat, ne že vraťte se na stromy, to až tak ne, ale k té přirozenosti, a k tomu vztahu, k tomu souznění a symbióze s přírodou. A ona tě sama poradí, ona tě sama vlastně vyučí, no jak dneska Máru vyučil panter, grip panterny, jo, kudy se má z lesa vycházet ven. No, nádhera. Oši, dáme teda co, dáme to videjko, nebo máte ještě před, posluchači určitě diváci už tady netrpělivě čekají, co teda na ně...
2: Tak to půjde.
0: Co teda na ně tady vybalíme, no. Jako když se dívají na Petra Botláka s tím monoklem, ve čtvrtek ho ještě neměl, dneska už ho má, no, takže...
1: Se to barví, teď vypadám jak stareček Fester, no, ale na půlku jenom.
0: Dívej, upřímně řečeno, i když to videjko vlastně nebylo, jak se říká, vítězný, že bys jako zvítězil, ale i tak Mára ho, nebo my ho rozeberem tím způsobem, aby... Vlastně jsme ty procesní chyby jako vysvětlili, co bylo třeba říct, jo, co třeba nebylo až tak vhodný říkat a i tak vlastně se ti lidi, posluchači, můžou posunout i na základě videjka, jo, který končilo tím, že jsi dostal do rypáka, prostě, přiznajme si to, jo.
1: No, potlamně, legálně.
0: No, potlamně, no, dobrý. Takže já to, děcka, já to pouštím a vy mě stopnite, až budete chtět komentovat, jo? Tak, je to tady.
3: Dobrý den, pane řidiči, jsem tě kontrola, protože jsem to
4: dobrý den.
3: Občanku, jste máte.
4: Na co to potřebujete?
3: Potřebuji prokázat vaši totožnost.
4: K čemu to potřebujete?
3: Z důvodu silniční kontroly, potřebuji, abyste nám prokázal vaši totožnost. No, bude na to vaš občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo na diktat vaše iniciály.
4: A pořád jste mi ještě neřekli, proč to potřebujete?
5: Podle zákona o silničním provozu jste byl zastaven hlídkou policie České republiky. A z tohohle toho důvodu vás vyzývám jménem zákona k prokázání vaší totožnosti. Takhle to stačí?
4: Jménem jakého zákona se můžu zeptat?
5: Jménem jak jménem zákona o policii, tak i, jménem, tak i zákonem o silničním provozu.
0: No, Maro?
2: Jak? Jak co to tam mělo o nějakým zákonem o policii? To je jejich zákon, to, je, to se týká jejich tady těch debilů. Jo? To se týká jejich firmy. Víš? A ty pokud on ti nezdělí právní důvod, proč tě zastavil, tak nějaká silniční kontrola, tím můžeš ho poslat do prdele, jako jsi to udělal, jo, ale protože on neměl absolutně žádný důvod ho zastavit.
0: No, to jsem chtěl ještě se zeptat, Peťo, oni neměli teda důvod, nejel třeba rychle, nebo nesvítil, nebo něco, jako by pro ně ten právní důvod, samozřejmě pro živého člověka, já někdy jedu, svítím, někdy nesvítím, jo, podle počasí, takže neudělal jako by nic, že by měli důvod.
1: Mě to svítí samo a přilíze zadu, jako, takže a říkám, jako já jsem za druhý autem, jako na začátku vesnice, normálně, klasický.
0: Dobrý, tak jdeme dál.
5: 361 z roku 2000.
4: A od kdy máte jako soukromá firma nějaký zákony? Vy právě byste měli mít obchodní podmínky, ne?
5: Skvělý, výborně.
4: Právě, co vám navrhnu, jestli nechcete...
0: A tak to řekl asi dobře, jako Peťa, že vlastně soukromá firma nemůže vydávat žádný zákony, jenom nějaký možná, nějaký fakt podmínky obchodní a tak dál, že?
2: To všechno obchodní nabídky.
0: Nabídky, ano.
5: Já vás teďka vyzývám k podrobení se dechové zkoušce. Podrobíte se dechové zkoušce? Zda nejste ovlivněn alkoholem?
4: Dobře, na základě čeho chcete kontrolovat můj zdravotní stav?
5: Certifikovaným přístrojem Dräger. Takže opakovaně vás vyzývám jménem zákona. Podrobíte se dechové zkoušce? Zda nejste ovlivněn alkoholem?
4: Musíte mě nejdřív to odůvodnit.
5: Já vás vyzývám k tomu, nebudu vám vyzývat, já vás k tomu vyzývám. Vy máte povinnost se podrobit.
4: Povinnost komu? Kdo je můj majitel? Vy jste můj majitel, nebo kdo je můj majitel?
5: Dobrý den, zdravím, doufám, že jsme live.
4: Ne, nejste.
5: Nejsme live? Sakra.
2: To je dobrý polodebil. Nebo debil?
0: No, debil. Nebo co říkáš?
2: No. No, já říkám, to je debil, ne? Nebo no, polodebil?
0: Tak, ne, naddebil. Naddebil, protože to vidíš ten hlas, jak buzerant. Buď si na to hraje, nebo skutečně je. To jako... Jako srážka s blbcem, no, ale pojďme to procesně teda rozebrat, jako nemusíme používat emoce a kdo je jaký, ale jak by to teda správně jako mělo být. Takže pouštím.
5: To fakt bylo celebrita, no zase to nevyšlo.
4: No to ještě můžete mít horší problémy, ale tak povídejte. Jasný,
5: jo, však já úplně v pohodě, jo, těch problémů už mám tolik, to už na mě fronta.
4: Takže. No tak se divím, proč to furt ještě děláte, když máte takových problémů.
5: No já taky, mě to asi baví, no já nevím. Já jsem se asi nějak blbě narodil, mám asi nějakou mozkovou vadu. To bude asi těma psychologa.
0: Blbě se narodil, má mozkovou vadu a blbě asi aj umře, člověče.
2: On je světej, ne?
0: No jo.
2: Není on na drogách, tady ten polodebil?
0: No asi, já nevím, člověče.
2: No já bych volal náčelníka okamžitě udělat testy na drogy u tady toho kokota.
0: Ale toto je dobrá varianta, Maro, zavolat hneď prostě jako kdo je tvůj
2: okamžitě
0: náčelník.
2: Okamžitě druhou hlídku a testy na drogy.
0: No, jo, podezřeji.
2: Protože ten je asi vím, ten frajeba nafrčený tyma nějaký, nebo já nevím, jestli je takový debil normálně.
0: To člověk jako Peťa třeba nepozná, jestli je tak jako debil jako normálně, anebo jenom to hraje, jo. Takže každopádně tam bylo podezření, že je světej tady ten prostě policista 342027, jo. Takže volat teda jako náčelníka, no. Peťo, tak už to víš. To jsi ještě nevěděl třeba. Ale jako, vedl jsi dobře, člověče. Ty jsi takovej kliděl, jak ten koper kopřiva. Pouštím dál.
5: protestama, no. My to máme celý nějaký asi na divoko.
4: Tak to se právě divím, proč se potom můžete nějakým způsobem pohybovat mezi lidmi ještě ozbrojení.
5: No to je úplně šilený, jo. Já se taky dím. Takže, přeskočíme tady ty hodiny, takže znova vás jménem zákona teďka vyzývám k podrobení se dechové zkoušce, zda nejste ovlivněn alkoholem. Dechové zkoušce se podrobíte nebo nepodrobíte?
4: Ještě jste mi neřekl, na základě jakého zákona vaše firma, můžete mě nechat aspoň kurva domluvit?
5: Cože?
4: Nechcete mě nechat aspoň domluvit?
5: Tak povídejte.
4: Na základě jakého zákona jako vy soukromá firma si tady jako požadujete nějaký...
5: 361 z roku...
4: Nenecháte mě domluvit, tak povídejte.
5: No však teď jsem vám to řekl, já jsem vám nechal domluvit. Však vy jste se ptal podle jakého zákona, teď jsem vám to řekl.
4: No nenechal jste mě domluvit, protože jste mě ještě nezdělil.
0: No a tady v tom momentě fakt asi, Máro, je potřeba zvednout telefon a zavolat prostě náčelníkovi, že má tam...
2: Zavřít okna a voláme telefon další
0: že tam má světýho jako fízla, jako jo.
2: Jo, protože ten fízl není normální.
4: Jakým právem nebo vůbec jako soukromá firma si berete vůbec zákon do huby?
5: My jsme soukromá firma.
4: No rozhodně.
5: Fakt?
4: No mimo jiné, těch důvodů, těch důkazů je X. A už...
0: Myslíte, chlapci, že oni neví, že jsou soukromá firma, že mají číslo dance a ičo, dičo?
2: Ale to ví, že to ty debilové ví. To ví, že to ví. Jenomže oni si užívají to, že oni můžou ubližovat ostatní. Mm-hmm. Ale přijde čas, že ostatní budou ubližovat.
0: Ano.
4: Jenom stačí jeden, že jste jako soukromá firma zaregistrováni v mezinárodním registru firem, ale nevím, pro z jakého důvodu bych já vám měl dokazovat, kde vy pracujete.
5: Někde, co?
4: Kde vy pracujete? Tak jste soukromá firma a pracujete pro soukromou firmu a chcete po mně vysvětlení?
5: Hlavně policie České republiky, no, ministerstvo vnitra a tak dále.
4: Tak, protože jste soukromá firma, tak nezákonně používáte název policie České republiky, na to je zákon. Pak si přisvojujete pravomoc úřední osoby a nemusíte tady obtěžovat lidi na silnici, stačí jenom, když přijdete do práce. Pak máte další zákon, kde se máte ztotožnit, poučit mě o mých právech a povinnostech a sdělit mě zákonný důvod, to jste taky neučinil, takže jste porušil pravomoc veřejného činitele. Dále jste se zhruba před 6 lety jako soukromá firma aktivně zapojili do genocidy. Ti chytřejší z vás to asi pochopili, protože od vašeho rozhodně COVID-19, IQ test COVID-19 názvem, to jste nepochopil? Nebo jste ještě asi nebyl u policie?
5: Asi ne, máte pravdu.

0: hájíte, že jste prostě v práci a že máte asi vymletý mozek, což jste říkal vy. Ale nemění to na tom, že prostě jako člověk se nějakým způsobem projevujete. A teď jsem vám to jasně sdělil. A tady tuto jurisdikci zahodíme, protože jste soukromá firma. Tak byste měli dodržovat obchodní zákoník. A je potřeba teda ty svoje nároky nějakým způsobem prokázat doložením nějaké platné obchodní smlouvy podle obchodního zákoníka. Nebo aspoň nějakou žádostí. O nějaký služby nebo objednávkou. To jste taky zatím neprokázal, tak se furt ptám, co po mně teďkom chcete.
1: No já jsem vám to říkal už jako hodněkrát. Dle jak zákona o policii, což je zákon 273 z roku 2008, a i dle zákona 361 z roku 2000 sbírky, jste byl zastaven hlídkou policie České republiky a teď momentálně se má prováděna silniční kontrola z důvodu toho, že na vozidle nemáte platnou technickou kontrolu.
0: Proč?
2: Ano, Maro?
3: Ale jenom bych chtěl vidět jeho zákony podepsané. Že si nebudou podepsaný, tak on je ani nemůže o nich blekotat.
2: No a hlavně on taky potřebuje mít nějaký papír. O
3: to, a, co... a nehledí na to, že zákony, jak jsou psaný, tak se týkají policie s velkým P a zbytek je malý.
2: Malý. A toto
3: a ne policie všechno. Všechno s velkým.
2: No však to je soukromá firma, která ukradla...
3: Takže to rohlíky z ruky s těma, s chlebem.
2: Ukradla prostě název, patentovaný název jo, policie.
3: Protože to je korporace.
2: Ano. No a hlavně...
3: A ta se řídí obchodním zákonem.
2: Hlavně tady ta fetka by měla mít podepsaný papír od toho náčelníka, že může provádět tady ten výkon, jako jo?
3: Víte, vůbec, oni mají pouze udržovat provoz na silnicích, protože oni jsou servisní organizací armády.
2: Armáda.
3: Mhm. Oni nemají tady koho to zastavovat. Jo, to oni si z toho tady ty buzeranti udělali biznes. A jak vidíš, v poslední době to jsou sama akce na akci, no. To je horší, jak reklama na ten, na Kaufland, ale jak se jmenuje, co prodávají tu zahradní techniku.
2: Manfield.
3: Manfield, to je horší, jak Manfield. Jo? Oni mají furt nějaký akce, furt akce. To vy tady máte mít to akce, to není vaše země.
2: No tak oni potřebují...
3: Takže oni tady ty buzeranti tady z toho udělali biznis jako spiňa.
2: Biznis, oni potřebují kasu naplnit.
3: Vybírat prachy za jakýkoliv důvodu.
2: A když ten důvod nemají, oni si ho najdou. A když už nenajdou, tak aspoň dajte mi potla mě. Aspoň mu prostě udělají prostě jako monokla, jo, když už nenašli nic těhajzlí.
4: No. Tak oni možná, když mají tu akci, víš, tak třeba dávají ty pokuty se slevou, víš?
3: No, to je možný.
2: S bonusem.
3: No, a potom, proto ty akce vyšly nejhorší techniku psychicky nemocný lidi. Že tady to by žádný normální člověk nemohl plákat.
2: No, žádný normální člověk by ani u policie s velkým P a O a L nemohl být vůbec už. To je šilený už, jo. Prostě. Tomu, fakt jenom vymletej mozek, jak má on. Sám to přiznal, že má vymletej mozek, jo. No tak dobrý.
3: No tak jako to už si máš vymyslel takovým člověku, když tady to říká sám o sobě.
2: No, dobrý, jdeme dál. Tady ještě Peťa monokla neměl, evidentně, jo. Jedeme dál.
0: Protože nejste stát, ani vy ne, a pokud jako firma Dekra německá si tady přisvojuje pravomoci nějakého státního řízení, to bych musel spáchat podvod. Takže mě stačí ten váš přestupek, který taky podle vašeho zákona nejste kompetentní řešit. Protože vy jste kompetentní řešit jenom v rámci zákona, proto jste to asi ještě nepochopili, tak mě nechte kurva zase domluvit.
1: No tak vy mluvíte pořád, jste měl jako nepoznat.
0: No ještě jsem neskončil, tak jako... Jako já nevím, jak vám to mám vysvětlit.
1: No říkám, mě to jako smysl jako takhle asi vysvětlovat nemá, protože já to asi nepochopím stejně.
0: Takže jste připravený si to obhájit?
2: Ten na sebe napráskal pěkný věci, vymleté mozek, stejně by to
3: ale pochopil. Ale to jestli vidí jeho nadřízení, no. Tak já nevím.
2: Maro, ale oni ho nevyhodí, oni no. Potřebujou takový tupý hovada tam mět. Oni potřebujou, aby oni rozvířili ty emoce, možná jak to teďka děláme částečně my, jako. Já trošku mám ty emoce, jo. Mně se prostě otevírá kudla v kapse, já mám prostě, abych za to spravedlnost fakt šel se být, jako, jo, když nemám žádnou kondičku, ale oni potřebují takový tam.
4: Ale on, když se tam vlastně celý ten Olomouc, jako, víš, to oni, jak kdyby mi připadá, jak kdyby roznášeli no. Ten strach a ty lidi jsou tak zesraní, že oni jezdí o 40. Jo. Město

0: spaný, jak vlastně se to zhustí, oni dokážou udělat zácpu o 5:30 ráno, prostě na začátku jede blbec a nikdo nechce předjet, bojí ho se všetci, nebo jestli ty auta už nezvládají. A kdyby se jezdilo svižněž, tak se udělají větší mezery mezi autama, líp se tam z těch vedlejších uliček zařadíš nebo něco. A to kolem té 4. hodiny, to je prostě tak zacpaný. A jenom kvůli tomu, že se jezdí tak pomalu.
1: No, no těch Audi jak sraček, to je fakt. To jsou zarvaný, zacpaný silnice. Dobroš, Mara naciťuje, navnímává a pouštím dál.
2: No, teď jsem si to obhájil, jako už na spoustě
3: Neobhájil jste si to, protože pokud si to budete muset obhájit, tak to půjde podle mýho a u Evropského soudu. Protože, jak
1: No.
3: jsem řekl, jste soukromá firma a
1: Tak, a co teďka jsme u těch soudů, no, takže to cesta jako teda nějakých psaní žalob nebo stížností k Evropskému soudu, ty jsi to tam, Peťo, zmínil. Maro, co ty na to říkáš?
4: Za prvé, Česká republika se zavázala, což teda Peťa tam neřekl, jakože čím je, jako jo, v tomhletom
1: Neřekl,
4: obchodování,
1: neřekl,
4: jo.
1: no,
4: Jo, což byla chyba.
1: že jako člověk
4: No,
1: živý.
4: nicméně, no, protože oni jakoby ve finále nevěděli, s kým mluví, když na to jde, jo. Protože ty, když jasně uvedeš do videa, kdo jsi, tak máš jasný důkaz proti němu. Že si ho informoval a poučil, že proti komu jedná. Jo, a to pak si můžeš natočit a poslat to k ústavnímu soudu, protože ústava, její součástí je listina základních práv a svobod a tam je jasně napsáno, že Česká republika se zavazuje, že bude chránit nedotknutelná a nezcizitelná práva člověka. Jo? Tím pádem je napadnutelná Česká republika jako korporace, jako právnická osoba a ty podáš žalobu třeba na tu korporaci.
0: No, ale on tam, já nevím, jestli to je tady v tom videu, ale nebo to bylo prostě, on říkal sám, jo, vy jste ten živý člověk, ale já nevím, takže on to asi věděl, jako tady toto už se s tím setkal, ale tady nevím, jestli to tady na tom videu, nebo to bylo potom, už se mi to trošku, jako víš, splývá. Jako na tom videu to asi nebude, no.
4: Jo, a hlavně, když potkáš takového mentála, tak prostě zavři okna a ty číslo na vašeho nadřízeného. A už se s ním nebav. Konec, nadřízeného, jo, ne, no tak jedeme dál, tak půjdeme vejš, jo, tak bude to policejní prezidium, protože to je šéf korporací. Policie, jako nadnárodní korporace, jo, který má svého majitele, zase nějakou právnickou osobu. Takže policie není v žádném případě státní.
0: No to nemůže mít, že jo, vlastně korporace
4: Protože oni
0: nemůže
4: jsou
0: být
4: všichni
0: státní.
4: registrovaní v New Yorku, takže jako soukromí obchodní firmy. A jsou v mezinárodních registrech, takže není žádný problém to jako doložit, že to tak. A z toho není úniku pro ně, protože si říkáš pravdu.
1: Dobrá, jdeme dál.
4: Jo,
3: Jednáte bez zrání. No,
4: takže jenom,
1: Mar.
4: aby lidi jakoby odpoutali se od tady těch nesmyslů, prostě zavřít telefon a když on nedá, tak já si ho zavolám další hlídku, zavolejte mi další hlídku, jo, přijďte sem, tady mě ohrožují nějaký banditi v černých hadrech, jo, tváří se jako policajti, přijďte sem a okamžitě testy na drogy všechny a tak dále, protože tak, jak se chovají, tak to není normální, jo, což on tady předved, jo, jasně.
3: Uzavřené obchodní
2: Jo,
3: smlouvy.
2: vy jste už viděl nějaký ty videa, jako tady
3: Jaký
2: lidi s
3: videa?
2: vaším stejným názorem, jak teďka momentálně, i to třeba videa, jak to pak točíte, dáváte to na Facebook,
3: Já
2: a
3: nemám
2: už
3: Facebook, protože jsem
2: ty
3: ho
2: videa.
3: zrušil
2: Aha,
3: za
2: jo,
3: covidu,
2: OK.
3: protože jsem zjistil, že tam je samej debil a blbeček a nebo
2: Jo,
3: manažer.
2: jasně.
3: A podporovali tady genocidu,
2: Jo,
3: protože tady,
2: já už,
3: protože
2: jo.
3: není normální, aby kolega v práci řekl, no nic, kluci, jdu se vysrat a tam umřel, ty vole, v 57 letech, to není normální.
2: Jo, to asi, to úplně nevím, jak bylo nebo nebylo,
3: Já vám
2: tady
3: to teď
2: nějaký ty,
3: oznamuju.
2: jo, dobře. Dobře, ale říkám, tady nějakým evropským soudem a tady všema těmahle těma záležitostmi už bylo vyhrožováno spoustu kolegů a
1: To je to. On to bere za výhrušku. Bacha na to.
4: Hele, to za prvé to nejsou výhrušky, to je informace pro
1: Ano,
4: něj,
1: ano.
4: aby byl informovaný, protože jedno ta žaloba může přilítnout. To neznamená, že ji nikdo nepodal, že ji nepodá. A ten si o to výslovně koledoval.
1: No však Peťa má něco napsaného, pak nám to přečte, takže jdeme
2: No.
1: dál.
2: Pokud se nepletu, tak ještě pořád jako nikdo z nich odsouzen ani nikam předvolán nebyl.
3: Chcete být první?
2: No, říkám, jako, že spoustu kolegů už tady jako bylo vyhrožováno, zatím ještě ani jeden z nich, pokud vím teda, nikdy ani předvolán nebyl.
3: Vy tohle nevím, špatně teda... pojmenováváte, protože vám se není vyhrožováno. No. Protože pokud se někdo dovolává svých lidských práv, které jsou dané deklarací lidských práv, tak to nemůžete brát jako vyhrožování. Protože vy jste tady teďkom jako ten, kdo tady šikanuje a obtěžuje lidi. Není možný to takhle nazývat.
2: Dobře, takže mi to tak oznamujete teda. Mě nevyhrožujete jako tím Evropským soudem, vy tak oznamujete. Nebo jak to
3: mám? To, že vám vyhrožuju, jste říkal vy, to jsem já neříkal.
2: Já se ptám, jak to mám teda chápat. My tak oznamujete.
3: Chápejte to tak, že pracujete pro soukromou firmu a veškeré ty vaše zákony si můžete strčit do prdele, protože byste to měli nazvat nějakým způsobem jako firma, jako třeba obchodní podmínky, anebo fašistický korporátní pravidla, aspoň byste si teda nenalhával.
2: No evidence.
3: No protože vy nejste stát.
2: Jo.
3: A ani státní organizace, protože tady třeba, nevím, jestli jste někdy slyšel, jestli v Lidlu mají svoje zaměstnance nebo svoje občany.
2: Dobrá, jak to budeme teda pokračovat dál?
3: Jednoduše, já vám udělám teď obchodní nabídku, protože už mě to nebaví.
2: Dobrá, mě to taky nebaví, já nechci žádnou vaši obchodní nabídku, já vám jménem zákona vyzývám, abyste prokázal svoji totožnost. Pokud tak neuděláte, budete předveden na místní oddělení policie. Pokud nebudete spolupracovat při převedení, bude konflikt donucovacích prostředků. Rozumíme si, jak to bude dál.
3: Slyšel jsem vás velmi dobře, ale zase jsem tomu nerozuměl.
2: Dobrá, nemusíte rozumět, já to nebudu opakovat a nezajímá mě, co mi teďka řekněte. Takže teď.
3: Takže chcete rovnou žalobu, jo?
2: Teď ne, nechci žádnou žalobu. Teďka vás jménem zákona vyzývám, zabezpečte si vozidlo proti ukradení a odcizení, vystupte si z vozidla a budu vám přiložený služební pouta a se zajištěn.
3: Zamítá se.
2: Dobrá, tak bude použít do rozhodných prostředků. Jste s tím rozuměn?
3: Slyším vám dobře, nesouhlasím s tím.
2: Nemusíte souhlasit.
3: A jestli hodláte používat násilí ohledně kvůli debilní občance, která je identifikační karta do firmy, tak se ten led, na kterým stolíte, okamžitě pod váma prolomí a podám na vás žalobu.
2: Podejte. Takže dobrá, takže
3: až se dostanu tady, domů.
2: Nedostanete se domů, pojedete s náma na obvodní
3: ochranu. No to zapomeňte.
2: No nezapomenu, já jsem vás vyzval, vy jste neprokázal svoji totožnost, takže naposledy jménem zákona vyzývám, prokazujte svoji totožnost. Pokud tak neučiníte, budete předveden. Pokud nás nebudete dobrovolně následovat, budete použít do nocových prostředků a budete zajištěn. Rozumíme si takhle?
3: Ne.
2: Pokud ne, tak použijte do nocových prostředků.
1: No, vidím, Maro, startuješ, Panther funguje, mají vůbec oni jakože, jako na základě ničeho, hovna, oni ho prostě odvlekli jako na tu vyšetřovnu, jo?
4: Ale tady vidí, že to je jenom prašivá banda psychopatů.
1: Vyvolávají strach jenom v lidech.
4: A hlavně jsou to, oni jsou narušitelé míru. Jo, oni jsou tady prioritně k tomu, aby ten mír udržovali, jo, ale oni teďko vytváří něco jiného, takže oni porušili mír.
1: Dobrá, je tady ještě minutka, dojedeme to, nevím, jestli se Peťa nesekl, Peťa, jsi tam?
0: Jo, ale jsou zase vyštým meditací.
1: Jo, dobrý, to je fajn, protože budeš číst dopis za chvilku, pouštím. Dělejte, co chcete. A to zapomeňte.
2: Vystupujeme.
1: Ve tomu se použít násilí, chlapci. A toho máte víc.
2: Tak jo. Tak si vyměníte vozidlo.
1: No nebudu si vypěnat vozidlo.
2: Jménem zákona vystupte, nebo proti vám bude použít do rozhodovacích prostředků.
5: Já jdu pas?
2: Jo, je už.
5: Tak,
2: jménem zákona si vystupte. Čuben.
1: Tak, kamarádi, přátelé, takže to je teda zatím vše, pak asi ten telefon nějak jako teda zhodili nebo vypli. Peťo, co se dělo dál?
0: No, to jsem vypnul, ještě jsem to stihlo, jako víš, trošku úplně to nerozbilo, to nejvíc, to jako co nejméně to rozbilo. No a pak to je malinký citrovenek, víš, to je, já mám 185 cm, tak jsem se tam šprajcl, no, za spojku, hlavu za sloupek, no 130 kg, 130 kg, no, měli to z práce, no.
1: No vytáhli tě ven.
0: No a pak, no je, tak jako, musel jsem povolit, jak jsem říkal, hluché jak vrata, víš, oni si myslel, že ty moje starý záda jako stvrdlí, že povolí ho, když mě čtyřikrát praští na oko, no, tak to ne, se mu nepovedlo, ale tak ještě minutu jsem to tak nechal, a pak jsem tu nohu vytáhl ven, no. A pak mě dali ty hmaty a chvaty a začali škrtit, různě lámat hlavu. No, škrtili jako fes, no, pak jsem už klepal rukou na asfalt, jako že už jako asi dobrý. No ne, prostě furt škrtil a už jsem si říkal, že už to je jako ta poslední minutka, tak pak mi napadlo jako se uvolnit. a to pochopil a ještě 3 vteřiny mě držel, pak teda jsem se mohl nadechnout.
1: Peťo, a počkej, tam byli, jsem napočítal, 3 tam byli asi, ne, těžkohoděnci, nebo kolik jich tam bylo?
0: 4.
1: 4, ale... A ten mentál, ten dement, ten tě škrtil, ten tě vlastně, ten páchal jako to, to násilí na tobě, nebo všichni, nebo střídali se, nebo jak to bylo?
0: To já nevím, já jsem jako to
1: nevíš, se jasně.
0: Jako na sebe vůbec. No skončil jsem ksichtem na zemi, že jo. Hmm. No a vlastně kolena odřený ještě do asfaltu a tady to bylo tak, aby mě uvolnili ty záda, no, to oko. No pak nasadili ty klepeta a hodili mě do auta, tam jsme seděli asi tak půl hodiny. Vždycky občas přišel někdo. Oni mají takový ty dotazy, takový ty rychlý, víš, aby jsi musel rychle odpovědět. A přišel páté, toho jsem tam neviděl. A otevřel dveře a říká, ztotožnil jste se kolegovi? A on se říkal, ne, to mi stačí, a zablokl dveře. Že má ten důkaz, jako, že jsem se nestotožnil. No a tak, a pak tam různě chodili a povídali si takový ty jejich ty řeči a aby to člověk třeba slyšel, že pak tě ohledávají, vezberou ti všechny osobní věci, co máš po kapsách, vyhodilo ti to ven. No a pak, že šli, oznámili mě, že mě půjdou jako zamčit auto, že to tam zůstane. Uh-huh. No a to zůstalo u jakéhosi baráku ve vjezdu. A zrovna přijel ten borec, co tam asi bydlel. A bylo vidět, že tam stál jako protivky na škverkách a mobilem si něco fotil. Tak jsem mu to říkal, že asi tam nechali to auto ve vjezdu a bude to fotit, že z toho bude další problém. A to mě zajímá. On vlastně bezpečnostního zůstává. Oni mají pachatka, pak ti řekl super, oni vlastně napadnou člověka, tak ještě řekli, že mají skurvený odpovědný. Protože mají asi plno papírování s tím, víš. Takže ještě se máš cítit provinile, že jsi nasral. Že jsi to odvolil. A že jsi jim skurvil odpoledne. Jako.
1: Když se teda jako nestotožnil, no tak je nasral se, že se nestotožnil, protože na základě, kdyby jsi jim dal občanku, tak nastupuješ její hru a už ti budou ždímat, jo. Takže oni byli nasrání právem, protože se nestotožnil. A ty jsi jim neřekla ani jméno, ani datum narození, ani bydliště vůbec? Nebo jsi jim jenom neukázalo? Nic vůbec. Takže oni neví do teď, kdo jsi.
0: Ale jo, to ví, protože vlastně tam měli ty osobní věci a tam to zase prohrabovali.
1: Jo.
0: No a to bylo až na té služebně, ale to vlastně to zjistili do svého, ještě když jsme seděli tam v tým autě asi půl hodiny, že?
1: No.
0: Že on tě vlastně pošává, vlastně něco nemá a ze zadu se ptala, a co je tam to, že jsem měl ještě jako výhled vínku, tam si měl vínku do klícema s penězinkou a s klíčema, no asi se mě tam otočil takové ten plastové pásek pro ty chodce, ten reflexní. A on říká, co je tam to? Říkám, já nevím, já nic necítím. No tam něco máte, říkám, kurva, tak já nevím, na co chytáš, ty vole, tak co ti mám říct, co to je, jako, že? Že sedíš už normálně s klepetama za tým, za zádama. No a pak si ještě povídají, a abys to slyšel, jako, že by bylo lepší třeba příště, jako, že to 4-dveřový auto sice malý, potom jako z toho ze zadu a škrtit ho ze zadu. A domluvají si takový ty rasistický, ty technologický postupy, jak člověka jako zmátit, zdevastovat.
1: Jo.
0: No, na to jsem mu, že už jsme měli ten fyzický kontakt, tak už se mi začal týkat, že? No. Tak jsem mu říkal, že ty jsi teda hrdina, kdyby se radši naučil štrikovat, že? No, tak jako nic, tak vtipní takový. No a pak jsme jeli vlastně na tu služebnu, teda asi 7-8 kilometrů. Ona to má jako na starosti tam tu našu stranu. A volali tam i sanitku, že? Protože zranění a teď oni jeli s těma majákama, aby měli tu činnost, aby měli zase ten kontrakt, a to mě tam chtěli vyšetřovat, to jsem jim odmítl. Ale zase ne jako, že by se zeptali jedno, ale prostě 4x nebo 5x tě přesvědčujou, že se máš nechat jako hodně ošetřit. A já říkám, jako, já jsem si vás neobjednal, tak běžte, já nepotřebuju vaše ošetření. No a nakonec, a pak už tam přišli nějací vyšetřovatelí, ten byl jakési hodnej a hodnější. A hlavně, pane Bodák, slušně. Říkám, já s vámi budu mluvit vždycky slušně, mluvím s každým slušně a upřímně, a i přesto, že jste takový gauneři. No a upřímně jsem s ním mluvil. No a asi na popáté pan doktor, že by potřeboval mě chytnout na hlavu. A říkám, běžte si kurva chytnout na hlavu, tému, kdo si vás objednal, jestli to potřebujete někomu chytat na hlavu. nedokázali to pochopit. Furt se snaží jo, a vyvolávají ten pocit, jako kdyby té viny, že ten člověk to vlastně chce. Vlastně. On chce dostat do té tlamy. On potřebuje zaplatit tu pokutu, on to chce. Furt prostě vyvolávání toho strachu a toho souhlasu. Takže potřeba je prostě všecko odmítat, hlavně se nestotožňovat s tou fyzickou osobou. No. Protože ono vlastně ani se od nich nedozvíš, co to je pro ně stotožnit. Jestli jako chce, abych se mu představil, anebo abych se stotožnil s jeho protiprávním jednáním.
1: Jako, no, Peťo, jako, toto byla no. Právě vhodná varianta, abys řekl, kdo jsi, že jsi člověk, že se nepotřebuješ legitimovat, stotožňovat nikomu, jako jo, nějaké firmě. To právě tam nezaznělo.
4: Jsem člověk, nazdar.
0: No? Jako teď už bych to udělal jako jinak a už bych si asi tu hůru nenechal rozbit, ale to bylo takový to, víš, jako že já potřebuji mě ten důvod, že je neobtěžuju. Že se potřebuji jako potom bránit. Chci, aby prostě oni byli ty svině, aby byli hodnější. A navíc jsem si to potřeboval taky, když než umřu, abych prostě měl aspoň jedno ty klepeta, aby všetci byli jako nějaký zatčení někde v base. A já jsem jediné takové slušné blbec, víš, tak to je jako víc takové věcí.
4: No, ale když se nad tím zamyslíš, to je absolutní absurdum.
0: Kvůli plastové kartičce z bio člověka.
4: To ti hlava nebere to.
0: No, to jsem je tam taky potom říkal, protože pak už přišlo teda na to, protože já když prostě se špracnu, tak prostě ani nemluvím, říkám
4: se toho mluvit. Protože tím pádem ta jejich slavná, jak oni tady všichni bohání to rádo být demokracií, tak tady přece nemůže být, tak tady to je jasná diktatura.
0: Je, to je rozhodně. A právě, mě to právě kolikrát připadá.
4: Když ty řekneš jasně, že si třeba cestuješ ve svým majetku, tak ty máš jenom užíváš toho, co máš daný. Od stvořitele, že jsi svobodný.
0: No, je to právě, ale teď kolikrát připadá, že už jsou zoufalí, že už nevíjou, co by těm lidem ukázali, aby se ty lidi probrali.
4: No, jasně, oni na jednu stranu, oni už tak tlačí, že de facto tím, jak víc tlačí, tak ještě víc ty lidi natírají, že se ty lidi začne ještě víc probouzet.
0: Víš, ano, oni... ale furt držíme. Ford, ale jako,
4: destrukce systému ne, jako velice
0: dobře. To je jasný. Já totiž právě to nevím, protože to jsem slyšel tady na tom svobodném vysílači, jak vysílala ta Míla Čechová, že oni teď hodně lidí jako předvolávají tady s těma jako na ty stanice, aby se kvůli tomu stotožnění. Že prej to je hrozně moc, že už mají takové, ona to komentovala jako takové ten... že už to je takový fašistický přístup té policie. No a jak jsem seděl v tým autě, tak on mě ten policajt, to byl asi takový ten nejhodnější, mě říkal jako, už je vás hodně.
4: No, protože a už jim tečou nervy asi zřejmě. No, protože no, najednou jsem... oni zjistějí, ono to stejně tomu dojde.
0: No a to počkej, to jsem jim všechno na té služebně říkal. A na to jsem se mu zeptal, tak to je dobrá zpráva. No a na to už mi neodpověděl, víš. Jako, takže vlastně nevíš, že vlastně my třeba ani o sobě nevíme.
4: No jasně, já říkám, nás bude spousty tady. No. Jo? Na týhle český zem, když to řeknu takhle, český, na tom českým území, a to je ještě špatně řečeno. Jo? Ale těch probuzených je hodně, to samé jako je probuzených ve světě. To vidím těch x stovek, de facto tisíce videí probuzených lidí. Jo. To už jako není jeden. A to už vidíš Rusko, Bělorusko, Polsko, Německo, Anglie a to jede celý svět USA kompletně. Jo. Takže lidi se kurevsky probouzejí a to je pro ně teda kurevsky špatný. Velký špatný.
1: Hoši, já jenom krátkou vsuvku aj pro posluchače a diváky. Jo, my jsme teďka nevysílali nějakou dobu 14 dní nebo kolik, ale to neznamená, že zahálíme. Mara posílá videjka ze světa a já to nechám dabovat a všechno ukládám do reelu na mým Facebooku, jo, a pak si to ještě Mara ukládá a mám to aj tady na tom YouTube, jo, takže je to fakt jako vyživný a má to obrovskou sledovanost, jo, třeba někdy videjka mají přes 50 tisíc zhlédnutí a jsou tam třeba týden, jo, a hned tam skáčou zhlédnutí, prostě jakmile to tam vložím, takže vidět, že tady ty videjka probouzející se zajímá jako čím dál víc prostě lidí, protože jim to dochází, jo? Že jaký podvod je tady prostě páchaný. A ne tak dávno, to je jenom prostě pár, jako třeba jako desítek let, jo, nebo nějaký století, třeba o té Tartárie, jo, jak vznikly ty korporace, teďka nedávno vlastně, jo, Clearfieldská dohoda a tak, takže dneska asi nebudeme pouštět nějaký videjka, protože máme tady ještě další vlastně, Peťa bude číst dopis, něco, nějakou stížnost, co psal, takže videjka necháme na jindy, ale na ten můj YouTube si klidně jako skočte a tam to všechno je, jo, takže, jak říká Mara, lidi právě, celý svět se probouzí.
4: Přesně, a právě proto, když si začnete podívat na různý ty přednášky různých lidí po celém světě, tak vám ty věci začnou zapadat hezky, jako jedna obrovská skládačka. A vy už začnete chápat, proč se ty věci dějí tak, jak se dějí, protože no všechno, právě, je plán. Všechno je plán. No, a vy jste buď ty, a nebo jste ty, který už znají už ten jakoby děj toho filmu. Jo? Už nejste jenom hráči, ale jste ten, kdo s tím hráčem taky hraje. A to je rozdíl.
0: No tak to je teda naprč, že budu ten blbý hráč, který vždycky dostane po tlavě, víš? No.
4: Ale já ti to řeknu jinak. Třeba jsi to přál, já nevím.
1: Jo, podvědomně.
0: Jsem si blbě hodil kostko, ne?
4: Takže třeba takhle jsi to ty jako vysnil někdy, že to tak má být, aby jsi to užil, aby jsi měl památku.
0: Tak jako víš, jako člověk, jako já už jsem se rozhodl, já to prostě tak budu dělat, ale furt o tím přemýšlíš. Furt přemýšlíš, jak by ses jako zachoval, co by, ale pak v tým okamžiku jako prostě si na to nespomeneš. Jako já to nemám, že bych o tom přemýšlel, že se narodil a přemýšlel jako obelhat nebo prostě nějak přečurat, abych ho předostal tam, kde potřebuju. To říkám na rovinu, já jsem to potom na té služebně taky, jsem jim tam prostě normálně upřímně, a přece když se někdo chová jak grázl, tak to bude grázl, tak mu přece nebudu říkat pane docente, tak se normálně tam nazýval grázli. Že prostě oni jsou na té blbé straně a já jsem mi to tam všechno vysvětloval, ten, co tam byli ti vyšetřovateli, tak jako že dělají, že nevíjou, že covid je genocida. Říkám, tady máte zrovna tady Volomoc na UPčku, je nějaký statistik, který to počítal, ty narozený děcka a nenarozený. Ale ani myslím, nevím, jestli dělají, jako že jsou blbí, nebo jsou tak blbí, těžko říct.
4: Ale ta vakcína působí na mozek, víš?
0: No já to vidím tady kolem, no.
4: Že to myšlení jde úplně totálně do hajzlu, jo? Že tam padá IQ, už tam je kolem 50. To už jenom papouškování toho, co slyšej. Oni už nepřemýšlejí vůbec ani za sebe, jako za člověka. Kdyby si uvědomil, že by se sakra, takhle se přece chovat nemůžu. Nic mě k tomu neopravňuje. To on by měl být ten, protože on je ten činitel. On činí to zlo. Na základě čeho? Na základě papíru. On je vždycky ten zodpovědný. Ten člověk. Takže on proti tomu je nešel policista. Jako ta fyzická nebo i právnická osoba. On šel proti tobě jako člověk. Ale pravomoce má fyzická osoba. Jo? Když to budeme na to takhle dívat jinak.
0: No a myslíš ale, že tady tomuhle rozumí, jo?
4: Většiný zákony se týkají fyzických osob.
0: No a myslíš, že tomuhle rozumí, jo? Jako když automaticky oni berou, to byly všetci kolem 30, pod 30.
4: No tak to je nejhorší vymrdat z hlavy, ne?
0: Se narodil a všichni jim říkají, že jsou fyzické osoby. Tak já nevím, jestli prostě, když to vypadá jak člověk.
4: No protože on jedná jako fyzická osoba.
0: No to jo, tomu já rozumím.
4: Protože on je ten, jakoby ten zaměstnanec.
0: Já to
4: ale fyzická osoba nemá právo sáhnout na člověka.
0: No ale tak
4: protože když si oni to osoba je věc neživá.
0: Tak jako já jsem jim to tam potom do těch dvě hodiny jako vysvětloval taky, jako tady ty plno těch věcí. A krotili hlavou chvilku a
4: ale já myslím, že je bude nejrychlejší prostě uvědomit policejní prezidium, no, poslat jako to chování tady těch individuí, když to řeknu takhle. Není nadávka, prostě tak to je. A samozřejmě uvědomit ústavní soud, protože pokud ty jsi člověk, tak oni porušili tvoje nedotknutelné práva. No a pak na základě toho Evropský soud třeba. A pak ještě potažmo může Mezinárodní obchodní soud. Ale je zapotřebí začít uklízet tady. Jo, a uvědomit prostě, že bude podána na ně žaloba mezinárodní.
0: Však to potom v tým dopise se to nějak napsal, já to jako beru.
4: A ven si, jako... a ven si, že teďko tady taky jednoho cigána někde zaklekli, jo? Až chudák z toho, jak si pošel. Ne, že by to byl asi nějaký dobrák, o to nejde. Ale jde o to, co udělali. Jo? Takže no, on jako na základě toho umřel, nebo co se mu stalo. No a představ si, že Česká republika ten soud prohrála u mezinárodního soudu a musí vyplácet prachy. Jo? Takže ono to nějakou váhu má. Jo? A ty můžeš pak žalovat Českou republiku za majla. A nejenom jí, že?
0: Jasně, no.
4: Protože ona je tady o to, aby chránila tvoje necizitelná a nedotknutelná práva. Protože nad člověkem není žádná jurisdikce. Všechny tady ty bláboli zákony se týkají fyzických osob. To jsou věci, to jsou zákony pro věci, ne pro člověka. Protože ani v jednom zákoně se nepíše, že to se dotýká člověka. Jo? Všechno se týká fyzických osob. Občan, obyvatel, jo, a tak dále. Řidič, to jsou všechno fyzické osoby. Jo. Fakt korporace. Jo? Že fyzická osoba je korporace o jednom člověku. Takže když se někdo zeptá, jste pan Jan Novák, prej, ne, já jsem Jan a jsem majitelem fyzické osoby, která se tak jmenuje. Uh-huh. Jsem její dědic.
0: A to já už teď nejsou, protože já jsem vlastně to zlikvidoval, že?
4: To jsi pořád.
1: Pořád
4: to, to se netýká nějaký osoby. Debilní občanky, tady se bavíme o rodném lidstvu.
0: Jo, takhle.
4: Jo? To musíš koukat trošku dál.
1: Hoši, dejte si...
0: Takže vlastně...
4: Protože rodný list, to značí, že vznikla firma, která se jmenuje jako ty. Víš? A ty se celý svůj život vydáváš za tu firmu, že to seš ty, ta firma. Ale ty nejseš ta firma. Ty jsi její šéf, víš? Tady seš ty a tady je firma.
0: Jo, já si vždycky přikážu, pak si to udělám.
4: No ne, jak rozumíš, protože ty když pokud vystupuješ jako fyzická osoba, tak seš nesvéprávnej. Víš? Takže ty správně vystupuješ jako právní fikce.
1: Jako věc.
4: A zákony se týkají věcí a fikcí, ale ne člověků, živých mužů, živých žen. Jo. Takže všechny tady ty ochranky, jakože oni jsou chráněni někým, no oni nejsou chráněni. Je pouze fyzická osoba je jakože úvozovka chráněná. Ale ten člověk ne. Víš? To musíš taky oddělovat. Protože tobě neublížila fyzická osoba, ale člověk.
0: Tak to mám v tým dopise blbě napsaný, člověče.
1: No však ho přečteš. Hoši, jedeme dál. Máme 9:30 a Irenka Šimicová, zřejmě Irenka z Roubenky, nevím, ohledně toho stotožnění, já v tom ještě úplně, jo, legitimizace, stotožnění, ona píše, stotožnění je, když se reaguje na oslovení v tomto případě pane Bodlák. Je to už stotožnění, když on řekne ano, jsem pan Bodlák, je to stotožnění?
4: No, to už říkala firmu, ne?
1: No.
4: To už protože ty se tak nemenuješ přeci,
1: no, jasně.
4: Bodlák. Jo? To je jakože příjmení. A to ani není ve skutečnosti příjmení, protože to je název firmy. Jo? Z kterého se jakože dělá příjmení. Protože velký písmena, víš? Velký písmena mezi tím, to označují korporace. To není příjmení člověka. Jo? Protože písmenka s mezerama nejsou slova. Jo? Takže když se podíváš do rodného listu, tak jinak budeš napsaný ty, jinýma písmenkama a jinak tvoji rodiče. Tak se zeptej, proč?
1: Mně jde o to, přátelé, jestli stačí jenom ústně potvrdit ano, jako reagovat, že ano, že nemusíš ani ukazovat občanku, ale už slovně, už se jako bereš, jako že se stotožnil, jo, ústně.
4: No, samozřejmě, když ti řekne někdo, jste pán, ten a ten, ne, nejsem. Hotovo.
1: No, jasně. No a když řekneš ano, ano jsem, tak už si vlastně stotožněný.
4: Nejsem ten pán, protože pán je označení pro korporaci. Ne pro člověka. Jo? Pán je označení pro fyzickou osobu.
0: Takže to je dobře, že jsem se nestotožnil.
1: No to je velmi dobře, ty jsi to uhájil až do konce a je dobře, že se nechal násilím vytáhnout a dechat si na do rypáka, to jsi udělal dobře jako.
4: Přesně, ono to má, ono to má svoje
0: pusty. Vy to říkáš, že to je dobře si dát do tlamy.
1: Jo.
0: Aspoň oni jsou, víš, jako, oni jsou ti hajzli.
1: No však jo.
4: No jasně, že oni jsou ti hajzli, protože tady to vůbec nebylo vůbec absolutně zapotřebí jako. Tady byla jasná demonstrace síly.
1: Jo, strach, vytváření...
4: Tohle strachu. Není akt míru. Takže tady na to všechno slyší soudy.
1: Ach, hoši.
4: Takže, jak říkám, zákony jsou psaný pro fyzické osoby, ale ne pro člověka. Takže pokud ten člověk páchá to zlo, tak je zopoveden ten člověk, ne ta fyzická osoba. Protože on nedostal rozkaz, že to má splnit Franta. Jo? Ona to měla skočit, ono... Pan generál, jo, dejme to, jo, ten to má splnit. Ale to bylo řečeno, že to má splnit fyzická osoba, a ne člověk, je? Protože fyzická osoba je jako korporace, jo, takže to je věc neživa. Je? No, takže to... když se podíváš z toho, zase z jiného úhlu do toho.
0: No vlastně ta plastová kartička by mě tak do tlamy nedala, že?
4: Ne, protože vem si, že ty když říkáš, že stotožněte se, co to je slovo stotožnit, že se stotožňuješ s nějakou věcí, ne, nebo s nějakým činem, jo, kdo není to spáchal, že bys to spáchal taky, třeba, jo, a tedy. Takže ty mu ukážeš kartičku, protože ty mu říkáš, já se stotožňuju s tou kartičkou. Víš, to jsem já, ta kartička. Ne. Protože ty, když mu dáš tu kartičku, tak tím uzavíráš obchodní smlouvu a vstupuješ pod jeho jurisdikci. Jo? Protože ty si přistoupil na obchodní nabídku tady té soukromé firmy. Jo? A občanka, řidičský průkaz je vstupenka do hry. Takže ty nemáš zapotřebu si stotožňovat, ty mě říct, hele, já jsem Franta, jsem živý muž a samozřejmě člověk. No, a co? Ty nic jinak nikomu nepácháš, ty jsi se normálně po silnici svojí cestou v míru. Tak jako nevidím důvod, proč by tě měl někdo přepadat.
0: No akorát mě teda chyběla ta německá známka vzadu.
4: No ale vem si, ať si lidi uvědomí, že takzvaná státní technická kontrola neexistuje, je to blud. No,
1: je to firma Dekra.
4: Jo, protože kdyby byla státní, tak ji je zřizovatelem stát. Je to státní podnik, ale ono, jak si ty technické kontroly, takzvaný vlastní Dekra. Mm-hmm. A to přece je mezinárodní korporace, ne? Takže myslíte, že je možný, že stát by si jako najmul firmu, cizí, kdyby byl státem, jo. No to může udělat přece jenom korporát, víš? Že vpustí tu firmu na svoje území, na svoje korporátní území, kde může podnikat. Česká republika tady může pouze podnikat, ale nesmí tady nic vytvářet, nějaký násilí a podobné věci. Něco vymáhat, jo. To jsou jenom de facto takový správci. Jo? Ale nejsou majitele, protože majitele jsou lidé, ty človíčky, ty ženy, ty muže, co chodí po té zemi, to jsou ty majitelé země. Jo. Nemyslím tady tu verbež, kterou jsem spou jako všude, aby tady zničili veškeré kultury. Jo. Aby přišel totální rozvrat, což mají oni samozřejmě v plánu, rozvrátit kultury všech zemí. Jo. Protože přece nemůžu dovolit, kdyby si byl stát, aby se ti děli tady ty věci na tvým území. Aby si znepříjemňoval životy s těm svým občanům, protože oni je nechrání. Jo? A nejlepší strana bude ještě říct, kdyby nebyla policie, tak by se stalo to, tak by to tohle se nevyšetřilo, nebo co. No jo, ale ono se to třeba nikdy ani nevyšetří, ono se si to možná začne, ale stejně výsledek je ten, že ten člověk umřel. Takže jak ho ochránili? Nijak. Takže to je jenom fikce. Jo, jenom fikce, abyste řekli, my je potřebujeme. Vy nepotřebujete vůbec. A hlavně policie se vždycky dávala tam, protože jelikož patřila pod armádu, jo, tak vždycky byla na dobitém území. Takže se podívejte na barvy policie, v jakých státech jsou ty barvičky totožní s tou naší, tak budete vědět, že to je jedna firma, která bude registrovaná v USA v New Yorku. Jako korporace. Jakož samozřejmě veškerý policie, to se motají po České republice, SRO, tak jsou registrovaný mezinárodní korporace. Jo, všechno najdete v mezinárodním rejstříku Duns & Bankston. Tam všechno naleznete. Tam naleznete veškeré úřady, jo, co si myslíte, že jsou státní, sociálky a takovýhle podobný nesmysl, jo, tady ty. co z vás všichni jenom desměs tahají peníze, jo?
0: No a tady toto člověče se mi jaksi zablokovalo. Já toho normálně tady na týmu počítaču, a mi to tam píše, že jsem hledal pětkrát a už to mám zablokovaný. Nějaký divný zas.
1: No, ty jsi tam asi šel na nějakou placenou verzi, jo? Oni nabízí i placený verze, ale když si tam dáš jako free, tak to tě pustí. Nebo možná to je omezený na 5 hledání denně, nevím, jo, ale dá se tam každopádně najít. Ale já mám, kdybyste chtěli, přátelé, tak vám pošlu teda seznamy, ano, těch čísel dánc, jo, tady těch policajtů a ministerstev a kancelář prezidenta a tak dál. Akorát teda Česká republika jako ta nemá dánc, jo, ale ona zase vlastně má pod sebou ty firmy, které mají dánc, jo. To už jsme se o tom bavili, že to jsme marně hledali, nenašli jsme to. Nicméně Česká republika je registrovaná jako korporace v Americe. Jo, takže tam taky byl dotaz na ULC komisaře, čekám na odpověď, jak to teda vlastně ve skutečnosti je a jaký dosah má ULC. Je to berlička, ale dobrá berlička, pokud se nám to potvrdí, že to má platnost, že každá korporace se musí řídit tady tím jednotným obchodním zákoníkem, je vyhraný. Jo. Je to silná podpora. No a když jsme ještě teda ukončíme téma, tady toho stotožnění, tak Irenka píše, jinak, když mě ústně oslovovali paní Šimicová, moje reakce by byla, já nejsem paní Šimicová, ano, Irenko, tak to je, stejně jako nejsi řidič ani šofér, ale v tomto případě vlastně Peťu Bodláka jsem cestující ve svém autě nebo osobním majetku. Hotovo.
4: Protože oni si tady vytvořili takzvaný zákony, aby vás mohli okrást o váš majetek.
1: No?
4: Jo, protože vám nakukali do hlav, že musíte mít registrovaný auto, abyste měli SPZky, ale vy žádný registrace nepotřebujete. Ale tím, že jste to auto jakože zaregistrovali, nevědomky, jako tady těch jako informací, tak vy de facto vkládáte svůj vlastní majetek. To auto měníte na vozidlo. A vozidlo už je určený ke komerčním jako těm věcem, jo, protože to už je výdělečný, jo, a ten řidič zase je koncese na to, to je takový už jako vyšší level, že to je koncese na to, aby vás právě tady ty šašci mohli kontrolovat, protože vy už jste profese řidič. Jo. Vy nejste jen tak, jako ledajaký řidič. Tím, že máte řidičský průkaz, tak to znamená, že máte koncesi na podnikání řidiče. To neznamená, že můžete jezdit po cestě. Znamená, že můžete podnikat jako řidič. Jo? A hlavně tady ty věci najdete v lékovou právním slovníku. Co znamená slovo řidič. Nebo také motorové vozidlo. Jo? Že to je vozidlo určené k podnikání. Jo? Takže když vám někdo bude blekovat něco o motorových vozidlech, tak řeknete, tohle není vozidlo, tohle je auto.
1: Tak, já si píšu poznámky, takže já tady po to vysílání, přátelé, dneska nebo zítra ráno přiložím Blackův právnický slovník a ty dánc, jo, ty čísla dánc, jo, ať to máte přehledně všechno.
4: To znamená fyzická právnická osoba, to si dohledáte už úplně snadno, jo. A nikde není zákon žádný, neexistuje, který by říkal, že člověk musí být fyzickou osobou. Takže vás tomu nikdo nemůže donutit, ani nutit.
1: No a tím rodným listem je to vystavený.
4: Jo, vlastně, všechno se děje na základě podvodu, aby vás donutili vstoupit na tu hru ty fyzické osoby. Že začnete odpovídat, že já jsem ten pan Novák a tak. Protože oni tě potřebují vtáhnout do té hry fyzických osob. No, protože to už je hra korporací. Ale na člověka oni nemají jurisdikci. Oni nemůžou, protože člověk má neomezený práva. A pokud nikomu neškodí, nepáchá nějaký zločin proti druhému člověku, tak jako tady není co řešit.
0: No právě, no.
4: Ty přece nikomu neškodíš. To říkám, jako, tak já když nikomu nebudu škodit, tak proč by mě někdo škodit mě? Z jakých důvodů? Já se snažím lidem pomáhat a pak někdo tě přijde zakleknout. No, tak to jako takhle by to neprošlo. Protože je nejživ akce a pak je reakce. Lidi se musí probrat. Žijou mega podvod. Tak a škoda, že se to nedostal, ale nicméně možná si dostal nové informace a to ti zase navede k jiným myšlenkám.
0: Furt, každý den se mi to nějak jinak propojuje, člověče.
4: Tady by pomohla Amanita muscaria.
0: No a tady u nás je sucho, úplně hrozný sucho.
1: A i u nás ještě, ale už to přijde.
4: Vem si, jak lidi jsou hlupí, oni do dneška spousta lidí nechápe, co je chemtrail, geoengineering a takové věci. Hmm. Že se tady ovládá počasí jako svině. Že tady jsou suchá kvůli tomu, že se ovládá počasí.
0: No ale jestli trošku zaprší, tak je to blbý. Já teď sleduju občas toho Dominika Mrvíka a tam taky všichni teď vědou na ty muchomurky a na to. No by potom zase zbylo, jako rozumíš, že by tam potom všichni nevleteli
4: do lesa. Ale to říkala, bude, že ty vole, nebo za tebe nic nezbyde.
0: No, tam to všichni taky říkají, no.
4: A já říkám, ale mě je to jedno. Vidí, já to stejně sbírám kvůli ním, ne kvůli sobě. Zatím stejně houby nemám pro sebe. Mám to pro lidi, kteří budou potřebovat pomoc.
1: Já už jsem je rozdal, člověče.
4: To je právě ta cesta toho člověka. Být napomocný druhému člověku, ale ne pojebanému systému. Takže ty lidi kolem tebe nebo kolem nás, co si říkáme, že jsme živí muži, živé ženy, člověkové, tak ty lidi kolem tebe musí vidět, že jsi prospěšný pro ně. Že jim neškodíš nikomu. A to, že nejedeš jakože, řeknu v uvozovkách, proti systému, protože ty proti němu nejdeš, ty na ně prostě sereš. Jo? Takže ty proti němu nejdeš. Jo? Ty si ho prostě ustřík a tím to zaslou. Otočil si list.
0: Nepotřebuje k ničemu, já jsem mi to tam říkal mockrát na té služebně. Že, tam, že budou dělat nějaký zápis nebo co si a to a říkám si, a to se mají... No a to jsem si myslím, že se mají toho vyšetřovatel nějak donutil jako zapřemýšlet, protože tak zakroutil očima. A jsem se zeptal, jako, jestli potřebuje můj souhlas, co by mě dneska k večeři. Říkám, tak si tady pište, co chcete, a nepotřebujete na to můj souhlas. Stejně...
4: Ne, protože oni právě...
0: Tady něco podepisovat, když stejně vlastně mě to ani nezajímá. Mě to jedno,
4: no,
0: co tam píše.
4: Nic nepodepisovat neexistuje. No a pak půjdeme nadřízený a jedeme.
0: No a navíc jeden jeho kolega mě říkal, že jsem asi nechodil do školy, takže jsem se ani pravděpodobně neumím podepsat.
4: Vidíš, to je ta ubohost těch opíček.
0: A tak jsem jim říkal, že jako nepotřebuji. On říká, a co kdyby jsme jako třeba někomu zachránili život a tak. A říkám, no... Já už jsem taky jednou zachránil život, nebo minimálně jsem aspoň ušetřil nějaký blbý zranění, no ale neporušoval jsem mu to zákon. Říkám, tak takové dobré skutek si stažte do prdele, když ho děláte to, co děláte. No a já jsem jim to řekl na rovinu tam.
4: No to je v pořádku. No. Protože ty pokud neubližuješ druhému člověku, tak nic se nepáchá.
0: No.
4: To je všechno stojí na podvodech. Na domněnce to... práva.
0: A oni to podle mě chtěli původně nějak napsat asi na napadení, víš, jako že se mi napadl. A on tam potom přišel zase ten, že oni každý uměl něco jiného, tak jsme tam čekali ještě potom na dalšího toho, a oni mu říkali technik, a to byl borec, co uměl fotografovat. Přišel s foťákem, to nikdo jiný nezvládl, že? Tak jsme se tam fotili u zdí. Říkáme, ještě mi dejte do ruky to číslo, jak to tam je vždycky, jak to fotí s tím číslem.
1: Terminále, no.
0: Ne, to nepotřebujete, jakože. Tak mě fotili jak potom jak tu, jak nějakýho Tutanchamona z boku a ze zadu, že? A preja, teď se pojď vyfotit ty, ale nevím, jak to uděláme. Říkám, preja, proč potřebujete fotit policajta? No preja, jste mu dal přes kuliska. Říkám, já si to nepamatuju, mě tam... škrtili, tak asi jsem se nějak pohnul, tak dostal přes kulis.
4: No tak jako, ale to, kdyby oni kdyby neužili proti tobě násilí, tak se tady ta věc nikdy nestala.
0: No přesně.
4: Kdyby si mu dal po kuliskách, to oni to začali, ten konflikt.
0: No, určitě, však víme, ale rozumíš, jako zase to je hání a furt a neskutečně. Proč se lidi nedokáže normálně domluvit, že? Prostě na férovku. Tak jsem tam právě přemýšlel, jak jim to udělají způsobem, jak ho budou fotit. Říkám, já se klidně otočím, je to jedno, vy si tady znáte, kluci. A to je sranda.
4: Ne, tak to jako evidentně přepískli, to jako tomu nelidí co dodat. To bylo jako...
1: No chlapci, to asi budem mět ještě do hru každopádně, Peťo, ty napíšeš. A mám tady dotaz, hoši, ale já bych odpověděl tak trošinku nevyhýbavě, ale prakticky, jo. Nechcete to sepsat, jak se máme chovat při setkání s policisty? Všechno si nejde zapamatovat. Freddy Krueger, dívej, je toho tolik, to je případ od případu, jo, to není jeden jako muster. Jo, to musíš použít toho člověka v sobě a na každou situaci reagovat, jo. A tady to vysílání je dneska 33, myslím, jo? Jo, takže když si podíváš tady do archivu, tak všechno s Márou od up ovo tam povídáme, jo, Freddy, takže tam, ale jako sepsat to je jednoduchý a to se stejně nenaučíš, ty musíš studovat, jo, ty musíš poslouchat, o čem povídáme a dostat to, jak se říká, pod kůži, ne jenom přečíst, jo, pak to stejně nebudeš vědět, jo, když tě zastaví.
4: Protože ty to potřebuješ chápat, abys to
1: chápat. Šel.
4: Protože ty to pak neustojíš. Jo, pokud nebudeš ty sám studovat, každý sám za sebe, tak to nemůže nikdo ustát. Jo. Jenom prostě se ohánět slovíčkama, který ani ve skutečnosti neznáte kořeny, nebo jo, ten základ toho.
0: No taky jsem to zdrbal. Já sleduju dlouho, ale taky jsem to zdrbal. Já jsem to jinak
4: dělal. A hlavně další, je spousta videí na TikToku. Tady těch videí je tři prdele na TikToku, jak lidi jednají s policajtama na Ukrajině, v Rusku, v Americe, po celém světě. To není jako, že těch videí je hodně a tam můžete studovat přesně ty reakce těch lidí.
1: A to nejsou jenom policajti, to jsou exekutoři takzvaní, jsou
4: úředníci. No samozřejmě, já se bavím teď konkrétně kolem policajtů, ale toho je tam mraky.
1: Mraky a my to nemůžeme sepisovat, to ani jako nejde jako dobře.
4: No to nejde, to jde. Protože každý člověk by měl mít zájem to být. Protože s tím, že to budete vědět, tak si uvědomíte, v jak obrovským podvodu jste žili.
1: A ono se to dá aplikovat, když člověk pochopí, jak se chováš k policajtovi, no tak to aplikuješ na exekutora nebo na nějakého debilního úředníka, který tě přijde tam něco prostě vyhrožovat. Jo? Ono ten muster bude podobný, ale každá situace je fakt jiná a záleží to na tom pevným ústoji a na té úrovni toho vědomí, jako jo, jak to člověk pochopí vlastně. A Mara se o tom baví od začátku, úplně od začátku, jako jo, že vlastně přirozený práva, člověk v přirozených právech, jo, člověk versus občan a tím začít a studovat sám.
4: Přesně. Protože oni z vás udělali jako nesvéprávný, tak se nad sebou zamyslete nad vašima životama, ať vám všechno nařizujou. Kdy máte jít z práce, kdy máte jít do práce, všechno. A teďko už přichází digitální euro. Už si nekoupíte nic. Jo? Už to,
0: už to je konečná.
4: Už na Slovensku už to rozjíždějí, digitální euro, a už tam stáli v novinách, že už bude ukončena jako papírová verze eura. Protože digitální euro má být od roku 27. Proto jsou tady ty chytráci, který vás do eura tlačí. Jo. A ono stejně přijde, protože ho to rozhodla už dávno Mezinárodní banka, to jako Česká republika jako korporace v tom vůbec nerozhoduje.
0: Protože to jsou jenom papírky. On ještě musí dělat chvilku Babiš drahoty, víš, aby to bylo pro ty lidi tak jakože, že za ně
4: bojuje. No jasně, protože spousta lidí ještě nepochopilo, že celá politika je jenom jedno obrovské divadlo. Teď to jako s policajtama. Jeden je ten hodnej a druhý je ten zlej. A to jsou přesně ty politické to uskupení, jo, těch politických stran, levice a pravice. Ale pořád je to levý a pravý křídlo stejného ptáka.
1: Jedného ptáka, no.
4: Jo. Takže oni stejně slouží jednomu páničkovi všichni.
1: No a toto Krugere nesepíšeme, jo. To jsou takový prostě fakta a souvislosti, jo, že to vlastně nejde ani napsat, ale... Když to pochopíš, tak ti to dá potom ten obrázek a ty nepotřebuješ v autě potom už vozit ani žádný papír, jenom to prostě budeš argumentovat tím, kdo jsi v tom pevném ústoji a to bude stačit pochopit. Jako dobrý je mě ten papír, třeba sebeurčení, mě to, já to taky mám, jo, ale důležitý, nejdůležitější je to pochopit. No, takže... Všechno si poslechnu,
4: když máš nejde, jenom ještě rychle, když máš ten papír, tak mu ho jenom takhle vrazíš do ruky a tím si s ním skončil debatu.
1: No, Freddy teda chce pořád, všechno si poslechnout nejde, chce to manuál, minimálně základ. No, tak jako, jak říkám, Freddy, my děláme nedělničky rok, jo? A je to běh na dlouhou tráť, jo, studium. To není, to nejde hned.
4: Ale protože fakt... vem si, že ty studuj, jenom promiň, no. Že to studování těch věcí tě zároveň ti dodává sílu vnitřní.
1: No, ano. A ještě...
4: Ty najednou začínáš získávat ty základy sobě. A ty už nepotřebuješ mít za sebou 1000 ovcí, které se za tebou postaví. Protože ty už se můžeš postavit sám za sebe.
1: A teďka mě ještě napadá, trošinku to zlehčím, nejlepší je praxe, tady víc Peťa Bodlák, kterýmu byl rozbitý rypák, ten to zažil na vlastní kůži a při dnešním nedělíčku vlastně pochopil další a další souvislosti, jo? Takže přátelé, studujte, jo? Žádný manuál já si psat nebudem.
0: No mě to teď právě moc nevychází, víš? Že máš za rok nedělníčku, já mám jeden monokl, tak za dva budu mít dva?
1: No.
4: Ne, hele, vem si takový pravidlo. Člověk nevytváří konflikty.
1: No, jasně.
4: Člověk se jim jako vyhejbá těm konfliktům. Protože člověk chce mít klid. Jo. Takže člověk sváně neprovokuje, když to vemu blbě, ty policajty, že bude letět na 50 stovkou. Jo. Prostě pojede 50 jako ostatní ovce. Ale ne proto, že nemůže jet rychleji, ale proto, že s těma ovcema se bojí jet rychleji. Tak radši s těma pojede stejně.
1: Oši.
4: Takže je to pro něj bezpečnější.
1: Ještě řeknu tady Freddymu Krugerovi. Já třeba, dívej, jo, já třeba každou nedělu, já vlastně vypnu, nedělám ve hmotě nic, ani ve spiritu, ani muziku, a já třeba překládám ty videjka, dabuju, jo, a já celý den se tomu věnuju a ono se mě to být třeba z nějakých 20% v té hlavě, v té mozkovně jako usadí, uhnízdí a pak to začínám chápat, jo, takže je to stokrát lepší ten čas tomu věnovat jako tomu vlastně naciťování, než si přečíst tady jako nějaký lejstro. Jo, takže tak, no, takže asi tak prostě nebudeme asi psat žádný manuál, všechno máme tady, no a potom ještě jsem chtěl říct, ano, že na tom mým Facebooku už, Maro, asi měsíc dabuju ty videjka, je jich tam hodně těch reelů a má to přes 50 tisíc zhlédnutí, jo, a tam to, a to jsou krátké videjka, které tě neunaví, ale který tě během 3-5 minut prostě posunou takovým způsobem, že nebudeš jako vůbec stíhat a chápat, kde jsi, jo, jo. Tam je to jasně prostě stručně řečený a je to z celého světa. Tak. Takže manuál ne. No. Peťo, no, budeš...
0: Ani nevíš, co se tě bude ptát, tak na co ne. Si chceš chystat odpovědi, že?
1: Ne, to musíš už být bystrý tvůrce. Bystrý. Panter.
4: Hlavně musíš, jako de facto, já kolikrát jsem emotivní, jo, no. Ale já ve finále můžu být kurevský klidnej.
1: No. To je taky
4: a úplně hra. Zvedovou tváří. No. Bez emoc. To dokážeš. Ono nejdřív, v začátku ty emoce budou lítat, ale pak to dokážeš úplně skladnou tváří.
1: Jako já tu zkušenost, člověče, já nechci to přivolávat, ale já tu zkušenost ještě jako nemám. Jo. Takže...
0: No, měl bych to zkusit to, taky.
1: No, mohl bych to zkusit. No, mohl bych to... Že bych dupl naplynal.
4: Protože když jakoby vidí v tobě, že se jim de facto vysmívá.
1: Vysmo, no.
4: Tak oni jsou úplně jako, že pak hotový z toho, ne? Oni pak neví. To mě taky takhle zastavil, já jsem se smál a dal jsem papír do ruky a říkám, no tak. No.
1: Ještě nám řekni, Maro, co máš za papír ty, co vozíš?
4: Já mám prohlášení za živýho člověka, že jo?
1: Jo.
4: Já to mám jakoby dle dokumentů OPPT. No, které jsou zaznamenány na mezinárodním obchodním soutěži.
1: No a kdybyste měli zájem o PPT dokumenty, máme tady 14 dílů na Dežavíčku s Paulinou Bajči, jo, tam mluví o PPT, Mara tím taky vlastně začínal, jo, přes Paulinu, takže je to určitě dobrá.
4: No a právě proto já říkám, musíte poslat těm konkrétním korporacím to sdělení, kdo jste. Uh-huh. Takže už nejste ztracený na moři.
1: Jo.
4: Jo? Takže jim ty tam dáš, že seš ten živej člověk. A pravidla se mění.
1: Tak, Irena píše, ta videa jsou dobrá, včetně textu k ním. Ano, Iri, dávám si na tom trošku jako záležet, fakt jako, a Mara vybírá takový videjka bez těch různých omáček, ale aktuální a trefný a posunující. Takže já tady
4: uvedu... Aby to bylo rychlý sdělení. Prostě.
1: Ano, rychlý sdělení. Já tady uvedu i můj Facebook, a je tam fakt těch reelů hodně, jo, takže si to klidně můžete postupně jako načítat a chápat. No.
4: Říkám, lidi se takhle jako vysílá, jako my tady vysíláme, tak lidi takhle vysílají po světě. Jo.
1: No.
4: A lidi dělají třeba sami videjka, jo, nebo ve dvou, jo, ale prostě vysílají a vysílají ty, hlavně oni vysílají ty opravdu vysílají dál do toho světa. Že jsou oni probuzení.

0: základě toho, a ne chyby, ale zkušenosti, jsme to vysvětlili, jak by to asi mělo být, takže i toto, Freddy Krueger, je pro tebe jako dobrý posunující, jo. Já si to stejně budu poslouchat znovu zítra na formě tady to vysílání, jo. Mně to nestačí jednou, protože tam je toho tolik řečeno, to je na bednu. Peťo, byl to.
1: Aspoň je vidět, jako nic horšího se stát nemůže, než dostane člověk po hubě, no.
0: No, ale ale ustál jsi to, jako ustál jsi to, nechal se vytáhnout z toho auta, nestotožnil se, nekýval jsi jim, ano, jsem řidič a jsem Petr Bodlák a blabla, anebo neříkal, že jsi Čechoslovák, to jsi taky udělal dobře, jo, protože to by tě nikam, jako, to by tě nepomohlo už vůbec, jo.
1: No, to ne. To byla taky obchodní zóna, tak
0: no jasně, taky firma. Taky firma, no, akorát taková trošku skrytá, no. Hoši.
1: No, ona měla ten sociální ten program.
0: No, tak na to hodně lidi naskákalo. Já jsem se měl dobře, jako já jsem, my jsme hráli, my jsme zpívali z toho páku a Vysací zámek a nikdy mě penderkem a obuškama nenaháněli, jako nikdo, jo. Tak já jsem se měl jako dobře, jo, ale teď, když to vidím zpětně a chápu to, že to bylo všechno přes věc už toho, co se děje teď, jo. Takže to byl to kriminál, ale menší, skrytej, ale byl to kriminál, byl.
2: Ale to stalo taky záhodno, že ne? No. To jako, oni no tady některý ty, asi to mají krátkou paměť, asi zapomněli, že tohleto by za komunistů dělat nemohli. Že by si vybírali poplatky za vysílání, pošlete mi na účet a takovýhle nesmysly. Jo? Protože za komunistů by za to okamžitě by seděli, jako za příživnici, kdyby nechodili do práce. No. Takže by museli šlapat hezky do koubaňky. No. Takže já ti vzpomenu na ten komunismus teda.
0: No, takže počkej, Freddy Krueger. Hoši, tady už píše Irena, já jsem se tady neže obával, ale vůbec se mě tady toto téma nechce řešit, jo, protože i proto byla pauza. Přestav všechna videa, včetně dnešního přínosu od, no, napsala Bubáka, ale chtěla napsat Bodláka, chyběl mi váš rozbor exekutora u Jirky P. Přátelé, nevím jak vy, ale já se tím jako nechci jako zaobírat, jo. To je na celý pořád, nebo na dva. Nevím, co mám tomu říct.
2: Hlavně to on by měl tomu, co měl.
0: My Jirku známe a nechci ho nějak posuzovat, kde udělal chybu a v čem už to přeháněl v těch živáčích. Je to jeho a přátelé Jiri, já to nebudu řešit, jo, v dežavíčku, Jirku. Vůbec. Ani Libereckýho. Jo? On se teďka stáhnul, nevysílá a když ho nevysílá, tak jako já za něho nebudu jako něco, jo, on má kolem sebe hodně kamarádů. Já to říkám úplně
2: jednoduše, on všechno, co dělal, tak dělal pro svoji sledovanost.
0: Sledovanost, no.
2: Jo, a on to vždycky zmiňoval, měla by byla vysoká sledovanost, no tak ji dostal a to bylo to poslední, co dostal.
0: Tak, takže uzavřeme Jirku Petráša jako v pohodě, ať si to chlapec jako ustojí, má kolem sebe hodně přátel, Marcelu Libereckýho, toho Rudu a tak dál. Oni jdou trošku jinačí cestou, já jsem po ní taky kráčel, ale už jsem vystoupil tady z té cesty, jo, takže nebudu se tím zabývat. No a Freddy Krueger teda, Peťo, to je na tebe, Bodláku, ať už Peťa přečte ten dopis, já už musím jít spát.
2: Tak dobro.
0: No tak to přečti a ukončíme to dneska a my to stejně ho asi budeš přepisovat, jo, ale klidně přečti, jestli
1: no,
0: to...
1: Dobro, no, asi jo. No. A teď nevím, ale jestli ti to tam neudělá Rošambar, to tady přepnu. Víš?
0: Zkus.
1: Já jsem takové ten, no, ty jsi ten bambo, takové ty jsi talent. Bamboc,
0: ty jsi bamboc, hane.
1: Já jak kliknu, tak těch pět samic bude v čudu.
2: Ale tak to nevadí, tak to můžeš přečíst, ne?
0: Já to jo, on no, má v počítaču. Ono má v počítaču na monitoru.
1: Jo, on má v počítaču, víš? Tam už mám. No. To je takový podpis, jo? Ve čtvrtek dne 37. ve 13.30 jsem cestoval v obci Chomoutov, kde prováděli vaši zaměstnanci, vaší pobočky soukromé obchodní společnosti, policie na trati Olomouc, pracovní činnost. Byl jsem zastaven a po úvodním dialogu jsem vaše zaměstnance informoval, že jsem se dobrovolně vzdal statusu fyzické osoby, kterou jsem měl pro účely obchodování, a tedy, že jsem člověk. Z reakce vašeho zaměstnance jsem usoudil, že sdělenému rozumí, správní jurisdikci s tím související obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv. V závorce tady mám dále deklarace.

0: A v listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku korporace Česká republika, kterou se vaše firma registrovaná v mezinárodním registru firm zavázala dodržovat. A tímto vám oznamuji spáchání několika úmyslných trestných činů. Vzhledem k tomu, že na mé dotazy nebylo vaším zaměstnancem zodpovězeno, tudíž jsem nebyl řádně poučen o svých právech a povinnostech, tady se chovám jak debil. Toto je vsuvka. Odmítnul jsem ztotožnění s právním statusem fyzické osoby, což ve skutečnosti ani není možné, protože jsem se dobrovolně vzdal. Zde byl porušen článek 1 té deklarace. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní a co důstojnosti a práv jsou nadání rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Článek 2. Každý má všechna práva, stanovená deklarací bez jakéhokoliv rozlišování. Článek 4. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Všechny normy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. Článek 6. Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Článek 7. Všichni jsou si před zákonem rovní a mají právo na stejnou ochranu proti jakémukoliv diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci a proti každému podněcování k takové diskriminaci. Článek 12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života. Následně došlo k násilnému vniknutí a poškození mého majetku, kde došlo k porušení článku 17 deklarace. Každý má právo vlastnit majetek, jak sám, tak spolu s jinými. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. Pod záminkou údajné neplatné státní technické kontroly, protože nemám uzavřenou žádnou obchodní smlouvu, která by mě k tomu jakkoliv zavazovala v souladu s článkem 30 deklarace. Nic z této deklarace nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některé z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených. Když tak o tím přemýšlím, to jsou ale pěkný canci, teda teď, co jsem napsal. Pokračuju, jo?
1: No, pokračuju.
0: Dále došlo k mému napadení a zranění, čímž vaši zaměstnanci spáchali trestný čin ublížení na zdraví a mému zatčení, což je v rozporu s článkem 5. Nikdo nesmí být podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Článek 9. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě. A doposud mi nebylo sděleno obvinění ani podezření ze spáchání trestného činu a už vůbec ne písemně, tudíž ani neměli váš zákonný důvod mě na mé cestě zastavovat a tím poručili článek 13. Každý má právo volně se pohybovat. Teď to je nakonec napsaný. Čestně prohlašuji, že nemám uzavřenou s vámi, s vaší obchodní společností žádnou obchodní smlouvu, která by vás nějakým způsobem zavazovala mi věnovat jakoukoliv pozornost a čerpat jakékoliv benefity z vaší obchodní činnosti a zároveň tím pádem nevzniká žádný nárok nebo pohledávka vůči mně. Berte toto oznámení jako zdvořilé upozornění, zvažuji mezinárodní žalobu. To je celý. No a ten začátek jako je divné.
1: No je to jako... Ale... Je to hodně slov. Mě tam akorát trošičku zaujalo. Já potom bych měl takový návrh, jo, že to zepíšeme a příště bychom to vlastně tady ukázali divákům, posluchačům, jak by to asi mělo teda vypadat, ale nevím, kdo s ním přišel tehdy, loni, nebo kdy to bylo, že jsem se vzdal své fyzické osoby, právní fixe, to asi je blbost. Ty jsi jako stal majitelem, jo? Nebo ty jsi majitel té své právnické, té své fyzické osoby, toho slamáka. To asi nemá cenu se zbavovat, jo? Vracet občanku, nebo tak, jako jo? Ty můžeš být majitelem té své právní. Maro, je to tak?
2: No, jasně, protože ty nevystupuješ už jako fyzická osoba, ale vystupuješ jako člověk, který je majitelem a vykonavatelem ty fyzické osoby.
1: Takže to bych tam vytknul, jako že vlastně proces dávat té obchodovatelné položky, když můžeš obchodovat s ní, jo, jako člověk. No, ta, no, hoši, no, Maro, co ty máš k tomu? No, je to dlouhý.
2: No, chtělo by to rozhodně zkrátit a no. Doplnit tam nějaký čísla, třeba těch zasahujících Hošanků.
1: No, však máme je tady, máme
2: a
1: je tady.
2: Informovat, a kam že si říkáš, že to směřuješ tady to?
0: Na prezidium.
2: Na policejní.
0: To.
2: No a samozřejmě řekni, že se bude vypracovat žaloba k Mezinárodnímu soudu na něj, na ně. Nebo i respektive jako firmu.
1: No, hoši, já bych měl místo, že bych psal nějaký manuál, jak se choval jako před policajtama, tak možná bych Peťovi píchal v tom, Maro, že by poslal to, co má, a my bychom to společně jako sepsali tak, jak to má být. To bych viděl jako spíš, že to je praktický. Co? Nebo si to má napsat sám?
2: Ne, tak ať si to, on je člověk.
1: No tak je.
2: On musí vědět, jak se cítí a jak byly poškozeny jeho práva.
1: No tak on šel stejně do nedělníčku proto, aby se něco nového dozvěděl, aby jsme mu jako tak jako pomohli, nebo ty, jo? Objasnili.
2: No samozřejmě.
1: No takže...
2: Ne, tam podat jasnou stížnost a uvědomit je, že jako to nenecháš jen tak.
1: Jo, Peťo, dáme to dokupy. Dáme. Mě to taky zajímá, jo? Protože to je otázkou času. To je otázkou času, kdy já budu mít možná podobnou situaci jak teďka Peťa, možná i s tím monoklem, jo? Nevím.
0: Víš, no, já jsem ten začátek jako myslel, jako že jsem se vzdal toho dokladu o té fyzické osobě. Jo, jako té občanky.
1: No.
0: Protože on ti někdo řekne to, někdo to, že to je lepší nemět u sebe vůbec. Protože
2: no, jasně, třeba, je to každopádně. Já nemám několik let, takže jako...
0: No a stejně potom to využijou, jakože tu občanku nám dou, takže to jako by zneužijou, jako víš, protože jsou to kurvy, já to řeknu na rovinu, co?
2: No jasně, že jo, no tak ale ty musíš být chytřejší.
0: No ale já jsem tady zhané, ty brďo, já tady mám problém tady pohlídat, než vyrostou zemáky. Ještě bys tady takový...
2: Každopádně vždycky to je impuls k něčemu, aby se nad tím jako začalo pracovat jako doopravdy na těch žalobách. Víš? A prostě začít trestat. Jo. Ne, že jako nikdo nebyl zažalovaný. No ale tak třeba oni budou mít teďko to štěstí.
0: Jo. No já to mám ten problém a ještě mě točí dostatečně nenasrali, víš? Já totiž to mám tak těžký.
2: Protože tam je to tady všechno stojí jenom na tvý nasranosti.
0: No.
2: Protože ty, když budeš nasranej, tak řekneš tak hoši, tak tohle vám ale neprojde. Tu ránu začneš přemýšlet a začnou naskakovat myšlenky.
1: Hoši.
2: To je ta zdravá nasranost. Ale chlapci. Každopádně já bych normálně zavolal na ministerstvo. Žádný psaní, telefon a jedem. A já bych prostě šel normálně do konverzace, žádný vypisování, pojďte. Jo, jak to budeme řešit? Hm? Chceš vidět jasný potrestání a vyhození ze té soukromé firmy. Takže to už je, jak se říká, na tvý nasranosti. Jo, protože to je jenom všechno stojí na tom, protože ty lidi ještě nebyli tak nasraný, aby to neudělal.
1: No, Maro, a toto je teda vlastně ten případ, kdy si Peťa vlastně jako majitel té své právní fikce bude obchodovat, protože na té žalobě nebo na té stížnosti bude jeho podpis, asi jako občanský podpis, nebo jak to vlastně bude, nebo telefonicky musí říct, jsem Petr Bodlák, jo, takže on se stotožňuje, takže on obchoduje s tou svojí právní fikcí v tomto případě.
2: Jo, tady vždycky, no ale ty můžeš, protože to je tvoje právní fikce. Jo. Ty jsi majitel a ty si s ním můžeš dělat, co chceš.
1: Proto Peťo se jí nevzdává, jakože já jsem se vzdál.
2: Jo, probos, proto, ale když se on tím právní fikce je rodný list, to je vznik rodní fikce, ty právní fikce. Jo, toho fyzické osoby.
1: No.
2: Rodnej list, na tom to stojí.
0: No to už teď ani vlastně nejde, to by musel zpátky k mamince a tam už se teď nevlezu. To je špatný.
2: Jo, takže ty si se jenom, jakoby ti došlo, že nejseš ten papír, ale seš ten člověk, který má v ruce ten papír.
1: Ano, ano.
2: Jo, a ten ti může s tím papírem takhle ofackovat. Jo, takže tady si stačí uvědomit, kdo jste a za koho vlastně svůj celý život vystupujete. Protože jestli vystupujete jako občani, tak jste nesvéprávní. Jste ztracený na moři.
1: No, chlapci,
2: A o tom je to studium, abyste to pochopili.
1: Ano, takže Krugere, Freddy, studuj, dežavíčko, nedělníček a studuj ze světa. různých videjek a na Facebooku toho je taky mám hodně, ale různě na TikToku. Hoši, já bych to asi tak nějak dneska, máme to projasněný, nastíněný a s Peťou budem v kontaktu, budem pozorovat dál teda, jak píše, nebo jestli bude telefonovat na to prezidium a tak dále.
2: Ale možná, no. Ale možná by nebylo od věci podívat se na ten, na ty zástupce CLC,
1: no.
2: Na československém území.
1: No, já to tady mám. Já to tady, no ano, tam je ten, no tady to, tady mám teda jako telefon a e-mail do Ameriky, do Chicaga, no. Pak tady mám nějaký intro, jak teda kontaktovat ty zástupce jednotlivých států, i našeho teda, no. Korporace, no a pak jsem tam našel nějaký jméno Jan Čarnogurský a on je Slovák a on řeší ULC, tomu jsem psal taky, jo, jako korporátní právo mezinárodní obchodní, ale zatím mě neodpověděl, no takže...
2: Jo. Jo, protože oni, no, tak jako pokud ti nebude odpovídat on, tak napíšeš na hlavní stan, jak se říká, že neplní to, co má plnit.
1: No, tak teď jsou dovolený, víš co, je to 5 dní, co jsem to rozesílal, takže počkám ještě a uvidíme. Každopádně kontakty máme na ULC a můžeme psát, takže teď to vidíte na obrazovce, kdo chcete, pište s námi. Jo,
2: no, protože já bych se dotazoval třeba i u ústavního soudu, protože byly porušeny práva člověka.
1: Ústavní soud taky, no.
2: A to je věc ústavy.
1: To je fakt, no.
2: Že ta je nadřazená všem zákonu.
1: To už není boj s větrnými mlýny jako korporátní soud, ale pokud byly porušeny fakt jako práva, listiny základních práv a svobod a deklarace, no tak to musí řešit ústavní soud. Listina je součástí toho.
2: Tam to můžeš taky dát, tam taky dát.
1: No, já jsem k tomu neměl až tak sto chutí, Máro, jo, posílat tady ty žaloby na ty naše soudy, ale v tomto případě, když byly pošlapána lidská práva, přirozená.
2: Já ti říkám, nebo říkám, já ti to řeknu takhle, jako dokdy budou lidi trpět,
1: no,
2: to bezpráví na sobě.
1: To je právě. Jo?
2: Takže já myslím, že se tady už přetekla ta sklenice vody, takže je na čase začít utírat stůl. Jo? A vypnout tu vodu.
1: Ano, takže tak. Takže jdeme psát, no.
2: Takže já osobně za sebe bych to nenechal jen tak.
1: Peťo,
2: takže teď záleží jenom, jak se Peťa k tomu postaví. A...
0: No, tak budeme se předělat ten dopis.
1: Jsme v kontaktu, však to máš PDF, to máš ve Wordu, tak si to jako přepíšeš a stejně jako mě by to taky zajímalo, jako, jak to
2: sformulovat. Ty tam ani nemusíš sdělovat tady ty různý zákony, blablabla, no. Protože ty máš jasně napsáno v ústavě, že seš ten člověk. A tam je to jasně napsané, tam nic víc už nepotřebuješ tomu psát, že na to přijde. Protože ty budeš vystupovat jako člověk vůči ústavnímu soudu. A tvoje práva byly porušeny. Jo? A další zákony už tě nemusí trápit, když na to přijde. Protože tam v těch slovech je řečeno absolutně všechno. Takže tady už se nemusí schovávat za různý paragrafy. Paragrafy jsou pokroucený.
0: Oni by vlastně měli vědět, že? Co jim říkám.
2: To no přesně tak. No to. Samozřejmě. No, protože říkám, ty cigáni vysoudili na České republice prachy a ty brečeli, že musí platit. Tak jako, tak budou platit zás. Ale na čase jako začít jako tady ty věci řešit. A nebejt furt tím jakože odlounkánkem, jo. Pokud mně se osobně nic špatného neděje, jo, já nemám žádný problém. Ale pokud by se dělo, tak já bych se rozhodně postavil. To jako, tady ty věci nemůžeš nechat jen tak projít. Protože až to praskne na toho jednoho, tak už si to nikdo v téhle korporaci nedovolí. Jo. Protože oni nemají právo cokoliv vymáhat. Protože oni jsou fyzické osoby, ale policie je právnická osoba. A oni nemají pověření od právnické osoby, že ti to můžou udělat. Takže to je, prostě je to na tobě.
1: Ano.
0: Nebo se to přemýšlet, no.
1: Je to na Peťovi.
2: No, pědu si to nechlojit hlavou, víc čas.
1: Jako my jsme tady byli teďka 2,5 hodiny skoro, takže fakt je toho hodně. Teďka ještě Peťa po té zkušenosti je tak trošku ještě mimo toho, jo. V klidu si to nech uležet a v týdnu propojíme se a vymyslíme. Napíšem.
2: Přesně tak?
1: Jo, jak klidně.
2: Jo, protože tohle to jako, ne.
1: Protože to fakt už je důležitý, už je na čase, protože oni jsou čím dál agresivnější.
2: Když je hodně namachrované, no tak je na čase, musím dát hřibí.
1: Jako dřív, třeba před půl rokem ještě nebyli tak agresivní, ale teďka kopou kolem sebe všude, kadě tadě.
2: No, protože jim vůbec jim prostě nedochází, To vůbec páchají.
1: To vůbec.
2: No tak jinak, že se jim to připomenul.
1: Tak jdeme do toho.
2: A hlavně trestat.
1: Jdeme do toho, takže ULC rozjetý, čekáme na odpověď, přátelé, nahraju vám tady ULC kontakty, pište s námi a dáme si vědět, jo, domluvíme další vysílání, jako výhledově, neříkám tehdy a tehdy, protože když člověk plánuje, Bůh se směje, necháme to volně, čekáme na ten správný čas, Kairos, no, teďka s ním přišel Peťa Bodlák, protože to bylo potřeba řešit. Případ Jirko Petráša nebudeme řešit tady v Nadělníčku, protože Jirka je, dělá v tom už dlouho, měl by se orientovat a má kolem sebe Hafol, Marcelku a Štefka a další a další, takže teďka se budeme zabývat s Peťou Bodlákem, tady tím případem aktuálním. No a já bych to odpiskal dneska. Co? Bodláku. Jo?
0: Budeme, no.
1: Dobré,
2: Peťa bude mít čas přemýšlet ještě.
1: Ano, však jasně.
0: No.
2: Ale a doporučuji všem, podívejte se na přednášky Jordana Maxwella.
1: Budu sdílet.
2: Nebo Davida Strajka. Podívejte se na jeho přednášky, on vám tam vysvětlí krásně, co jsou fyzické osoby, jaký jste otrok a tak dále a tak dále. Ale to je velice, velice poučné. Takže abyste věděli, v čem, že se to nacházíte, protože nacházíte se ve světě obchodu.
1: Mm-hmm. Lodní právo, je tak. Peťo Bodláku, o, veliký no. Blagatár, fakt díky za, fakt si dobře, šel zrovna z kužou na trh, jo, neserej se s tím, pěkně tričko, moncla, normálně prostě, Haná, Vědina, Mara, to je jasný, Panter, já taky jedu, takže já vám děkuju oběma, ano, děkuju tady posluchačům, divákům za tady sdílení, komentáře a zájem studovat s námi. Já taky studuju teda, protože vidím, že je to fakt hodně, hodně, ale důležité je to pochopit a pak už to, ty souvislosti budou jasně, jasně pochopitelný a vlastně už se to stalo. Maro, už se to stalo. Dobrý, Peťo, dík, čau. Maro, čau.
0: Taky.
1: Posluchači.
2: Kluci, čau, ahoj. Zdravím všechny posluchače, diváky, ahoj.
0: Darec.
2: Ať se daří.

Potrhaný leták pod podepsaným bianko rozsudkem. Právní stát schovali do sklepa, v suterénu s plísní a strachem. Zákon se čte jen těm, co platí, ostatním zbývá držet tlamu a práh.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI. Zvučka napovedá fenomény v léčebných metodách a ak dovolíte, vrátim sa ku knižke Prastaré tajemství pramene mládí, kniha druhá od Petera Keldera, Bernice S. Siegel. A pokračujem, to je tretia časť, v zaujímavom čítaní a objavovaní spoločne tajomstiev dlhovekosti a zdravia. No a my sme si slúbili, že budeme nadväzovať, ako knižka aj ide, a ďalšia kapitola bolo pojednanie o čikungu. Kto nevie, tak čikung je energetické cvičenie vyvinuté v starej Číne a je o tom veľa dostupných informácií na internete. Nechcem sa tu o tom extra rozoberať to tu nechcem dlho. Radšej by som pokračovala v čítaní tejto knižky, čo ona o tomto cvičení tu v kontexte piatich Tibeťanov hovorí. Záhada a moc cvičení čikung. Podle Číňanů je možné ovládnout energii či skrze sérii cvičení kořenící v bojovém umění nazývaném čikung, což v doslovném překladu znamená práce s energií nebo schopnost ovládat životní energii. Podobně jako pět rituálů, i čikung obsahuje cvičení a pohyby, díky nímž je možné naučit se ovládat a řídit životní energii či. Stejně jako plukovník Bradford tvrdí, že pět rituálů dovede odvrátit nemoci, domnívají se i mistři čikungu, že cvičení léčí problémy s prostatou, revma, zácpu, nervová onemocnění a navrací člověku dobrou paměť. Díky cvičení čikung, jak je tomu i v případě pěti Tibeťanů, nezískáváte pouze dobré zdraví, jež je ve skutečnosti vlastně stavem, v němž lze nemoc přemoci, ale váš zdravotní stav bude naprosto výborný. Stejně jako akupunktura i čikung se začíná dostávat pod drobnohled západních vědců, včetně doktora Eisenberga. Když se podíváme, jaké úžasné věci běžně provádějí mistři čikungu, musíme uznat, že v sobě cvičení skrývá něco téměř nadpřirozeného. Často je možné spatřit je na ulici, kde veřejně předvádějí moc energie či. Jeden muž si například klekl před silnou mramorovou desku. Poté, co se několikrát zvláštním způsobem nadechl, napjal všechny svaly v těle, vykřikl a čelem udeřil do desky jako kladivem. Ne jeho hlava, ale deska rozlomila se v půli. Na jeho čele nebyly nalezeny žádné známky zranění, ani jediný škrabanec. Mistři čikungu dovedou dokonale ovládat energii či a posílat ji do jakékoliv části těla, v tomto případě do čela. Během jiné názorné ukázky si mistr čikungu lehl na podložku, druhou podložku si položil na sebe a poté na sebe nechal položit 500-kilogramový cementový plát. Na něj si stouplo 12 mužů. Po odstranění závaží jeho tělo nevykazovalo nejmenší známky zranění. Svou energii či směřoval do horní části těla, aby tak posloužila jako jakýsi nárazník. Jiný mistr,
se soustředil na čchý v bříše natolik, že dokázal udržet rovnováhu na vidlích. Jiný zase své tělo pomocí či dovedl zpevnit natolik, že přes něj mohl přejet džíp, aniž by mu na kůži zanechal jedinou stopu. Pro mistry čikungu nejsou takové činy ničím zvláštním. Říkají, že život plyne podle čchy. Vypouštění čchy je pro mě jako výdech, vysvětluje jeden mistr. Je to ve mně, je to mou součástí, stejně jako ruka nebo dech. Dovede někdo plně porozumět dechu? Mistři čikungu nejenže dovedou pracovat s vnitřní energií čchy, ale vypadá to, že ji ze svých těl dokážou i vysílat jako mechanickou sílu. V raných 80. letech 20. století Institut tradiční čínské medicíny v Šanghaji natočil o Qi Gong dokument. Zachytil v něm mistra stojícího před osciloskopem. Na znamení z prstů na pravé ruce vypustil energii Qi, již osciloskop pokaždé zaznamenal a pípl. Bylo tak prokázáno, že čchy existuje jako fyzická síla a že je možné, aby ji mistři vypouštěli, říká doktor Eisenberg po zhlédnutí ukázky. V 70. letech 20. století čínští výzkumníci v Hongkongu provedli experiment na skupinách lidí schopných ovládat energii čchy. Do jedné ze skupin bylo zařazeno 8 čínských lékařů, již pomocí myšlenek posílali energii čchy pacientům, aniž by se jich dotkli. Výzkumníci zaznamenali, že se teplota na špičce nosu těchto lékařů během předávání snížila o 1 až 2 stupně, zatímco se teplota na špičce nosu u pacientů o odpovídající teplotní rozdíl navýšila. Předávání energie od lékaře k pacientovi tak bylo díky teplotním rozdílům prokázáno. Je všeobecně známo, že navýšení energie čchy v těle může ze slabého člověka učinit osobu oplývající životem a nemocné jedince přeměnit v odolné lidi. Podle amerického experta na čikung Bruce Kumara Francise, jenž studiem v Číně strávil 30 let, navýšení hladiny energie zapříčinuje zlepšení fyzického zdraví, zlepšuje duševní stav a prohlubuje dokonce i duchovní vhled. Ve skutečnosti pravidelné cvičení čikung omlazuje tělo i mysl a lidé ve zlatém věku si tak mohou užívat spíše zdraví než chřadnutí, říká Francis. Poznamenává, že přibližně 50% Číňanů, kteří se začnou věnovat čikungu nebo tai chi, další podoba bojového umění, je starší 60 let a do cvičení se pouští, protože je dostihlo stárnutí. Dovede-li určité cvičení omlazovat staré lidi, jeho účinky na osoby ve středních letech jsou bez pochyby nedocenitelné, dodává Francis. Francisova cvičení jsou jednoduchá, za to však velice účinná. Zahrnují sérii houpání a otáčení tělem a protahování páteře.
Říká se, že aktivují energetické brány a oběh energie či. I když tato cvičení nepůsobí výhradně na čakry a poněkud se liší od pěti rituálů, jejich pohyby jsou podobné těm, jež stimulují otáčení čaker. Dále Francisovo cvičení, stejně jako pět rituálů, jasně poukazuje na skutečnost, jak mohou fyzické pohyby v kombinaci s duševním postojem a dechovými technikami ovlivnit tok energie či systémem těla a mysli a mít blahodárný vliv na zdraví a dlouhověkost. Další kapitola má názov Každodenní cvičení tai chi po 120 let. Stejně jako qigong, je i tai chi jednou z tradičních čínských praktik sloužící ke zlepšení zdraví a nastolení dlouhověkosti. Je založená na zlepšení toku energie tělem. Podle mistra Da Liuhn, jenž tai chi představil veřejnosti ve Spojených státech v 50. letech 20. století, se jedná o podrobný systém pomalých, plynulých a přesně uspůsobených pohybů. Stejně jako pět rituálů, je i tai chi řadou uvolňujících a harmonizujících cvičení, jež uvolňují životní energii a podporují její cirkulaci v celém těle, což je velice užitečné i z fyziologického hlediska. V pozdních 80. letech 20. století vyučoval Da Liu tai chi americké žáky. Da Liu mi vyprávěl zajímavý příběh o svém učiteli Li Ching Yuanovi, narozeném v roce 1678 v Číně. 14krát se oženil, měl 180 přímých potomků, v rozpětí 11 generací a podle Daliua se dožil věku 250 let. 3 roky před smrtí se v roce 1930 setkal s čínským generálem, který později popsal jeho fyzický vzhled. Má výborný zrak a svižnou chůzi, je vysoký, má dlouhé nehty a zdravou pleť. Mnohým z jeho žáků bylo přes 100 let. Co bylo tajemstvím jeho dlouhověkosti? Když mu bylo 130, setkal se v horách s jedním velice starým mužem. Ten tvrdil, že je mu 500 let a že za svou dlouhověkost vděčí sérii cvičení podobajících se tai chi. Nazývá se Pakua. Píše se to B-A-Q-A. A její součástí jsou různé zvuky, dechové techniky a věda o stravě a bylinách. Poustevník z hor je naučil Li Chinga Yuena a ten je předal dále Da Liuovi. Žijí tak dlouho, řekl mistr Li Ching Yuan, protože každý den cvičím pravidelně, správně a svědomitě. A to již 120 let. Jak poznamenal, je pro něj nejlepší cvičit mezi 11. hodinou večerní a 11. hodinou ranní, kdy každý cvik opakuje 2x až 6x. Zde nacházíme paralelu k tvrzení plukovníka Bradforda. Ten svým žákům radil,
aby 5 rituálů cvičili každý den a postupně se dostali na konečný počet 21 cviků. Říkal, že pravidelnost sebou přinese skvělé výsledky a úžitek ze cvičení časem dále poroste. Co bychom si z těchto neuvěřitelných příběhů mohli odnést? Vypadá to, že lidské tělo obsahuje ohromné množství energetických drah, skrze něž proudí životní energie. Po mnoha letech si znalci této tradice pěstovali schopnost aktivace toku energie a její lepší rozvádění do celého těla, což má za následek výborné zdraví, bdělost a vitalitu. Ať už v tibetských nebo čínských tradicích je umění dlouhověkosti vnímáno jako věda, ne jako milost osudu. Čínská cvičení i 5 rituálů plukovníka Bradforda tělo protahují, otáčí a ohýbají. Zdá se, že stlačují, harmonizují a stimulují akupunkturní body, energetické dráhy a čakry. Toto vše uvolňuje spící energii či, nazývanou též prána nebo životní energie, a podobně jako pramen čtyř, a podobně jako pramen čeří vzácné vody mladisvosti a dlouhého života všude kolem.

Teraz je tu kapitolka, ktorá pojednáva, ako vlastne tých 5 rituálov pomáha. Jak provádění 5 rituálů zabraňuje stárnutí? Plukovník Bradford a stovky čtenářů již pět rituálů praktikují, tvrdí, že tato cvičení navrací mládí nebo alespoň pozastavují či zpomalují stárnutí. Skrývají v sobě tajemství o životní energii a způsobech jejího probouzení i využití. Jak bychom si to všem měli vyložit, aby to našim západním myslím dávalo smysl? Za prvé si zhrňme učení plukovníka Bradforda. Poprvé, 5 rituálů působí na principu základní životní energie prány. Tato energie je nehmotná, přesto však velice mocná, je základní sílou, jež řídí život. Po druhé, pravidelné provádění 5 rituálů ve správném pořadí aktivuje ohromnou zásobárnu životní energie a stimuluje její rozvádění celým systémem těla a mysli. Tak je dosaženo odolnosti, zdraví, vitality a dlouhověkosti. Po třetí, životní energie proudí skrze 7 neviditelných energetických center v těle, nazývaných čakry, jež připomínají otáčející se viry nebo kola. Po čtvrté, čakry na fyzické tělo působí skrze 7 endokrinních žláz. Životní energie se pohybuje skrze čakry a do těla je rozváděna právě pomocí endokrinních žláz. Po páté, nerovnováha nebo nedostatek určitých hormonů vytvářených endokrinním systémem je následkem potíží v jedné nebo více čakrách. Nedostatečné funkční endokrinní systémy bývají příčinou nemocí, chřadnutí, stárnutí nebo dokonce smrti. Klíčem k odolnosti, zdraví a dlouhověkosti je rychlost, jakou se čakra otáčí. U zdravého člověka se všech 7 čaker otáčí velice rychle, všechny stejnou rychlostí. Když zrychlíme otáčení čaker, zpomalíme tak proces stárnutí. Jestliže je jedna nebo více čaker zablokovaná a její přirozené otáčení se zpomalí nebo dokonce zastaví, nastupuje nemoc a stárnutí. Po sedmé, provádění 5 rituálů zrychluje otáčení čaker a sjednocuje jejich pohyb. Čím se čistá energie dostává do celého endokrinního systému a tím pádem i do všech orgánů. Výsledkem je ideální zdravotní stav, omlazení a vitalita. Tak toto je pěkné zhrnutí. A ještě k tomu je vysvětlení. Naše stručné zamyšlení nad čínskými cvičebními metodami, jakými jsou čikung a tai chi, nám ukázalo, jak fyzické cvičení v kombinaci s přesnými znalostmi energetické anatomie může podpořit cirkulaci energie chi a doslova nám vdechnout život. Cvičení čikung taktéž působí na pohyb energie čakrami. Cokoliv, co zlepšuje energetický oběh, působí pozitivně na celek. Představili jsme si tak základní pojem energie chi, proudící čakrami a meridiány, jež stimuluje vnitřní orgány a endokrinní žlázy. Dozvěděli jsme se, že některé tradice vyvinuly fyzická cvičení, umožňující nám aktivovat a čerpat životní sílu. Budete-li praktikovat sérii cvičení, jako je 5 rituálů, nebo čikung, nebo tai chi, určených k práci s energetickými centry,
Pravděpodobně zaznamenáte veliké změny na vašem fyzickém, duševním a emočním zdraví. Vezměte si příklad čakry nacházející se v solárním plexu, jež ovlivňuje trávení potravy a je spojena s játry, slinivkou, žaludkem, žlučníkem a slezinou. Budete-li provádět cvičení posilující čakru solárního plexu, časem si všimnete účinku na trávení a metabolismus a všechny orgány a hormony spojené s přijímáním živin. Budete-li se cvičení věnovat dostatečně dlouho a s odhodláním, začne způsobovat změny v proudění energie touto částí těla. Zlepší se vám trávení, což mimo jiné způsobí, že vaše tělo bude lépe schopno přijímat živiny a pravděpodobně budete potřebovat méně jídla. Díky tomu začnete vypadat a cítit se lépe a dost možná i mladší. Abychom si představili, jaký účinek má cvičení na všech 7 čaker a všechny orgány a soustavy v těle, stačí je vynásobit 7. Budete-li provádět řadu cviků ovlivňujících 7 čaker, získáte přístup k samotné esenci vašeho fyzického života, energetickému oběhu, orgánům, endokrinním žlázám a biochemickým spojitostem. Budou-li se vaše čakry díky tomu otáčet rychleji a plněji, bude vaším tělem proudit více této základní energie. Na místech, kde byla energie zablokovaná, se opět uvolní a bude moci volně obíhat. Zaměříme-li se na všech 7 čaker, opět stačí si

otáčení je velice účinný při zrychlování toku energie všemi sedmi čakrami. Druhý rituál se jeví jako velmi prospěšný pro prvních pět čaker od kořene páteře ke krku. Třetí rituál stimuluje především srdeční a krční čakru. Čtvrtý rituál zřejmě působí díky pohybům hlavy dozadu a dolů na všech sedm čaker, obzvlášť na ty nacházející se v hlavě. Pomocí pátého rituálu procvičujeme především kořenovou a sakrální čakru, stejně jako dvě čakry v hlavě. Jinými slovy, se pomocí pěti rituálů dostanete do kontaktu se všemi součástmi své bytosti. Provádění pěti rituálů masíruje energetická centra. Nepřímo působí i na endokrinní žlázy s nimi spojené a díky tomu i na všechny orgány v těle. Čím více budete cvičit, tím lepších výsledků dosáhnete. Brzy doslova začnete zevnitř přetvářet své tělo. Plukovník Bradford nám připomíná, že čím více budeme cvičit, tím více užitku nám rituály přinesou. Pět rituálů nám pomůže přimět energetické víry otáčet se normální rychlostí, čímž se tělo stává ještě vnímavější k užitku ze cvičení. Vysvětluje, je tedy takovým překvapením, že pět rituálů očividně přineslo tolik dobrých výsledků mnoha lidem, kteří začali vypadat mladší, cítit se odolnější a dožili se vyššího věku. Nelze se nezmínit o další důležité věci. I když určité účinky rituálu spojujeme s vlivem na jednu nebo dvě čakry, jednotlivé cviky v rámci pěti rituálů působí společně. Každý z nich ovlivňuje celý systém. Pojetí plukovníka Bradforda je založené na předpokladu, že je celý systém propojený. Tibetské, hinduistické i čínské tradice vnímají hmotu a energii, ducha a substanci, psychiku a tělo jako sourodý celek. Tuto, milí poslucháči, by som urobila pauzu, pretože po krátkej pauze, po pesničke by sme si tu niečo povedali o šiestom rituáli, ktorý často nie je vôbec uvádzaný a je veľmi zaujímavý a bol vytvorený pre určitú vec, ktorú vám poviem. Takže o chvíľočku som pri vás.

po peknej pesničke som naspäť a vrátim sa k to, čo som povedala k tomu, že existuje aj šiestý rituál. A síce v kapitolke šestý rituál, spôsob zachovávaní cenné životní esence. Podle plukovníka Bradforda nám provádění pěti rituálů obnoví mladistvé zdraví a vitalitu. Dodává však, přejete-li si skutečně plně navrátit zdraví a mladiství vhled, existuje ještě šestý rituál, který je nutno praktikovat. Šestý rituál je pravděpodobně tím nejnáročnějším cvičením, jakému plukovník Bradford učil, neboť je prostředkem k přesměrování sexuální energie směrem vzhůru k vyšším účelům. Aby se z nás mohli stát supermuži a superženy, je zapotřebí žít v celibátu. Mocná životní síla, obsažená v našem sexuálním libidu, musí být zachována a nasměrována vzhůru, aby z ní mohli čerpat všechny energetické víry. Plukovník musel tuto myšlenku vysvětlit opatrně. Nehovořil o potlačování sexuální touhy. Naopak zdůrazňoval, že abychom mohli šestý rituál provádět, je zapotřebí, aby naše sexuální energie byla silná a živoucí. V tom však tkví ona výzva. Jakmile se sexuální touha probudí a začne narůstat, nepodlehněte jí, namísto toho se naučte jí povznést pomocí šestého rituálu. Právě to je myšleno přeměnou sexuální touhy. Je třeba ji přetvořit a uvolnit. Tímto způsobem ji přesměrujete vzhůru a sexuální energie může být využita k získání dlouhověkosti. Bradfordův šestý rituál zahrňuje to, co je v hatajóze nazýváno banda neboli tělesné zámky. Po hlubokém silném výdechu zatáhneme břicho a po určitou dobu zadržíme dech. V józe jsou bandy pokročilá cvičení, jež je třeba provádět po důkladné přípravě, ideálně pod vedením zkušeného učitele. Možná právě proto plukovník Bradford představil svým žákům šestý rituál jako poslední. Postoj při provádění šestého rituálu v zásadě pracuje se směřováním energie do vyšších center, aby se nezdržovala pouze v prvních dvou čakrách. Díky celibátu je možné tuto cennou energii, jež by se jinak ztratila v sexualitě, zachovat. Při šestém rituálu je pak díky spolupráci těla a hlubokého dýchání tato energie využívána podobně jako palivo. Průměrný muž ejakuluje za život přibližně 5000krát. To odhadem znamená 80krát ročně po dobu 65 let. Tak je vytvořeno okolo 15 litrů spermatu, přičemž je při každé ejakulaci vyprodukováno mezi 200 až 500 milionů jednotlivých spermií.
Za celý život by takové množství spermatu mohlo vytvořit trilion lidských bytostí. Z energetického hlediska se jedná o úžasnou tvořivou sílu. Představte si, že byste takovou energii dokázali využít i jinak. Mimo jiné, byste se pravděpodobně dožili vyššího věku. Každý muž dokáže vyprodukovat zásobu sexuální energie, jež v sobě skrývá více energie než atomová bomba. Poznamenal známý autor knih o taoismu Mantak Chia. Podstatou šestého rituálu je, že žijete-li v celibátu, můžete zachovávat svou mocnou sexuální energii a přeměnit ji na sílu vytvářející dokonalé zdraví, mládí a dlouhověkost. Plukovník však dobře věděl, že život v celibátu pro mnoho lidí není uskutečnitelnou volbou. Doporučuje tedy, že bychom se k němu měli uchýlit pouze v případě, cítíme-li se dostatečně připraveni takovou výzvu přijmout. Kapitola další. Zásadní je uvěřit, že můžete omládnout. Plukovník Bradford dále uvádí jedno doporučení, jež je stejně důležité jako samotné cvičení. Musíte uvěřit, že je možné pozastavit nebo alespoň zmírnit následky stárnutí a být přesvědčeni o tom, že to dokážete. Takový vnitřní postoj je naprosto zásadní. Dovedete-li se nezávisle na vašem věku cítit jako mladí lidé, začnou vás tak vnímat i ostatní, vysvětluje plukovník Bradford. Než si uvědomíme, že nám v dosažení výsledku brání pouze vlastní já, jež nedokáže uvěřit, budeme pravděpodobně celou záležitost považovat za něco záhadného a nadpřirozeného. Bradford svým studentům vyprávěl, že když začal v Tibetu provádět rituály, vnímal se jako mladý muž. Než aby se držel představy o sobě sama jako o slabém a starém člověku. Začal si pravidelně připomínat, že se nachází na vrcholu svých sil. Každým dnem do této představy vkládá mnoho energie a silnou touhu. Postupně se skutečně začal vnímat jako mladší a živější a tak ho spatřovali i ostatní lidé. Už jste pravděpodobně zaslechli věty typu: všechno je to ve vaší hlavě. Vytváříte si svou vlastní skutečnost. Duch vítězí nad hmotou. Dosáhl toho sílou vůle. Jsou tyto výroky prázdné? Nebo by mohly odrážet nějakou elementární skutečnost? Zatímco se moderní věda pokouší oddělit mysl od fyzické hmoty a popisuje je jako vzájemně nesouvisející jevy, učí východní filozofie pravému opaku. Veškerou hmotu spatřuje jako produkt vědomí. Vědomí je prvním principem tvoření, látkou, z níž je hmota vytvářena. Hmota je stlačeným a spojeným vědomím.
Ve 20. století nám pokusy v oblasti kvantové fyziky potvrdily mnohé z východních náhledů na povahu vesmíru. Vědci pomalu dochází k názoru, že vědomí jedince možná skutečně ovlivňuje hmotu. Někteří z nich dokonce světu představují nové modely vibrační medicíny a kvantového léčení. Je-li vědomí skutečně základní látkou, z níž je tvořena hmota, můžeme z toho vyvodit, že naše myšlenky tvarují fyzickou realitu, vaše tělo, a přetváří naše chování, naše zdraví. Deepak Chopra, MD, vysvětluje tento nový pohled na hmotu pomocí kombinace mystických učení o meditaci, fyzikálních teorií a svých vlastních zkušeností jako lékaře. Podle Chopry žijeme v proudu možností, jímž dodává formu naše mysl. Realita je neomezená a neustále se vyvíjí. Je v ní možné téměř cokoliv. Toto je taká krásná veta, že si dovolím prerušit mojím komentárom, že keď si toto uvedomíme, tak tá nádej tu je vždy aj tá naša posledná, ako by som povedala, záchytná barlička alebo slamka už. A preto, milí poslucháči, ostaňme mi v tejto tvorivej nádeji, pretože všetko sa mení a neustále sa vyvíja. A v tejto ťažkej dobe je to mimoriadne dôležité si to uvedomiť o to viac. Takže to je taká malá vsúka z mojej strany a pokračujem. To platí dokonce i na úrovni elektronů. Dříve jsme měli za to, že se elektron podobá malé planetě obíhající okolo atomového jádra. Mohli jsme předvídat jeho polohu a byl neustále přítomen. Dnes se však fyzikové přiklání k názoru, že tento tradiční koncept existuje pouze v případě, když ho tímto způsobem nahlížíme. Tvrdí, že elektron neexistuje nikde a že je možné, aby se nacházel kdekoliv. Co mu dodává jeho podobu, je náš pohled na něj jako na elektron. Jinými slovy, existuje tak, jak je spatřován. Ještě jednou si připomeňme, že jedním z klíčových doporučení plukovníka Bradforda, pojednávajícím o přetváření našeho těla na mladší, je vnímání sebe sama jako mladé lidi. Je zvaný placebo efekt. Je dobrým příkladem, jak naše očekávání a víra přímo působí na náš fyzický stav. Placebo není nic jiného než cukrová pilulka, o níž je pacient přesvědčen, že se jedná o účinný lék. Přibližně třetina pacientů, jimž byl cukr podán, již bezprostředně po požití pocítili zlepšení, jako by si skutečně vzali lék. Můžeme tedy předpokládat, že za zlepšením stavu stojí právě pacientova mysl a očekávání. Práce Evelyn Silversové, PhD, psychoterapeutky z Los Angeles, nám ukazuje, jak mocně může placebo působit svým pacientům trpícím chronickými nemocemi
řekla, že se v jejich tělech nachází vnitřní lékárna. Za pomocí rozhovorů a vedených vizualizací je nabádala, aby si v sobě vytvořili prášky na bolest. Vedla je představám, že si tvoří ohromnou zásobu endorfinů v těle přirozeně se vyskytujících látek, které tlumí bolest. Jež si v duchu posléze zaváděli do krevního oběhu. Výsledky byly působivé. Díky této metodě bylo mnoho pacientů schopných nechat chronickou nemoc vymizet nebo zmírnit a tím se osvobodit od návykových léků. Později doktor Silversová používala podobnou metodu, aby pomohla drogově závislým po 4 až 40 letech odstranit závislosti na drogách. Je to pro mě úžasný příklad, jak vědomí může léčit, říká doktor Chopra. Jakmile mysli poskytneme vhodný nástroj, je schopná překročit staré hranice. Mozek je neutrálním zprostředkovatelem a sám o sobě nemá vlastní vůli, říká Chopra. Je to služebník s nekonečnými možnostmi. Jenž může přijmout nebo odmítnout jakoukoliv závislost. Závislosti zde Chopra myslí i pevně zakořeněné přesvědčení, že proces stárnutí a fyzický úpadek nelze zvrátit. Podle Chopry je naše já nejvyšším mistrem. Budeme-li schopni uvěřit, že se dožijeme vysokého věku, stane se tak. Jeho filozofie nám pomáhá vysvětlit, proč plukovník Bradford klade v souvislosti s přemožením stárnutí takový důraz na naše touhy, postoje a přesvědčení. Vědci zkoumají životní energii. Energie a její působení jsou v praxi 5 rituálů plukovníka Bradforda zcela zásadní. Je možné tuto těžkou, uchopitelnou, ale velmi mocnou, je možné tuto těžko uchopitelnou, ale velmi mocnou sílu nazývanou prána nebo či spatřit, nebo změřit, nebo vyčíslit? Hraje tato energie ve skutečnosti důležitou roli v oblastech zdraví, nemocí a léčení, jak tvrdí čínští odborníci na akupunkturu? Existuje vědecký důkaz pro učení z východu pojednávajících o energiích? Navzdory velkému odporu doktorů a vědců, pevně zakotvených ve svých náhledech na hmotu a realitu, ano, existuje. Za otevřením dveří do tohoto neviditelného světa energie možná stálo vyvinutí špičkové technologie, díky níž je možné zaznamenávat elektromagnetická energetická pole obklopující jednotlivé orgány v těle i tělo jako celek. Vědci jsou tedy v současnosti schopni vyfotografovat elektromagnetické pole. Přístroje jako magnetická rezonance lékařům umožňují získávat obrazy mozku a dalších orgánů.
Nyní jsou běžně využívány v nemocnicích a laboratořích po celé zemi a jsou považovány za cenný diagnostický nástroj. Světem vědy otřásl objev radiologa doktora Bjorna Nordenstroma z Karolinska institut ve Švédsku. Nordenstrom prohlašuje, že se v těle nachází systém elektrických obvodů a elektrická aktivita by mohla stát u základu léčebných procesů. Jeho práce ukazuje, že elektrický proud kolující tělem může, je-li dostatečně silný, zastavit růst rakovinných buněk. Elektrický systém těla je podle Nordenstroma pro naše zdraví stejně zásadní jako krevní oběh. Nedávné objevy v oblasti akupunktury sebou přinesly nové důkazy existence neviditelné energie. Německý specialista na akupunkturu dr. Reinhard Foll, píše se Reinhard normálně V, O a dvě L, vynalezl přístroj, který nazval Dermatron a metodu již představil jako elektroakupunktura. Tento lékař využívá k pozorování elektrických vln jakémkoliv akupunkturním bodě v těle počítač. Ten zaznamenává elektrické údaje před a během léčení pomocí akupunktury, aby ho tak vedl k dalším postupům. Japonský výzkumník dr. Hiroshi Motoyama vynalezl přístroj AMI, přístroj na měření aktivity meridiánů a s nimi spojených orgánů, a využívá ho k práci s akupunkturními body. AMI sestává z 28 elektrod, jež lékař napojí na akupunkturní body, obvykle na prstech, na rukou a na nohou. Počítač zaznamenává elektrické údaje vyslané přístrojem AMI. Pomocí tohoto postupu Motoyama zjistil, že existuje silné propojení mezi elektricky nevyváženými meridiány a nemocemi orgánů s nimi souvisejícími. Pokusy na 2000 pacientech ukazují, že relativní hodnoty elektrického proudu na povrchu kůže odrážejí stav energie čchy v meridiánech, říká Motoyama. Doktor Motoyama dále vynalezl přístroj, jenž je schopný zaznamenat změny energie v těle nebo jeho částech spojených s jednotlivými čakrami. Došel k závěru, že mají-li být čakry propojeny s nervovými uzlinami a odpovídajícími orgány, musí být změny v elektrických impulsech zapříčiněné určitými činnostmi nebo myšlenkami pomocí tohoto přístroje měřitelné. Výsledky jeho výzkumu jej dovedly k tomuto nečekanému úsudku. Energie čchy, proudící čakrami, může uhasit nebo vytvořit energii na fyzické úrovni. Jinými slovy, čchy v čakrách přímo ovlivňuje stav a zdraví našich fyzických orgánů. Motoyama je schopný toto vše vědecky dokázat. Motoyama, Foll a Nordenstrom jsou pouze jedněmi z mnoha vědců a výzkumníků, kteří se zabývají studiem lidského energetického pole. Přinášejí nám poznatky o jeho anatomii, energetických drahách a jejich souvislosti se zdravím, nemocemi, léčením a stárnutím. Poskytují nám nové náhledy, jak s touto energií stojící u zrodu našich životů zacházet. Je dost dobře možné,
že výsledky těchto výzkumů podpoří a prohloubí učení plukovníka Bradforda. Zajisté nám, lidem ze západu, se zájmem o pět rituálů, pomohou porozumět biochemii a energetickým mechanismům, jež umožňují dosažení dlouhověkosti. Z toho můžeme podobně jako plukovník Bradford vyvozovat, že pramen mládí se vždy nacházel uvnitř nás. No, milí poslucháči, toto je veľmi pekná veta, s ktorou by som uzavrala toto čítanie. Určite ste mnohí očakávali, že budem rozoberať tých 5 rituálov, ako po sebe idú, na čo slúžia, ako ich správne robiť, kedy a koľko a rôzne vlastné skúsenosti. Osobne sa s tým zapodievam už vyše 30 rokov, hádam už aj viac. A v tomto prípade som zvolila inú cestu. Priniesla som vám zdroj, kde to môžete hľadať, po čo môžete pátrať. Priniesla som taký výcuc, ľudovo povedané, čiže extrakt z obsahu zdroja. A myslím, že každý, kto má trošku záujem a ho to zaujalo, čo verím, siahne po podobnej literatúre, je ich veľa týchto knižiek, rôznych a rôzne veľa aj zdrojov na internete, aj videí. Takže určite by som odporúčala sa povenovať týmto veciam, ak vás to zaujalo. Budem veľmi rada, že som spôsobila zvedavosť pri najmenšom. A vyskúšajte si. Práca na tele a práca samého na sebe je v dnešnej dobe alfa omega. Pri týchto veciach okolo by to malo ostať ako to prvé a najdôležitejšie. Vrátim sa k 5 Tibeťanom, keď budem už pracovať s tým kanálom svojím Studio ATV na Hero Hero, čo som už avizovala. A tam by som, pravdepodobne by som to zobrala ako tému bonusov, pretože je to vyše 30 ročná prax. Ostatné veci tam budú aj riadne, alebo také, čo by som chcela ešte publikovať bez akýchkoľvek bonusov, ale budú tam aj veci, ktoré budú už v rámci bonusov. Veľmi sa budem tešiť na ďalšiu spoluprácu a zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS sa od mikrofónu lúči Iveta. Ďakujem vám za pozornosť.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Režisér je tady, jo? Není to moderátor, je to Rejža. Studio Deja Vu, no prosím tě, vždycky minutu před zahájením vysílání to klekne, jo? Takže samozřejmě prostě kleklo to i teďka. Nicméně, už jsme pravděpodobně ano on air, jsme on air a na YouTube rouře jsme taky on air. Takže přátelé, já pouštím znělku, vidím, že teda je tady i Chris, takže dobře, přátelé svobodného vysílače, jsme tady trošinku opět punkově, jak jináč, a je 19:01 a je 6. srpna, takže hned po znělce vám řekneme, o co tady vlastně dneska půjde. No, těšíme se, takže jdeme na to.

Takže jako vždy, veliké om, šanty přátelé, krásný 19 hodin 02 minuty a 6. tuším 8. 2026 je jich to roku gregoriánského. Vítám vás, Dežavičko, Petrucha jméno mé. Srdečně vítám a jsem velmi rád, že můžu být součástí tohoto vícečlenného vysílání. Dneska je nás tady normálně 6, jo. Většinou nás tady bývá tak 2, maximálně 3, ano. A dneska nás tady 6. A další se tady přidává na scénu, ale nevím, jestli ho tady teďka momentálně přijmu. Takže dokončíme představení a pozdravení. Takže Mára Hašlár, který má stabilní vysílání tady na Dežavíčku v takovém procesu vlastně a projektu Svobodná spolupráce, ale dneska je to počátek nové ságy, nového projektu, který se jmenuje Průvodce vzestupem. Jo? Takže přátelé, Dežavíčko je jako teďka médium, není to ani moderátor, ani rejža, ale jsem jako médium, abychom mohli tady vlastně zažít jak si přímý přenos vzestupu, který se nás týká. A já teda přivítám posluchače Svobodného vysílače, všechny, kteří si nás oblíbili, kteří nás sledují, buď videem, nebo zvukem. Kdo nás sleduje pouze zvukem, tak na, v kalendáři Svobodného vysílače na studiu Deja Vu je takový odkaz, link na dnešní vysílání na YouTube, tak si na něho klikněte a můžete nás

0: vidět a je skutečně na co se dívat, protože tři mužové, tři ženy, takže veliká korektnost a genderová vyváženost, což teda už dneska musí být. A nám je to celkem jedno, ať je nás tady kolik chce a jakéhokoliv pohlaví, protože tady jde úplně o jiné věci. Takže vás vítáme, no a já teda, Máro, asi předávám, samozřejmě já se si neodpustil trošku ten delší úvod, takže Mára Marek Hašlar, svobodná spolupráce a tentokrát průvodce vzestupem lidstva někam do těch vyšších úrovní. Jsem velmi na to natěšený, zvědavý, takže Maro, předávám slovo, představ klidně hosty, nebo vlastně uvedi nás do toho, co se bude teďka v těch třech nebo čtyřech vysílání dít. O, Šanty, jsem jedno veliké ucho a oko, máš slovo.
1: Já zdravím všechny posluchače a taky a zároveň je Petruko. Sláva tobě, já nevím, pokaždý začnu stejně, jako hele, díky, blaho tobě. Já doufám, že si průvodce vzestupem žiješ jako všichni, který... Protože pro mě průvodce vzestupem jakoby se nějak zorientovat, jo, v té životní situaci, která se teďka odehrává v každém z nás, ale na jedné planetě. Ta planeta celkově měla svůj příběh, měla svůj a měla svůj skutečnou a ten vzestup jako před námi na takovém místě, který nám vlastně takhle pomáhá. Vyrozenosti, živosti, věře, věře, v tom božském aspektu je to úplně jedno. My si projdeme úplně celou kartu, kterou my jako lidské bytosti vystupujeme. Částí. Ten proces vystupem byl takový v začátku teoretický a pak praktický. Takže v té praktické části se i posluchačů, i diváků díky, a to už jsem naznačoval, už nám. Dobu, že budeme potřebovat teda papír a tušku. Budeme snažit, že právě ten duši země, tu bohyní, můj osobní plán duše, můžeme tenhle ten plán ze vstupu způsobem zviditelně orientovat. Jsem si vybral, jo? Je to pro vás podle mě zajímavá věc, protože kde teďka bude téma o vědomé praxi, je součástí ze vstupu. Původu. S takým lidí, jak to může jako fungovat, se dokážou podpořit. Tohle dar, že to není můj dar, prožíval zesku a planety a dýka. A i ty bohové se mohli připojit uzavřít ten cyklus. Ten i ta prvotní tvorba se přidala, aby to mohla taky zcelit celé té trojedinečnosti. Já jsem jenom ten prožitek toho, co se odehrávalo tady na Zemi v rámci. Já se snažil jenom založit to nejdřív osobní, jo, jakoby proces, který jsem tak v rámci krajinotvorby. Krajina, tak se to dotýká i vráceně. Když to opravdu poznáte a máte, vytváříte tu kvalitu, tak ta krajina já to taky zpracoval. Budete vnitřní a vnější, to je velice velká záležitost v rámci vývoje. Dáváte možnost, aby mohli přijít a dokončit ten cyklus. To znamená, jako přijít. K dalšímu procesu, další cyklu. Zároveň tyhle ty cykly se odehrávají ve všech těch různých malých aspektech, v těch základních rovinách, které je výjimečnost. Se budeme vlastně snažit porozumět, proč nám to vesmír říká. Nám to říkají ty planety, co nám říkají. Všechno dává smysl jenom tehdy, když se propojíme skrz srdce, prožívat a zároveň se připojovat do toho procesu zestupu. Proces zestupem. Dlouhou dobu vlaďoval v nejších pro osobní, jo, nějaký. Jary byly tak veliké, že jsem prostě říkal, to já to musím, jakoby, i se na teda tam i takový vnitřní tlak, že něco by byly výsledky, jo, v rámci problémů, které jsem tady prostě vydal jako bytost a různě zakopává. Důvod je, že já se dokážu postavit na a ten vzestup to má tak. Vy pobídnete ten zestup, který vás najednou vědomě začal podporovat. To je geniální. Není to chtění, vychází jakoby propojení. Už to není kvalita, už je to propojení. Je to ta spolupráce a pro mě ta svobodná spolupráce. Společně teďka ten vzestup svobodně pro těch, kteří tu budou existovat. A to planeta udělala stejně. Ona postupně to dělá, aby ty lidi, kteří chápou ten nový cyklus, mohli koexistovat. My jsme se v tom starém cyklu od duše planety úplně vzdálili. Totálně. My žili úplně mimo tu matku naší. Chápali jsme naší duši, protože ona byla spojená vlastně s tím procesem, jak chápem duši planetární. Takže jako na jednu stranu jsme velice pokročili všichni, protože si uvědomujeme důležitost toho. Stojíme už na nohách. Ty mě všechny texty a všechny ty skvělé analýzy, které si můžeme vytvářet, které to budeme ukazovat a mluvit o nich, tak budou zdarma ke stažení. Na to šili různé a teď doděláváme něco, takže já jsem si dovolil ještě si dát pár dní aspoň trošku ležet, udělat tam malou korekci ještě jednou a na straně pozici teda na stránkách bude celý průvodce najednou. Tady ve vysílání budeme vždycky v tom tématu té jedinečnosti. Cesta. Ne, můžete se taky představit, já jsem to vzal jenom tak.
0: Já jenom, přátelé, než se tým představí, je tady čekatelka pod pódiem Hanka teda, která se tady ozvala a je tady, ale já ji přijmout nemůžu, bo tady máme umožněno pouze 6 ksichtíků našich, takže Hanko, jestli nás slyšíš, tak vydrž, je tady místo tebe Christ, ale můžeme se nějak prostřídat, jo? Christe, takže je tady Hanka, když řekneš třeba, že na chvilku odejdeš, představte se a můžeme se prostřídat. Om šanty, přátelé, je to vaše, pojďte pěkně, pořadě, riad za riadom, pojďme na to.
2: teda si vemu první slovo, zdravím všechny. Jmenuji si Pavla, už jsem se... Nebudu mluvit o nějaké osobní rovině. Mám pocit. Budu šťastná být toho součástí. Plní se mi velký přání, velký sen. Nejenom a přeju všem, aby si to tak prožili a za mě.
0: Děkujem, Pavla Vintrová, ano, takže další. Kdo je na řadě?
3: Ani ženská, která proplouvá svoje... Děkuji za tu možnost.
0: Om Shanti. No?
4: Já?
0: Ano.
4: Moje jméno je Hanka Havláková. Docela dost let bych řekla od jeho prvního vysílání s Andreou. Rozumět tomu, jednou jsem nahoře, jednou... A když už si myslím, jakože něco... A já jsem zase v pytli. To je zase jinak. Jo, takže pro ty z vás, kteří taky neví stejně jako já, jo, a třeba ty, tak třeba pomůžu tomu alespoň trošku. To je asi tak všechno.
0: Hanko, tak to bylo tak asi všechno, tam to posledně důležité jako nezaznělo, teda co je tak všechno, jako, ale určitě budeš mít příležitost to, jak si prostě vysvětlit, takže děkujeme a přátelé, zatím vás velmi chválím za zvuk, který je velmi dobrý, až teda Hanka tam měla malinkatý výpadek. No a možná teda Chris by se mohl představit, jo, Chrisi, pojď na to.
5: Prožil určitýma různýma pádami. Vlastně tahleta praxe zrazil, díky bohu, tak my zásadně změníme. Ale jestli to je Hanka, tak rád. Když to nešlo, tak...
0: Zvuk je perfektní, Chrisi, ty jsi teda galantní, je to perfektní. A ano, přiznal, že jsi náhradník, ale já tě neberu vůbec za... Tady totiž není jako nikdo náhradník, jo? Nás tady může být 144 tisíc a nikdo nebude náhradník, jo? Každý má tu možnost, jenom tady to studijko je omezený na 6 tváří. Takže, Chrisi, jestli teda souhlasíš, tak se vypoj a dáme teda prostor Hance, která už tady teda aktivně čeká a ty se můžeš potom zase přihlásit třeba místo někoho, jo? Jo, kdo se nabídne. Dobrý, Chrisi, děkuju, ahoj.
5: Ahoj.
0: Tak, takže já jako rejža jsem to rozhodl a je tady Hanka. Hanko, ahoj, čekatelko. Takže vítej v Dežavíčku v 19 hodin 18 minut a 6. srpna 2026 v pořadu Průvodce vzestupem s Markem Hašlarem. Takže si na řadě, aby ses nám představila. Prosím, máš slovo.

0: Takže, děkujeme Hanko, no a tak jsme se prostřídali, doufám, že jsem nezapomněl na nikoho, no a potom teda asi Mára, který se předpřestavil, ale mohl by to vlastně nějak teda jako ukončit tím vlastně, co vše můžeme, Máro, očekávat tady od toho pořadu, jo, který je velmi vyzývavý a těšíme se na něho všichni.
1: Díky. Já trošku ještě uvedu na míru, jakým způsobem to průvodce vzestupuje, totiž mám dát možnost rozumět tomu plánu. To znamená, že to je ne, že já máte vnímat jedinečnost. Jedinečný je, že každý máte svůj jedinečný na tu skutečnost. A tím my vytváříme takový kaleidoskop toho vývoje, vybíráme na tu jedinečnost z té celistvosti. A to je pro mě jasný dar, protože vy si teďka zkusíte ten opačný způsob, teď naučíte chápat sami sebe, vytvářet si sebereflexy, analýzu. Protože lidi ztrácejí
2: důvěru sami v sebe. Je to na jednu stranu, to chápu, že jdeme za někým, který se jako věří. Tak se ho na něco zeptáme, on nám jako poradí a tak jako máme jako pocit, že to je ta cesta. Ale to není ta cesta. Průvodce je o tom, že vy probudíte opravdu tu zkušenost toho prožitku natolik, že jste schopný si vytvářet tu sebereflexi, že vy sami odrážíte ten vývoj tím prožitkem. A on se odráží do té neurální sítě, jakoby světlo dopadá na hladinu, odráží se, reflektuje do toho prostoru. A v té chvíli té reflexe vzniká ta analýza. Tam je ten mozek, neurální sítě, tam je projev Boha, ducha. Jo? A v té chvíli vystupujete do té druhé pozice, že najednou vy jste ten, který to vlastně jakoby ví, jak to má být, ale nevíme ještě... Jestli to je skutečnost, že jo, jakoby, protože osobní pravda, řekněme, je jenom jakoby váš osobní pohled na tu skutečnost. Je to jenom váš názor na tu skutečnost, odraz té reflexe. A teďka si představte, že člověk má zavřené srdce a ten prožitek nedokáže dostatečně prožít té celistvosti, takže uvidí jenom třeba střípek toho, co se chce reflektovat. A v té neurální síti neexistuje odpověď na ten střípek, protože ten smysl toho, proč, vzniká, až když celý ten příběh se složí. A vy pochopíte, jo, ten smysl toho, co teď pozoruju skutečnost, nebo si to projektuju. Jo, vidíte to. A v té první fázi je to důležitý krok, protože cesta duše a ducha, kdyby jste schopný vnímat ten příběh a takhle si ho analyzovat, tak vstupujete na tu cestu a vy najednou vycházíte z toho labirintu těch podmínek, projekcí, iluzí, přesvědčení, hodnocení, všechno to jsme pozbírali. Ten pozorovatel má být naprosto čistý. A to je první fáze. Vy se snažíte skrz ty vaše emoce, které jdou jako nahoru a dolů, a jsou to takové ty vlny, jo, které vy tady prožíváte. A tam se učíte vyrovnat, porozumět tomu, splývat s tou evolucí tak, aby jsem nestrácel. Jo, když ztrácím tu energii, znamená, že nechápu ten proces toho vlnění, toho prožívání, který tu máme. Protože sami to vnímáte, že jste naplněný určitým traumatem, určitým strachem. Protože jste někde klesli jako hloubš a trvalo vám zase, než jste se jako vrátili, udělali jste jenom malej hub a zase to. Že ta intenzita těch vln se tou evolucí tak exponenciálně ty dvě existence úplně projeli až úplně na nejvýš, a to je prostě sjíždět tyhle ty

důležitá věc. To málo kdo umí. Protože člověk žije v mysli. A většinu věcí on si projektuje. Prožitek je, že tím vím opravdu jste. Je to o tom, pozorovatel je o tom, že jsem. To je hluboký, to tady, ale Buddha tohleto, jak Kristus, tak to nám prostě říkali, hlavně vnímejte tu jedinečnost, a to jsem, jo, ta jedinečnost tam začíná, to je pozorovatel. To je prostě pesky jelí. Takže já, když budu vlastně jenom pozorovat ty emoce, které mi jdou líp a míň a tohle, tak já z toho vlastně porozumím, jo, té rozličnosti, toho mého prožitku, té mé zkušenosti, kterou jsem vzal jako výzvu v rámci evoluce. Jsme si tuhletu skutečnost třeba jakoby ten příběh vybrali, ale jak se tady projevuje, už jsou právě tyhle ty programy, které nám tam můžou projektovat úplně jiný labirint. Takže my to ego a ten labirint funguje úplně jednoduše, že ono jenom vstupuje do toho, že vy něčem toužíte, jako já chci, a ono vám to dá. To je labirint nevědomí. A srdce tohle nedělá. To dělá pravý opak. Vy tím jste. A pak to dáte všem. To je úplně úplný opak. To je maximální praxe téhle jedinečnosti. Že vy najednou pochopíte svůj skutečný potenciál jsem. A teďka pozor. Toto je evoluční dítě, nebo dětství. Evoluční dětství. Teď si podívejte na děti. Oni jenom jsou. Z toho jsou posilovaní v tom životě. Jenom tím, že jsou. A pak tam vidíte, jak mají ty výkyvy těch emocí najednou. Výbuch smíchu, že úplně nevíš, co jako se děje, a přitom o nic nešlo. A zároveň ten smutek, jak všechno probrečet, uvolnit. Vidíte, jak se učí ten pozorovatel tam, evoluční dětství. My jsme teďka lítali na těchto vlnách a jako lidstvo potřebujeme jít dál. Tu jedinečnost zcelit. Tím se uzavírá ten cyklus. Takže my opravdu jsme jako v evolučním dětství a teď dospíváme, aby jsme přijmuli z další etapu životu. Ale když se vykašlem na to dítě v rámci vzestupu, tak tam nikdo prostě nevejde, protože to je jedna jedinečnost, kterou potřebujete. Potřebujete všechny tři těch procesech, které jsem vnímal, když vzestupovala krajina. Naše planeta, solární systém, všechny planety naše, i vesmírný kosmický vzestup, o kterém jsem naposled mluvil. Každá tato jedinečnost totiž prochází od té jedinečnosti s ten celý cyklus, takže máte najednou kruh, celistvost. Tu chvíli jste na začátku i na konci, protože chápete, proč jste vstoupili do toho cyklu, co vás naučil. Takže v každé této jedinečnosti, že zažíváte toto zcelení, proto tady zažíváte cestu duše a ducha a rozpomínáte si na své minulé životy a na své budoucí životy. Je to obrovský hustý. A jenom skrz to srdce, to je středobod, tam je ta reflexe, tam ta hladina, která je pak to moře lásky, je úplně nejkrásnější reflexe, protože odráží úplnou skutečnost. Ale vy si děláte nejdřív jako to, tu vlastní hladinku té vaší osobní vibrace. Vývojové vibrace. Jo? Jak si dovolíte, představte si, že to moře lásky nekonečnosti je všude. A vy si jenom vytvoříte těma programama, egem, všim těma parazitama, takový kokon, a ten vám brání tomu prožitku nekonečnosti lásky. Moře, to je moře. Takže ono to je obráceně. Já uvolňuju něco,

0: abych si dovolil, jo, tenhle ten potenciál, v kterým se neustále koupu, abych si ho jako dovolil tady na chvíli prožít. Takže to je úplně, vidíte ten paradox, že my tu reflexi jako toho vývoje máme hodně pokřivenou. Takže my tu analýzu velice bagatelizujeme a naše ego roste, protože máme svůj osobní pravdy a těch si nabalíme miliardy a pak máme knižnice osobních pravd a každý říká, že to je skutečnost. Jak to? Jak může být skutečnost takhle, jo, vícera, když skutečnost bude ta jediná, když si to jako představím v rámci vědomé praxe? Pak je tam velký rozdíl. Když člověk nepřichází k vědomé praxi jako pozorovatel, pak ho cokoliv, co prožije v božském těle, tak ho naprosto semele. Protože nebude mít základ toho, jak reflektovat, jak analyzovat, jak ukotvovat té vývojové kvality v rámci vzestupu. Jako wow. A teďka si představte zase jenom srdce. Srdcem vcházíte na cestu duše, tam se zorientujete, abyste mohli přijmout další etapu, tu dospělost, o kterým se tu bavíme ve výsledku. To je další krok v dalším procesu. Takže prosím vás, dořešte si to své vnitřní dítě, ten evoluční proces toho dítěte, protože tam budete mít právě ty správné informace v rámci toho pozorovatele, který on potřebuje najít ten čistý pohled, který není dogmatický v rámci těch osobních prav, ale skrz prožitek té skutečnosti. Chápejte, vy pak to nikomu nemusíte vysvětlovat, že to tak je, protože ono to tak je. To je roztomilý, ne? Nemusím o tom básnit nějaký pravdy, jo, jako se domnívat, že to tak je a není a je. Chápejte, žijeme ve skutečnosti. To je vzestup. To je ten pozorovatel. Wow. Jako na jednu stranu, já jsem si uvědomil, že ten pozorovatel, my ho jako potřebujeme jako lidstvo, protože máme do vínku takovou speciální věc. Já jsem to nazval, že jsme jako rozhodčí. Teďka podívejte se, je tady evoluční duální hra, ale člověk se vymezuje, nebo to tělo, když do něj vstoupí ta bytost, on se vymezuje najednou celý té hře, ono svobodně může vybrat, jestli se přidá, jestli bude, já nevím říkat, se podbízet těm černým tričkám, jakoby, nebo těm bílým tričkám se bude podbízet. Ne, člověk je mezi. On nepatří tam ani tam, on je rozhodčí toho vývoje. On určuje tou reflexí srdce a toho procesu toho lidství evolučně tomu, co je udržitelnost té existence. Wow, takže my jenom, že jsme pozorovatelé, ale my tím, když vstupujeme jako pozorovatelé, tak z kvantové fyziky celkově, on pozorovatel okamžitě narušuje to, co tvoří, nebo působí na to, co tvoří. Takže je naprosto tou součástí. Takže on je ten rozhodčí, řekne, bude to takhle a bude to takhle. Proto ten člověk se cítí hodně jako v tom dětském režimu, že mu tohle nebylo dovolené. Že mu hned ty dospělí vlastně řekli, ale takhle to není, je to takhle. A řekli mu tu pravdu, která ho zapatlala do těch kokonů a těch, jsou to fakt patoky, jo, co z nás někdy lezou, co jsme přijmuli za skutečnost, kterou budeme tady na zemi reflektovat. Chápejte, to je velmi těžká tíhnoucí hmota, velmi neevoluční, která pak z tohohle procesu vzniká, kdy vy stále upadáte do traumatu a těžknete, nebo obráceně do toho strachu. Jo, to je ven zase něco manifestovat. Takže tenhle tíha je opravdu nepříjemná v rámci vzestupu. Je to ten stínový hráč, který nás upozorňuje na to, kde je nedostatek, kde to nemáme zpracovaný, kde nerozumíme tomu příběhu, kde může vzniknout toto nedorozumění, aby ten stín tam mohl vejít a prohloubit tu trhlinu, jo, v tom vývoji přirozeně. Ale když jsme v pozici, kdy tomu porozumíme, jsme schopni se orientovat na té cestě duše, tak je to neskutečný, protože on na vás ten stín najednou jako nemůže, protože vy víte, že vás láska z toho vyvede, protože vám ukáže tu cestu duše a ducha. No to je geniální. Já když jsem zjistil, že to takhle jako naplánovali v rámci toho vzestupu planety, aby nám byly daný nástroje duše a ducha, aby jsme zároveň skrz tu planetu mohli tyhle kvality, které ona díky nim zestoupila, tak tu zanechala ty kvality duše, aby nám pomohly ke stejný věci. Tak stejně, jak když zestupovala v duchovní úrovni, tak i tam zanechala ty kvality, s kterými my můžeme teďka pracovat a dosáhnout toho. Já když si to uvědomuju teď zpětně, celý ten proces, tak jsem si, ač jsem vnitřně cítil, že to je pro mě obrovsky důležitý tomu porozumět, protože jsem to měl, jakmile jste když v té knížce toho života a čtete ty příběhy, jsou velmi napínavý, dobrodružný, vy úplně nemůžete tu knížku odložit, prostě, furt jako čtete. Takže pro mě to byla jakoby životní existence. Vůbec pochopit toho průvodce, pochopit ty nástroje duše a ducha. Co mi tam ta planeta chce říct? Ona se úplně transformuje do toho úžasného procesu. Vzniká ta nová planeta, jakoby, jo, ta duše prostě vzestupuje. A co já, úplně vždycky, a co já bych tomu chtěl porozumět, abych mohl podobnou věc zažít v té duši i v tom duchu. A to naše lidství, to evoluční dětství, jak o něm mluvím, to naše jsem. Chci prostě konečně vyřešit. Jo, protože pro ten vzestup potřebuju všechny ty jedinečnosti dát do té jediné pozice, té trojedinečnosti. Tady ten dar byl dán nám jako člověku, jako tomu tělu, jako všem těm nástrojům, které jsou součástí v rámci i té tvorby, jako božské úrovně, i té stvořitelské prvotní tvorby, i toho lidství jako procesu duše a ducha. Takže tyhle ty dary jsem si říkal, jo, budu moc rád, když to dokážou lidi zpracovat i takhle přes éter. Takže jsem vytvořil právě toho průvodce, aby oni si mohli buď pustit video jako instruktážně a pak si toho průvodce zkusit, aby se mohl zorientovat, aby mohl analyzovat vlastně ten vzestupový plán a tím podpořit ten vzestup. Tak jsem tomu věnoval obrovský úsilí. Mnoho bytostí, kterýma jsem se setkal v rámci krajiny, v rámci kosmické krajinotvorby, vesmírné krajinotvorby, tak prostě všechny tyhle bytosti mi umožnili si přečíst tu knihu těch příběhů, které potřebuju pochopit pro mě, aby ten vzestup v té úrovni začal fungovat, aby byl vědomý té kvalitě. Protože jsme nástroj celé evoluce, ale neumíme na něj hrát. Neumíme vytvářet právě tu píseň písní, která všechny jakoby spojí v rámci té úžasné skutečnosti, která nám ta dualita nabízí. Není to totální kekel zvukový, který nás zase naopak prostě, jo, uzamkne a úplně jsme pak nebezpeční spíš pro to okolí. To je prostě velká škoda, že se tu spoustu lidí, a to vidíte, rozhodlo, nebo jako duší, rozhodlo tu zkušenost zažít jinak a že ji chtějí zažít právě v tom traumatu. Ale v rámci zestupu, jako, jestli se tak rozhodli, tak je to vlastně jejich volba. Není to braný, že někdo jako hodnotí, oni si tím vybrali jako sami. Zestupují taky, ale potřebují to třeba skrz tuhle zkušenost. A my jim jako nemáme právo odpírat tu zkušenost tím, jako taky jako jsme ti, kteří je přesvědčujeme, nutíme, vměšujeme. Takže ten přístup, jak předat člověku to poznání, které jsem měl v rámci, jo, těch krásných věcí, které jsem tady naznačoval, ve všech podcastech naznačuju, tak pro mě ten průvodce je obrovský, neskutečný dar, kdy celá ta jedinečnost spolupracovala potom na tom vývoji. Že ona reflektovala, co se jakoby má stát, aby ta rovina zestoupila. A my se mohli díky tomu transformovat. Jako já jsem byl nevýslovně rád, ale velice těžký tohle někomu předat. Ještě když to nechápete celistvě, ještě když jste v tom začátku toho příběhu, tak prostě vyprávíte ten příběh, ale ještě nevíte přesně, proč ho vyprávíte. Takže tam jakoby trošku něco jako chybí, ale vy potřebujete společenství, abyste si to navzájem řekli, abyste si ty příběhy říkali, že u toho společenství se to teprve zceluje. A my k té celistvosti přicházíme skrz společenství. Že sdílíme. Wow. Tyjo, a teď úplně ta nejkrásnější věc, kterou člověk pak zažije, znamená, že duše a duch se stanou vašimi nástroji. Už to nebude vaše přítěž. Vašimi nástroji budete pět píseň písní ve vašem srdce a všechny tyhle nástroje budou tvořit úplně neskutečné věci. To je vzestup, ano. Ale jenom tehdy, když se dokážete otevřít tomu pozorovateli a znovu to dětství řešit, znovu se vrátit k tomu dítěti vnitřnímu a prostě ho osvobodit, aby bylo svobodný. Moc si to přeju, aby to všichni zažili. Moc všem lidem přeju, aby zažili mír v té jedinečnosti. To je začátek a konec. Máte pocit, že jste zemřel a znovu se narodil a že se to děje neustále. A najednou si řeknete, no teda, a já celou dobu myslel, že to je ten labyrint. Jo, že to je ten příběh. Ne. Ten labyrint, to je ta projekce toho příběhu, to jsou ty vaše pravdy. Sorry, ale je to tak. Prostě my si ty pravdy vytváříme opravdu na všechno. My projektujeme, hodnotíme úplně všechno, jak má tenhle svět fungovat, jak má vypadat, jak má... A díky tomu, že jsme to do sebe nahráli a pak byli prokleti tou neměností, tak ten Matrix tady stále funguje, protože ho máme v sobě. On funguje na našich bytostech. My jsme ta platforma, která tu říká, ten rozhočí, to jsem. To je úžasný. Takže prosím vás, tohle je velká výzva. Pro všechny ten vzestup. Ať slyšíte tyhle slova, nebo projdete průvodce, každej tuhle výzvu má. Teď se všichni identifikujou, kdo jsem. Já jsem tamto. Každý se teďka dělá ty svý skupinečky, protože se identifikovali s tím jsem. Je to úplně jasný. To je prostě, to prožívají všichni. Jenom někteří na té nevědomé úrovni a někteří, kdo mají vědomou praxi, to můžou vnímat na té vědomé úrovni. A už nemají takový ty otázky. Já nevím, co se se mnou děje. Ne, protože představte si, tohle už ten vývoj za vás udělal. Vy už tam máte jenom vkročit. To je ten obrovský dar, který vám dává ten proces kolem vás a ten vzestup a ty vibrace a ta planeta, protože ta planeta je jedinečná. Představte si, vy na této planetě máte legitimně přirozeně nárok v rámci toho projektu jenom tehdy, když si projdete jako bytost všechny planetární a solární cykly, který vám dají dostatečně vývojovou kvalitu, abyste jako dostali schválení, že OK, asi to tady přežije. Jo, jakoby. Jinak pro tyhle ty bytosti, který nerozumějí téhle vibraci, je to maximálně destruktivní, on vás to rozloží. To se přesně děje. Jsou psychické problémy, jo, prostě ty schizofrenické struktury, které jsou ty trhliny, jo, je tam ten obrovský stres, toxicita, jo, všechno tohle nás trhá tady na kusy, protože oni chtějí zabránit tomu, aby vy jste probudili vašeho pozorovatele a vzali si tu sílu lidství nazpět. Vy jste vzestup. Ne, že je někde vzestup, že nám někdo něco dělá vzestup. Ne, my jsme všichni vzestup. Není to tak oddělený, jak si to lidi představujou. A nezáleží to, teď už jsme skoro v bodě, kde ten časoprostor už je úplně v té prvotní spirále, úplně, ta přítomnost je teď okamžitá. Tak teď je už na pravém místě, aby ten člověk to přijmul, že on má tu neskutečnou sílu ten vzestup uskutečnit. A tím on umožní všem tady uskutečnit ten vzestup. Ty, kteří si to přejou, jo, aby měli tu zkušenost v takový nebo v takový bázi. Jo? Já vzestup beru vlastně všechno. Když si to teď představím, tak oni taky zesilujou tu svoji vývojovou kvalitu tím, když jdou jakoby nějakým extrému. Jo? Prostě ta bytost to bude mít zapsaný, že se v této situaci, když se měla řešit ta jednota, ta celistvost, ta trojedinečnost, tak se vymezil a šel úplně někam pryč a vůbec se to nezajímalo, tak to se mu taky vepíše do té jeho bytosti. A on, když se znovu zrodí kdekoliv, tak to tam bude mít a bude asi nešťastný, že když to třeba v tom životě najednou pochopí. Takže já jsem si říkal, kurňa, ten vzestup tu nemůže být na věky, protože to je určitý. To říct. Určitý jenom výsek té přítomnosti, která se tady teď uskutečňuje díky té konstelaci všech bytostí, který to propojili, tu trojedinečnost. Přidalo se božství, přidala se prvotní tvorba, přidalo se lidství. Vidíte to propojení? A jak najednou všichni našli tu svobodnou spolupráci? Vidíte to, jak to tam úplně... Já úplně žasnu, jo, když pak mi řeknou, že vzestup je to, že já mám mít nějaký záměr nebo tohle. A já se tomu vysměju a řeknu, aha, jenže a co ty všichni, vy nevnímáte ten proces, který se kolem nás děje, že my jsme toho součástí. Když jsme toho součástí, tak už si nic nedokážete přát. Že je všechno skutečností. Že tam není ta osobní pravda té projekce, co já potřebuju a nepotřebuju. Ne. Je to v té skutečnosti. Přestaňte si projektovat tenhle svět. Okamžitě začněte vzestupovat. To je taková jako, doufám, že motivace pro vás. Protože teď je ta pravá chvíle. Teď vám pomáhají všechny trojedinečnosti. Teď se stala úžasná věc, v rámci i vesmíru celého. Je to teď přímo, je tam přímá cesta. Samozřejmě tohle bude i v tom dalším novém cyklu, kdy tady na Zemi budou tyhle ty body, té přímé cesty, a bytost, která bude poškozená, bude mít problémy, chce se něco ponaučit, aby zase jako pochopila celý ten proces těch všech cyklů, tak se narodí na Zemi, aby se to tady postupně učila a znovu se rehabilitovala. Wow, ale je jakákoliv bytost, protože člověk pojme i prvotní tvorbu, božství, i to lidství. Takže jako wow, ten prožitek tady rehabilituje ty bytosti. Wow, já mám samý wow, to je úplně jako, já mám úplně, to mi cinká úplně do celého vesmíru. Já... miluju tuhle rehabilitaci jejich, protože to je pro mě ta krajinotvorba. Já přijdu do krajiny. Cítím, že ten příběh tam někde je. Cítím jeho složitost. Vidím střípky. Ale teprve, když přijdu na správné místo ve správnou chvíli a uvnitř mě se celý ten příběh najednou celý. A já ho chápu. A pak z toho místa odcházím úplně jiný. Člověk. Takže bych vám fakt doporučil, běžte cestou lásky duše a lásky ducha, abyste si znovu obnovili tu cestu duše, aby prostě tam mohli spolu jít a začít spolupracovat. Protože ten dar je v tom, že oni už nejsou oddělený jako planety a slunce. Už tam není nic, co by nás oddělovalo. Naopak, Oni začnou spolupracovat a to je najednou, že ta jedinečnost lidství se zceluje.
1: Baro!
0: Tak, takový tak, úvod do toho
1: no,
0: tématu.
1: No, tak ano, máme 19.50, krásný to úvod. Já tady úplně tak já tuškou trošku mávám, jo, že to je takový to naše jako mnemotechnický, že když mávám tuškou, nebo kdokoliv z vás, přátelé, protože těžko se Márovi bere slovo, nebo mu tam jako vklouzává, protože on, já vidím tyho očiska napojený v té rouře na ten zdroj a jede. Ale já bych měl takovej dotaz, jednak za sebe jeden, ale tím pádem už se vrátím asi nějakých 17 minut zpátky, jo. Mnoha pořadek já slyšívám i v našich, jo, duše, duch. Jestli můžeš, Máro, nám osvětlit vkrátce v kostce vlastně rozdíl mezi duší a duchem, pokud tam nějaký rozdíl je, teďka nedávno se to zmiňovalo, vlastně duch a duše. Co si pod tím máme představit a jaký je tam rozdíl mezi těma dvěma fenoménama?
0: Když se člověk jako vědomí a chce reinkarnovat, tak přichází právě, protože on je v těch cyklech toho ducha, tak se rodí z ducha do té duše, na tu planetu. Můžeme říct, že se rodíš ze slunce, se rodíš na planetu. A v té chvíli si jako přečteš ten příběh toho ducha. Víš, když se rodíš sem, tak vnímáš, proč jako jsem se, jakou zkušenost jsem si vybral, abych se tady zrodil. A to tam máš napsáno, jo? To máš má jaké napsáno v tom světelném jazyce tvým. A to je duch. To jsou tvoje nástroje, které potřebuji vyladit. To je ten návod k tomu, toho pozorovatele, aby věděl, co má pozorovat, aby jako správně pochopil tu zkušenost. Hej? A když jsme duše, tak jsme tady narozený, jsme tady jako lidi na té planetě, tak to jsme jako duše. Hej? Jenže pozor, tato planeta má cyklus. Ta nová planeta, která vlastně teďka z tohohle vzniká, tak říkám, že bude jako spolupráce. Zároveň to bude, ta planeta bude sluncem i planetou. Zároveň bude vnímat obě kvality, ducha i duše. Jo? Chápeme se? Protože když zase tady umřeš, tak se jako duše přejdeš tu hranici k tomu duchu a narodíš se v nějakém nebi. Ale nejdeš ke zdroji. Pozor, ke zdroji nejdeš. Ke zdroji všeho ne. Protože ty si neprošel všechny cykly. Jo? Takže ty si zase skočil do jiného cyklu ducha. A tam jsi něco prožil a řekl si, aha, tak já potřebuji zpracovat tohle. Šup, jdu na nějakou planetu a jsem duše. A takhle cinkám, ale tady na Zemi můžeš teprve tehdy, když chceš tyhle ty dva zapojit do spolupráce. Duše a ducha. Tyhle ty dva příběhy. OK. Ty příběhy potřebujeme znát, protože ty a kvality duše nám vyladějí ten náš příběh. To znamená, my začneme chápat, co tady máme mít za prožitek té zkušenosti. Jo? Jakmile přejdu k tomu, že začnu chápat víc, co ode mě chce ten duch, ten jako, co je to za zkušenost, jaká výzva, tak zase chápu svý nástroje. Jo? Chápu, nástroj znamená, že tenhle hraje takhle. Jsou to různé kvality té tvorby, ale zároveň my tam máme ten návod toho, jak to použít v rámci té zkušenosti. A to je duchovní síla. To jsou ty nauky, tohle to všechno, a to je duch. Ale když jsme duše, tak jsme čistě v tom prožitku a právě chceme to prožít správně. Chceme tu zkušenost mít jako správně prožitou, aby to duše tomu porozuměla, takže to je důležitý, aby tady na Zemi byli opravdu ve spolupráci, aby se doplňovali. Jinak jinde ty cykly jsou jako víc oddělený, že někdy jste jako víc duchové, někdy víc duše, někdy je to trošku na přeskáčku, je to takový složitější, jo, na vysvětlení tady v tom podcastu. Jo, to je taková otázka mimo ten proces. Ale pro mě je to opravdu, jak to říkám, cesta je příběh duše a ducha. A my, když si tyhle ty dva příběhy nepřečtem, tak jako nechápem ten smysl toho, jo, proč tu jsme. Musíme to zcelit. To je velice důležitý. Každý jsme jedinečný, máme tam jedinečný nástroje, jedinečné zkušenosti, takže wow, to je ono. A tohle vy potřebujete i podpořit, tomu potřebujete věřit, sami v sebe. Jo? Takže vám to nedá žádný guru, nedá vám to žádný. On vám říká svoji pravdu. Sice někdo má jako víc pravdy k té skutečnosti, někdo má míň pravdy k té skutečnosti. Jo, to je jako jediný, co tady na tom trhu najdete, jo, ezoterickým. Ale to je prostě tak. Jakmile do toho nejdete skutečně, do té vědomé praxe, tak dostáváte jenom šídítka, iluzi a stojí vás to hodně peněz. Protože tahle praxe je naprosto zdarma. Naprosto svobodná. Ta nemá žádný vlastnictví, protože je založená na svobodě. Abyste to věděli. A všechny mý semináře a akce, které dělám, tak dělám vždycky v rámci vývoje. To znamená, že já nedělám akce mimo svobodnou spolupráci. Já si nevydělávám tím, jakože terapeut. Já vždycky cítím, že to vytvoří nějakou spolupráci, že se to pošoupne ten vývoj, tak do toho jdu. To je moje hlavní krédo. To, že udělám seminář a věnuju se tomu, 3 dny se snažím s lidma pracovat, tak si nechám samozřejmě rozumně zaplatit. Ale ne to, že tohle, co jsem vytvořil, díky té spolupráci právě s tím vším, by byla až hanba to nepředat lidem takhle svobodně. Mně to připadne úplně, že já se jim tím jako hluboce klaním všem těm, se kterými jsem měl možnost svobodně spolupracovat, protože to je největší dar, který jsem dostal. Ne to, že to teď držím v rukách a říkám si, kurňa, teď to můžu zpeněžit, no to je blbost. Jo. Já mám obrovskou radost z toho, že to funguje, že ty lidi, kteří s tím pracují, mají úžasné výsledky. Jakkoliv, třeba jdou jenom do té krajiny a jsou tam jako pozorovatelé, že to lidství se tak prostě navrací. Ano, jdeme do přírody a tam jenom pozorujeme, wow. A najednou ty emoce se uklidňujou. Nacházíme rovnou hladinu, kde se může reflektovat ten vývoj. Právě tam se začne reflektovat najednou ta duše. Najednou chápem všechny svý životy jako duše. A pak se tam začne reflektovat ten duch. A najednou vnímáte všechny ty prožitky toho ducha. Já jsem úplně, pak si řeknu jako kurňa, dítě to tak jednoduchý. A my v tom vidíme takovou složitost urputnou, který se nedokážeme ještě ke všemu pustit. Držíme si jí zuby, nechty, jak nějaký tajtrlíci, ale jenom jako sedět a neprojektovat je těžký, protože my jsme tenhle prožitek dlouho, dlouho neměli. A ano, vlastně měli a hned jsme na něj zapomněli. Když vzniká dítě v matce, v jejím břiše, tím, že se právě spojí ta duše a duch, ten muž a žena, tak se začne vytvářet život. Zase další neskutečnost a to je jakoby pro mě ten člověk, ten nástroj té tvorby. A v té chvíli vnímáte všechnu tu trojedinečnost. Ale ještě není dostatečně stabilní. Je to jenom záblesk. Jo, je to jenom takový záblesk, který se vám během toho života začne najednou jako odvíjet, jako ten váš životní příběh duše a ducha. Wow, a to je potom, to je úplně pak moc jako báječné, ale já když jsem si to uvědomil v té praxi, tak jsem to zažil, když jsem se vrátil znovu, jo, v tom dětství, úplně do prenatálního stavu. Úplně do toho, kdy jsem jako buňka vzniknul. A v té chvíli jsem cítil, že to je stejné napojení jako na začátku i na konci. Jo, toho cyklu. Já úplně, wow, teď to je, to ani já už na to nemám slovo. To, co to je za slovo toto? To není slovo. To je jenom prožitek. Takže zmizela projekce. Zmizela pravda. Stala se jenom skutečnost. A v té chvíli se najednou ten život stal lehkej. A ty nástroje byly najednou, ty, co mě ponižovaly, tak byly najednou obrovsky mi pomohly, jo, v tom vývoji. Ty vady, krásy na té duši, to ponižování, ty traumata, to všechno bylo velice důležité zpracovat, protože pak najednou ta duše září, to je ty nástroje duše jsou neskutečné. Takže je to návrat k bohyni. Takže pro mě je to najednou, že se vám otevřou skrz duši cestu k té prvotní tvorbě bohyně a že i tam můžeš načerpat z toho prenatálu, že můžeš jako dítě vnímat vlastně všechno prenatálně, prvotně, do všeho se podívat na ten začátek. A protože my jsme už jako udělali ten cyklus nějaký a teď se uzavírá, takže my ho nechápeme na konci, protože nejsme na začátku. To dítě jsme úplně zastrčili do kšá někam, hele, ty neotravuj. A proto nechápete, co se vám teď děje. Nechápete ten konec toho příběhu. Wow. Takže ty normálně pro vzestup stačí jedna ta jedinečnost, víceméně stačí. Ale jestli chcete podpořit ten vzestup dál v rámci svobodné spolupráce, tak je potřeba jít dál a dospět. A právě k tomu tvůrci. A to je další cyklus, který my si tady budeme probírat. Tedy abyste věděli, že to je opravdu důležitý proces v tom člověku, aby vlastně ta jeho bytost se ukotvila v tom těle dostatečně, vývojově ukotvila. Wow, TP. Nabízím vám tady nektar nesmrtelnosti. Vyloženě tak, že ho nemůžu popsat jinými slovy, než tím, že si to sami teď spolu s námi můžete prožít a vejít na tu cestu. Petrucha se hlásí.
1: Ano, ano, tak nenápadně, nerad tě skáču do řeči, to by ani nešlo. Ty se tady bavil, tak je to už možná 12 minut o vnitřním dítěti. No a píseň tady má dotaz, Máro, spousta lidí chápe, co říkáš, ale někdo neví, jak s tím stínem dětství pracovat. Takže jestli máš nějaký návod.
0: Od toho je ten průvodce. Od toho je průvodce, my jsme schopni si analyzovat ten problém. Pak s ním můžeme vědomě pracovat.
1: Takže to nás čeká všechno, ano. Potom teda zdravím všechny posluchače, držte si klobouky, bude to jízda plná lásky, pravdy a především skutečnosti aktuálního bytí přítomnosti. Děkuji, že se o tom mluví. A je to náš oblíbený Chris, který tady byl a na chvilku se odhlásil. Vzostup nastane, keď každý začne žít v pravdě, píše Roman Večeřa. Co ty na to, Máro?
0: Je to slovíčkaření.
1: Jo.
0: Se bavíme o pravdě, o skutečnosti. Já bych řekl, už to nerozmazávejme, hej. A každý si tohleto asi uvědomuje, to téma, kterým se tady neustále bavíme. Jo, ten pozorovatel má prostě takový problém. On se tady narodí čistý, prenatální a vidí skutečně tu existenci. Ale najednou všichni okolo mu začnou ty pravdy předkládat a říkat, takhle ten svět vypadá, takhle funguje, tohle je támhle. A on najednou z toho prenatálního stavu, z toho miminka, najednou vy začnete vidět tu hmotu toho Matrixu a začnete normálně si jakoby navazovat to svý vědomí na ty projekce. Samozřejmě tato hmota, jak nemá propojení s tím zdrojem, tak je taková, tak se nedá, jak to říct, obsahuje nehmotnost. Ten Matrix obsahuje neměnnost, kdy my s tím nemůžeme pracovat. Je to prostě neměnný. Je to furt ve stázi. A jakmile vy najdete jakoby ten nástroj pro to, aby se ten vývoj tady s tou hmotou zase jako rozeběhnul, tak to je ta nová země, tam už to funguje, tam ta hmota opravdu už nemá tuhle stázi, už je jistě, má tvořivý potenciál, je už s váma víc propojená. Není to tak, že tady s ní jako neustále bojujem a tak dále, ale každý to tady uvnitř cítí, že se uvnitř jeho vytváří jako úplně uspořádání jako nového vesmíru skoro. Že nejde jenom o nějakou planetu, když si to představím, ale je to součástí té celé trojedinečnosti, takže celého vesmíru. Ano, tohle je vzestup, my to tady prožijeme. A buď ten záblesk pochopíme pro ten budoucí věk, to znamená, a to je velice důležitý, právě začít u té jedinečnosti. toho pozorovatele. Že v té chvíli my si to můžeme přečíst a předat to té další naší generaci. My už těm dětem teďka vidíme, když ty něco pochopíš, tak těm dětem začneš právě říkat už něco svědomitějšího v rámci téhle existence. A to dítě je svobodnější, má svůj názor na věc a ví o tom, že ty pravdy tohle dělají. No. Petrucho, hlásím.
1: Dostanou brzo slovo děvčata, protože píseň už tady vznesla otázku, co by nám k tomu řekla děvčata, ale já tam ještě vklouznu, protože tady Roman upřesňuje. Myšlené je jako v pravdě k sobě samému, jo? A to mě vlastně navozuje a vzbuzuje dotaz, a co teda ty bytosti, ti pozorovatele, který vlastně nejsou pravdiví, který lžou sobě a nebo druhým. Jako týká se jich taky vzestup a jo, pokud jo, teda po případě, kam teda prožívat znovu něco, jo, Maro.
0: Oni si ho vytvářejí takhle, ten vzestup. Prostě dostanou to, co chtějí. A já nevím, jestli jsi to jako dobře pochopil, protože když mám v sobě nějaký strach, který jsem potlačil, když mám v sobě utrpení, který jsem potlačil, a bude to napsaný v příběhu duše a ducha, no tak ten záblesk tu tady jako diapozitiv vyzáří. A ta hmota se tím okamžitě změní, jo, ten tvojí podobu. Takže někdo najednou bude mít přesně, bude mít dostatek sil, bude mít dostatek energie, uvidí jakoby i ty bytosti, které už tu bydlej, už to bude brát jako reálnou věc. A ten druhý člověk bude žít zase ten svůj, jo, tu svoji projekci, o které já se tady bavím. To je ta škola, kterou, jo, tady všichni prožíváme. A hele, pravda není jediná, protože je tu spoustu pozorovatelů. A na to pozor. Jo, já to slovo prostě nerad používám, protože ono to je opravdu slovo pro to, kdy ty označuješ tvůj prožitek nějaké situace, skutečnosti, která se stala. Ale chápejme, to je mysl. Tam vznikne prožitek, to je prostě jako, že tím jste. On se odrazí do té úrovně té mysli a ona jako, když si to představíte, takhle funguje projekční systém, kamery, fotky, cokoliv. Světlo dopadá na destičku a ta destička, jo, ta sebere ten obraz. A takhle vy fungujete. Takhle fungují oči, mozek a tak dále. Ale jde to i obráceně. Vy můžete si projektovat ty věci rovnou jako ven skrz ty oči nebo skrz tu kameru. Obráceně. Není to jenom jednosměrný pohled, že snímám realitu, ne, já ji můžu i obráceně projektovat. A tohle jsme zapomněli, že děláme. Děláme to úplně nevědomně. Chci vám tady vysvětlovat, že celý Matrix je vyprojektovaný na tomhle. Teď, jak to vidíte, jak se člověk osvobodí, pochopí tu svoji skutečnost, tu jedinečnost, tak se z tohle vymaňuje, tak on najednou ten svět vidí úplně jinak. Ta hmota není tak omezená, tak neměná. Ani ty pravdy najednou nesvítí jako předtím. Najednou ten prožitek je mnohem efektivnější, je mnohem pro ten vývoj cítíte, že vám opravdu něco dala. Ne ta pravda, co vám někdo řekl něco, ale ta vaše vědomá praxe. Takže jo, to je krásný, jako máš skvělý otázky, Petrucho. Mně se to jako líbí, Klíďo.
1: Jako otázek je, no ne, pozor, já se hlásím jenom proto, abych oslovil naše děvčata, protože píseň je tady vyzývá, co by nám k tomu řekla naše děvčata. Máro, klidně, tímto ti dávám možnost napít se kafička pěkně, nebo čajíčku, nebo voděnky ze studánky a já už tam pozoru delší dobu Páju, jak se tak trošinku začíná ošívat, že by nám k tomu taky něco chtěla říct. Takže děvčata, Mára mluvil hodinu 9 minut, takže vy, když se prostřídáte, Mára si odpočine a potom zas mu dáme slovo, takže můžete začít vy, kdokoliv z vás, asi Pája teda, už je nachystaná.
2: děkuju za slovo. Já vlastně bych se vyjádřila k tomu, že to, co Marek tady předává, opravdu hýbe s mým světem velmi, ale krásně. Já bych se snažila teda nejen písni říct, protože samozřejmě se s Markem taky známe už nějakou dobu a v té vědomé praxi nějakou dobu též vlastně jsem a činím jí. Mohu popsat, že vlastně ty změny nejen pozoruju, ale oni se i dějí ve všech jakoby úrovní, protože dřívá věc jsem vlastně měla praxi těch různých pravd, kdy samozřejmě docházelo k nějakým poznatkům toho, co to teda je. A spíš mě furt překvapovalo, že prostě nebyly pro mě funkční. Na chvilku se zdálo, že ano, a pak jsem vlastně upadala do dost podobných jako záležitostí a vlastně jsem se furt ptala na to, tyjo, já si to tak jako přeju se změnit a proč mi to nejde. A musím říct, že když ke mně přišly nástroje vědomé praxe a já jsem začala, tak musím říct, že doteď je to v praxi naprosto už přirozeně a jediné, co mohu říct, je opravdu obrovský pokorný děkuju, protože mně došlo, že jsem stále křičela do toho vesmíru, ať mi pomůže, ať nám něco dá, co potřebujeme na to, aby jsme vlastně se mohli změnit. Mně nějak jako opravdu bylo jasný, v čem ten svět je a že je důležitá, jak moc je důležitá změna a proměna. A to, co bych jakoby vypíchla, ten bod, že ta vědomá praxe mi to naprosto přirozeně umožnila a umožňuje dál. Takže já nebudu se nějak bavit úplně konkrétně o osobní rovině, abych ráda, aby taky ostatní měli ten prostor se vyjádřit a určitě třeba po případě budou vznikat nějaké další krásné debaty společné. Takže takhle za mě.
1: Pájo, děkujeme, děkujeme. Takže vidím tady, Nina odešla zatím, takže je tady Hanka a Hana. No, Hana je nově příchozí, takže Haničky, tak se podělte, pojďte někdo s něčím na scénu, kdo chcete. Hanka nebo Hana?
3: Tak třeba já. Já, když jsem začala dělat průvodce vzestupem, prodýchávat centra a podobně, tak mně se dělí, jak jsem říkala, že to bylo nahoru a dolů, tak vlastně postupem času ty propady už vůbec nebyly tak hrozné. Jo, jako já jsem na začátku mívala úplné hysteráky. Jo, jako já jsem se v noci budila, splavená, naučila jsem se, že jsem nemohla ležet, takže jsem musela chodit, jo, jako, abych to vlastně rozdýchala. Právě všechno to zvědomit si, říct si, kde mám ten strach, jak se to projevuje a dát tomu lásku. A najednou se to všechno začalo měnit. Byly daleko menší, teď když už začnou, tak já třeba už vím, jak to uchopit a už jakoby to nejde úplně do těch extrémů. A mně se třeba povedlo, já jsem fakt 10 let řešila zdravotní problémy a prostě ty se najednou, jako, ty jsou prostě pryč. Jo, takže jako já to beru hlavně tou svou osobou, to, jako abych se z toho vždycky nějak jako dostala. A najednou já zjišťuju, že ty problémy, které byly, tak nejsou. A mně už se kolikrát stává, že já už vůbec nevím, co to za problémy bylo. Jo, tak to jenom tak jako tato moje osobní zkušenost. Poručuju, běžte do té přírody. Běžte tam.
1: Tak, přátelé, Hanko, děkuji, ty máš možná každou 10. sekundu maličký výpadek, protože možná máš mikrofon blízko jako ústům, jo? Tak klidně mluv jako tak nějak dobře. Třeba spozdáli, ale jinak dobrý, pochopili jsme gro, o co jde. Já bych to jenom potvrdil tím způsobem, že já, jak jsem začínal tady různě tak vysílat a věnovat se tady té praxi jako vzestupu nebo vůbec duchovní činnosti, tak já jsem si říkal, tak hlavně meditovat, taky jsem poslouchal toho Greenwalda a různé prostě takové jako pořady, ale rázem časem jsem zjistil, že to není úplně to pravý ořechový. A teďka zjišťuju, že normálně jako výlet do krajiny, na tu farmu moju, zamilovanou prostě k těm zvířatům a k těm rostlinám a k té prostě k tomu procesu krmení a jenom tak zastavení se a vnímání, jo, a jako všemi smysly, vůně, dotykem, pocitem, srdcem, tak to je ta nejlepší meditace a to je ten největší, nejlepší vědomý život. A tam právě cítí ten vzestup, jako jo. Takže já jsem vynechal nějaký prostě meditace, který stejně možná ani jako, dá se říct, jako neumím, jo. Jo. A já to prožívám tady v té krajině a v přírodě, takže jenom korem dospuju s tím, co jsi teďka
0: jsi to,
1: řekla.
0: Počkej, Petrucho, ty jsi to říkal. Ty jsi to teď řek. Ano, nemeditujte.
1: Ne.
0: Meditace, tam to je napsaný. Meditace. Jo. Needitujte, ale prožívejte, ty jsi řekl, já nemedituju, já vlastně prožívám.
1: Prožívám, ano. Jo, oni, jo, to srdce, ty čtvrtý čakry, pátý, a ta komunikace, ta pátá čakra, a pak ten trichtýř a už jste v kosmu, v těch jináčích dimenzích. A já jsem si řekl, na mě to prostě nepůsobí, na mě působí příroda, přirozenost a komunikace a ten prožitek, Maro, ten prožitek, kdy mě běží husina prostě po zádech a kdy to prožívám na 100%. A pozor, to nemusí být jenom dobrý prožitky, protože onehdy se po mně vrhl kůň a já jsem měl strach, že přeskočí normálně ten plot a že mě prostě jako začlápne, protože on je veliký jako divoch, jo, a nebo to prase, 400 kilový skoro už teďka, takže to vůbec není jako, že ňuňu andílek, ale toto je skutečnost, jo, a ten prožitek tam je takovej, no,
0: děkuji. Dejme prostor, ještě máme dvě, viď?
1: Máme.
0: Určitě Nínu a Hanku ještě, ať mají taky.
1: Já jsem pro.
0: Tak kdo si to veme? Přihlašte se, Klíjo.
2: Já si to klidně vezmu, teda. No a připojila bych se k té meditaci, jo, a k těm věcem, které jsem dřív zkoušela, vlastně, tak mě tež nefungovaly, protože já měla tak strašně zahlcenou mysl, že jenom si představit, že nemám v hlavě žádnou myšlenku, bylo absolutně nemožný dřív. A určitě vědomou praxí a hlavně tou krajinou se to neuvěřitelným způsobem tak sklidnilo, že ten rozdíl je prostě obrovský. A ještě teda bych tomu chtěla říct, že díky tady těm věcem prostě to mám tak, že teď, když přijde nějaký strach nebo nějaká situace, která se mi dřív zdála obrovsky těžká, tak se na to dokážu nahlídnout tím otevřeným srdcem úplně jinak a začít to prostě řešit úplně jinak, než kdykoliv předtím. No. Tak takhle za mě teda.
0: Krásný. Tak jo, tak ještě teda můžem, viď, Petrucho, Klidio, zase já to vemu a Klidio, Hanko.
1: Hanka může. A nebo Hana. Hana vlastně.
0: Hana.
4: Tak to jsem asi já, že?
1: Ano.
0: Ano.
4: Já tady mám vedle sebe nápovědu, takovou starší paní, o kterou se už přes 5 roků starám. A já jsem se jí dneska zeptala, jaký je rozdíl mezi duchem a duší. A ona mě dala jasnou odpověď, že duše je ta ženského rodu a duch je mužského rodu. Což jsem teda vyhodnotila, že je to vlastně mužsko-ženská energie. A když je v rovnováze, tak je to ten bod nula, je to to božství. A ještě bych se zmínila o tom vlastně, co předcházelo tomu, že jsem se vlastně dostala tady do té skupiny průvodce vzestupem. Já jsem v době koronaviru hodně, hodně meditovala, protože školy byly zavřené a já jsem tehdy dělala vychovatelku, takže jsem meditovala i třikrát denně a pak se mně stalo, že jsem se vytělesnila a jelikož jsem 30 let toužila jezdit autem, tak jsem se ocitla u benzínové pumpy a proti mě šel opilec a já si říkám, to není moc bezpečný, tak jsem jakoby vylítla nad tu benzínovou pumpu a dívala jsem se, všechno bylo tak skutečný, i všechny ulice a všechno okolo, tak jak vlastně to tady máme v tom Brně. A pak jsem dostala strach. Strach, že potřebuju domů, že se potřebuju vrátit. A tak jsem se rozhlížela a pak jsem uviděla v dálce náš dům a vlastně pak jsem procitla na posteli a říkám si, wow, co se to děje? Takže ty meditace měly takový docela brzký jakoby prožitek, protože to bylo asi 3 měsíce potom, co jsem začala meditovat vlastně. No a pak se mně stalo ještě jednou, že jsem se stala jakoby světelnou bytostí. Měla jsem pořád to svoje tělo, ten svůj tvar, ale byla jsem u stropu a vlastně jsem tehdy měla problémy, syn nechodil do školy nebo jen když se mu chtělo. No a tak já jsem jakoby čekala u výtahu a byla jsem u stropu a teď jsem různě světelkovala, problikávala a čekala jsem, až teda půjde ten syn do školy. A on pořád nešel a já jsem dostávala strach a najednou jsem se začala zhmotňovat a začala jsem vlastně klesat dolů. No a taky opět jsem procitla vlastně na posteli, ale byly to tak skutečné zážitky, že věřím tomu, že jsme složení z více těl a že jedno to moje tělo vlastně se přemístilo a stalo se tou světelnou bytostí, nebo jsem se ocitla u té benzínky, protože všechno byla jakoby skutečnost. No a to jsou vlastně moje prožitky, ono jich je mnohem, mnohem víc, ale tohle je takové, co se mě vlastně vrylo do paměti, do toho prožívání, bylo to silný a byl tam ten strach vlastně těžkne. I v životě, když třeba se snažím zpracovávat ten strach a už ho mám minimální, než jsem mývala, že jako dítě nás pořád učili, prostě měj strach, že ze tmy, z lidí, prostě ze všeho, to bylo všude okolo mě a to jsem se snažila co nejmíň eliminovat, prostě nemít, ale vždy někdy se stane, že se tam objeví, hlavně o někoho v rodině. A snažím se vlastně to předávat jakoby těm vyšším silám, andělům nebo Bohu a takhle to prožívám já.
0: Děkujem, Hanko. Prosím tě, vypadá to podobně, jako když se nám rozsype rýže. Jo? Že nejdřív ta jedinečnost vypadá jako rozumná, ale my najednou jako vstoupíme do širšího pole toho vědomí a najednou to jako rozsypaná rýže. Sice máš jako prožitek té tvorby, to je pro mě to božství, ale zároveň nemáš tu spojitost v tom lidství a vidíš, tam máš tíhu, tam máš spojení právě s nějakou osobou, tam máš strach a nějaký tyhle pocity, ty tě tíhnou k tomu, aby jsi vyřešila to lidství, a zároveň cítíš, že tam je ta výzva té tvorby, že my opravdu tu hmotu můžeme formovat. To je reálný stav, který nám byl odebraný, opravdu. Nám to božství bylo odebraný, ne, vy nebudete tvořit. Já bych věděla, co tady prostě se tady staví právě tahle ta agenda celá, proti který jako se tady rodíme a probouzíme. Jo? Ale je to fakt jak rozsypaná rejže, jo? Prostě takový to, najít ten příběh tam. Chápej. Tam je spoustu příběhů. K tomu prožitku se váže celý ten příběh.

0: vylaďujou ty nástroje, které ti vlastně jako umožňují se tam zorientovat. A ta rýže se najednou stane pochopitelná. Jo? Najednou to mělo nějakou velikou spojitost se vším. Ač to teď nedokážem spojit, protože ještě nejsme v té pozici, jo, toho pozorovatele, že on to vidí furt jako jenom úzkoprse, jenom klíčovou dírkou tam kouká. Ty dveře ještě neotevřel. Jo? A ta láska právě dělá to, že úplně pak tě celýho otevře do toho moře lásky a v tu chvíli se tohleto, jak říkáš, skutečnost, tak se vyladí jako do té širší celistvé podoby. Ale my skutečnost vidíme třeba jenom jako to zrníčko jedno, který se dosypalo, ale nechápem ten celek. Těchto záblesků nebo těch vlastně nepasujících věcí, jo? Že najednou to nikam nepasuje. Jako, co to je? Jo? Že to je nějaká věc, která v tom příběhu někam patří. Jo? Jakoby. A v tom potom máme pocit, že jsme jako celistvější. Pak máme vlastně tu bezpečnost toho, že se z toho jako nezblázníme, že ta psychika, ten intelekt to přežije a je vývojově se jako pochopí a uvědomí si ten proces. Takže jakmile je láska ve všech těch pozicích, o kterých my se tady budeme učit, to je v rámci toho lidství, jsou to tři základní pozice. A to je ten prožitek srdce, prožitek a propojení, že tam má dvě takovýhle důležitý pozice. Pak máme vlastně pozici toho intelektu, který zároveň se projevuje tím, jak on myslí hnedka, takže to všechno jako projektuje, že jo, jak jsem říkal o té projekci. Že tam máme ten intelektu mysl. To je prostě, jakmile nemyslíte s láskou, tak je tam samá iluze. Protože všechno, co není na platformě lásky, to je čisté, skutečné, samozřejmě každý má svoji lásku osobní, vibraci lásky, tak tam mu očistí tu mysl natolik, že on je schopen i chápat ten prožitek. Jo, to je prostě důležitý proces toho průvodce, že? A ty se dostaneš do té pozice, kdy najednou, já vím, já mám vlastně nějaký nástroj, jak to teďka se na to můžu jakoby zeptat, nebo jak to teda udělám. A já třeba, když něčemu nerozumím a vidím jenom střípek, jo, té celistvosti, tak zase jenom dělám pro mě, já tomu říkám, to se tady bude často objevovat potom, on to i vysvětlím, dělám ten chrám srdce pro mě, to je ještě jako širší proces, než jenom ta láska v tobě, ale že vy tu lásku opravdu vývojově kolem sebe transformujete. A já vždycky dám tu kvalitu, kterou nechápu, nevím, kam patří, dám do toho chrámu a na chvíli tam s ním jako jsem, s tou kvalitou. A ona buď se jakoby rozpustí a řekne, to je iluze, to je jenom má zmizet. A to, jak říká Hanka, že to najednou zmizí a nevím proč a něco a jak. To zmizí. To byla iluze. Ale pak je tam další fáze, to ponaučení, že my jsme to měli v rámci toho plánu vzestupu. A to už není iluze. Že tu zkušenost měli, ale máme ji třeba v té traumatické pozici. Proto si to nějak zakrajem, jo, že ten pozorovatel, to já to nechci vlastně vědět, proč jsem se objevil na té benzínce. A hned si říkala, byl tam strach. Vidíš to? Že i tam ti to ukazuje přesně, kde je to jádro pudla, jak se říká. Jo, že to je báječný. Jo, že ano, a dělá to ta láska, dělá to ta reflexe toho chrámu srdce, že my skrz to srdce jsme schopni to prožívat a pak to reflektovat do toho chrámu srdce. A to je neskutečné. Tak děkuju. Krásně, přinášíte skvělý témata.
1: Chlapci a děvčata, ještě to jízda nekončí, jako tady to kolečko, protože je nás tady čím dál víc. Já jsem dostal pochvalu, že Piotrucha dneska vypadá jako prapravnuk Ládinka z budoucnosti SM Lomos. Takže dobrý, děkujem posluchačům. Ano, za vtipné poznámky, já jsem na to zvyknutý a mě to vždycky potěší. No a aby teda jako kolečko, možná bych navrhl, přátelé, že by uzavřela píseň, jo, taky s nějakým svým zážitkem, možná bude mluvit o tom vnitřním dítěti, možná o nějakých jiných energiích, takže píseň už je tady nachystána, jí se moc nechce, ale já si potřebuju odskočit, takže na pár minutek, děvčata, bych vás propojil

0: písní o Ona už jde. A máme 4 hodiny dneska, v pohodě, jo? Máme času dost, takže...
1: Tak aby to zase pro lidi nebylo tak jako moc složitý, tak já bych teďka... necháme píseň, aby se nám tady tak krásně mohla, jak to říct, pět tu píseň písní, jak tam často jako říkávám. Tak sláva tobě.
2: Ahoj, ahoj, ahoj všem, já vlastně tady vůbec nevím, co dělám, jako já poslouchám od začátku Kejvu, že máš opravdu pravdu, to, co říkáš, tomu opravdu rozumím, ale taky rozumím lidem, kteří teprve tu cestu jako zažívají, jo? Teprve jsou na nějakém stupínku poznání a znáš mě, jako já těch příběhů znám tisíce za, za ty léta, protože taky jsem pracovala hodně s lidmi a hodně lidí se mě ptá, jako, kdy, jaký já jsem měla třeba nějaké prožitky, nějakého uvědomění, nebo mě se hodně líbí, jak jsi povídal o tom být pozorovatel. Já jsem, nechci tady mluvit dlouho, protože to tvůj pořad je velmi zajímavý, ale chtěla bych jenom říct lidem, že je v pořádku, kdy člověk vlastně nemusí být v uvozovkách osvícený, jo. Že pro mě teda jako je v pořádku, když se člověk zastaví, že je v pořádku, když něco neumí, když je smutný, že to není o tom jako opravdu vyletět někam a teď je být ten osvícený. Vzpomněla jsem si v rámci, jak se tam povídali o tom vnitřní dítěti, jsem si říkala, my jako děti jsme přece honili stíny, jo, a teď jako dospělí se těch stínů jako bojíme, jo, a chodili mi takový různý asociace a tak jsem si jako vzpomínala na to vlastně, kdy jsem prožila vlastně já nějaký, řekněme, nějaký možná malý vzestup, větší, a bylo to tehdy, kdy jsem si z toho dělala největší legraci. Jo, a bylo to tehdy, kdy jsem nevěřila vůbec ničemu, jo, kdy jsem prožívala velmi smutné období a říkala jsem si, ne, tak tady na ty bláboli jako nevěřím, že prostě to jde jenom jako lusknutím prstu, a ve chvíli, kdy jsem se tomu nejvíc smála, tak vlastně přišlo něco obrovského. Každý tomu může říkat jinak, světlo, stvořitel, Bůh, já nevím. A fyzicky mě držel v náručích. Neměla jsem žádné drogy, žádný alkohol, nebyla jsem sjetá, ale já jsem nikdy v životě tak neplakala, protože jsem tak nikdy v životě nepoznala lásku. A to teď jako to slovo láska, to bych ještě si musím miliardkrát vynásobit a nedostanu se k tomu pocitu, který jsem prožila. A tam vlastně u mě, tam byla láska, nádhera, domov, bezpečí, a tam jsem si v tu chvíli uvědomila, že i když jsem takový jako v uvozovkách chuligán, jo, který prostě si ze všeho dělá srandu a je veselý a smutný a sprostý a slušný a jakýkoliv, jo, že vlastně jako to velké, co mě objalo a sdělilo mi do mé hlavy, že i přes to všechno jako jsem v bezpečí a v lásce, tak tam jsem vlastně poznala lásku, kterou nikdy v životě jsem nezažila. Nikdy v životě jsem nepoznala tu takovou, já tomu říkám, opravdová láska. A to, co děláš, já jsem na to velice zvědavá, protože já jsem teď v období, kdy jsem taková sociálně vyhořela, jo, všechny možnosti, jako kdybych vyčerpala, jo, a stala jsem se na 4 roku opravdu takovou jako tichou pozorovatelkou úplně všeho. Ale dneska jsem si vzpomněla při tom povídání tvém zase na tu chvíli, jako kdy mi bylo do hlavy řečeno, nikdy nejsi sama, jako je tam ta láska, jo, kterou vlastně nemusíš hledat, ona tam prostě jako je. A tak jenom chci říci, jo, že ať jsme jakýkoliv, jo, ať je, z mého pohledu teda, ať prožíváme cokoliv v určitou dobu, nějaké období, jo, že můžeme být úplně vším, a já jsem teda k té Romanově, jestli to je Roman, jsem psala, že pravdu dí o té pravdě, jako že lidi jsou, by měli být pravdiví. A ono se to týká i toho vnitřního dítěte, jo? Protože ty děti jsou prostě pravdiví. Že jo? Oni řeknou, paní, vy jste čarodějnice, jo? Nebo ten pán je ošklivej a ta maminka je okřikne a dá jim pleskne, že jo? Řekne, to se neříká. A já si myslím, že i to je ta pravda, jo? Že děti vlastně nás učí, děti nám ukazují vlastně, co ta pravda je, být jako opravdový, nebát se vlastně říci, co si doopravdy myslím, jo? Nebát se odmítnutí, protože myslím si, že i to je ten problém, jo? Že lidé se bojí, jako, že někdo bude kritizovat, že někdo bude pomlouvat, že někdo bude hodnotit, a vlastně ztratí nějakou iluzi sami nad sebou. A já si, Máro, myslím, že ty děláš úžasnou věc, jo, že tady jsem poslouchala děvčata a opravdu jsem kejvala, jsem děkovala vám, holky, že jste tak hezky jako povídali, jo, ty příběhy. A já si myslím, že těch příběhů by mělo být co nejvíc, aby lidé ostatní, kteří mají chuť zestoupit od někud někam, jo, aby věděli, že můžou být, já nevím, jak to mám říct, obyčejní, normální lidé, úplně ze vším, a že vlastně vždycky tam budou s nimi lidé, kteří řeknou, lidi, já jsem na tom úplně stejně, pojď, jako dej mi ruku, nebo tě vezmu za ramena a půjdeme. Takže, Máro, za mě děkuju, že takovou věc děláš a že vlastně v dnešní době je to velmi potřeba a je to možná naléhavé prostě pospojovat lidi k tomu dobru, k tomu, k té pravdě a k tomu světlu a k té lásce. Takže za mě omlouvám se, že jsem tady tak vešla, jako jste báječní, a já vám přeju všem i posluchačům krásný večer a už předám hned Peťovi sluchátka.
1: Tak počkej ještě, ne? Moc ti taky děkuji, prosím tě, Petruchu, taky si to, teda Petruchu, já už blouzním. Prosím tě, moc ti děkuju, já jsem byl na takové vlně a já jsem si to tak jako užíval, jak to umíš, tak jako přesně jak zpíváš, víš, já tě znám, jak zpíváš. Ty jsi to zaspívala. Já jsem se úplně tak jako, já jsem teďka najednou klidnější. Jo, takový jako, opravdu jsi mě ukolébala, bylo to příjemné. Jsi velmi moudrá žena, děkuju.
2: Děkuju moc, děkuju. Já jsem úplně obyčejná, tak jak to říkala Nina? Nina teď nepřečtala. No,
1: tak je. Ta jedinečnost je nejvíc obyčejnější, protože je jenom jedna.
2: Jo, tak jo, tak ještě
1: jednou. Ta je nejobyčejnější věc.
2: Omlouvám se ještě jednou a předávám a přeju nádherný večer, poslouchám vás. Mari, a díky. Určitě. Díky a holky, děkuju.
1: Taky.
0: Přátelé, děkujeme písni za, ona chtěla být krátká, jako vždy. A nakonec byla teda dlouhá. No, takže
1: Ducho, zmizela nám pája.
0: Pája zmizela pravděpodobně vlastním přičiněním, protože je tvůrce. Já jsem ji tady jako nebral, nevybíravě, jako ze studia. Ona tady totiž jakoby je, ale není, jo? Což je jako
3: Super, už mě slyšíte.
1: Ale bez kamery, jasně.
0: Ano, proto říkám.
3: Já vám, jestli přehrál mobil.
0: Jo, že tam si a nejsi zároveň.
3: Takže budu takhle s váma, jestli vám to nevadí.
0: Slyšíme tě.
3: Pozadím.
0: Ano, ano.
3: Super, děkuju.
1: Dobře, tak Tak bychom mohli možná navázat, že jsme měli teďka takový krásný, takový otevřený proces teďka všech. My jsme si dneska zkusili, teda teorie už bylo hodně, bych tak nějak naznačil. Co, Petrucho, hodně jsme toho napovídali, hodně informací, sice to bylo o tom samým do kolečka, a teď bychom se mohli dovědět právě přesně ten náš plán nebo ten příběh.
0: Jdeme na to.
1: A k tomu bychom teda, jestli teda můžete i vy, tady samozřejmě naši hosté ve studiu, by taky byli součástí, my si pak navzájem budeme, a potom až to proběhne, dělat reflexy. A můžou i diváci samozřejmě dělat reflexy. Petrucho, kam to píšeš? Na YouTube, na tvůj WhatsApp, kde zavolat potom, že jo?
0: Takže, těch možností je tady více, jo? Takže můžete psat tady, přátelé, do chatu na YouTube a můžete psát na WhatsApp a hned vám tady napíšu 605 055 818, takže na WhatsApp můžete psát na telefon 605 055 818, a můžete na WhatsApp aj telefonovat, jo? Takže budeme vás slyšet a vy budete slyšet nás, no? Takže a klidně aj SMSku, ono záleží, co Mára má teda nachystaný. Takže pokud jako samozřejmě vysílání interaktivní, takže možnosti tady jsou, ano. Tak řečeno, Máro, tak nějak vše?
1: Jo, jo, super. Já jsem teda naznačil, že v té praktické části se budeme snažit. Máme prožitek, teď se jako pozorovatel máme tu druhou pozici, že to jako reflektujeme, jo, takže ta analýza, že se mi to jako děje, a můžu tím způsobem trošku číst na té cestě duše a ducha. Jak to bude fungovat? Máme tušku a papír, jo, a já budu dávat určité kvality nebo podněty, a vy na to budete. Když tak zkuste si tam, naši hosté, prosím vás, vypněte si ten zvuk, tam šustíte a hejbete se, tak prosím, jenom ne. Hosty, aby si teda vypnuli teďka. A jak budou psát, tak to asi bude i rušivý. Tak, to se povedlo, nějak stišit, super, děkuju moc, jste skvělí. Tak jak to teda funguje? Já budu dělat nějaký podnět a vy na to jako pozorovatelé reagujete. A teď si všimněte, každý ten pozorovatel, jak jsem říkal, je hodně vybíravý, takže si nejdřív v té první analýze s tím může mít problém. Někdy ho třeba nenapadá hned nic, jo, v té spontánní verzi. Že zároveň on třeba jenom bude vnímat jenom emociálně, líbí, nelíbí, jo, v tom základu. Samozřejmě, když to dokáže, může tam vidět i nějaký hlubší příběh nebo nějakou symboliku, že si ji zapíše, jo, třeba to jsem potkal a bylo to příjemný, moc se mi to líbilo, chtěl bych to ještě, nebo mám z toho strach, obráceně, jo, v té negaci. Mám z toho strach nebo problém, když to naskytne, tak radši zmizím. Jo, takhle si s tím pohrát, jako ten pozorovatel vnímá tuhle kvalitu a reaguje na ní. Tato první reakce je jakoby ta analýza toho pozorovatele, ale on zároveň, já vám říkám, on tam má spoustu svých přesvědčení, jak projektovat tenhle svět, jak má vypadat, jak má fungovat. Takže budeme to vnímat, že vy tu zatím máte jenom jako vaši osobní pravdu, která se postupně začne stávat tou skutečností. Takže se jako ostříhají ty věci, které jste si tam jako doplnili tou projekcí, doplnili, jo, vyloženě. Jo, ten mozek má schopnost si to doplňovat a vymýšlet si, to je takhle, já už vím, a nemusím to znovu jako pochopit skutečně. Jo, to bude nějaká pravda, ale nebude to skutečnost. To znamená, že se budeme učit toho pozorovatele, aby uměl obě pozice. Já řeknu tu kvalitu, to bude ten prožitek, když se do toho vcítíte na chvíli, a třeba reakce, vy si zapíšete pár slov. Ještě o tom nepřemýšlejte, jenom prostě čistě ta spontánní věc. Jo? Prostě taková ten první nápad, co vás k tomu přišlo. Pak se toho nebojte, klidně i trošku rozepište, co vám to připomíná, jak se v té pozici cítíte, jak ji vnímáte. Budeme teda jít dvě cesty. Jedna cesta bude cesta duše, budu dát podměty ze stupu duše, které byly v rámci svobodné spolupráce. A ty podměty vám budou jakoby v té analýze ukazovat, jak se k tomu stavíte. Abyste si rozuměli, tak ve vás najednou začne tato sebereflexe. Vy nad tím analyzujete a říkáte, ano, to je pravda, se mi tady opakuje často, že na to takhle reaguju. Neměla bych to třeba v té lásce jakoby víc pracovat, tuhle kvalitu, abych na to takhle nereagoval. Jo, že tato ta analýza vám pomůže a trošku odhalit, kde máme ty strachy a kde máme to utrpení. Samozřejmě ten pozorovatel, jak jsem říkal, on si nepřikrášluje nic a zároveň se ani moc netýrá. Je to tak, že on jenom napíše, co ho první napadne. Jo? Moc se v tom nebabrejte, jakoby, jo? Že tím víc vlastně jako se může stát, že tam nabalujem nějakou tu svoji projekci. Takže klidně dvě, tři slova nebo jednu větu, druhou krátkou větu stačí. Já to budu s váma taky vyplňovat, takže nechám vždycky nějakou časovou mezeru, kdy si vy uděláte ten zápis nad tou kvalitou. Vzestupu duše a vzestupu ducha. Tak, Petrucho, ty jsi takovej standardní materiál tady v tom první, který to teďka slyší. Myslíš, že to je srozumitelný? Chápeš, co tím teď chci říct?
0: Já jsem to pochopil, to znamená, že i vlastně pochopili to další a další, jo, takže nebyla tam žádná komplikace, jako za mě v pohodě. Jak ty říkáš, oh, wow, jo, wow, dobrý. Za mě dobrý, můžem začít, už se tady třepu normálně, mám tady, jakože už jsem roztřepaný, takový jakože rozvášněný, takže můžem na to.
1: Jo, ještě teda jenom dokončím malou vsuvku k tomuhle tý další části. Já mám takový, v rámci průvodce jsou právě texty, které jsou o tom všem, o čem se tady budeme provídat, tak to tam jakoby je. Je tam i tenhle ten dotazník, je tam i tenhle ten průvodcovský dotazník, který si můžete zase znovu vyplňovat podle libosti. To můžete zkusit druhý den a zjistíte, že to zase má proces. Uděláte to za týden, zase to má proces. Jo, pokaždý to budete vidět z jiného pohledu, protože ten váš pozorovatel se začne prostě víc uvolňovat v té lásce, tak si jako dovolí se vidět celistvě. Vy si dovolíte se vidět celistvě v duši a v duchu. Jo, protože prostě jenom jakoby se snažíte napodobovat ty kvality, které v rámci toho vzestupu už ty roviny procházely a zanechaly nám určitou vibrační kvalitu, která třeba i skrz tu naší planetu teďka září a pomáhá vzestupu. Jo, takže to jsme nějak začali. Takže super. Takže cesta duše. První podmět a vaše reakce na změna

0: Já se jenom ozvu, aby jako posluchači, který nás nevidí a jenom poslouchají,
1: jo.
0: neměli strach, že jsme vypadli. My tady vyplňujeme dotazník, jo, takže jsme tady...
1: Nebudem to narušovat, Petrucho.
0: Promiň, ano, dobře.
1: Normálně, vidně, já nevím, jak to udělat teda, abys neměl ten pocit, že jako chvíli mlčíme, že je to blbě. Už třeba nějakou... pozadí hudbu, nebo já nevím, jak bys to...
0: Může být, já jsem jenom chtěl v rámci posluchačů, aby oni neměli teda obavu, že jsme nějak vypadli, jo?
1: Právě, ale my budeme teďka na nějaký vlně, dobře. A ono je blbý do toho vstupovat, jo? Protože ty vyskakuješ z toho pozorovatele a to je docela ruší, jo?
0: Dobrý,
1: jo, jako takže... celkově. Vlastně v té vědomé praxi, jo? Jenom... Jak to vidíš?
0: Řekni. Já to vidím tak, že tam... Já pouštím pozadí... A jasně jsem řekl teda, že jsme tady, ale nebudu tam vstupovat, nebudeme rušit tady seanci. Takže můžeme pokračovat, Máro.
1: Seanci. Tak. Takže pozorovatel teďka prožije dokončení. Prosté lidské souzní.

0: magické spojení, když jednu strunu naladí, mnohým to dočasně neladí. A přesto se postupně přidají.
1: Tak. Já vám ještě malinký prostor, abyste věděli, jak Petrucha naznačoval. Můžeme pomalu přejít k dalšímu podnětu. Důvěra.

pojďme popojít k dalšímu podnětu. Co vás napadne? Ponaučení.

jako to je takové těžké slovo samozřejmě, ale přejdeme k takové lehčí variantě a teďka další podnět bude vášeň.

Tak to je, teď jsme si odlehčili samozřejmě. Zkusíme to zase zhutnit. Další kvalita je disciplína.

No jo, tak můžeme jít k další. To bude pro mě intuice. Cítění.

té krásné tvořivosti. Zase jedno takové příjemné, velice příjemné slovo, to bude hojnost.

A další kvalita bude stavitel.

Tak. Ano. Drží všechno pohromadě a ví, co kam patří. Další kvalita, předposlední, je srdečnost.

Tak a na závěr, grandiózní osvobození.

0: Tak. Teďka tak jenom trošičku ještě dovysvětlím. Vy jste si teďka udělali jakoby spontánní nějakou tu analýzu. Ke každé této kvalitě, která byla, která definovala vzestup té úrovně planetární neboli duše, duše Země, tak tyto kvality jí to dopřály. Takže teď si můžete vy vytvořit takovou analýzu, jak vy si dopřáváte tenhle vzestup. Jak se jako pozorovatel cítím v těchto kvalitách. Samozřejmě říkal jsem, že je dobré být jakoby i ten sebekritický, to znamená nezavírat oči před tou kritičností. A naopak, jak tady naznačovala píseň, když někdo dělá chyby, tak se nejvíc učí. To znamená, že když se dokážem jako pozorovatel dívat i na to utrpení a na ten strach, aniž by nás jako děsil, nebo jsme se nějak na něj vázali emočně, tak ta naše analýza je velmi otevřená, prostě je taková čistá. To znamená, že vy si teďka sami vyzkoušíte už tím, jenom jak se podíváte ke každé kvalitě, jak na to třeba reagujete v tom životě. Jestli vás něco děsí, nebo naopak něco podporuje. Si sami dokážete vytvořit takovou malou analýzu, kde vidíte, že už máte nějaké plody jakoby životní. Že třeba já jsem tady napsal, já se podělím, já miluju tu otevřenost a srdečnost. Já když jsem to poprvé jako pochopil, že když jsem otevřený a ty prožitky předávám bez toho zkreslování, tak to úplně miluju, protože jenom ten, to, jak já to teď vnímám, jo, tak to prostě tak říkám. A to je ta otevřenost. A pro mě to je vždycky jako úplný blaho. Nemusím jako zakrývat, nemusím nosit masku, nemusím se chovat nějak divně, abych zapadl do společnosti. Ne, já jsem takovej, jaký jsem. Furt otevřený. Nechávám ze sebe proudit tu svoji bytost. To je pro mě jako blaho. Ale zároveň mám tady třeba to osvobození, tak jsem si tam napsal, že trochu kulhám, když utíkám přes hranice. Že, chápejte, ono to je osvobození, že přesahujete sami sebe jako bytost. A já furt v tom mám jako pocit, že tam mám nějaký jakoby ještě trochu boj sám ze sebou. Takže jsem si takhle hezky jakoby napsal, že ano, rád se osvobozuji, ale mám to já ještě trochu bojuju sám se sebou, jo, v té představě. A trénuju to, samozřejmě jsem si toho vědomý, teď to je pro mě určitá výzva, protože když se vám zase poposunou ty hranice té bytosti, tak přesahujete jako další větší hranice ještě ta existence, takže to je jako ještě větší výzva pro tu duši tady, aby si udržela tu srdečnost právě když přejde tu hranici toho osvobození. Takže já to mám takhle krásně i vedle sebe, že mě to imponuje, ty dvě polarity, jak se teď cítím. Takže nechám tady asi i holky, kdyby chtěl někdo z diváků, posluchačů samozřejmě, může psát nějaký názor, funguje, nefunguje, proč, nebo tady ve studiu tady začneme, uděláme si takovou malou reflexi a dávám teda prostor asi Petruchovi, jestli můžu, když jsi ten náš režisér dneska.
1: Reža, ano, tak jako já se dneska považuji spíš za takový médium, jako skrz kterýho to jde, ale dobrý, takže co teda, Máro, po mně teďka jako je žádáno?
0: Tak, ještě jednou, ta reflexe znamená, že nám k tomu něco řekneš. Šlo mi to, nešlo mi to.
1: Jo, takhle obecně.
0: Nevím, někde jsem se našel, někde mi to dělalo problém. Kde máš toho pozorovatele? Otevřeš se nám.
1: No, já jsem jako samozřejmě psal hned prvně, co mě prošlo tou hlavou, ano, a myslím si, že jsem našel tam sám sebe, protože jsem používal minimálně rozum a maximálně intuici a cit A takový to první, jako, jak ty říkáš, velmi často dneska, jak to říkáš, wow, to první wow, a myslím, že tam je ta pravdivost, jo, takže nic jsem nezastíral, bez masek a je to, jak říkáš, ta otevřenost, srdečnost, je to venku, jo, takže co jsem napsal, tak to je, můžu klidně jako z kůži na trh, ostatně, jak to dělám v každém našem vysílání v Dežavíčku.
0: Tak a teďka, když ty tam najdeš tenhle ten, jo, tuhle orientaci, jako v tom průvodci, to jsi udělal tu reflexi, jo, abys tomu pochopil. Mm-hmm. Teď v tyhle chvíli se to dostává do toho prožitku, protože si to, víš, dostáváš do toho pozorovatele. To znamená, že jak tady holky říkají, že ty strachy nebo ty dobrý věci se dostávají se zpět do toho srdce, do toho vývoje, aby se to mohlo reflektovat a zapojit se do toho širšího příběhu, o kterém se tady bavíme. To je ten plán zestupu. Takže ty teďka, dobře, bojuju třeba s disciplínou, nebo jo, nebo bojuju třeba s intuicí, jo, každý má někde nějaký takovejhle malej boj.
1: Přesně, strefil.
0: Potřebuje znovu vrátit, trefit do toho prostě, do toho srdíčka, jo?
1: Přesně strefil Marotika tu disciplínu. Promiň, jo?
0: Tak strefil... ona je častá, no, jo? Ona je špatně jako pochopená, ta kvalita se prostě v tom srdci vyčistí.
1: Jako. Já se mi totiž jako, já tu disciplínu vidím jako z toho vnějšího, jakože povel, musíš, disciplína, vojáci, tělocvik, povely, a pak to vidím jako vnitřně a to pro mě znamená řád, jo. A ta disciplína třeba jako vnitřní je pro mě daleko víc jak nějaký talent třeba, jakože prostě mám na něco schopnosti, ale ten talent pro mě nebude jako nic moc znamenat, pokud nebudu mít tu vnitřní disciplínu nebo ten řád, jo. Jinak
0: no, ale není to ani to, jo, není to no, ani tak, to není. Představ si, že to je kvalita, která ti tohleto vyprojektovala, že tak se máš chovat a to je proto je disciplína, ale pro mě to je jako, že jsi jako sám sobě vpevnej. Víš, jakoby. Pevnost není založená na řádu, ani na tom, jestli se musím nutit. Ani na jednom.
1: Já mám na
0: pevnosti,
1: na mysli...
0: na pevnosti. Ti jenom teďka naznačuju, že když to prochází láskou, už to není řádem potom, víš, už to nemusí být řád, už se tam nenutíš, že je disciplína nucení, ale najednou zjistíš, že jsi spíš jako pevnej, pružný.
1: Ano,
0: a právě. A ta láska ti umožní vyléčit tu kvalitu.
1: Právě ta disciplína, která jde zevnitř, jako já jsem to nazval řádem, ale je to v podstatě, ten řád není jako musismus, ale je to, jak když je prostě vesmírný, univerzálně nějaký kon, jo, něco přirozeného, který... Je ve mně.
0: To je psychabý. Ty slova jsou důležitý při té analýze. Já se tady o tom celou dobu bavím, že jsme naprogramovaný, jak ten svět vidíme. Takže toho by si směl všímat, jak to nazýváme, jak to myslíme. Tam si děláme tu sebereflexi sebe. Chápejme? I když teď to jenom říkáš, tak to nezahazuj naopak. Je to dobrý pojítko pro tebe. Jo, abys věděl tu reflexi. Já proto na to upozorním.
1: Řád je pro mě dobrý, disciplína zvenčí pro mě není dobrá, i když to vytváří pak tu celistvost, jo, kdy můžu prostě pozorovat...
0: Tak uvidíš, je tam boj a ten příběh pochopíš asi, až když se zapojíš prostě hloubš do toho, co tě tam trošku trápí něčem.
1: Určitě mě to... Mám
0: je tam nedorozumění.
1: Mám kostice...
0: Jo, jakoby v tom boji vzniká nedorozumění a pak ten člověk, hele, tohle nedorozumění drží v člověku toxicitu, emoční i psychickou. Normálně se připadne, že jsi úplně stabilní člověk, ale jakmile s tímhle začneš pracovat, tak ta toxíny z tebe vylezou, jak ve fyzické úrovni, že se začneš očišťovat, transformovat, tak i v emočně fyzické roli. Že najednou jakoby to trauma znovu prožiješ, ale už jako transformačně. To dělá ten pozorovatel. On dělá toho rozhodčího, který řekne, OK, takhle to bylo, víš, hledám prostě tu skutečnost, jo. A to znamená i všímat si tohodle, přesně, jak se tady teď navzájem všichni bavíme, tak si děláme reflexy, jo. Tak super. Tak dáš ještě něco, nebo přidáme žezlo?
1: Dám ještě v krátkou vsuvku. Vlastně tady na základě tady té analýzy sebereflexe jsem, už je mi to dávno jasný, že já jsem byl dřív hmotář, materialista, jo, a řídil jsem se rozumem, jo, a teď to vidím tak, že vlastně pro mě ta intuice, jo, a ta pocitovost a ten prožitek, byť nemusí být vždy vlastně motýlkový a blankitný, tak je daleko, daleko jako nosnější než něco vlastně spočítat si jedna a jedna přepočítávat to na něco nějaké ceniny nebo hodnoty, jo, které vlastně hodnotami nejsou. Takže jo, dobrý, jo, na základě těchto 12 otázek jsem se dostal, si myslím, ještě blíž sám k sobě a budu to ještě nacítěvat večer. To je tak asi vše, nebo jestli máš...
0: Super, to je dobrý nápad, ty jsi řekl skvělou věc. On ten člověk, když s tím dál pracuje, přesně, že si nad tím zamyslí, tak to dostává do toho pole, toho pozorovatele, takže on to pak může, když to má v tom poli pozorovatele, tak s tím může pracovat, takže to může i vložit znovu do té lásky, aby se znovu ukázalo, jak to teda myslíš, víš, jako... může si tomu porozumět a dám to do té lásky, jo, a to mi stačí. Já totiž se někdy snažíme zbytečně analyzovat tím mozkem, takže tomu přidáváme ty věci, které známe. A přitom my hned tuhle věc, když ji jenom cítím nějak divně, jo, jakoby, tak ji jenom vkládám pak do toho srdce a jenom pozoruju, jestli ta mysl na to ještě takhle divně reaguje. To tady holky říkali, jo, několikrát, že to takhle funguje s tímhle strachem, že my se ho snažíme, on je takový neviděný, on je schovaný ten stín, že nevíš, kdo tam stojí, jako. A jo, a jakmile ho se zorientuješ, takže ho jako pojmenuješ, a to je tohle, já tě vidím, a ten pozorovatel ho jako pojmenuje. Tak v té chvíli ho můžeš právě vložit do toho chrámu srdce, aby se uvolnil. Takže to je skvělý, co jsi řekl. Jo? Děkujem. Ty jo.
1: Blagadár, díky taky, přátelé.
0: Blagadár. Tak pojďte, holky, kdo pak chce? Kdo se přidá? A, Hanka, hlásí.
2: Anna, můžu tady. Jasná, doufám, že tentokrát to bude už líp slyšet. Ale já mám změnu. Já už jsem to vlastně dělala po třetí. Když jsem měla poprvé tu změnu, tak mě přišel blesk, takový čistý, jasný, prostě rychlý. Říkala, OK, to zní docela dobře. Když jsem se na změnu podívala po druhé, tak tam přesně přišel strach, ublížení, odtržení, posměch. Jo, jako, úplně jako hrůza. Tak dneska jsem si říkala, co bude dnes. A dneska mi tam přišlo první útlum, ale potom procitnutí, radost, úleva, opravdová pohoda. Jo, jako jenom chci říct, že vlastně, když to fakt děláte, tak ono se to opravdu mění a já jsem sama překvapená, jak se to mění. A u mě třeba ta změna, už jenom to, že tady dneska jsem a já jsem se přihlásila, jo, tak to je prosím vás ta změna, aspoň u mě. Tak to je tak za mě.
3: Tak já si když to přivezmu... hned taky slovo po Haničce, protože Haní mám to hodně podobně, tak proto vlastně chci navázat, protože vlastně už to taky dělám po několikáté. A řeknu to takhle, ale potřebuji k tomu připojit tuhle informaci. Není to tak dlouho, dostala jsem se do úplně nové fáze, nového stavu, v kterém vlastně jako furt pobývám. A pro mě dneska ta vědomá praxe teda fakt byl zážitek, protože vlastně tu radost, tu skutečnost, co to dělá a tu skutečnost toho, co prožívám jako teď, protože jak vlastně Marek do toho ťuknul, tak já jsem vlastně do toho šla i fakt tak, že pokaždý ten pozorovatel opravdu přesně popsal, jak se v tom cítím, což vlastně jsem nikdy neudělala, takhle jako naráz. Opravdu jako to dojetí je obrovský, protože já to vnímám nějak jako jinak ze stavu jako nevinnýho. Já tam nemám prostě pozitivní, negativní. Já nemůžu teďkon říct pozitivní, negativní. A tam, kde teďkon jsem a kde se to jako zastavilo, je to fakt přesně fáze, vlastně jako kterou řeším, tak taky u osvobození. Protože už jsem zjistila teďkon, co se ve mně děje. Já jsem to nazvala vajíčko. A vlastně cítím se v tom už dobře, je mi v tom velmi pokorně, ale hodně trénuju. Hodně trénuju, vlastně jsou tam taky vlastně určité pocity strachu, protože vím, že už nebude cesty zpět, až nastane, co nastat má. Takže u tohohle vlastně jsem se hodně tak jako pozastavila, ale jako fakt děkuju, já vůbec jako jsem ráda, že můžu dokázat říct pár slov. No, velký, pravdu velký, děkuju. Mám totiž jeden, ještě taky bych popsala jednu změnu. Ze svojí duší jsem toho poslední 2 roky prožila hodně, hodně, hodně moc. A za ty 2 roky je to, jak když jsme stále spolu. A já vlastně ten pocit v tom vajíčku mám takový, že tam není jen to dítě, ale má rodiče. A má dokonce i ty prarodiče. A je to prostě hodně zajímavý stav, který ještě opravdu jako nedokážu nějak úplně jako sdílet ve slovech, spíš jen tím pocitem teď. Takže taky, Hani, jako ta změna prostě v té vědomí praxi je obrovská. Já prostě, jako to, co, jako to, co bylo před 2 lety a co je teď, to prostě nedá se to vůbec ani hodnotit a srovnávat. A jsem ráda, že ta vědomá praxe od toho odnaučuje místo toho, aby to dělala, jo. Takže taky děkuju.
0: Jo, ty brďo. Wow.
1: Wow, wow.
0: To bylo hodně emotivní.
1: Jestli, přátelé, ještě minutku, já můžu, já jsem teďka tak, co vás i poslouchám, já zjišťuju na sobě, že já vlastně každý tady z těch 12 bodů, tak já jsem se na něho díval minimálně ze 2 těch pohledů, jo, jako prostě v té dualitě, jako jednak třeba mám tady například to osvobození, jo, tak jak, jako já psal jsem to hned, jo, žádná pomoc zvenčí nepřijde, samozřejmě. Nikdo nemá prostě tu moc vás ovlivnit, jen aktivace vnitřního tvůrce, jo, ta nejvyšší, vlastně to je nejvyšší skutek na světě, jo, z toho vnitřku. Takže a teďka se na to dívám trošku zpětně a u každého toho bodu mám ty 2 pohledy, tak nevím, Máro, co to má znamenat, je to hodně jako duální, jo, že nemám to jednoznačně daný, je to buď dobrý nebo špatný, ale u každého mám, může to být to i to, no. Takže tak jenom, doplněk. Píseň tady píše, ano, změna, zvědavost, jasný. Dobrodružství, možnosti. Změna je zvědavost, dobrodružství, možnosti. Jo, můžeme se o tom bavit, samozřejmě, to je na dlouho. Jo, ale můžeme to rozebrat.
0: Je to krásný to sdílení. To sdílení je krásný, jo, že opravdu, když lidi něco takhle sdílej, to pomáhá desítkům dalších lidí, protože oni byli schopní najednou jakoby uvěřit, jo, uvěřit, že ono se to jako děje, ale to není vymyšlená věc, kterou někdo jako říká. A to je ten vzestup, to je všechno, o čem já se tady bavím. Protože já jsem celou dobu, to není tak, že já přijdu na místo a teď dostanu channeling, teď mi nahlásej, co mám vám tady říkat. Ne, to celý byl proces té krajiny, té planety Země, té bytosti a já byl součástí toho příběhu, ale celou dobu jsem nevěděl, k čemu mi to bude. Já jsem se jenom uvnitř sebe přál, bych rád prostě podpořil ten vývoj a našel nějaký nástroj, který by byl jako jednoduchý a nemuselo se to dělat tak obrovský jako složitě a že bych navázal na ten její vzestup. A té planetě se to tak jakoby, té duši osvobozené se to tak líbilo, být součástí, aby jako zprostředkovatel, že to sdílení je obrovský blaho v rámci toho společenství našeho tady. Já opravdu nemám slov. tomhle tom, po každý, že dělám, pracuju s lidma prostě přes 30 let a každý sdílení mě poposunulo prostě, jo, v rámci toho zestupu opravdu dál a dál. A už jsem měl i odvahu opustit ten strach a odvahu přijmout svůj potenciál, když opustím i to utrpení, jo. Takže jo, já fandím všem, kdo si chce hrát a bude prostě dítě teďka v tom vývoji. A zažije si tuhle krásnou pozici toho pozorovat. Tak děkuju a dávám prostor teda další. Klidně se přihlašte, jak uznáte.
4: Tak já se hlásím. Já třeba jsem měla úplný prázdno u kvality vášeň. Tam prostě mně nepřišlo jako vůbec nic.

0: Jako kdyby jako nějaký pocit zodpovědnosti, nebo já prostě nevím. No, ale kdy mi třeba bylo velmi dobře, tak to bylo u důvěry. Tam jsem cítila úplně pocit bezpečí a klid a prostě jako obětí lásky, nebo... No. Tak tady teda sdílím pocity, ale co přesně jsem tam napsala, to si nechám pro sebe.
1: No to určitě. A určitě, jo, říká se, že ono to nejde ani předat, víš, tu tvoji zkušenost. No i kdyby, tak to stejně budou nějaký slova, které se dotknou jenom někoho, kdo má podobnou zkušenost. To je krásný. Děkuju.
0: Taky děkuju.
1: Ano, ano.
2: Hanko, máš tam UT? Už mikrofon si zapni.
3: Ano, už jsem si ho zapla.
2: Dobré.
3: Tak já tady u toho dokončení. Já jsem měla vždycky v dětství problém něco dokončit, protože jsem vůbec neměla trpělivost. A musela jsem se hodně, hodně snažit, abych tu trpělivost získala. To se mně teda podařilo, takže v dospělosti potom si myslím, že jsem dokončovala věci jako do konce všechny. A u důvěry, tak tam mám hlavně, že vlastně důvěřuji sama sobě, protože naštěstí jsem měla rodiče, kteří vlastně mě neříkali, co mám dělat a nechali to na mě. Vlastně byla to taková skrytá důvěra, taková vlastně důvěra, že to zvládnu. A to si myslím, že by měl zažít každý, protože to je něco ohromného. Rodiče už nemám, ale vždycky si na to vzpomenu, že je to pro můj život nesmírně důležitý, věřit sama sobě. A disciplína, tak protože už to dělám asi po třetí, tady tohle po čtvrtý možná, tak vždycky se u té disciplíny zastavím, protože nevím vlastně, co tam mám napsat. Vnímám to jako nějakou vytrvalost, něco dělat podle někoho. A takže to se mě trošku příčí, protože chci dělat všechno podle sebe. No a co je pro mě nejdůležitější, je intuice, kterou jsem nemývala vůbec. Vůbec jsem prostě nevěděla, co to je. A teď ji vnímám docela silně. I když jakoby jemnou, ale vím, že mám to udělat v dané chvíli, mám prostě tam jít. A je to takový osvobození od toho, když jsem si něco naplánovala a prostě jsem jela podle toho, ale ta intuice mě tak někdy i zbrzdí. Jo. Což je pro mě což je pro mě jako důležité.
1: To je hezké, takže když to měla i tak jako zajímavě popsané, tak jak si to občas dělám, že si i řeknu, že jsem jako v dětství, jo, tou dospělostí to jako překonal nějak, jo, že třeba já měl zase tu důvěru, jo, že jsem si tam taky jeden napsal, že jí mám obrovský rád, že se tam rád jakoby ulevuju úplně jako bytostí, tam dosedám do té důvěry. Ale přesně, ještě tam bylo takový, ale v dětství jsem to neměl, jako jsem bojoval, že jsem vlastně jako to hledal, jakoby. Takže taky přesně, měl jsem vždycky jako i ten pohled do té minulosti trochu, že jsem to někde už prožil a že jsem tam měl ten proces a teď se v tom cítím kupodivu už o dost líp. Že ano, to je, jak tady říká Petrucha, my

0: My jako čtém, jo, tady z tohohle, jak jsme nastavení vůči vzestupu. To je ten průvodce vzestupem, o kterém se tady bavíme. Tak je to moc hezký, teda, že vám to takhle funguje.
1: Maro!
0: Tak, ano?
1: Promiň, je to hezký, ale totiž to jsou sami hezký jako slova, jako jediný, který ve mně totiž vzbuzovalo nějakou husinu, tak fakt byla asi ta disciplína, i když zvenčí disciplína, zevnitř ten řád, jo, takový nějaký. Jinak ty slova jsou jako pro mě jako krásný, jo, například i ten stavitel, jako je tam sice ta zodpovědnost, jako hned tam vidím stavba vesmíru, toho světa, toho vnitřního génia, takže za mě bylo těch 12 bodů až teda...
0: Ale úplně v pohodě. To je to, že ty seš už jako nějakým způsobem na cestě a už si jako se to učíš, ne? Tohle číst z duše. Když seš vedle písně, která zpívá píseň písní, tak já si myslím, že tvý srdíčko už tohle jako tu praxi dělá. Já nenaznačuju, že jsem vymyslel něco světoborného, já jenom naznačuju, jak mi to funguje. Jo, jak funguje ten vzestup i v rámci té planety.
1: Například i čtverka po naučení, co by mohlo je, teďka se zamyslím, teďka výchova a musím se ponaučit, ale ve mně to zbuzuje vlastně to, ten kladný jako účinek, jo, poučení se se zkušeností, takže všechno je to prostě...
0: Tak kládej všechny ty nástroje do srdce a pak se ti teprve bude reflektovat, ty to reflektuješ jenom tvojí analýzu. Ty jsi už vytvořil nějakou představu o tvém světě, jaká identifikace tvé bytosti. Já se tady o tom celou dobu bavím, že vědomý pozorovatel tyhle ty projekce nemá. Takže potom se stane, že prožíváš jenom tu esenci té kvality. Kapiš to? Vy jste si tam teď napsali ty projekce, kurňa. Já jsem to tady vlastně celou dobu říkám a ty se v těch projekcích trošku jakoby... jako užíváš. Jo, já budu na tebe trošku přísnej, ty tu disciplínu máš rád, ku podivu.
1: Klíně.
0: Takže jako, ano, je to tak, ty si tam vyprojektuješ hned něco, jako odpověď, ale toho prožitku se tím zbavuješ, tou projekcí. Ať o tom básníš pozitivní nebo negativní věci, to je úplně jedno, já jsem říkal, že jako rozhodčí, tohle my neřešíme. Jo? Jestli to je v pozici pozitivní nebo negativní, to není vývojový prvek, když to vnímáš pozitivně. Chápeš to? Mm-hmm. Ten pozorovatel je mezi tím. On vystupuje z té duální hry. Ty ještě prostě hraješ bílý trička. Jako.
1: Je to
0: ale
1: možný.
0: Při to máš černý.
1: je to možný, já akorát sděluju pocity, jaký tady ty slova těch 12 bodů ve mně jako způsobilo, jo?
0: Ne, já ti děláš vědomou praxi pozorovatele. Teď to tady říkám. A ty si na tomhle ujedeš, víš, na té projekci, tak jenom ti na tom naznačuju, abys věděl, co je ta sebereflexe.
2: To si toto si dám tady.
1: Dobrá.
0: No, takže jenom pro info, trošku ta identita ti tam prostě bude naskakovat. Ta vaše projekce je fakt hodně, všude. Já nevím, jestli si to dokážeš představit. To není v pořádku, když vidíš všechno pozitivně, víš, jako by. A není ani pořádku, když vidíš něco jen negativně. Začne se to teprve léčit, když jsi v té lásce, že vystupuješ z těch rolí, miluješ všechno stejně, víš, jako by. Pozorovatel se čistí a pak uvidíš, kolik iluze jsi vytvořil. To je ta cesta, ne to, že si tady děláme nějakou analýzu. To je jenom, že se tam snažíme zorientovat. Jo? Dobrý.
1: To přežil jo,
0: docela.
1: Jo, jako ano, perto do mě, dobrý. Jo, ten analýzu dělám tady poprvé vlastně, takže ještě nevím, jak se orientovat. Akorát teda popisuju svoje pocity třeba z těch slůvek, že jedno nebo dvě.
0: Jsi krásný
1: tam...
0: příklad.
1: Ano.
0: Jsi krásný
1: ano.
0: Příklad, dáváš takže... všem šanci teďka porozumět tomu, co je pozorovatel. To je úžasný.
1: Můžeš to na mě... vlastně ukázat, ano.
0: Ano, aplikovat, ano.
1: Jo, dobrý. Tak ještě možná jestli píseň bych chtěla se vyjádřit.
3: Já se vyjadřuji tady.
1: Píseň se vyjadřuje teda jako písemně. Ale myslím si, že by... Ne, dobrý. Tak jo. No, takže... Co dál,
0: my jsme přátelé? To prošli?
1: No.
0: Máme nějaké otázky přišly, nebo ne? Mě tady lidi jakože dobrý, ale nemají otázky. Asi jim to všechno tak jasně, krásně vysvětlujem, že,
1: no,
0: že jsou rádi, že to proudí. Ale oni, co ty máš tam?
1: Oni jako otázky nemám. Intuice, nádech, pocit, vůně, lehkost, stavitel, stabilita, základ, volnost, stavitel, základ, nápad, realizace, intuice, láska, radost, vlétnutí. Takže lidi se jako zapojili, tak nějak, jako na dálku, ale dotaz tady nemám. Zatím žádný. Když tak, přátelé, no, píšte,
0: takže to
1: volejte.
0: Vypadá, že to mu rozumějí. To je dobře. Jo, jde o to, aby tomu bylo dobře porozuměno. Jo, jakmile já ten nástroj používám jako jinak, tady byl třeba jako Petrucho, to byl ten příklad třeba, jo, jak funguje ta analýza, že se tam zapojuje a hnedka ta naše identita, jo, která je součástí toho ega, jak vnímá tenhle svět,
1: jo.
0: Ta projekce. Jo, jenom abys to věděl, že láska paje všechno rozpouští, tam už tohle není, jakoby. Jo, když máš ten stav toho čistého prožitku lásky. A my si jako to moře lásky odepřem a řekneme si, ne, mně to stačí, já budu radši myslet o té lásce. Jo, jako. A tak si jako projektujeme, že láska znamená, až mě bude mít někdo rád, až bude vypadat takhle, jo, nebo až budu mít dost peněz, nebo já až půjdu na dovolenou, tak budu jako zamilovaný. Víš, že hledám někde tu lásku, přitom je stále ve vás. Jo, hledat. Je takový paradox té projekce. Že ten labirint, to je stín prostě toho lidství, to je stín toho pozorovatele, je labirint, to je ta projekce. To prostě tak je. Okamžitě se začne projektovat labirint a z toho vy jste schopný právě to rozklíčovat. Jo, tak děkuju. Tak jestli to tak můžeme překročit dál, tak uděláme i cestu ducha.
1: Mám tady, způsobem. promiň, ano. Máro, mám tady otázečku, přišla. Marku, vše bylo pochopitelný za mě, píše Chris, a Nataša píše, prosím o vysvětlení bezpodmínečné lásky. Děkuji moc.
0: Je to tak, jak to napsala, bez podmínek. To je ta projekce. Podmínka je projekce. To víc k tomu nejde říct. Čím víc toho řeknu, tím to zkazím. Tenhle pojem. Bez podmínek. Chápete, vy čistíte toho pozorovatele, to znamená, že přicházíte fází, kdy ho jako čistíte, abyste pak mohli vidět tu skutečnost skrz právě ty vaše projekce té pravdy o tom světě. Tím člověk prochází, to nemáte jako hned. Jo, to je proces, jak jsem tady říkal, ten proces té jedinečnosti v rámci celistvosti, to je prostě velký jako proces. To nejde zahrnout jenom tuhle vaší momentální identifikaci. To je velice obsáhlý příběh, jo, pro tuhle informaci. Takže ano, bez podmínek je to prostě, že tam neleze ta mysl, nedává podmínky, neříká, jak to má vypadat. Komu mám dát lásku, komu nedát lásku. Protože my jsme v moři lásky. My ji nemůžeme nikomu dát. Neexistuje dát lásku. My jsme v moři lásky. Jak můžete dát, když jste v moři lásky, něco jako lásku, když všichni mají stejně lásku. Ale to, že si ji zakazujeme tou naší projekcí, identitou, to je jiná. Tam můžeme rozklíčovat, co udělat, aby jsme si ji nezakazovali. Jo? Znovu se jako připojili do toho čistého pozorovatele. Do té svobodné lásky toho dítěte.
1: Tak já bych měl
0: ještě... Děkuju, to bylo příjemný.
1: Ano, tak děkujeme, Máro. A já mám ještě fakt takovou, teďka mě bleskla, včera jsme se s písní bavili, tvořili jsme nějakou hudbu a narazili jsme na fenomén vlastně proces tvorby a láska, možná i ta bezpodmínečná. A já jsem teda ze mě jako vypadnulo, možná mě teďka taky trošinku jako zase vezmeš na paškál, jako, že v tom nemám jasno, ale pro mě proces tvoření je nedílnou součástí procesu vlastně lásky, jo? Že nemůže být napřed láska a pak tvoření, jo? Jako stvořitel, jo? Že to vlastně jde ruku v ruce, to znamená, že to tvoření nebo ta láska je v tomto případě podmíněna vlastně nějakým společným záměrem tvořit, jo? Že ta láska všeobjímající je součástí toho tvoření. Já nevím, jak to mám jako vysvětlit. Co si o tom, Maro, myslíš teda, jestli to jde ruku v ruce, láska je stejná kvalita jako ten tvůrčí proces, a nebo je to oddělený, nebo jedno vlastně všeobjímá to druhé, jestli mě rozumíš.
0: No tak já vnímám lásku jako takové to pojivo vývoje. Pojivo. Víte, co je pojivo? To se něco pojí dohromady. Když máte stejné souznění, tak vás pojí, protože máte tu lásku. Jo? A vaše kvality zapadají a láska to dokáže zapojit. Pojit. Když je něco pojivo, tak ono nejdřív, aby se tu tvořilo, aby ty bytosti teda byly spokojení, tak se vytvořilo to moře lásky, aby bylo pojivo. A na něm mohla vzniknout tvorba.
1: Ano.
0: Která buď vznikala buď bez té lásky, to znamená postrádala to pojivo s vývojem, a nebo naopak jsme dělali věci, které byly zajímavé pro vývoj a zůstaly v té duši, že tam prostě ta láska to spojila, jo, s tím vývojem, takže jste tam povyrostli, vaše bytost a posílela v té duši nebo duchu. Protože tam je potřeba, tak v té tvorbě potřebujeme všechny ty zkušenosti, jak duše, tak ducha, aby ta tvorba mohla znovu navázat na to předivo právě té lásky. A mohla být, chápejte, když něco děláte s láskou, tak je to věčné. Cokoliv, co uděláte s láskou, je věčné, protože ona představuje tu věčnost, to pojivo. My se na ní můžeme naladit tím srdcem a srdce je nástroj, který vlastně jakoby tepe, takže ono jako, jako má ten prožitek a pak to pošle do vývoje, do toho okruhu. Zase prožitek do vývoje a furt takhle jakoby dejchá tepe vývojově. A cokoliv děláme bez té lásky, bez tohohle tepání, bez té reflexe toho chrámu srdce, tak jsou naše projekce, tak je to jenom mysl, ale bez té lásky, je to tvorba bez lásky.
1: A může být láska bez tvoření? Ve tvůrčího principu, jenom čistá esence lásky.
0: Tvůrce, ty přeskakuješ všechny kapitoly znovu jako na začátek, kterou budeme probíhat v tom třetím cyklu, a to je ta prvotní tvorba. A tam se právě tyhle ty kvality schválně jakoby dávají. Si představ, že máš akvárko, chceš tam prostě vytvořit život. No tak tam dali pojivo a řekli, OK, já potřebuji vědět, co se tam jako děje v tvorbě, takže to spojím a když budem na stejné kvalitě, tak se ten vývoj mezi sebou by dorozumí nebo je konzistentní, jo, v tom akvárku. Takže to byl prostě jasný jako nástroj prvotní tvorby. Láska je nástroj prvotní tvorby. Byl prostě jako sem vložený v určité kvalitě, v určitých aspektech té tvorby. A díky ní tady bytosti můžou zažívat to spojení, to pojivo té rozličnosti. Ale představ si, že ta láska je středobod v každé té trojedinečnosti. Protože láska je součástí i toho lidství, láska je součástí i toho božství, nebo jako pro mě, jo, ten chrám té tvorby, když to představíš, tak je láska i v té prvotní tvorbě. Jo? Je to krásný na jednu stranu, jo? To je hezká otázka, ale přelítli jsme jinam. Já bych teďka, trošku jsme vyčpěli, už budeme unavený, čeká nás ještě pár těch podnětů. A pak se tak nějak rozhodneme, že si uděláme jenom krátký opáčko v rámci center vědomí, protože to je velmi důležitá epocha. A jestli tady Petrucha možná dovolí, že fakt už je to hodně, jo, pro ty lidi. Když teďka zpracujeme ještě cestu ducha, tak už to bude hodně narvaný. Že jestli bychom třeba to ještě nerozvinuli, tohle téma, a ty centra vědomí a ty chrámy a tu jedinečnost bychom si ještě nechali, že ten cyklus uděláme jako dvoudílnej. Jak to vidíš?
1: Máro, je to na tobě. Já teda unavený nejsem, ba naopak jsem nakopnutý. Jo, to je ta vášeň, prostě ano. Ale jako mám to tady nachystaný vzestup, že chrámy k trojjedinočnosti a centra. Mám to tady, no, je to, pokud se chceš pustit do toho, bude to asi nadlouho. Času máme.
0: Máme dvě hodiny tři čtvrtě, že máme ještě ano. Hodinu 15 minut.
1: No máme
0: kolik... Víceméně by se to dalo, ale už to bude sprint, jo, takový. Zkusíme, uvidíme po tom duchu, jak se rozhodneme, jak jsem říkal. Jo, to je nejlepší asi. Tak jo. No tak skvělý, tak teďka si můžeme se zorientovat právě na té cestě ducha. A teďka znovu, aby jsem znovu zopakoval. A pro mě duch, když si úplně v té nejzaší podobě, která je pro mě nejvíc přijatelná jako tady, pro to lidství, je právě to naše řemeslo. Takže taková ta forma té kariéry, jo, jako co nás baví. A vidíš, že to řemeslo, každý inklinuje k jinému řemeslu, aby právě byl tvůrčí jako tvůrce, tak potřeba jako pochopit, v čem je jakoby dobrý. A to je ten duch, to je ta jeho cesta. Tady on znovu narodil se tady, aby se mohl ponaučit tím vzestupem a ty kvality v sobě transformovat. A znovu si teda můžeme udělat podobnou analýzu i na tu cestu ducha. Na tu solární úroveň si představím, tu formu a toho řemesla, který jako pak manifestuje tu tvorbu. Jo? Takže znovu papír a tušku, aby jsme udělali podobnou analýzu. A co vás napadne? Řešíme pozorovatele, takže je to dětská hra, můžeme si takhle skvěle zahrát, uvolnit se u toho, můžeme vidět obě polohy, musíme se tomu bránit. Jo, my jsme opravdu tu prožívali mnoho zrození, jak jsem říkal, z ducha do duše a z duše do ducha. A každý tohle zrození vytvářelo jiný cyklus. Že v každém cyklu jsme měli jiný prožitky a proto je dobrý se v tom trošku zorientovat a do hloubky klidně. Nebojte se to. Naopak.
1: Jenom poznámečka, komentář ano? Od Roberta, prosím, ano, rozdělit, za mne to cítíš dobře, no, takže možná lidi jsou z toho trošinku taky už, je toho hodně, ale Maro, je to tvůj pořád, je to na tobě, ale pozor, v dežavíčku je prostor, ano. Kolik chceš, jo, můžeme vysílat jednou týdně, dvakrát týdně třeba, jo.
0: A možná na škodu to, že když si teď lidi začnou aspoň tohle řešit, tak potom příště, když by teda ten cyklus byl za nějakou dobu, tak by si mohli vyzkoušet ještě víc do hloubky jakoby tu praxi. Jo, že tam by to mohlo posunout ještě dál. Tady to bylo takový cinkání, jo, nejdřív ta analýza cinkání do těch věcí, ta orientace. A když by byla jakoby vědomá praxe, tak my už pracujeme s těmi centry vědomí, které jsou zodpovědný za tu jedinečnost, jo, toho lidství a za ten chrám, to znamená, že jako s celým tu jedinečnost tím vývojem. A to je pro mě jakoby ta kvalita chrámu. Takže máme zde jedinečnost lidství a chrám lidství. A to už pracujeme s energiema, jo, toho těla, těch interakčních sil, které spočívají právě v té duševně duchovní kvalitě. A naše tělo si tím vlastně jako dokáže navrátit zase jakoby tu část duše, kterou vypudil tím chováním a může se právě jako začít léčit v té kvalitě. A nebo zase to řemeslo, ty nástroje tvorby, které taky vypudil, a znovu zase jakoby navracet to, co mě jako pomůže vyléčit. Jo, že to jsou vlastně jako důležitý kroky se takhle zorientovat, protože pak přijde už opravdu vědomá praxe, která vám už tam není cesty zpět, jak nazvala páně. To je častý, je nádech a výdech a nedokážem už to znovu zopakovat. Takže tam si člověk už by měl přijít trošku vědomej, tam už by člověk měl přijmout tu zodpovědnost za to lidství a přijmout to, že ano, já teda bych se v tom rád posunul, takže já si i udělám i do hloubky tu praxi a budu pracovat s těmi centry vědomí, který máme přirozeně v těle, který tohle z toho ještě víc prohloubej a posílej ten proces transformace a tak dále. Jo? Takže to jenom pro info, klíďo, necháme, ještě se deduktivně můžeme rozhodnout a přejdeme teda k duchu, máme tužku a papír, budeme znovu psát kvality a budeme na ně reagovat. Tak, první kvalita. Autorita.

0: ulici, Příboj deště bije o parapet.
1: Tak, máme tu další. A je to uvědomění.

podal. Sám

Tak, můžeme jít k dalšímu podnětu. Já tomu říkám materializace nebo uskutečnit.

A máme tu další kvalitu, a to je ctnost. A ta charakternost.

Tak to je krásná kvalita, přirozenost. Tak a přejdeme k dalšímu podnětu. Identita, ego.

Už je takové. To do hloubky samozřejmě, tak půjdeme ještě do větší hloubky. Další podnět je stín nevědomí.

Závěr, abych vás tom ještě nechal, si uděláme přechodové kvality. To jsou ty kvality, které vám vlastně umožní ten přechod z duše na ducha a z ducha na duši. První kvalita je sjednocení, soudržnost.

0: Samozřejmě každý má nějaké tempo té analýzy, takže samozřejmě si to můžete potom dělat po svém, si k tomu sednete, uděláte si svůj čas, s těma kvalitama se snažíte ještě dál pracovat, i Petrucha naznačoval. A musím uznat, že já bych si pak chtěl, protože to taky dělám už skoro po čtvrtý, tak bych se podíval na všechny ty listy, protože mám takový dojem, že tam vždycky přesně dodávám nějaký další střípek nějakého pohledu, který jsem tam předtím neviděl. To je moc hezký, že mi to pomáhá toho pozorovatele jako dolaďovat stále, i když máte jako pocit, že už toho jo, dokážu hodně, tak samozřejmě stále se v rámci toho vývoje stále člověk vyvíjí. To není, že my tady vzestoupíme a že je jako konec, že můžeme jít domů, jakože hotovo. Ne, to je každým vzestupem, každým malým vzestupem toho cyklu přichází další cyklus, to je ta výzva. Přichází výzva, že jste to pochopili, to zase dál a zpracovávat a jít dál v tom celém procesu celistvosti. Tak za mě, já jsem si teda užil jsem si to, takže já tady můžu třeba, mě bavila cnost. Vždycky, když mluvím o cnosti, tak právě já tam vidím, je takový to jako takové, taková ta zářná zbroj toho rytíře, který ctí tu jemnou ženu, která zase udržuje tu čistotu a prostě tu jemnost a on tam teda stojí. A jakoby nebojuje, ale jenom dělá tu zástavu toho úžasného, co může uchovat. A vyloženě mi vždycky vadilo, když byl někdo nemístný, ten člověk, jakože měl špatný chování, tak já jsem se za něj styděl. Úplně takový ten stav, že já se stydím za něj, že jemu to je šuma fuk, ale já se za něj stydím. Ne? Tak to tam jsem hodně mýval, ale naopak mě to jako pomáhalo jako chápat tu cnost, takže jsem se nakonec tomu nějak jsem to nedával najevo, jenom jsem to zpracoval a už je to lepší. A ta přirozenost mě bavila taky, protože já se jako učím, tam jsem napsal, učím se nic nenarušovat, jako abych to nechal přirozeně. Ale je to makačka. Jsem si tam jako dopsal, ne? Tak jako jsem se fakt tomu příjemně pobavil, že ano, opravdu je to pro mě makačka být v té přirozenosti. Ale cítím, že to je lepší a lepší. Že už mě to netrvá tak dlouho, jo, třeba se s tou kvalitou jakoby stotožní. Tak jo, a nechám ostatním taky prostor. Samozřejmě jak chcete, nechám teda všem asi prostor. Minule jsem vyvolal Petruchu z různýho důvodu. Nechci ho posílat hnedka teďka na paškál jako první. Ne, se hlásím.
1: Ne, já se hlásím no, jenom proto, protože píseň už je jak v tom filmu Jáchym je hoď do stroje. Ano, já už mám napsáno, pane učiteli. Já se jdu vyčurat. Já bych, jestli teda můžu navrhnout, já bych dal slovo písní, že by to zahájila to kolečko a pak bychom se všichni teda připojili. Co vy na to?
0: No, paráda, já jsem začal výkop je, tak může nahrávka je, tak píseň.
1: Ano.
0: Děkuju.
2: Ano, pane učiteli, tak. No, musím říct teda, že to bylo pro mě velice zajímavý, Máro, protože vlastně ta duše mi šla mnohem líp než ten duch. Jo, nevím, jestli je to únavou, nebo jestli už mám chuť na kafe a na cigo, to nevím. Jo, ale já jsem zjistila, že jsem toho napsala mnohem míň, jo, než teda jako u té duše. Jo, a někdy jsem musela i přemýšlet, jako co vlastně jako napsat, jo, že jsem nevěděla, jako jak to slovo třeba mám vyjádřit, takže třeba slovo uvědomění jsem napsala pouze bod, jako já jsem uviděla takovou jako tečku, jako otisk prstu, nebo pečeť, nebo jo, já, jako fakt to šlo velmi, velmi, ovšem třeba napojení jsem ucítila, jako kdybych někoho vítala s otevřenou náručí, jo, jako bylo třeba velmi příjemné. No a co jsem si tady úplně podtrhla, to jsem říkala, už je čas prostě jít si uvařit kafe, jo, protože to mi absolutně nedává smysl. Materializace jsem napsala vodní fontána. Jako, a ještě jsem tam napsala otisk, jo. Že to je velice zajímavý. Jenom promiňte, Peti, já neslyším. Ty jsi asi něco vypl.
0: My tě slyšíme.
2: Jo.
0: Já jenom nikdo nemluví, si myslím.
2: No, aha, takže tady toto bylo pro mě, už je to dobrý, Peti, díky. Takže tady toto bylo pro mě velice zajímavý, jo. Jako vlastně to pojmenovat. Takže teď říkám, nevím, jestli to je tou únavou, anebo jestli
0: jo. Co
2: jako...
0: Je to tou abstrakcí toho ducha, protože on je pro nás ta složitost a duše je jednoduchost, jo, z toho pohledu. Mm-hmm. Teď v té úrovni duší, mm-hmm. jo, jakoby. Mm-hmm. Víc duše, takže ta duše je nám jako blíž.
2: Ano.
0: To duch je víc abstraktní, jo, jako pro toho člověka. Mm-hmm. A on se trošku stělesňoval do toho spasitele, do toho duchu, do toho boha, takže on se trošku zahleděl někam jinam a teďka my ho hledáme prostě po všech koutech. A trošku je to i spojený právě, jestli jsi všimla, že ta duše je víc s těma prožitkama a ten duch víc právě s tou manifestací, jo, jakože s tou myslí.
2: Mm-hmm.
0: To... Protože představ si, duch je to řemeslo a to je ta ideje.
2: Mm-hmm.
0: Ideje je ještě něco, co se nestalo. My teprve jako vymýšlíme ideji, jo?
2: Mm-hmm.
0: A pak se stane, máme ten prožitek a duše to, jo, to ohodnocuje tím svým pohledem a říká, je, to bylo takový a takový, je.
2: No, takže jako...
0: A ty nástroje i trošku tak korigujou v tom těle, no, že... Ty duchovní jsou trošku pro ty lidi, kteří jsou víc duchovní, opravdu jako, že je chápou, ale mám lidi, kteří vůbec nechápou duši, jo, jakoby.
2: Mm-hmm.
0: Mají opak, jakoby, toho tvýho.
2: Mm-hmm. Tak fakt tady to bylo pro mě zajímavé teda jako zjištění, jo, že to je jako ještě jinak, takže já se těším na příště, a zkusím to vzít trošku do hloubky. Já jsem se teda nesnažila přemýšlet, jo, protože už to přemýšlení mě teď bolelo, jo, takže jsem to jenom měla podle pocitu, jo, a je to velice zajímavý, takže Peťa ten už se vrátil, už to tady potrhává, takže já zase mu předám slovo a jdu si
0: uvat.
2: Já díky. Tak pojď, Peti.
3: Pojď.
0: No, necháme děvčata ještě teda. Vypadají, že už se taky těší nám něco říct.
3: Tak já, jestli můžu, tak bych
0: Pájo,
3: si vzala.
0: Pájo, můžeš.
3: Slovo při toho zase úplně jako fakt navázalo. Já mám teď pocit a moc ráda bych ho uskutečnila. Mým obrovským přáním je vlastně předat inspiraci. A proto musím říct trošičku z toho příběhu. Já, když jsem se vlastně jakoby poprvé dotkla a setkala se svým duchem, jsem opravdu jako padla málem, jo. Sedla jsem si fakt prostě na zadek a ten proces začal obrovsky jako silně a já vlastně jsem začala jako chápat, že tam je prostě něco jakoby fakt velkýho. A byla jsem šťastná, že se jako ozval ale vlastně okamžitě, jak se to spustilo, tak jsem vlastně i s centrama vědomí a v srdci opravdu je jakoby prosila, aby mi to nějak dávkovali. Měla jsem pocit, že to prostě nemůžu unést. A přitom jsem si uvědomovala, že to ale tam fakt mám, že to tam je celý a že si jenom teďkom to začínám uvědomovat, že to tam je. Proto tím chci jako naznačit, že vlastně ten vztah s tím duchem jsem opravdu, jak kdyby tuhle tu reinkarnaci prostě opravdu obnovovala úplně od začátku. A já vlastně dneska po této vědomé praxi prostě cítím se s nima právě v té lásce. A není to tak, že bychom si ji vlastně jako, jak bych to řekla, dávali a přijímali, ale že jsme toho prostě jako součástí. A nemůžu popsat slovy to propojení, to obrovské sjednocení a propojení a obrovskou radost toho, jak vlastně jedineční jsme a jak je vlastně jako krásný tohle odpracovat. Protože víte, já jsem našla už a vím, že teď ještě přijde ten krok, ale už jsem to našla. Našla jsem něco, co jsem hledala celou dobu. Hledala jsem domov, hledala jsem rodinu, hledala jsem sama sebe jako jedno téma. A to mi vlastně opravdu bylo přirozeně umožněno, když jsem se víc a víc stávala vlastně jako přirozenou. A zase opět jako chci říct, já jsem, víte, furt si přála pro lidstvo a furt jsem hledala právě ty nástroje, aby nám byly dány. A já jsem vlastně o tom mluvila s Markem tenhle ten týden, protože je to vlastně úplně jako nový pocit a já bych ho ráda sdělila. Já mám pocit, že ty nástroje všechny už máme. A teď jenom jde o to, zda fakt si to dovolíme a zda to uskutečníme, zda opravdu budeme vědomí a zda přeji tu praxi vlastně nevnímám už jako školu, ale jako něco, co je fakt přirozený. Dřívá věc to bylo pro mě jako škola, jo? Ale škola, do které jsem vlastně se naučila ráda chodit. Ale teď ten pocit se vlastně jako změnil. Ne, už bych to nenazvala jako školu, nazvala bych to vlastně jako vývoj. A jsem moc ráda, že ho vnímám, že ho slyším, že ho cítím, že se o mě může opírat a já o něj taky. Protože až teď mám pocit té stability. Takže takhle jako za mě to fakt bylo jako úžasný. Já jsem tohle ještě s duchem jako nezažila jako vůbec jako se všema. Tohle bylo jako beze slov už dávno.
0: Tak děkujem, to bylo tak nevýslovné skoro. Moc ti děkujem, Pájo.
3: Tam taky, jo. Já jsem to vypadla dřív, než to bylo slyšet, tak jsem chtěla taky smála. Ukázat, že to umím, ano.
0: Jo, jo, je to,
3: jo,
0: to,
3: jo, děkuju.
0: Krásný, krásný. Petrucho, necháme holky a tebe nakonec, když jsi byl první, jo?
1: Přesně tak, ano. I to jsem chtěl vám navrhnout.
0: Paráde.
1: Čteš mi myšlenky. Děkuju.
0: Ne, ne. Ty jsi to jenom uskutečňoval a já to chytím.
1: Ano, ano, ano. Tak takže
0: šup.
1: Šup, jdem na to.
0: Dopak ještě půjde.
4: Tak já se taky vyjádřím.
0: A Nina?
4: Chtěla bych říct, že teda tohoto průvodce vzestupem tež nedělám poprvý. A když jsem ho dělala poprvé, že jsem to vlastně měla stejně nebo podobně jako píseň, že u toho ducha mi vůbec jako nic prostě skoro nechodilo, jo? A víc u té duše. A dneska jsem velmi mile překvapená, že už teda jako docela jsem se rozepsala u toho. A i taky vlastně jsem to měla podobně v tom, že třeba u toho napojení jsem taky viděla jako abstraktně jako vedoucí šňůru někam kamsi. a pak třeba úctnosti, tam jsem měla obrovský pocity něčeho velkolepýho a zaznamenala jsem si u toho, akorát, že nevím, jak to mám napsat. Teda. Tak jenom tak, že prostě se zřejmě něco děje, protože od toho minulého je to jako změna, opravdu. A děkuju.
0: Já tobě děkuju, protože podporuje vývoj, to je krásná věc. Konečně budeme svobodně dělat to, co opravdu skutečně máme dělat. Mně to připadne jako největší blaho. Takhle sdílet. To je paráda. Děkuji.
4: Děkuju.
0: Tak, Hanka se hlásí, ano.
5: Tak, jestli bych mohla, já na Ninušku navážu, protože něco podobného se mi stalo, myslím, že tentokrát, dneska, začalo slívat všechno do jednoho. Jo, jakoby, že tak jako částečně na sebe navazovalo a částečně se to všechno propojovalo. Jo, jako už od toho, jakože uvědomění, aha, je to tak, je to cesta k napojení, vím, co dělat, vedení, puzzle se začínají skládat, vzniká obraz, uplatnění, přesně jako obraz, zaklaplo to, materializace, hotové dílo. Jako, pak vlastně ta přirozenost, já jsem to měla původně jako duchovnost, u cnosti a u přirozenosti duchovnost neexistuje. Já jsem identita, já jsem bez rolí, jo, jako a nakonec přesně ta čára mě tam vznikla, to sjednocení, soudržnost, čára a nic a poznání, vlastně jako hurá, jako blaženost, úplně jako tam už nepřišla až jediná myšlenka, jenom mi tak jako bylo hezky na těle, jako úplně jako vlastně čím dál míň píšu, zjišťuju. Jo, jakože asi tak jako různě, no, že se tak sjednotilo do jednoho, mám pocit. Tak to je dnes.

0: A vím a cítím to, že to není výmysl. Cítím, že to děláte opravdu skutečně, protože já vás opravdu znám jako bytosti, jsme spolu. Já vím, jak jste vypadali na začátku, víš, jakoby. Mám tu vzpomínku. Mám všechny ty vaše krásné vzpomínky, co jste vyváděli. To bylo vlastně nádherný. Takže to teď vidím jako wow, tyjo, zase wow, no.
1: A děkuju.
0: Taky. Tak jo, tak máme tady Hanu, může klidně, má volno, jestli chce.
2: Dobře, já jsem se zapla mikrofon. Takže bylo to pro mě taky těžší než cesta duše. A třeba u té autority, tak autority já moc nemusím. Jak jsem říkala, už dělám si to všechno po svým. Napojení, tak to mě prvně napadlo, napojení na ten božský proud, na tu energii lásky. A připojení se s ostatními ze skupinky, kteří mají stejné smýšlení, stejný cíl. Uplatnění, to jsem pochopila jako, co jsme se naučili teoreticky, tak uplatníme v praxi. To je v podstatě moudrost. Materializace, tak nejdřív si to vyprojektujeme, máme to v mysli a pak to uskutečňujeme. A čím to máme víc propojené nebo propracované v mysli, tak tím je ten konečný výsledek vlastně dokonalejší. Paměť, tam mě napadlo paměť na minulé životy nebo paměť lidstva, která nás vlastně tak trošku stále ovlivňuje. Ctnost, v podstatě, když chceme někam dojít, tak je potřeba pilovat charakter. A on se jakoby zjasní, vytříbí, oddělí se zrno od plev. Přirozenost, to je pro mě pobývání v přírodě. Je to něco, co mě nabíjí, co mě připadá přirozený, protože v dětství jsme hodně pobývali v přírodě. Ego, tady mě napadlo jakoby rozpouštět ego, ale nejsem si jistá, jestli se ego může úplně rozpustit. Je to vlastně mysl. Nemám na to úplně jasný názor, protože...
0: Ego není mysl, jo?
2: Ne.
0: Aha. Ego třeba funguje v úrovni mysli, to jo, ale mysl je něco vývojového. To je nástroj. Mm-hmm. Ego je určitýho způsobu jako chování, to je ta identita, jak se říká. Mm-hmm. Aby jsme to nemíchali jenom.
2: Identita sama se sebou vlastně, jo, takže rozpouštět ego je asi...
0: To je zajímavé, jak jsi měla reakci, že to nechceš rozpouštět. No to je zajímavé, no, protože to je tvoje projekce. Jo? Nikoho tohle nenapadne. Jo? Jako, tak se přemýšlej nad tím. Jako. Proč nad tím takhle přemýšlíš? Super, jako, to je krásný.
2: No a ještě k tomu nevědomí... K tomu nevědomí, tak já vlastně jsem poslední dobou začala vlastně rozpoznávat u sebe i u lidí takový ty rozpory. Něco řeknou a pak v zápětí vlastně řeknou pravý opak. A docela jako hodně si toho teď všímám. A u těch druhých mě to připadá jako hodně, hodně směšný. A protože jsem to dřív vůbec nevnímala, takže jsem byla zřejmě úplně jako nevědomá.

0: úplně mimo. No a to sjednocení, to je vlastně třeba sjednocení tady s tou naší skupinkou a společná práce vlastně je tam rychlejší výsledek nebo hmatatelnější. A tak to je asi tak všechno.
1: Je vidět, že většinou, když se takhle na to nazíráte, tak všimněte si, vy tam nemáte toho pozorovatele z těch poloh, těch emocí. Najednou u toho ducha jste všichni přešli do čistý jenom popisu. Jakoby. Všimli jste si to? Že se tam vlastně jako hůř noříme, jo, do těch emocí, jo, u podivu. Zajímavý. Je to taková ta chyba toho společenství, že jako se neradi vidíme ve špatném světle. Ta ideje, jo, jako by ta ideje. Jo, jako, chápejte to. Ano. Pokořit ego znamená říct o sobě to, co nás vlastně, jakoby, chce pokořit a k tomu to dát na paškál, jakoby. To je možná to rozpouštět ego, jakoby. Jo, o kterým se tady bavila. Takže ano, my o těch věcech můžeme stále mluvit, jako je popisovat, k čemu jsou a že jsou pro to společenství dobrý a tohle, tamhle, to určitě, jo. Ale nemáme tam tu polohu toho pozorovatele, který jste měli víc u té duše. Tam jste si to dovolili, ale tady už si to nějak dovolovat nechcete zároveň. To je zajímavé. Jenom taky, já čistě taky jenom pozoruju teďka vás, víš, jako dělám reflex, sebereflex. Takže taky mám na to nějaký pak jako názor, že každý z vás má nějaký ten svůj osobní pohled, to je úplně geniální pro mě. Já se tam můžu zase znovu reflektovat v tom, že jsem to už prožíval, ty kvality, taky jsem na to nějak takhle reagoval, taky jsem vlastně nechápal, k čemu mi to jako úplně je, jo. Ale opravdu ten pozorovatel se pak postupně dostal do všech těch, do té superpozice, kde vnímá všechny ty pozice. Jo, nejenom nějakou jednu, jeden ten, jenom pro představu, je to krásný, když to tady takhle může vlastně veřejně si to takhle jako dovolit a tuhle zkušenost předat té širší společnosti. Tak mi to připadne jako úžasný experiment, já se omlouvám, ale úžasný experiment. Děkuju za něj. Jak už jsem naznačoval, tak když vypuzujeme duši, nebo duchovní, nebo duševní kvalitu z těla, tak převážně pak tělo onemocní. Protože v něm vznikne jakoby takovej vákuovej prostor, který jakoby tam trhlinu nebo narušení, nedorozumění. A do tohohle, této kvality, toho narušení přichází právě víc a víc té toxicity, která právě najednou začne ty kvality narušovat, že najednou už nejsem charakterní, ale myslím na zvěrstva, jo? Přesně, jako tak. A pak už ani na to nemyslím, už to chci jenom uskutečňovat, ty zvěrstva. Už tam není žádná cnost, už tam je zničit přirozenost. Opak. A ve všech těch kvalitách tam máme ten stín. A fakt jsme ho v tom příběhu hluboko pošlapali, protože se toho ducha trošku bojíme. On je trošku dál pro nás, je to zase jako jiný úhel toho pohledu, takže prosím vás, vy to i vidíte sami, co jsou teď duchovní vědy, jo, to je spoustu nauk, to je spoustu rituálů, technik, magií, spoustu prostě vymyšlených věcí, jak s tím nástrojem pracovat, ale zároveň, když to vidíte, tak už je to ve vás, vy nepotřebujete nic externě. Tady Pája to říkala krásně, to všechno je ve vás. My si to jenom nechceme dovolit, přijmout tu kvalitu ducha. Jo, jenom abyste věděli, že vaše esence ducha je jedinečná. Ta nemá nic společného s těmahle nástrojema, o kterých já se tady bavím. Vy skrz tyhle nástroje nahlížíte jakoby do té cesty ducha, jak to tady celou dobu říkám. že tam hledejte, za těma dle vašima slovama hledejte vaší pravou esenci, aby se ten duch mohl znovu jako navrátit do vás. Ty nástroje se rozáří a budou jakoby jedinečný pro ten vývoj, jo, tou duchovní cestou vaší. Tak to bylo moc přínosné a teda tam Petrucha je. Je to tak? Dáme Petruchovi místo?
2: Je to tak, přátelé. Petrucha bedlivě tady naslouchá. A máme tady potom, už mě píseň upozornila, že tady máme normálně, tady přistálo nějakých 9 komentářů, na ty přijde čas a řada. A já teda bych se vyjádřil, ano, já jsem vlastně zjistil, že já jsem úplně jako nováček tady v tom, že to dělám poprvé, jo, tady ty analýzy. A začínám to trošinku malinko víc chápat, že vlastně ne, že bych usilovně chtěl vynechat rozum, ale spíš to víc jako naciťuju. A jak říká Mára, prožívám to tím emočním způsobem, že to ve mně vytvoří jakési napětí a ten prožitek. Jo? Takže abych to neprodlužoval, takže mám tady autorita, jenom si píšu vlastně, mám tady samozřejmě výkřičníky a srdíčka, jo, který jsou pro mě jako blížší, který vzdálenější, takže u autority je tam, mě skočil jako nevlastní otec například, jo, což je emoční prožitek, jo, který se snažil vystupovat. Jako, dvojka je uvědomění, jo, tam je to asi pro mě jako cíl každé akce, by mělo být, jo, prostě jako nějaké uvědomění vlastně, zjištění, poznání, napojení, jo, vlastně denní při každodenní nějaké tvůrčí činnosti, jo, že to napojení, vlastně bez napojení není vedení, nebo jak se říká, bez vedení není spojení, že to napojení vlastně má provázet a provází už teďka každou tu činnost, jo, denní. Ať je to práce v terénu, nebo při skládání hudby, uplatnění, jo, tady mám můza, my jsme se bavili teďka, řešili jsme, kde je vlastně můza, chodí k nám ta můza, anebo je můza v nás, sídlí v nás a čeká jenom vlastně na to, na ten dotek, jo, na to vzbuzení a vlastně v nás přejde do té tvůrčí činnosti, anebo od někud přijde. Materializace, uskutečnění, jo, tak to mě hned jako napadlo, že hmota je tvárná iluze, jo, že vlastně se dá, jak ta rýže, dá se okamžitě stvarovat, nebo okamžitě možná ne, ono to chvilku trvá, než se to propíše, ale tou vizí toho tvůrce se dá ta hmota tvarovat, jo. Paměť, no, takže buněčná. A tam mě napadlo prostě hned jako jenom si vzpomenout sám na sebe, že člověk se nemusí nic učit, protože všechno ví. Jo, jenom na to zapomněl. Jo, takže ta paměť je někde hluboko v nás. Nemyslím tím jako nějakou krátkodobou, co jsem měl včera k večeři, ale jak si na tu podstatu bytí a ten zrod vlastně, jo, že si člověk dokáže rozpomenout. Cnost, ano, tam teda mám, to jsem napsal úplně spontánně, filmy pro pamětníky, jo? Že tam vlastně v těch filmech starých, tam to je, ten charakter a ta cnost, jaksi daná už jako pravidlo a jako norma, jo? Že tam není nic, že až teďka se chovám cnostně a charakterně, jakože to je nějaký bonus. Tam je to daný, že tak se chová člověk během všedního dne, kdekoliv, jo, ve škole, v práci, v rodině. Pak tady je přirozenost a jasně, no, opak umělosti. Jo, vlastně přirozenost je cesta tvůrce. Přirozené věci, které fungují, ne umělotiny, které jsou jenom spotřební a za čas přestanou fungovat, vyhodí se, takže přirozenost je to, co je vlastně přirozené a jaksi jednoduché, jo, funkční hlavně. Identita, ego, no tak to, tam na to nemám stejně jak Hanka jasnou odpověď, jestli to ego, ono v těch ezoterických kruzích rozpust to svoje ego, Já nevím, jestli to jde, já to nedělám teda, ani vědomně, ani nevědomně. Já si to ego spíš nastavím tak, aby spolupracovalo třeba s tím srdcem, jo? Že potom vytvoří skvost. Protože bez rozumu já bych těžko vytvořil jako zvonkohru. Jo? Protože bych nevěděl, jak to mám propočítat, třeba ty tóny. Jo? Nevědomí, ano, tam jsem hned vyhrkl, je to uložena dat. Je to vlastně takový prostor, kde mám uložený soubory, které potřebuju, ale nepotřebuju je aktuálně. Jenom když je potřebuju vytáhnout, jo, nemám je v té rozumové sféře, mám je někde prostě hluboko a když řeknu, aha, teď potřebuju šáhnout tady, tak už vím, která složka, který adresář to je, vytáhnu si ho a vím. A pak to zas pustím, jo. Ale fakt na tom, přátelé, nepřemýšlím, jenom to tak jako píšu. Poznání, je to, mám tady jako v rámečku, je to vlastně vrchol 3D bytí. Jo? Poznání tady v tom 3D prostoru je asi vrchol, jo? Co bych chtěl vlastně jako dosáhnout, to poznání, jako ze všim všudy, ale vlastně to poznání ještě nemám, takže vlastně ani nevím, protože nemám to poznání, tak nevím, co to všechno obnáší. Takže přátelé, za mě 12 bodíků, velmi, Máro a přátelé ve studiu a posluchači, velmi výživné, je to pro mě úplně něco nového. Já jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, jo. My jsme muzikanti a tady to studio mělo být hudební a já vůbec nevím, kam jsem se to vydal. Ale nic není náhoda, takže velmi vám děkuju, velmi a předávám slovo a potom ještě přijde čas na komentáře.
1: Ano, tak jo, to je tak Petrucho, vy jste se tak všichni do toho obuli, že jste se tak krásně otevřeli, že to funguje, to sdílení. Samozřejmě, kdyby to bylo hodně niterné do hloubky, tak to už se člověk nechce úplně dělit o takové zkušenosti. Ty provázenosti, proč takhle reaguju, jsou totiž velmi do hloubky, jak jsem říkal, buď do té ideje budoucnosti, nebo do hloubky, do dálky té budoucnosti a do hloubky té minulosti. Jo, takže samozřejmě, podle toho, kde jsme nechali to vědomí, v jaký části toho příběhu, tak tam se znovu jako vracíme. Ale protože my teď jako vědomí už žijeme v přítomnosti díky vzestupu, tak tam nemusíme úplně cestovat jako vědomí. Jenom se tam jako natáhneme a se si vrátíme naspět tu celistvost toho vědomí. Nebo naopak, že díky některým vlastně idejím, které pro nás nebyly vývojové, tak se necháváme jako upsat tomu ďáblu, jak se říká, jo? Tak se může stát, že my si jako upíšem ty ideje do budoucnosti a pak toho ducha taky jako vymezujem vůči té přítomnosti tomu vývoji. Jo, vidíš, jak tam je spoustu jako linek, který jako a ty je ku podivu, ty to řešíš tak, že to zastrkáš pod koberec a až bude správná chvíle, tak to na mě vypadne. Jsi to naznačoval u toho stínu, u toho nevědomí, že tam strkáš ty věci, které teď momentálně nepotřebuješ. A to znamená, nepotřebovat znamená, že jako nechápu, že tam nemám to uvědomění, tak vlastně co s ním, nevím, schovám pod koberec. Takže jo, ale zůstanou tam schovaný, budu na tebe furt čekat, než je vytáhneš samozřejmě. Jo, a jenom abys věděl, že tam je ta paměť, jo, že ta paměť tam je a ta paměť si to pamatuje, že jsi to tam uložil. Moc ti děkuju, Petruchu. Moc ti děkuju za ten tvůj hudební pořad. Protože já si myslím, že to byla krásná píseň, prostě teďka, která tady z nás všude pěla. A ty obavy, které všichni trošku jo, měli předtím, a tak teďka úplně všechny spadly, jste povyrostli tím, že jste pozdíleli. Já mám z vás obrovskou radost a mám radost, že to funguje. Mám radost, že to je jednoduchý, je takový trik. Opravdu trik, že najednou se ty zázraky začnou opravdu kolem vás obrovský dít, když vemete to ze správného konce. Takže teda ten krok je opravdu důležitý, se v tom orientovat, najít se v tom plánu vzestupu. Hej? Protože my, jak jsme zmatení, tak se prostě stává to, že buď spěcháme, nebo to zpomalujeme. A protože my nevíme, jo, v jaký jsme fázi toho plánu, jo. Ale přesně, Petruchu, jak říkáš, přirozenost, to je blaho, protože my tím napodobujeme tu skutečnost. Přirozenost je vlastně úplný napodobování té skutečnosti, aniž bychom ji změnili. Když toto není ještě úplná čistota. Čistota je esence úplně, jo, toho všeho, ale přirozenost je chování založený na čistotě. Chování založený na čistotě. To je báječná věc, protože ona vás začne najednou pomalinku jako léčit, jo, to chování. Najednou nenarušujete ten vývoj. Nenarušujete tak svůj vývoj, ale to znamená být i sebekritický. Víš, jakoby. To je i nenarušovat vývoj. A zároveň i se mít rád jako v tom dobrým, i, že jo, jsem ano světlo, jsem i ta tma, jo, jsem i to dobro, jsem i to zlo, ale zároveň tam je o tom rozhočím, že ten pozorovatel určuje, co pro ten jeho život, tu jeho momentální tvorbu opravdu potřebuje. Takže jsem moc rád, že jsem tady byl součástí. A celý vesmír je teď rád, protože na tom spolupracoval celý ten vesmír, aby se prostě předal nástroj, který je jednoduchý, funkční pro všechny. I pro ty, kteří vidějí bytosti, nevidějí bytosti, slyšejí bytosti, neslyšejí, to je úplně jedno. Ten člověk prostě reaguje jednoduše, spontánně a dokáže se prostě pomalinku, deduktivně toho ducha prostě znovu naladit, aby ty nástroje toho analýzy prostě fungovaly. Tak velký krok pro vás, pro všechny. Já děkuju. Já tady vidím, že máme, že se nám to blíží, máme, no, to je to už dlouhý. Máš tam nějaké ty otázky, to bychom mohli teďka pomalu uzavírat.
2: Už se tady třepou, už tady oscilujou asi 20 minut, takže na závěr Michal Bartoň, ahoj Michale, tě zdravím, klidně zavolej. Jo, telefon znáš, ptá se nebo konstatuje, ahoj, té praktická část je velmi emotivní. Sdílení k tématu pozorovatele, pro mě velké téma důvěra. Úplně jsem u ní zamrzl. Děkuji za uvědomění si tohoto stavu a ptá se dotaz, jak často tuto pracovní část pozorovatele na tyto kvality opakovat, Máro?
1: Každý má svůj čas a prostor. Jo? Neměl by být do toho člověk nucený, měla by tam být ta přirozenost, to je hezký nástroj, tím nám jakoby ukazuje, a co je pro nás teďka jako momentálně důležitý. Zároveň vidí, že ta přirozenost potřebuje umět i tu změnu, jo? Že oni se doplňují, ta duše a duch. To znamená, že abych byl správně přirozený, tak potřebuji umět tu změnu. Jo? Takže přece se teďka nebudu týrat v rámci disciplíny, že jo, Petrucho, ale prostě si to naplánuju jako do pohody, jo, dávám si to prostě tak, jak to uznám, jo, prostě vidíte, že sami teďka začne ten duše a duch mezi sebou spolupracovat, protože se najednou jakoby poznali, oni se navzájem nevidějí a vy jste jejich zprostředkovatel. Vy zažijete mystickou svatbu v lidství, je prostě spojí jakoby ta žena a muž, nebo nazveme ty duchovní a duševní kvality, a spojí se v rámci spolupráce. To je mystická svatba, která je založená na kvalitě míru. Mír spojuje vše, co má být a co se má stát.
2: Tak, díky, Máro, přátelé, tak Písňula tady má taky poznámečku, cnost, pomlčka je zásada, moudrost, a Marcelka, to je asi Marcelka, tuším, Ondráčková, naše kamarádka, takže ta samozřejmě není pozadu, tak píše cnost, pomlčka, čistota, rovnost, jo, takže jenom v krátkosti teda, Máro, jestli bys chtěl tu cnost nějak ještě rozebrat. Já jsem tam měl ty filmy pro pamětníky, jo, ty tam máš možná něco, ten charakter.
1: Je to hodně stejný, to vidíš to stejně, jo? Vidíte to všichni podobně, jenom z jiného úhlu. Jo, já si představil, jak jsem říkal, já si představil toho rytíře, který právě tu jemnost té ženy, té, jo, té přirozenosti, že jí chrání tu přirozenost. Tak mi připadlo, že to je jako, jako vajíčko, jak se tady jsme se bavili o vajíčku, že ta cnost je ta skořápka, která udržuje tu čistotu toho vajíčka. Jeden bez druhého by neexistoval. Že vidíš, jak se všechny jako propojují ty kvality, aby dělali tu celistvost tady krásně. A Hanka Vlátová prostě tak má to, jak to propojila, že úplně cítila, že to je provázání. A je to tak? To jsou kvality, to... My jsme to měli jako gesta grálu, znovu se to jako cvičilo jako gesta a zároveň se ty kvality a také zušlechťovaly v tobě. A když my s tím pracujeme teďka jako v rámci té analýzy, tak je to trošku jako jinak, je to jako lehčí varianta. Proč být zase... Já jdu jako kupředu, jo, že vždycky jsem měl nějaký nástroj, nějakou techniku, která mi něco dala, ale jakmile jsem zjistil, že jsem našel jako něco jednoduššího, tak jsem ji velice rád opustil a začal jsem to dělat jednoduše. Mně připadlo, že my jsme teďka, ten experiment celkově je skvělý, že ten vesmír si teďka může verifikovat, jestli jsme to zjednodušili, jestli to teďka je efektivnější v rámci toho vzestupu. Pak by vesmír zajásal a říkal, hurá, hle, ono jim to jde, protože si to dělali jenom zase složitý. Jo? Jestli se teda chápem, tak to je úplně geniální. Já to na tuhle jednoduchost teďka hodně řeším. A protože mně připadne, že ta abstraktnost toho ducha, když si teď vemu, tak může být právě jako to množství, to velký. A zase ta duše může představovat právě tu malost, tu jednoduchost, jo, toho pozorovatele. Takže zase tam vidíte ty různé pozice, kdy ten pozorovatel jakoby nahlíží do toho vývoje a má z toho úžasný zážitky. Jo, takže pro tuhle tu informaci a je vlastně skvělý, že se mě a představte si, že teďka na to reaguje ta duše a duch a oni si řeknou, krutí brko, co tam dělají, teď oni úplně zářejí, úplně mě volají, úplně se navracejí, co se to jako děje. Já z té druhé strany si to představte, oni mají obrovskou radost, že takový pokrok jste dlouho neudělali. Opět, co se tam děje, tam je asi nějaký mejdan nebo co. Jo, že, takže si představte, že toto je takhle. A teď se v rámci toho vzestupu, já tady celou dobu naznačuju, že ten vzestup už se přelil a teďka se přelil vlastně na vás. Že teď to půjde všechno mnohem rychlejc, efektivnějc a jednodušejc. Jo, to je prostě úžasný, že ono tohle už se stalo v tom vývoji, vás to čeká. No a když si to pak představíte, když se teď podíváte v té kvalitě, jo, jak potom můžete zářit, jak ty vaše zkušenosti budou všechny... obšťastňovat tou vaší přítomností a jak ty nástroje ducha budou zase naopak velmi, velmi jako manifestovat tu svoji kvalitu. Takže to bude velmi jako přínosný pro všechny, že budete imponovat ty lidi, budete pro ně velkou výzvou se takhle podobně jako chovat. Jako v rodině, jako v partnerství, v práci. Vy pro ně budete najednou úplně obrovská neznáma, jak to ten člověk dělá, když on úplně svítí. Je, on dokonce i dokáže věci navnímat a pochopit a vysvětlit, no to je úplně boží, jako, jak to dělá. A to je to, že my ten vzestup a společně tímhle sdílením prostě aktivujeme. My sdílíme naše kvality lidství. A teď ještě, když je to v té spolupráci a já vlastně si uvědomím, že když začnou ty dva spolupracovat, tak se všechno jako ještě jednou jakoby násobí na 12, jo, když si to představím. Už to není najednou zesílení jenom o trošku, ne, to najednou do toho vstupuje celá ta linie té duše, všech prožitků a celá linie ducha všech nástrojů. To je prostě jako krásný, nepředstavitelně krásný. Tak jo, tak děkuju za otázečku, já jsem si zase ulít někam jinam.
2: Někam jsi ulítnul, ano, ale klidně, jako bylo to velmi, velmi zajímavé, no a to naše dnešní vysílání se hodně jako točí kolem vlastně fenoménu duše a ducha. Marcelka, klidně Marcelko, zavolej na telefon do studia 799-589-362, máme ještě nějaké 4 minutky, byla by to dobrá perlička na závěr, jo, tak ona prostě jako má, tak nějak prostě pocitově má duši za pocit energie v těle, horkost, že bych rozsvítila žárovku a duch, že je sklidnění. No, o tom jsme se už, Máro, bavili, to asi nemusíme už zas komentovat, nebo jestli chceš, jenom...
1: Ano, samozřejmě, super.
2: Lehce.
1: Já miluju, že si to třeba zapisuju, tyhle ty věmy, tuhle tu projekci, toho odrazu, jo, toho vývoje. Protože když bych si to jako nezapisoval, tak mně připadne, že to zase dám jako pryč, že to odsunu někam jinam. A když si to jako zapíšu, tak jsem jako vědomně si to zvědomuju, že to je jako vědomější. Proto jsem trošku i velice rád, že jste vzali do ruky papír a tužku a něco si zapsali. Protože tohle to má opravdu váhu. Mám prostě takový pocit, že pokaždý, když něco zapíšu, tak je to něco jako, že to zapíšu do toho DNA. Už to není jenom prožitek, který jsem prožil, ale já to opravdu někam zapsal.
2: Dobře.
1: Pak a to je úžasný dar.
2: Ten pro mě zápis. Jako,
1: takže já mám obrovsky popsaný stohy papírů, a většinu toho, co jsem zapsal, si potom pamatuju úplně do písmenka.
2: Co je psáno,
1: to je dáno. Ty podcasty...
2: Ano, tam nejde
1: ty
2: o to...
1: Ty podcasty mám vlastně zapsaný. Jo,
2: ano, tam třeba jako nejde všude o to, jako že psát jako spisovatel a pak to někde vydávat, ale už ten akt toho, že to napíšeš, tak to už je potvrzení, já jim v té Akáši nebo v tom prostoru nějakým, už to tam prostě je zapsaný, jako jo. A
1: prošlo to, jako se to zpracovalo, jo? Že tam prošlo celé to zpracování, že jak uvědomění, jo, všechny tyhle ty kvality tam musíš mít.
2: Dobrý.
1: Pak to musí mít nějakou šťávu, ten charakter, pak zároveň, aby se to napojilo na ty lidi, aby jim to dalo to uplatnění, aby se to jako materializovalo, aby to fungovalo v té hmotě. Jo, všechny tyhle ty aspekty těch nástrojů se začnou najednou odvíjet.
2: Tak.
1: Pak najednou máš ve výsledku to poznání a řekneš tak a teď ten nástroj chápu, jak ho používat. Už to řemeslo jsem vystudoval, už ho začít můžu, protože ho chápu, já mám tam ten smysl, takže vím, jak to řemeslo nebo ten nástroj můžu použít.
2: Robert Prejda tady děkuje, velká vděčnost za to, že dělá teda tu praxi vědomou a dějou se veliký zázraky, písňula Pavlo Krásný a Marcelka opět autorita, je podle ní úzkost, uvěznění, slíz. Marci, to máme taky podobný, to je ten můj nevlastní odčím, ten, jo, který se k nám jako nasomroval, ale co mi přišlo uplatnění, svázanost, podmínka, bourec, Morušový. Máro, to si zapíš, že uplatnění je bourec, Morušový. To tam asi ještě nemáš, to Marcelka teďka prostě vymyslela, ano, a Marcelka ještě sjednocení, rovná se ruce, kruh, tanec. Přesně tak, šamanský tance, bubnování, hudba. Takže, přátelé, za mě, já bych dal slovo ženám klidně. Samozřejmě, přátelé, ještě můžete zatelefonovat na poslední chvíli. Já už to tady asi vypnu jako do toho vysílače, protože už jsme překročili minutku, ale možná nechám to ještě plynout. Takže, přátelé, máte ještě nějaké to poslední slovo večerní, dáme asi přednost ženám, pak necháme Máru a já teda jako rejža to odpiskám a poděkuju o blagadar a necháme to dneska už pěkně doznívat. Takže ženy, máte slovo.
3: Tak já si teda vemu slovo. Je mi opravdu obrovskou úctou, že tady dneska s váma jsem, že se dneska tohle děje ve všech sférách. Fakt je to mejdan. Ano, fakt prostě jako opravdu to vnímám jako oslavu, jsem fakt šťastná, ale ne vlastně jako za sebe, ale za nás všechny. Opravdu moc děkuju a jestli bude další příležitost, tak vás samozřejmě kdykoliv ráda zase uvidím, uslyším. Takže díky všem.
2: Pájo, díky, dobrou. Večer. Pojďte.
3: Já bych taky chtěla moc poděkovat, pro mě to byl velmi zajímavý prožitek, zážitek, doufám, že ne přežitek. No a přeju teda všem, ať se daří a třeba se zase někdy uvidíme. Děkuju, ahoj.
2: Děkuju, blagadar veliký, ahoj, dobrou krásnou noc a Hanky jsou na řadě.
4: Tak já se připojuju, taky všem děkuju a přeju jim tu blaženost v těle. Dobrou noc, mějte se krásně.
2: O, Šanty, blagadár, děkujeme, dobrou. Hana? Má zamutovaný mikrofonek, neslyšíme.
0: Tak
2: až teď.
0: Už jsem si ho zapla.
2: Ano.
0: Tak já moc děkuji, že jsem mohla být součástí tady toho programu, že jsem mohla vyjádřit ze své duše a ducha vše, co tady bylo řečeno. A snad to bude přínosem pro ostatní, kteří tady ten pořad sledovali nebo budou sledovat. A to je ode mě všechno.
2: Velmi hezké na závěr, děkujeme, Hano. Tak, kdo je dál, kdo tady zůstal, počkej, ti už odešli. Wolf, děkuji Maro i Petrucho, dnes mi to nějak přišlo a někdy později jsem si vás pustil. Pěkné a hluboké díky všechny vás zdravím. Přátelé, toto je první díl, jo, projektu nebo programu, takže dáme vám vědět, kdy bude další a připojte se, můžete prostě vzít, sebrat odvahu, zatelefonovat, podělit se s námi o zkušenosti, můžete si pustit naše vysílání několikrát, obsat si Márovi tady ty analýzy nebo ty slovíčka. Takže
1: Petrucho,
2: je vše interaktivní.
1: K tomu, to tam zakončím já, tyhle informace.
2: Dobře, já, ano. Dobrý.
1: Takže navážu, všechny tyhle ty informace budou k dispozici jako ty vědomé karty, té vědomé praxe. Je to ke stažení potom na těch mých stránkách, jak projde hnedka korekce, pár chyb jsem tam ještě našel, co bych pozměnil, takže budu rád. Budete tam mít i tohodle pozorovatele jsem, jo? Budete tam mít přesně tyhle ty slova, po kterých jako můžete stejně, jak jsme dneska podobným způsobem analyzovali. A navíc, protože u průvodce vzestupem to je tak, že ještě jsme neprošli tu jedinečnost, ty chrámy pro jedinečnosti a neprošli jsme centra vědomí, který zodpovídají za tu kvalitu lidství. Tak abyste věděli, že to bude v druhém dílu, že si uděláme podobnou analýzu a částečně budeme pak i společně online a aktivovat nebo reaktivovat ty centra, které jsou součástí toho vzestupu, který byl v rámci vlastně celého toho, v rámci svobodné spolupráce, stejně jak tyto kvality přijmuty v rámci vzestupu a těch kvalit, které potřebujeme k dosažení. Ono totiž ty centra vědomí, když si představíme, tak oni umožňují tomu vědomí tady interagovat, jo, té tvorbě v celém tom stvoření. Takže když vy ty centra nějakým způsobem zablokujete, nesprůchodníte, tak to vědomí mu chybí, ta interakce, ta věc. Takže na jednu stranu my tady analyzujeme, že hledáme, kde jsme v té cestě, hledáme plán, ale my potřebujeme i ty nástroje, jakoby ty centra, to jsou opravdu superpozice té reality, té existence. To není jenom že to je váš osobní nějaký systém energetický. A je velmi obsáhlý, je tam mnoho center, které jsou velmi spojený s naší planetární a solární úrovní a tak dále. Takže tam hodně provázanosti s tou tvorbou. Takže my opravdu potřebujeme vědět i, které nástroje nám byly dány přirozeně a pro ten vzestup byly krásně předány právě v rámci svobodné spolupráce. Tím, že se těm lidem, kteří přišli do té krajinotvorby, přirozeně aktivovali tyto centra. A když se něco aktivuje přirozeně, no tak se zamyslíte a řeknete si, je, já tady najednou teď vnímám, interaguji s tím světem úplně jinak než dřív, jak to? A to je proto, že jste si vyladili tyto centra. A teď si představte, že vy jste napojený na to předivo celé tvorby, celého toho vesmíru a zároveň se omezujete tím, že máte nějak blokované ty centra, tak se omezujete v tom pohledu, že vnímáte opravdu jenom třeba jeden paprsek té existence. Teď ostatní centra prostě nefungují, tak vám jako nevydají ty dostateční informace o té interakci. Takže to bude obrovský téma potom. Samozřejmě jsou tam projevená a neprojevená centra vědomí a to téma nechám až na příště, jenom abyste věděli, že všechny ty karty jsou teda k dispozici potom na stránkách svobodné spolupráce. A zadáte do vyhledávače svobodná spolupráce, ty se objeví ve vyhledávači hned jako první, tohleto znění nikde neexistuje, to nikdo nepoužil. Já jsem samozřejmě dal jako anglicky ty stránky, aby se to dostalo i jako do širšího podvědomí. Takže tam jako freecooperation.cz jsou moje stránky, ale přes svobodnou spolupráci mě najdete jak na Facebooku, tak na stránkách a tam budu teďka, hned tak to bude k dispozici, avizovat, že ke stažení všechny tyhle ty informace i těch látek nebo těch všech informací, které budeme spolu probírat v rámci těch cyklů a studia deja vu svobodného vysílače.
2: Tak
1: to jenom do doplnění těch informací, tak já nevím, jestli jsem to nějak zvlád celý předat.
2: Pravdu díš. Máro, co já budu moct, tak budu sdílet tady v tom pořadu, jo? Třeba tvoje stránky, ano. A to je za mě, chtěl jsem něco říct důležitýho, ale teďka se mi to vykouřilo, protože těch informací za 2 hodiny a 9 minut bylo úplně jako hodně, jo, neuriekom. A já jsem rád, že jsem toho součástí, být jako muzikant a já muzikant, jak slepej k oslím přišel.
5: 4 hodiny.
2: Kolik? 4 hodiny, říká píseň.
1: 4 hodiny.
2: Velitelka, no vidíš, ten lineární čas mě nějak neoslovuje, vůbec nemám představu. Akorát to poznám podle toho, že jsem byl 2x čurat a že už mám žízeň a mám chuť na cigárko. Já se tě zeptám příště, Máro, co nikotin, kofein, alkohol a vzestup, to už teďka nebudeme jako řešit, jo? Jaký to má vlivy, třeba tady ty berličky a tak dále, ale to už nechci dneska řešit, to si necháme třeba jako vstup, jako úvod na příště a velmi vám děkuji, blaga dar vám všem vědomým tvůrcům. Máro, tobě teda obzvlášť, protože ty jedeš perly. A těším se, my tam máme vlastně naplánovaný, dáme vědět, kdy budeme. Kdy to máme?
1: Ale prosím tě, můžu se ti podívat hned,
2: podívej,
1: to nahlásím.
2: Se, ať to nahlásíme.
1: 13.8. vidím
2: 13. Protože tam proběhly nějaké změny, dnešní vysílání mělo být původně v úterý, je ve čtvrtek, my máme nedělníčky kolikrát ve středu, takže naše vysílání je teďka ve čtvrtek a potom další bude 13. Jo? Vyhlásíme, uděláme odkaz, pozvánku.
1: A samozřejmě ještě nás čeká, ty úterky stále platěj. To bude víc informační, nebude takhle jako prakticky založený v rámci průvodce.
2: Ano.
1: A samozřejmě chci pozvat, protože teď to úterý, co nás bude čekat, což mě moc těší, že to téma smrti a budou tam 2 zajímaví hosti. A takže téma smrti a super, moc se na to těším.
2: Téma smrti, vidíš, toto je tabuizovaný hodně, ale třeba jako mnozí indiáni a tady ty nativní národy se na to připravují, na ten posmrtný život a berou to jako velikou oslavu třeba, že no prostě jiná civilizace, jiný duch toho národa, toho lidu, máme se co učit a Máro, my se budeme těšit, ty o tím hodně víš, takže píseň bude taky v pozoru tady a už kýve, ano, loučí se na dálku, veliký blagadar. Diváci, posluchači, držte přízeň, sdílejte, sledujte nás a máme vás rádi, protože tvoříme takový kompaktní vzestupující tým. Takže vše, Maro, díky.
1: Super, děkuju taky, krásně jsi to zakončil, díky všem, mějte se.
2: Ano, krásně a krásnou písničkou z našeho hudebního portfolia a toto je písnička, kterou vymyslel náš ten účastník našeho semináře, dal nástřel a my jsme udělali z toho takový skvost.

harmonické spojení. Když jednu strunu naladí, mnohým to dočasně neladí.

lidské spojení. Když jednu strunu naladí, mnohým to dočasně neladí.

0: Příště.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Tak kolik myslíš, že má sledovanost, jo? Co znamená, nebo ty videa, nebo obecně tyhle ty materiály nemají velkou sledovanost. Jo, přitom jsou kritické pro život na této planetě, jo? Protože vychází z vědy a ty věci podobně jako ne každý den na vysokou školu, i když v uvozovkách dneska je hodně vysokých škol, ale myslím tu opravdu vysokou školu, ne nějaký kurz nebo něco takového, mít technické vzdělání, mít vzdělání v teorii systému nebo prostě něco, nemyslím teďka vysoká škola ekonomická, kde se učí marketing a podobné nesmysly, to už s vědou nemá vůbec nic společného, takže mluvím o vysoké škole, která je založena na vědeckém základě. Jo.
3: A je taková nějaká?
0: No tak technické směry jsou, že jo, ať už máme elektrofakulty nebo přírodovědy snad, ale rozhodně to nebudou podnikatelské fakulty nebo politicko-ekonomické záležitosti, protože současná politická ekonomie vždycky, to je jenom ideologie věce, které už dneska, bych řekl, neplatí, ale oni neplatili nikdy, akorát, že když si se tomu věřil, že to platí, jako si stabilitu ve společnosti zcela přirozeně, taková základní že díky svým sobeckým zájmům a v té ekonomické aktivitě na tom trhu díky právě svým sobeckým zájmům jo, v tom tržním mechanismu vytvoří suma sumárum ve světě společné, ano, budou mít dobře a nebude chudoba, nebudou bohatí. Budeme mít šesté trpět, nevyčerpávání zdrojů a tak dále. Jo, tak tomu se věřilo, ale bohužel ty předpoklady, na kterých to bylo založeno, vůbec neplatí pro trh. Takže takové předpoklady váhy na základě jakési ekonomické aktivity, která je založena na sobeckých záměrech jednotlivců. Jo? Takže rozhodně víme, že konkurence funguje a dlouhodobě už vůbec ne. A jediné, co funguje, je spolupráce, koordinace, plánování a samozřejmě respektování prostě všech zpětných vazeb, respektování zákonů variety v reálném čase. A lidé rozhodují o tom, co se bude a nebude vyrábět, ale nebudou manipulovaní reklamou, nebudou manipulovaní samotným trhem, protože o tom jsem se taky kdysi zmiňoval. Nebo tržní procesu je taky tržní manipulace, která probíhá mnoha způsoby, jo, od reklamy počínaje, protože lidé nakupují nikoli to, co skutečně potřebují a co má hodnotu, ale to, co je momentálně in, a to, co prostě ta reklama jim vnutí, protože kdyby to tak nebylo, tak reklama už dneska neexistuje. Jo.
3: Ano.
0: Firmám by se to prostě nevyplatilo, aby si platili reklamu, pokud by lidé nereagovali na reklamu. Takže jejich názory a jejich nákupní zvyky jsou velmi silně naprogramovány tady tou tržní ideologií skrze reklamu. Jo, tohle to umí velmi málo lidí filtrovat a je potřeba se tomu naučit a není to otázka násilí, aby si člověk na sobě dělal násilí, je to otázka pouze toho, co jsem říkal, toho studia, těch informací, které mám, protože pak to je zcela přirozeně. Jo, já právě chci zdůraznit, že lidé by si neměli dělat násilí, Možná jediný násilí je poprvé se přinutí k tomu studiu. Pak jakmile se ten člověk chytne, tak už to násilí není, ale pak už by to mělo být motivované, motivační, že má zájem si to přečíst, má zájem jít dál, má zájem se dozvědět více. Jo, ale pokud nemá zájem o nic, no tak takový člověk je mrtvý člověk. Jo? Ten se jenom veze a ten si dožije v tomto světě, ale ve své podstatě jako
3: živoryho
0: motivací.
3: No. Petře, tady velice často narážím prostě na to, když se snažíš někomu něco vysvětlit nenásilně naprosto v rámci nějakého rozhovoru, v rámci nějakého dialogu a začneš mu vysvětlovat tohleto, že by se to měl teda naučit a že mu s tím člověk pomůže klidně a tak dál. A on ti každý řekne, no a k čemu mi to bude? I když to budu všechno tohleto znát, k čemu mi to bude? Přece všichni ostatní to nedělají. No a k čemu mi to bude? Já na to nemám čas, já to prostě bych nepřežil, kdybych si měl stát jenom tady o to. Rozumíš, já to jenom chci říct, protože lidé okamžitě takto reagují. Proč bych se měl učit něco, co by mohlo pomoct, když se raději budu učit někde studovat na nějaké vysoké ekonomické nebo podnikatelské nebo co mi skutečně teď pomůže. I když by to třeba, je to v neprospěch celého lidstva, celého ekosystému a tak dále, tak dále. Ale já nemám jinou možnost. Pro mě to je v současné době jediná možnost. Takže díky tomu se učí a otvírají se nové a nové vysoké školy s různýma titulama, doví co všechno. A prostě tam je naučí vyloženě, jak fungovat v tom systému, aby se stali ještě dravějšími a dravějšími a aby vůbec přežili. Ale existují nějaké školy právě, které tě naučí právě to, o čem mluvíš. Takové školy prostě neexistují, protože lidi řeknou, čemu by mi to bylo, když to budu všechno vědět, když s tím stejně nic neudělám. Chápeš? To je takový začarovaný kruh, taková past.
0: No ale takové školy ani nebudou existovat, protože ta škola tě má připravit na něco. Tak ta škola těma budeš technikem, no tak vystuduješ sice vědu, nějakou část vědy a část technologií a budeš specialistou a někde se upíneš firmy a nějaká společnost tě vůbec nebude zajímat, protože budeš mít slušný příjem, založíš rodinu a prostě a pojedeš dál a začne tě to zajímat, až tehdy, až se věci začnou opravdu hroutit. A vždycky to nejvíc odnesou ty nejcitlivější lidi, ti si to všimnou vždycky nejdřív, ti ostatní přijdou později, ale nakonec to dostane i toho posledního člověka na planetě, jenomže to už bude pozdě. Já to říkám jinak. Jo. A kdyby existovaly školy, které by byly například dotovány státem, takže by opravdu bylo ve státním zájmu mít vzdělané lidi strukturálně. Jakože není, protože víme proč, asi to nemá cenu rozpitovat, ale čistě teoreticky, kdyby náhodou, jo. Tak stejně je to jedno, protože kolik lidí tam bude chodit do takové školy. Ta škola tu mají stejně tady, teď oni nepotřebují chodit do školy, aby nabyli strukturálně vzdělání. To není o škole, ale pouze o zájmu.
3: Ano,
0: jo?
3: O zájmu.
0: Nemůžeš logiku člověka, používat. A ty říkáš, ale nemůžeš člověka přinutit. A ani to není dobře, ani by to nebylo demokratické, prostě proč bys měl někoho nutit, aby přijal tvoji víru nebo tvoje přesvědčení. Prostě tam jde o to, že pokud ten člověk sám v té realitě, v té praxi zjistí,

0: a proč bych já měl a tak dále, to jsou všechno negace. Proč mrhat energii s takovým člověkem? Proč bys to měl dělat zrovna ty? Teď tebe to zbytečně vyčerpá a stejně nedosáhneš toho, co bys rád. Ani to není dobré, kdybys ho dosáhl. Prostě nech toho člověka bejt. Jo, vůbec s ním nemluv o tom, protože ten člověk je úplně v jiné pozici než ty. Jo?
1: A to chci říct.
0: Jo, to znamená, jo, to... Pavle, to je potřeba ale pochopit, protože já mám pocit, že jsme o tom taky už párkrát mluvili.
1: To je věčný
0: problém. A myslím si, že tato otázka už začíná být docela frustrující pro mě, protože se opakuje, jo, jakoby bylo to vysvětleno. A ten, kdo to nechápe, to je jeho problém. Mm-hmm. Protože já už nejsem schopen mu lépe vysvětlit, proč by neměl s takovým člověkem mluvit. Jo? Ale na druhé straně potkám mnoho dalších lidí, kteří jsou připraveni. Jo, takže bych to řekl takhle, nejde o konkrétní osobu, jde o statistiku, jo, protože konkrétní osoba ve své podstatě je důležitá samozřejmě, jo, ale pokud je ochotná něco, jo, pokud je ochotná něčemu přispět, něco změnit a tak dále, ale říkám, je to, nebo se něco naučit, protože ono to samo nepřijde, tak jako, kdyby to člověka nezajímalo, tak se k těm informacím nedostane, když ho to bude zajímat, tak se stejně k těm informacím dostane, ať už přes někoho jiného, nebo dneska ten internet dává neomezené možnosti, takže si ty informace prostě vyhledá, jo. Ale když ten člověk nechce, no tak proč bys mu to měl nabízet, jo? Ale tak ono to se vykašli.
1: Ono to nikoho ani nenutí a víceméně každý se zabývá právě těma problémama v té politice nebo problémama. Jo, je to takový, ono je to strhne, prostě jo, takový jako... věčný hádky a podobně.
0: Lidi,
1: a
0: ty, lidi chodí, potom... lidi...
1: Ano, a já právě chci říct, jo.
0: A teď
1: se děje to, že to takhle strhne, jako se dostaneš někam do té debaty a tam se nadává jeden na druhýho a ty řekneš, ale neřešte to, tohleto, prostě tady jsou skutečně jiný strukturální zásadní problémy, který to, a teď se jim to snažíš povědět a prostě je vidět, že je to nezajímá. To je jedna skupina lidí, ano, a pak je druhá skupina lidí, s kterými se setkáš, to jsou takový zase ty jak říkám, ty sluníčkáři, ty pozitivní. Přemýšlej pozitivně ve všem. Ono stačí jenom, že tak budeš přemýšlet a ono se to stane, samozřejmě, že jo. A bude to všechno v pořádku. A ty taky nechtí nic slyšet. Ty už vůbec nechtí nic slyšet o tom, jak by se to mělo řešit. Tak a teď jsme u toho a pak jsou ty třetí. No a to jsou ty, kteří to všechno mají na svědomí. To jsou ty lidi, kteří ti řeknou, ty jsi sluníčkář a ty jsi blbej a ty máš vysokou školu života, ty jsi úplně pitomej a my jsme ty, který máme ty vysoké ekonomické školy, my jsme ty autority a my víme dobře, jak se to dělá, vy jste všichni úplně pitomí. Takže s kým se teď vůbec máš bavit, ano, a jak to vlastně tohle to řešit, protože tady máš fakt mnoho skupin lidí.
0: Pavle, tyhle ty otázky skutečně doporučuji si přečíst, já to samozřejmě zodpovím, ale je to tam mnohem lépe uspořádané právě v tom posledním dokumentu na našich stránkách, jak jsem říkal. Já si myslím, že lidé, když si to 10x přečtou, těch 35 stran postupně, dejme tomu s týdenním odstupem, pokud někdo se takový najde, že by si to 10x přečetl, s týdenním
1: odstupem,
0: ale tomu garantuju, že potom bude mít takový dobrý strukturální start prostě, že pokud ho to zaujíme, tak jinak, koho to nezaujíme, tak si to asi 10x nepřečte, to je jasné, jo. Mm-hmm. Ale to, že si to přečte 10x, to by už mohl být takový důkaz toho, že ho to zajímá. Mm-hmm. Že se pohne dál, že si najde další věci. Nevím, že takových lidí bude velmi, velmi málo, pokud se vůbec takový člověk najde. Mm-hmm. Ale každopádně, jak jsi říkal, teďka mi trošku ujel, na co se ptal.
1: O co snaží je přijít a nadávat mezi sebou na tále toho a jak tenhle ten, samozřejmě a média a všichni to podporujou prostě tohleto, protože to je přesně to, co má mezi lidma být, aby mohli být krásně ovládaný, že? Takže já říkám, dokud nepochopí podstatu problému vůbec, co to je, jak to všechno funguje, tak prostě nemůže nikdo čekat.

0: No, že se něco stane.
1: Já jsem...
0: Něco změní.
1: Já jsem, mě zaujal u tebe ten výrok, jak jsi mluvil těch, ne, říkám jenom sluníčkáři, no, to je taký titul, to je taky takový titul, který já nechápu dodnes, jo. Vůbec to nevím, kde to vzniklo.
0: Který mají všude sluníčko, stačí se jenom kouknout a když si no, to ale... přeješ, tak ono se to stane, protože to tak je a hotovo, jo. A ty už vůbec nevysvětlíš nic. No.
1: Asi jsem to tak pochopil nějak podobně, jo, ale nijak jsem se tím nezabýval. Ono je to úplně jedno, je to nějaký název a to je právě jak když nebyli sluníčkaři, tak to je nálepko komunista. Nebo nějak jinak, to je to nálepkování, že ten takové a ten je makové a hlavně někoho někam zařadit, aby bylo jasno, co to je za člověka.
0: Ne,
1: jo, ale přitom to neřeší vůbec nic, protože...
0: Já to říkám proto, protože to jsou lidi, kteří mají prostě všechno zalitý sluncem. Oni sice třeba mají velký problémy, ale nechtí si to vůbec připustit, ano? Mají všechno zalitý sluncem.
1: Já jsem se k tomu chtěl dostat.
0: No, tak, dobrý.
1: Já jsem se k tomu chtěl dostat, ano. Dobrý. Vím, já si pamatuju. Já jsem se setkal v minulosti taky s různými skupinami lidí a vždycky to i ten marketing a ten kapitalismus, ten trh, když člověk podnikal nebo zkoušel nějaké věci, tak vede tomu, k toho člověka, k takzvanému pozitivnímu myšlení.
0: Ano.
1: Aby si všechno vizualizoval pozitivně, že si to můžeš vybrat, buď to uvidíš černě nebo bíle. A ty mu to musíš vidět bíle, protože to tě právě bude motivovat a hnát dopředu a pak vyděláš ty peníze a podobně, ale přitom samozřejmě vůbec to nebylo o té podstatě věci. Samozřejmě většina lidí nikdy neviděla, mnoho lidí i prodělá. A řekl bych to tak, že je to opravdu vyměvání mozku a dalo by se to přirovnat trošku k sektě, i když je to trošku volný než sekta, ale prostě je to pořád ten samý princip, jestli je to náboženství nebo vymývání mozku, nebo je to cokoliv, je to všechno jenom o ovládání a moci a kontrole a někoho zhora a hlavně tam, kde jsou peníze, běží tok ve struktuře, peněžní tok, tak tam ty lidi, tam vznikají ta falešná přátelství a obchodní přátelství a různá různé smysly, které se časem rozpadnou, když to prostě nebude fungovat, že jo. Mm-hmm. Takže to je přesně to, co víme, že tak je a bylo a ty sluníčkáři jsou podobně na tom zřejmě, protože vidí všechno růžové. I mezi aktivistami je spousta lidí, kteří si myslí, že už se blízká na lepší časy a všechno bude výborné, teď je u moci Trumpa, najednou jo, všechno je jinak, jo, všechno je dobré, vůbec nepochopili podstatu věci. A to byli aktivisté inteligentní, kteří mají i vysokou školu a dokonce ve své době bych řekl, že s jednou osobou jsem takhle nějak sporadicky spolupracoval, ale to je jedno, to nejpodstatné. Podstatné je to, že to není výjimka, to je skoro pravidlo,
0: ano.
1: Že ty lidé prostě takhle přemýšlí, jsou nakaženi tím trhem a oni si nedokážou představit. A za každou cenu, když vznikal, třeba v době covidu, že jo, byl velký strach ve společnosti, že lidé nevěděli, co bude. A logicky ze strachu začal ten aktivismus, jo, je takový vyšší, že jo, jako kdysi po té finanční krizi. Samozřejmě je to všechno chaotické, neorganizované, nevzdělané a teď vlastně ty lidé jo, mluví na těch sociálních sítích jo, a mluví, vypadá to, že mluví dobře se to poslouchá, ale není tam nic ani zrnko, že by zasahovali strukturu. Oni vlastně chtějí řešit jenom ten symptom, který právě teď vznikl, jo, ten covid a teďka vakcinace a teď všechno dohromady a musíme se bránit a musíme někoho zvolit a musíme jít do ulic a toto a vůbec nepochopili podstatu. Jo. To je prostě ta tragédie té populace, jak je snadno emocionálně manipulovatelná, předvídatelná tím pádem. Jo. Ale vůbec nevidí, kde se to všechno bere, proč to vzniklo, nezná nejenom historický kontext, ale dejme tomu, že ten historický kontext bychom mohli pominout, pokud by tam existovalo nějaké strukturální vzdělání. Absolutně nechápou, co se děje. Jo. No, samozřejmě ty konspirační teorie různého kalibru, ty jsou potom jenom vedlejším produktem, který se automaticky vynoří, když vzniká ve společnosti strach, nebo nemají zodpovězené otázky, nejsou spokojení s odpověďmi a samozřejmě vlády skrývají kde co, A dokonce ani vlády ty informace nemají mnohdy. Jo, mají to korporáty, ale jenom dílčí informace. Teď je to všechno provázané, takže nikdo přesně nemá všechny informace, co se v tom systému děje. Jo, kromě těch lidí, kteří vidí tu strukturu, že jo, ale to je jako běžný agent, který se pohybuje v kapitalismu, jako rádoby nějaký řadový zaměstnanec nebo řadový podnikatel, tak ten nemá ani ponětí, kde je sever. Takže po těch lidech, Pavle, fakt nemůžeš chtít nějaké zázraky. Ti lidé prostě jsou rádi, že vůbec jsou rádi, ale že jsou svými otroky, mnohdy ve vlastním podnikání. Jo? Že to je otroctví stejně jako každé jiné. Jo? Jestli jsi zaměstnanec nebo podnikatel, jsi otrok, jo? Dokonce ještě sám si určuješ, co máš dělat a co budeš otročit, ale ve své podstatě si vůbec neuvědomuji, že je to jenom pohyb pro nic za nic. Jo? Pohyb. Někde vzít nějaké zboží, někam ho přivez, někam prodat, nebo něco zorganizovat, nebo dělat nějaké účetnictví, dělat přímý výdaje, dělat statistiky, dělat grafy a plánovat, jak ta moje firma bude na tom za 5 let. Jo? Ale přitom absolutně nic neudělá. Je to jenom o přežití. Je to jenom o přežití toho konkrétního člověka a jeho rodiny, ale v zásadě je to silně sobecky podpořeno. To znamená takhle, sobecky orientované, to je jasné, to máme v sobě. Protože jsme, abychom přežili v nehostinném systému v době nedostatku, ale když ten systém vytváří umělý nedostatek, právě proto, že se pak projevuje tohleto sobectví a vlastní úzký vlastní zájem, tak, aby potom přišel nějaký idiot, který obhajuje kapitalismus, řekl, no vidíte, teď jsem to říkal vždycky, že člověk je prostě zvěř, dravá povaha, jemu jde pustit svůj vlastní zájem a pro něj je ten kapitalismus ten nejlepší, jaký může být, protože tady se může uplatnit, jo, ta jeho povaha. Jo, takže to je prostě trošičku jako, že bez důkazu podpořil své vlastní předpoklady. Napřed vytvořil předpoklady proto, aby ten člověk v kapitalismu, ho vsadíš do kapitalismu, stane se ještě větším obcem, než by byl někdy jindy. A vlastně potom se to použije jako důkaz toho, že člověk je od přírody sobecký tvor. Jo? Přitom všechny vědecké výzkumy ukazují přesný opak. Člověk má širokospektrální povahu, ale vždycky reaguje na prostředí. Jo? Když ho vsadíš do dravého prostředí, projeví se nejvíce a zvýrazní se ho dravost, jo, jeho prostě konkurenceschopnost. Jo. Když ho ovšem ponoříš do prostředí hojnosti, tak tohle to všechno odezní a zvýrazní se právě ty prvky, které se přesto, že máme kapitalismus, stále nevymizely. A to je solidarita, soucit, pomoc bližního, jo, starost o další lidi, o ekosystém a tak. Tohle to máme všichni v sobě, akorát je to potlačení tím kapitalismem, tím trhem, který v nás zesiluje schopnost přežití, to znamená za každou cenu, že ten kapitalismus se o lidi nepostará. Jo, já už jsem říkal na začátku, že když máš někde na ulici dítě, který je hladový, špinavý, nemocný, kapitalismus pro kapitalismus je takovýto dítě neviditelné. On se o něho nepostará. Musíš vytvořit, buď přijde člověk, který má ještě ten soucit, který nebyl potlačen, a postará se o ně. Nebo přijde nějaká charita, nebo přijde státní zásah, že ta regulace, to znamená nějaká sociální organizace, to jsou všechno věci, které fungují mimo trh, ale to jsou věci jakoby regulační, záplatující, které se snaží odstranit externality systému, externality toho jádra, toho trhu. Jo? A podobně jsem mluvil o těch ekoaktivistech, kteří se snaží v dobré víře pomáhat planetě, pomáhat lidem. To dělají i ty charity, ale to, co mají všichni společné, že jsou všichni zakomponováni do toho trhu jako takového. Nikdo s tím trhem nic neudělá, nikdo nemá to povědomí o tom, aby se tyto věci neděly, tak musíme změnit jádro systému. Takže nikdo z těch lidí nemá povědomí, jo, nikdo z těch lidí nemá povědomí o tom, jakou cestou se dát, abychom už nemuseli jenom záplatovat tyhle ty věci. Aby o každého člověka na planetě bylo postaráno ze systémového hlediska, jo, protože stejně ty lidé pak naopak vrací tomu systému mnohem více, protože pak to bude dávat smysl, protože budou vidět, že ho mohou ovlivňovat. Jo, mohou si rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, kde se co postaví, kde se co nepostaví. Jo, že nepotřebujeme takovou že odpad bude recyklovatelný a tak dále, že se budou vyrábět věci, které vydrží dlouhodobě že nebude tak velká spotřeba, nebude tak velká výroba, jako máme dnes, jenom kvůli toku peněz a podobně. Ano. To je skutečná ekonomika. Toto je skutečná ekonomika, která vychází z technické efektivity. To, co máme dnes, není skutečná ekonomika, je to antiekonomika ve své podstatě a poměřuje se pouze tržními výsledky, ziskem. Jo? Ale navíc ona umí efektivně externalizovat, což je její jakoby vlastnost, která je samozřejmě bohužel hlediska člověka negativní. Protože externalizace nákladu znamená přenášení nákladů, přenášení prakticky veškerých nákladů na přírodu, na ekosystém. Jo.
0: Ty jsi tady, Petře, já o tom už teď přemýšlím, ty jsi tady zase zmínil několik termínů, které spolu souvisí úzce a já jsem si zase tak nějak si dodal dohromady a ty termíny jsou prostředí, ano, a systém, ano, a teď jsme u toho, jak jsi říkal, že člověk, když je vržený prostě do nějakého prostředí, tak se chová tak, jak to prostředí se k němu chová, tak on vlastně víceméně to opětuje, jo, je to tak. A teď jde o to, kdy vzniklo jakési prostředí? Vzniklo dřív prostředí nebo systém, který vytvořil prostředí, nebo prostředí vytvořilo systém? Rozumíš tomu, co bylo dřív, slepice nebo vejce? To spolu úzce souvisí totiž toto. A já jsem o tom už hodněkrát přemýšlel, jak se může člověk změnit. Jestli tím, že bude vržen do jiného prostředí, že se vytvoří jiný prostředí, jak se to prostředí může vytvořit, aby se mohl změnit následně systém, nebo jak to vlastně lze toto? To jsou dost takové dost zajímavé otázky.
1: No, tak dynamika ekosystému, podívej se na dynamiku ekosystému jako prostředí. Jo? Jak fungují, kdyby tady nebyl člověk, jak by fungovala planeta s celou svojí biodiverzitou? To znamená, to je ekosystém, který je prostředím, vytváří prostředí a on to není oddělitelné, podobně jak zákon nutné variety říká regulátor a regulovaný systém, ale v přírodě to nejsou oddělené entity. Jo? V přírodě vlastně regulátor i regulovaný systém je jedna entita a podobně prostředí a člověk je součástí jednoho celku. Jo? To je prostě vidět věci v souvislostech. Jo? Takže co bylo dřív, vejce nebo slepice, je totálně blbá otázka, to stejně jako kdyby se chtěl zeptat, co bylo před vznikem vesmíru nebo co je za vesmírem, to jsou hladiny. Jo?
0: No takže...
1: Jo, protože máš to prostor, máš prostředí. Jo? A prostředí v podstatě života se raději dostávat nebudeme, protože to je filozofická otázka, to není momentálně vědecká diskuze, ale řekl bych to takhle. My víme toho, co máme a co víme. A víme to, že před dobou, nebo můžeme říct lovci a sběrači, že před těmi 10 000 a více lety, kdy existovala společnost, která nebyla založena na struktuře hierarchie a trhu. Že jo? To znamená, my vlastně trh jako takový je velmi krátce tady. Je to systém, který je, dejme tomu, vůči tomu, co bylo předtím, jak dlouho tady fungoval člověk a v jaké společnosti žil, tak toto je opravdu velmi krátká, zanedbatelně krátká doba, ve které žijeme. A ti lidé, protože se do té doby narodili do těchto vod, tak vznikla představa, že je to prostředí věčné, že tady to bylo vždycky a vždycky to tady bude a že nic lepšího není. A to je prostě ta mylná představa o tom vesmíru, o tom ekosystému jako takovém, protože my jsme tady opravdu chvilku a už nemluvě o samotné civilizaci, ale myslím to o životě na planetě Zemi, která má omezené období, dejme tomu 2 miliardy let, nemluvím až do konce, protože za takových, říká se, za 500 000 000 let tady už život nebude, to je nějakých 500 milionů, ale protože už tady bude vysoká teplota taková, že už tady život nebude možný, nebo 1 000 000 let, já teďka nevím přesně, plus minus, ale nebude to víc jak 1 000 000. Takže za 1 000 000 let určitě tady...
0: Proč by měla tu být vysoká teplota, když...
1: Ale protože slunce zvětšuje svůj objem, přece dochází palivo a tak dále, to jsou věci, to prostě je daný fyzikou vesmíru a tak dále, to nebudeme teď rozebírat, ale prostě musíme si uvědomit, že 1 000 000 let je pro nás dlouhá doba, ano, 500 000 let taky, 1 000 000 let taky, ale jde o to, že my tady mezi tím tady může být několik civilizací a naše civilizace je opravdu tady ještě jenom ta tržní, když vezme založená trhu, tak to je naprosto zanedbatelný okamžik z hlediska existence života na planetě Zemi, nebo existence člověka na planetě Zemi, nevíme to v tom smyslu. O dinosaurech nemluvě, ty tady byly hodně, hodně dávno. Ale Jako jenom, když si to člověk uvědomí, jak někdo může myslet takhle omezeně, že, jo, že trh a trh. A vůbec ho nenapadlo, že se to dá změnit, že je to jednoduché a že to musí respektovat naše přežití na to, jak chceme přežít. Jo? Protože dneska už snad nemusíme riskovat o tom, že trh nás vede do pekel a že pokud se mu nepostavíme svoji svobodnou vůlí, a ta svobodná vůle taky se neobjeví jen tak sama od sebe, musí tam být nějaký impuls. Já nevím, kdy to přišlo u mě, možná jsem už něco zdědil, možná, že tak v průběhu let člověk přemýšlel, se nějak vyvíjel od toho dětství až po současnou dobu, ale proč to třeba u někoho nepřijde, a u někoho to přijde. Někdy je mi třeba zaváhadou, proč třeba lidi, když porovnáváš to období po té naší slavné revoluci takzvané, jenom těch 30, 35 let, když porovnáváš, že oni nebyli schopni se posunout dál mentálně. Člověk může nadělat spoustu chyb, může se pustit do nějakých taškařic, ale přece ten vývoj musí být rok od roku trošku znát, že se ten člověk posouvá. Aspoň teda názorově a pak už vědecky třeba, že už potom vidí určité věci, které jsou dané. Tak prostě pro mě záhadou, proč se někteří lidé přestali posouvat. Jo? To si nedokážu vysvětlit. Jo, přitom, jo?
0: Pro mě zřív otázkou, proč se někteří posouvají, protože drtivá prostě, většina se absolutně neposouvá. Pro mě to je taky záhadu. Já si říkám, jak je to možné, prostě, jak je to možné, že se to zastavilo. Hele, myslím si, že to je tím, že lidé čím dál míně používají jakési to logické myšlení na základě těch záporných zpětných vazeb a že je nezajímá, když něco řeknou, tak je nezajímá, jaký to může mít následky, nebo když něco udělají, jaký to může mít následky. Vůbec je to nezajímá. A logika je čím dál tím víc sakra na ústupu u mnoha lidí. To koukáš jako blázen, když něco zmíníš, jak ty lidi vůbec nepoužívají fakt žádný logický myšlení. Jsem z toho tak trochu smutnej a to bude celý ten problém. Ale proč se tak děje, to nevím.
1: No, jedno z vysvětlení může být takové, že je to tím trhem, je to prostě to, že jsou zabednění v tom trhu zachycení tím trhem, že nemají čas ani přemýšlet, že tak musí řešit svoje existenční problémy, že se z toho časem staly vzorce, ty vzorce už jsou automatické, už nemusí tolik přemýšlet, pak se podívají na tu televizi, vidí to všechno, všichni myslí, jakože ten systém myslí za ně a ten systém jim řekne, co si mají myslet, jo. Je to jakoby ten mechanismus, ale jak se zpět dostat k té svobodné vůli, abychom si to uvědomili, že je to jakési pohodlné řešení, komfortní zóna, kdy přijdu domů, zapnu tu televizi a aspoň chvilku vyrelaxovat z té hrozné práce. Víš, ale zrovna u těch pořadů, které v té televizi nic nejde. V té televizi jsou reklamy, zpravodajství, to je všechno scestné, všechno ideologicky zaměřené, nepravdivé. Ať už vezmeme reklamy nebo zpravodajství, to všechno nedává smysl. Aspoň teda mě, když už po těch letech mám to, co mám, jo, co vím, ale proto doporučuji těm lidem to samé, protože vím, mám to vyzkoušené. Úplně, já se taky dívám na televizi, ale úplně v pohodě, já si vybírám maximálně nějaký pořady, které jsou trošku jako kulisu, když něco dělám, a můžu to něco poslouchat, třeba kouknout na to nebo něco, ale rozhodně nemám rád ty reklamy, ty prostě automaticky tlumím, anebo když potřebuji v klidu se podívat na nějaký film, tak si to stáhnu a normálně mám to bez všeho, bez reklam v nejvyšší kvalitě a podobně. To znamená, jako vyberu si, ale už mě říkám, proč bych se měl nechat ovlivňovat tady těmito komerčními organizacemi, kterým jde pouze o zisk a dávají lidem tu největší žumpu v podstatě. Jo.
0: Ale tady je paradoxní na tom, když mluvíš o těch reklamách, tady je paradoxní, když nechceš reklamy, tak si zaplať, že tě nepustíme, ty reklamy. Jo? Takže ty si zaplatíš,
1: ne,
0: a pak
1: to
0: tam
1: je,
0: ty
1: to
0: reklamy,
1: je plak,
0: ty reklamy, potom tě tam,
1: no tak,
0: tě tam nepustí.
1: Já to
0: je zajímavý tohle.
1: Oni, Oni, to, není, to je normální, protože oni buď mají peníze z těch reklam, pak to může být
0: zdarma. Ano.
1: Protože statistika jim ty peníze vrátí právě přes tu reklamu. Já samozřejmě ty reklamy, to je poslední, co by se mě dotýkalo, protože já mám tak silnou imunitu vůči produktům, které se propagují. A navíc já si kupuju cíleně, když něco potřebuju jednou za čas a koupím si to, snažím se to nejkvalitnější, aby mi to vydrželo zase dlouho, mnoho let. To znamená, kupuju jednou za čas, takže ušetřím neuvěřitelnou spoustu peněz.
0: Nekoupit to, co je v reklamě.
1: No, to není úplně tak, ale...
0: Pro jednoduchost, tak.
1: Ne, úplně všecko ne. Ty technologické záležitosti, bohužel, nebo bohužel, ono je to jedno, jo. Ta reklama prostě není to prioritní, že já jsem si třeba produkt, který ještě nebyl teprve až za týden do reklamy, jo. To je jedno, reklama mě neovlivnila, já jsem si napřed musel několik týdnů dopředu udělat úzkum, než něco koupit, já potřebuji analýzu a srovnání a tohleto, protože mě nic nevyhovuje. Řeknu ti to na rovinu. To, co se vyrábí a je vygenerováno trhem, tak má obrovské množství nedostatků z hlediska mě, ale nemám jinou možnost. Když to potřebuji nutně v nějaké práci, tak to prostě musím koupit, ať se mi to líbí, ale samozřejmě pak to zkritizuju se vším všudy, protože ten, i co se týče softwaru a co se týče různých záležitostí, a je tam obrovské množství nedostatků i v té technické věci, protože to bohužel ten trh tak funguje, že oni odbývají ty věci, nemají to udělané dobře. I software je špatně udělaný, protože pro ně se to nevyplatí. Udělali pár updateů v průběhu času, v průběhu jednoho, dva roky, pak se na to vykašlou, protože mezi tím prostě přišly nové produkty na trh a starají se o to, takže bohužel ta cyklická spotřeba a to obrovské vyčerpávání zdrojů produkuje i ty neduhy, že se prostě ty výrobky nevyrábí kvalitně, jo, jak by se mohli vyrobit. A nemyslím jenom mechanicky, ale i technicky, vnitř a softwarově. Takže když to řeknu takhle, ten trh sám o sobě produkuje prostě nekvalitní zboží, podřadné zboží a zastaralé zboží. To znamená, v okamžiku, kdy to zboží opustí výrobní rynku, už je zastaralé. Jo? To, co prostě chybí, je prostě ta kvalita, ta dlouhodobost, dlouhá životnost a upgradeovatelnost tak, aby se nemuseli kupovat po několika letech nové produkty, ale mohli se třeba upgradeovat. Vymění se nějaká zastaralá část hardware, software samozřejmě běžně, no ale je to prostě tak, jak to je prostě daný tím systémem. Spousta věcí, co byla dobrých, bohužel ten systém vykopnul pryč, co kdysi byla dobrých, třeba produkty, které byly dobré, se nevyrábí, protože nebyly ziskové, jo, nebo firmy byly skoupé, ty produkty, které byly u nich dobré, už nemohou vyrábět, protože už neexistují, jo, a tak dál. A všechno se mění strašně rychle, takže není to rozhodnutí lidí, co by chtěli, ale je to rozhodnutí prostě obyčejného mechanismu, jednoduchého algoritmu, který poměřuje pouze zisk, kumulaci kapitálu, poměřuje náklady a efektivně externalizuje část těch nákladů prostě na ekosystém. Jo. Samozřejmě nemusím mluvit o odpadu a o tom, jak se lidi chovají potom v těchto vzorcích, ale je to prostě ty vzorce uvažování jsou prostě daný a naprogramované těm lidem, takže mi řekni, kde je tady svobodná vůle. Jo, může si vybrat mezi třema nebo dvěma typy zubní pasty nebo balené vody, ale rozhodně si nemůžeš zvolit, co se bude a nebude vyrábět, jo, co má smysl v té společnosti, co je dobré pro člověka, pro společnost, co není dobré. To znamená, my prostě žijeme jenom v zajistě a víme, že to nemůžeme ovnit, tak co by se člověk snažil, chápeš? Teď přece i ta vláda, jenom ty demokratické volby takzvané. Teď přece proč já jsem nebyl volovat, protože vím, že je to nesmysl. A proč já nenabízím třeba řešení určitých problémů ve společnosti, že bych představil projekt, poslal to na vládu, protože vím, že to prostě skončí v černé díře, že na to všichni kašlou, že tam jde o peníze, tam jde o jejich posty a jejich strategie, jakým způsobem se budou chovat a jakým způsobem budou vždímat ty peníze pro sebe. Jo, takže to je, všechno je to sobecky orientované a každá vláda, která ať je tam kdokoliv, jakýkoliv konkrétní jedinec, tak se tváří velmi mile na lidi na sociálních sítích a ve svých videích, ale je to prostě, je to maska, je to prostě, musíme to brát tak, že je to fasáda, která slibuje, protože nemůže se chovat jinak, protože sleduje svůj cíl, on se potřebuje dostat na určitý post, protože ví, že tam má určité peníze. A i když nemusí tam může to být nějaký úmysl.
0: Petře, nemusí to být možná pokaždé takto, ano. Ten člověk se opravdu třeba bude se někam dostat, aby s tím mohl něco udělat. Ale tady je druhý problém. Neumožní mu to ten systém, aby to mohl změnit.
1: To, je to jsem chtěl říct.
0: Ano, no. Takže tady
1: ne, máš, ano. No. Je to tak, jak říkáš, prostě já nemusím jako někoho obviňovat, že má takové nebo nekalé záměry, o tom to není, protože vím, že ty záměry tam stejně jsou, ale je tam i ta druhá strana, že můžou být lidé, kteří prostě to myslí dobře, jak se říká vždycky, myslíme to dobře, ale ono to nestačí. Jo, jedna důležitá věc, kterou lidé prostě potřebují pochopit, jo, znovu to zopakuju jinými slovy možná, to je velmi klíčová věc, že nikdo ve společnosti nemá záměr škodit komukoliv nebo čemukoliv. Přesto se ty věci dějí. Nikdo ve společnosti ve své podstatě nebyl původně skorumpovaný nebo ani možná ani nemá ten cíl, jo, nějakým způsobem, ale přesto do toho vpadne, stane se součástí toho procesu, protože nemá možnost jinak, jo. Takže je ta korupce stejně tak přirozená tomu systému a ti lidi, kteří jsou agenty toho systému, tomu prostě podlehnou, protože je to zaběhlý mechanismus, který funguje v rámci toho trhu. A kdo chce být v politice černou ovcí, že jo? Protože problém je, že buď teda se přizpůsobíš tomu trendu, tomu systému, a budeš mít ty peníze a postaráme se o tvoji rodinu, anebo prostě máš krátké životní období tady, krátkou životnost, jo. To znamená, hele, jako 90% lidí prostě tak funguje a 1% to ten systém nezmění, jo, a i kdyby se našel jakýkoliv politik, tak ty mechanismy toho trhu jsou obrovské a silné a tam prostě jediná možnost, nebo dvě možnosti, buď revolucí, která bude strukturální, což znamená vytvořit kritické masy, které jsou hluboce strukturálně vzdělaní, což samozřejmě hudba.
0: Budoucnosti daleké.
1: Vzdálené budoucnosti. Takže tady si iluze nedělám, že by lidé po té naší zkušenosti s covidem a s těmi různými krizemi, že by byli vytrvalí strukturálně vzdělaní, ale ekonomika, která vzniká v komunitách, která vlastně vzniká ze spodu, nikoli zhora, takže opět ne politika, ale paralelně ekonomika, která je popsaná dobře v taky jednom dokumentu na našich stránkách. Jmenuje se to, je to úvod jenom, je to integrál dvojtečka úvod. Úvod do projektu, který vlastně představuje start paralelně po ekonomiky na planetě. Autorem je Peter Joseph, ale doporučuji si to raději prostudovat, nebudu se o tom zmiňovat, jo, protože si myslím, že tohle to je skutečně pro zájemce účasti, pokud o to mají zájem, přesto si to prostě v tomhle článku, který jsem přeložil z originálu, takže je dobrý, je doporučuji to, ale je to úvod do knihy, kterou jsem napsal, no, on Peter Joseph se o tom zmiňoval, o nějaké bílé knize. Tady to trošku popsal a bude to možná prezentovaný v tom jeho novém filmu. Nicméně nemá cenu teď o tom mluvit, protože si myslím, že to je specifické téma pro specifické zájemce. Není to rozhodně, si myslím, momentálně téma pro veřejnost, která nemá ani základní strukturální vzdělání. No.
0: Tady je taková zajímavá otázka, která mi napadla. Zase jsi říkal, že si to přeložil určitý od toho Petra Josepha, že si to přeložil určité dílo. Napadlo mi tak taková věc, prostě jenom nápad. Je možné, aby z angličtiny třeba někdo dokonalý angličtinář, který to všechno zná perfektně, je možné, aby přeložil nějaké takovéto vědecké dílo, aniž by znal vlastně, jak to funguje celý ten systém, jako ty třeba. Je možné, to je jenom taková čistě teoretická otázka mi napadla. Je možné?
1: Myslíš tím překlad z anglického textu do češtiny, a když jsou tam odborné, když jsou tam nějaké odborné termíny? Jo?
0: Přesně tak. Přestože to je dobrý angličtinář, ale nezná
1: já myslím,
0: celý
1: že,
0: ten systém nový.
1: Já myslím, že vždycky je dobré a v určitých literaturách je vyloženě podmínkou to, aby to byl člověk znalý té technologické záležitosti, protože on musí mít znát ty obraty, jo, ty technické obraty. Dneska sice jsou stroje, jako dneska je to tak dokonalý, už to ti řeknu, že za ty roky se to opravdu dovyvinulo, ať už to dělá umělá inteligence, nebo to dělá Google, překládáš to jedno, oni jsou poměrně dobří už teďka, že těch oprav, které tam provádím, je velmi málo. A hlavně musíš to projít, samozřejmě, protože tam chyby budou vždycky, jo. A budou tam i jiný obraty, ale musíš to projít a musíš to uvěřit, jak bys to třeba řekl, je to vždycky trošičku i tvůj rukopis, jo, tím pádem. Ale pravdou je, že musíš mít vztah k té mluvě a k té technologické, k tomu vyjadřování. A mě třeba vždycky fascinovalo to, jak Joseph mluvil na veřejnosti, když měl ty svoje přednášky, nebo i v té knize, jak se vyjadřoval, i v těch článcích. Je to sice angličtina, ale je to prostě univerzitní angličtina. Je to prostě to, že ten jazyk je tak srozumitelný. Jo, když si to čteš v tom textu, tam je to byl jeden z důvodů taky, proč jsem ty knihy překládal, protože on to má utříděný, on používá ten správný slovosled a jako, jak říkám, on se dokáže cítit a do těch lidí, jak přemýšlí.
0: Víš, ty znáš to jeho přemýšlení, to, co udělal, to, co vytvořil, ty to znáš. Rozumíš tomu, ale dovedeš si představit, že by to někdo, i ta umělá inteligence, která je tak dokonalá, jak říkáš, mohla to přeložit, aby to mělo smysl, aby to mělo ten správný význam.
1: Jo, to ona přeloží, tam není
0: problém. No jo, ale ona to nezná vlastně.
1: Ono už je to tak v takové pokročilé fázi, že jsem se díval, je to hodně. A řekl bych to takhle, když jsem překládal tu knihu ještě před těmi lety, ať už je to definice hnutí Zeitgeist nebo hnutí za nová lidská práva, ty dvě knihy, tak to jsem používal taky překladač a to bylo ještě komplikovaný, to jsem opravdu musel hodně přemýšlet a hodně dělat změn a hodně ty věty upravovat. Dneska, za pár let, neuvěřitelný. Ten překladač je schopen ten článek přeložit okamžitě, zcela správně, akorát tam koriguju ty nějaké nesrovnalosti trošičku, ale řeknu mi, že kdybych to neopravoval, tak to každý si může nechat článek přeložit a úplně v pohodě tomu bude rozumět. Navíc tady to není vyloženě technicky, není tam moc matematiky, není tam fyzika, jo, jsou to věci, které jsou systémové, když jsou tam termíny, na nich jsem trval, aby tam byly. To znamená, že když jsme to nechávali kdysi překládat aktivisty nebo spolupracovní, když jsme se snažili tu příručku kdysi, že to rozdělíme na týmy, na lidi, a že každý si vezme čas a budeme to mít rychle přeložení, tak to dopadlo tak,
0: katastrofa,
1: že jsem to nakonec musel celé překládat znovu sám, protože každý to překládal jinak a každý to prostě, já jsem to musel po nich celé kontrolovat a pro mě bylo jednodušší, kdybych si to přeložil sám, než ty opravy a kontroly po někom. Takže proto jsem knihu Hnutí za nová lidská práva překládal celou sám už a navíc už ani nebyli zájemci. Podle mě ty lidi třeba, co jsme měli, tak asi 80% z nich potom to přestalo dělat, nebo to odpadlo, nebo vůbec se neozvalo. Takže 1, 2, 3, 4 lidi, kteří tam udělali pár, tak stejně jsem to musel udělat znovu. Takže de facto je fakt lepší, je když tu knihu si přerodíš sám, než když spoleháš na lidi. Jo.
0: Proto jsem se na to ptal, proto jsem to dával jako takový nápad, co mi napadlo, protože tam si mohl možná krásně vidět u těch jednotlivých lidí, když to překládali, to je jejich momentální poznání, jak to říct, jo. Určitě se to podle toho jevilo. Jo, určitě se to tam
1: projevilo. Ono se to nedá dělat. No. Ono buď to děláš za peníze, že si zaplatíš firmu, která je profesionální, a pak si to musíš zaplatit. Ale stejně to budeš po nich kontrolovat a stejně nebudeš s tím úplně spokojený. A ještě zaplatíš peníze. A nebo si to uděláš zadarmo sám, úplně sám, A pak to děláš jenom proto, že tě to zajímá, že tě to baví, nebo baví. Ono to nebaví, ta práce. Jo? To je prostě věc, kterou nechci dělat. Ale mě to aspoň zajímalo, co se týče informací, nějaká motivace tam byla. A chtěl jsem se dozvědět víc. No tak samozřejmě a současně jsem to chtěl nabídnout ke sdělení, aby z toho měli prospěch i naši lidi tady v Česku, jo? Československu. To znamená, to byla motivace moje, nefinanční. Samozřejmě, že z toho textu nic nemáme. Máme to na stránkách ke stažení zdarma, jo, od počátku. Takže stejně tak jako Hnutí za nová lidská práva, jo, protože ona, ta kniha se prodává za peníze na Amazonu v originálu, ale a když jsem jim nabízel teda, že jim dodám české překlad, tak ta firma se mi ani neozvala. Jo, to znamená, já jsem nakonec se na to vykašlal a zveřejnil jsem ten svůj český překlad, hotovo, jo. No, takže musíme, bereme to tak, že prostě to byla doba před lety, že jo. Teďka ty překladače fungují docela dobře a řekl bych, že bych takovou knihu měl přeložit dneska rychleji, jo, protože už, jestli je pravda, že by, tak jak to překládá teďka ty články, které jsou v angličtině psané prakticky stejným jazykem, jo, v angličtině, no tak jako to, kdybych tenkrát měl dispozici, tak to mám mnohem dřív hotový, jo.
0: No, dobrý. O to jde, aby se lidi, kteří mají zájem se o to zajímat, jak to teda ve skutečnosti všechno je, jak by to mohlo být, tak aby měli kam se kouknout, no a pokud to je přeložený, vidíš, já jsem se tam už taky dlouho nekouk na ty stránky, které se jmenují www.
1: Prostě
0: tečka...
1: Prostě zeitgeistmovement.cz.
0: Zeitgeistmovement, jo, já to řeknu zeitgeist, je to tak? Ano, zeitgeistmovement.cz.
1: Je to tady napsáno na tom videu, jo, zrovna, vidím to na videu.
0: Ano, je to tady napsané na liště, to tady samozřejmě mám, jo, celou dobu, ale to je pro lidi, kteří poslouchají, kteří se nedívají.
1: Jasně.
0: Takže ještě jednou, zeitgeistmovement.
1: Já to řeknu to jako, kdo umí německy, tak Zeitgeist duch je duch doby, že?
0: Duch doby, no.
1: Zeitgeist je německé slovo a movement je anglické slovo. Takže to spojení, jakoby Zeitgeist, movement, ale bez mezery, všechno je to v jednom slově. Zeitgeist, movement, duch doby, no prostě duch doby hnutí.
0: Ano,
1: jo?
0: Posun. Posun, změna myšlenkového
1: je to otoku. Prostě... Podle, jestli je to podle filmu, protože film byl dříve než hnutí, no tak když si byl film Zeitgeist, tak možná podle toho se nabízel prostě movement jako ne, hnutí a Zeitgeist jako podle filmu.
0: Ano, samozřejmě nejde o ten název, jde o to, aby věděli lidi, kam se případně mohou kouknout. Říkám pro všechny, není to jednoduché čtení, není čtení, není to žádná červená knihovna, je to opravdu na přemýšlení. Takže opravdu, radši se rozmyslíte, co tam kouknout.
1: Radši to ani nečtěte.
0: Radši to ani nečtěte.
1: Já bych zase řekl něco jiného kolem toho, protože já, z mého pohledu samozřejmě, kdyby to nebylo zajímavé, ale tak ano. Zajímavé, tak by ta stránka nikdy nevznikla a já bych se tomu vůbec nevěnoval. To, že se tomu věnují, je právě proto,
0: je to
1: že
0: zajímavé.
1: On píše a mluví zajímavě a ty texty jsou zajímavé.
0: Ano.
1: Opravdu stravitelné, čitelné. A Josef dokonce na jedné přednášce si prohlásil, že vůbec nevěří tomu, že by ten jeho text nebyl přístupný 90% populace minimálně. On věří, že pro 90% populace, možná více, je ten text naprosto přijatelný a srozumitelný. Jo?
0: Ano.
1: Takže já věří. Myslím, že má v tomhle tom s ním souhlasím.
0: Věřím, nicméně říkám, pokud si myslí lidi, že tam budou nějaké takovéto jednoduché, líbivé věci, tak to není pravda. Musíte si nad tím zapřemýšlet, ale to je cílem. To je cílem. Každý se na to musí přijít víceméně sám. Musí začít uvažovat prostě logicky ve zpětných vazbách, aby to bylo jasný, protože jinak ulítnete někam, já to říkám vždycky, ulítnete buď doleva, doprava, někam prostě ulítnete. Vždycky vás musí držet na zemi ta logika a ty zpětné, záporné zpětné vazby. To je všechno, co k tomu dneska asi můžeme říct, protože čas se nám nachýlil. Já věřím, že když opomenu ten začátek asi 20 minut, kdy nás fakt zlobila technika, tak to potom celkem snad už proběhlo celkem dobře. Vidím tady od zhruba 21. minuty od začátku už to běželo, takže super. Já jsem moc rád, moc děkuju Petře za dnešní pořad, když ten začátek byl prostě takový nehezký. Už jsem to měl fakt snahu, už jsem to chtěl zdát, už jsem říkal, kašlu na to, nemá to cenu, tohleto. Nakonec to nějak dopadlo, jsem tomu rád. A jak říkám, děkuju. A já se s vámi těším opět na vysílání. Ještě to bude z Mauricia, protože ještě příští pondělí tu budu, úterý taky, středu taky. A to bude poslední pořad tady z Mauricia ve středu. Příští týden ve středu. A pak už se chystám k domovu a na Vánoce už budu doma a to už pojedeme z domova. Vůbec se netěším do té zimy. Mimochodem, Petře, jaký je tam počasí u nás?
1: Já nevím, já se musím podívat. Jo.
0: Jsi nebyl tady venku.
1: Vlhko.
0: Není tam vlhko.
1: Řeknu ti, že kdybych nebyl dneska v obchodě nakupovat, tak bych ani nevěděl, jak je počasí, protože několik dní jsem nevylezl.
0: No.
1: Ani nevím, já jsem tady dělal v okna, jo.
0: Ani slunce nevylezlo, podle mě.
1: Tak já mám práce dost, takže jako, kdyby byl lockdown, tak mi to nevadí.
0: Ano, dobře. No tak to jo, tak to je všechno. Těším se na vás teda v pondělí opět. Vidím, že už tady Petr ze studia Midgard už je připravený, takže já mu napíšu, že mu to předám. Protože jo. Tak mu to předám, s tebou se teda loučím ještě jednou. Děkuju a já nevím, jestli zůstaneš chvilku, že bychom se domluvili na další pořad.
1: Jo, počkám.
0: Jo, takže vydrž prosím tě ještě ve spojení, já to ukončím a bude to. Takže vážení posluchači, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože pořady jsou zajímavé, i když někdy tak trochu náročnější, jako třeba to bylo teď. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Máme tu další pondělí, další pokračování pořadu absolutně neuvěřitelné. S oběma hosty, dnes se to vzácně sešlo mezi svátky. Máme tu jednak samozřejmě Jardu Chvátala. Jardu, hezký večer, Jardo.
3: Hezký večer všem, akorát, že já nikoho nevidím, takže...
4: Já prostě taky nevidím, Jardo, ahoj Pavle, já nevidím.
3: Ahoj, ahoj.
2: Napravil jsem to, už jsem to napravil. To nebylo tak hrozný, to napravit. Tak a samozřejmě zden do Sikoru. Ahoj, zden do Egypta, do teplíčka. Předpokládám, že tam máte teplíčko.
4: No, budu asi drzy, když řeknu, že tu máme zima a máme tady 22 stupňů.
2: No.
4: Takže to budu asi drzy. Takže zdravím Jardu, zdravím tebe, Pavlíku, a zdravím samozřejmě všechny posluchače. A to V, to znamená V jako Viktor, jako vítězství.
2: Jo, jo, někdo tak tomu říká parohačí. No, nevadí, no.
4: Ne, tak parohač je tak, ne, asi. Jako. Ale to je moc komerční rozhovor na začátek, to si myslím, že je dost nebezpečné v pořadě Jardy, takže já už jako to radši musím to zastavit tady toto rychle.
2: Takže. Jasně. Teď je, on si Jardo tak něco přidá, už jsme tam viděli, jak on tam šrotuje, aby něco řekl vtipnýho do toho, tak Jardo, tak co si to
4: chtěl
2: říct?
4: Nějaký vtip nebo něco?
2: Co si to chtěl říct, ty? Ty jsi jako situační humorista, tak prosím.
3: Situační humor.
4: Ne, tak jako musí být trochu sranda, protože ano. jako musíme pobavit trochu posluchače.
3: Kdo bude mít na starosti Silvestr na vysílači tentokrát?
2: Hele, bude to zase takový nějaký splacen dohromady, protože já nemůžu, já budu pryč. Tak tež, takže bohužel, no. Ale nevadí, nevadí.
3: Jedeš na Mauritius, jo?
2: Ne, to ne, ale jako nebudu tady u toho, budeme na oslavě Silvestra. Takže asi aha, tak, no. No, dobrý, hele, já vím, že kdysi dávno, ono už je to nějakých pěkných pár let, tak jsme to dělali spolu taky, vět, mimochodem. Docela dobrá sranda to byla. Tak jo, vážení, dnešní další díl Hledání ztraceného vědění, čtvrtá část, jež číslovkou 460, už se nám to blíží, člověče, ještě 3/4 roku, na podzimu už tam mít to 500 taky. Tak, a je tu opět při pondělku, dneska máme kolikátýho, no 29. Kruci, ten mikrofon mi nějak zlobí dneska, takže 29.12. prosince, 3 dny do Silvestra nebo 2, jak se to vezme. No a já bych vám předal teda slovo už, a pokud Jardo nechceš nic říci, takhle něco svátečního, nebo novoročního, nebo já nevím, cokoliv.
3: Novoročního už, člověče, ty už jsi v novém roce. Kouká.
2: Pomalu. Pomalu. No to až na závěr asi uděláme. Tak, asi začni, budeme pokračovat.
4: Já jsem zvědavý, já už se těším, co bude, co nám Jaroušek, jakou novou polivčičku, co nám připravil zajímavé, už se těším tady.
2: Jakou polivčičku,
4: no. Co bude zajímavé.
2: Tak.
3: To, o čem jsme se začali bavit posledně, to je to Longinovo kopí a podobné
2: Jardo, Jardo, ten mikrofon trochu vejš, je to takhle, to je blbě slyšet. Tak, to je to správně, teď je to neslyšet lepší. Tak, prosím, můžeme se do toho pustit.
3: No já nevím, kde my jsme to skončili, kam jsme to Longinovo kopí dotáhli posledně, ale byli jsme někde na začátku, tak já to radši vezmu jako nějak někde navážu, nebo respektive možná se budu opakovat v některých věcech, tak to nějak přejděte nebo tak nějak zohledněte, prosím pěkně. Ale každopádně asi bych začal u nechvalně známého Himmlera, Heinricha Himmlera, který měl, už ono se to táhlo od nějakých druhé poloviny 20. let, měl velice dobré kontakty na německého Ariosofa a badatele Grálu, Otto Wilhelma Rána, který se narodil v roce 1904 a zemřel v roce 1939. On se nedožil ani pořádně té druhé světové války. On to byl těžký dobrodruh. Jehož, řekl bych, životní cesta se stala předlohou pro sérii velice známých amerických filmů s Indianem Jonesem. A tady ten Rán svého času hodně cestoval po celé Evropě, ale i po Středním východě, cestoval po Africe a cestoval i po Jižní Americe, přičemž hledal stopy nejen svatého Grálu, ale i archy Úmluvy a hledal i stopy po Longinově kopí a dalších, řekl bych, velice interesujících tématech, jako jsou třeba podzemní jeskyňové systémy pod Andami, kde měly být uchovány poklady ještě z dob Atlantidy a tak podobně, známe El Dorado v Jižní Americe a tak, jo. A tady, jak jsem řekl, on zemřel v roce 1939, on byl nalezen mrtvý, samozřejmě za poměrně záhadných okolností a do dneška není úplně jasné, vlastně co se mu přihodilo. Bylo jako evidentní je, že zemřel násilnou smrtí. Asi byl prostě umlčen, protože toho věděl velmi, velmi, velmi hodně. Jo. Každopádně je zjevné, že nacistické Německo, respektive ta garnitura, jevila vždycky od samého počátku té své existence velký zájem ohledně různých nejen náboženských, historických a prehistorických artefaktů. Ano. S tím, že Hitler, on byl asi, ale byl obzvláště zaujatý takzvaným kopím osudu, nebo chcete-li Longinovým kopím, které také někdy je nazýváno svatým kopím. Ano. V podstatě, jak všichni velice dobře víte, jde o hrot tohoto kopí, kterým měl jistý římský legionář probodnout bok Ježíše Krista s tím, že tento hrot přišel do styku s posvátnou krví Ježíše Krista a získal tak nadpřirozené, v uvozovce dáno, božské síly. Ano? No, historie tady této svaté relikvie, jak vám konec konců asi povypráví i Zdenek, je velice tajemná, řekl bych. Tak alespoň tedy, co já mám informace, tak první historická zmínka tady o tomto artefaktu pochází od svatého poutníka Antonína z Piacenzy od někud z roku 579 našeho letopočtu, přičemž tady tento poutník popisuje svatá místa v Jeruzalémě, kde údajně měl on na vlastní oči vidět v bazilice nahoře Sion původní trnovou korunu a taktéž i Longinovo kopí. Ano. Toto kopí, když jako přeskočím zase do novější historie, toto kopí mělo být v roce 1492, tedy po poměrně dlouhé době, relativně zasláno papeži Inocenci V. do Říma, ale opravdu řečeno, již tehdy panovaly silné pochybnosti o jeho pravosti, jo? Protože v té době se potulovalo jiné kopii po Paříži, to samé, a po Norimberku, a dokonce i jedno cestovalo po Arménii. Takže tu máme celou řadu v uvozovce Longinových kopií v různých místech, světa. Ano. on tady ten hrot kopí, speciálně co se měl pohybovat po Paříži, měl odpovídat ještě jakési větší relikvii, která se nacházela v Římě, to znamená, mělo jít o nějakou část něčeho většího, co prostě bylo k nalezení v Římě. Ano. A v podstatě mělo jít o odštěpek jednoho jediného velkého ostří. No, z křížových výprav prý měl přivést král Ludvík IX. Myslím, že to byl král Ludvík IX. On žil v letech 1241 až 1270, tuším. Tady tohleto Longinovo kopí, tady tuto verzi, a společně i údajně s trnovou korunou, ano. Když se vrátíme k kopii umístěné, které bylo umístěno v Římě, tak po dobytí Konstantinopole se dostalo do vlastnictví, tedy tento artefakt se dostalo do vlastnictví sultána Bajazeta II., přičemž se mělo jednat o spodní část stejného ostří kopí. Jehož král Ludvík, který přivezl z toho svého času do Paříže. Jo. A tady to kopí, zase ta verze kopí z Norimberka, měla být údajně potom později vystavena v Hofburku ve Vídni, ano. S tím, že ale tady toto kopí je typickým příkladem karolinské dynastie, kdy si mělo připatřit římskému císaři Konstantinovi Velikému, ale je v něm zasazen kulový hřbet z původní, a měl prý v něm je zařazen kulový hřbet z původního Kristova kříže. No, takže ono, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Ve 13.

v bitvě u Waterloo, známé bitvě u Waterloo, měly být tady tyto cenné předměty vráceny Norimberku, ale rakouská vláda to odmítla. No, jako tomu se člověk asi by neměl divit. A díky tomu je tehdy ještě mladý Hitler mohl vidět, nebo spatřit ve Vídni, s tím, že kopii nazval magickou relikvií. No a po připojení Rakouska k Německu v rámci Anschlussu v roce 1938 byly tady tyto říšské poklady nacisty převezeny zpět do Norimberku, a to do historického uměleckého bunkru, který se nacházel, no, byl vybudován pod Norimberským hradem. Ano. No a když byla válka prohraná, tak spojenci, především Američané, hledali tady tyto relikvie, které byly ukryty samotným Heinrichem Himmlerem. No a 7. srpna roku 1945 byly nakonec dohledány v bunkru v prostředí takzvaného Dürrplatzu za cihlovou zdí v malé podzemní místnosti. No a za pár dalších let se tedy údajně měli vrátit do Rakouska. Jo. No a to kopií, v podstatě s tím kopiím byla od samého počátku, byly provázány různé legendy. Podle jedné z mnoha musel každý majitel tady tohoto kopií, nebo měl nárok odhalit toho tajemství, a pokud to kopí vlastnil, tak v podstatě měl sílu a moc, jakoby zjednodušeně řečeno v úvozovce, určovat osud světa. Ano. Říšské vedení tenkrát ještě před druhou světovou válkou zjistilo, že tady to Longinovo kopí, otázka je, které z těch verzí, ano, se dostalo, asi to norimberské, se dostalo do vlastnictví tehdy, už jako dřív, do vlastnictví řádu německých rytířů, a to hned po první křížové výpravě vedené do Jeruzaléma. Ano. A je zajímavé, že existují názory i od poměrně renomovaných badatelů, že struktura SS prý byla údajně postavena podle vzoru řádu německých rytířů. Ano. To je ale spekulativní samozřejmě záležitost a těžko to budeme nějakým způsobem dneska prosazovat nebo potvrzovat. Hitler a Himmler chtěli kopii získat zpět pro svůj nový rytířský řád, který v podstatě jakoby tajný rytířský řád, který byl v procesu zakládání, založení. Tady na toto téma bylo napsáno mnoho a mnoho knih, ale zmínil bych jednu, která vyšla i v českém jazyce, a už je to poměrně hodně dávno, někdy na přelomu 90. let a 21. století. A je to kniha od Trevora Ravenscrofta, která se nazývá příznačně Kopie osudu. Ano. A on tam, ten Trevor Ravenscroft, já i tady tu knihu mám, nevím sice teď hned kde, ale prostě už jsem měl mi xkrát přečtenou. A on tam, ten Ravenscroft, píše, že mimo jiné tedy, že mladý Hitler navštěvoval to klíčové muzeum v Vídni, kde to údajné Longinovo kopí mělo být uloženo, jakoby prohlížel si to kopí s tím, že údajně měl upadat do jakéhosi tranzu, s tím, že mu v tom tranzu bylo sděleno, že tady v tomto kopí jsou ukryty v úvozovce, obecně řečeno, síly vesmíru. Ano. No a když tehdejší jako německá SS renovovala a přestavovala hrad Wewelsburg, existovaly údajně plány s ohledem na strukturu nebo uspořádání hlavního sálu. Jehož návrh se podobal do určité míry designu právě Longinova kopii, nebo kopii osudu.
Ano, s tím, že oni chtěli přenést hypotetické spirituální síly tady tohoto kopí na celý hrad.

0: Velsburg, jako do, řekl bych, energoinformačního pole celého toho hradu Velsburg, aby ho potom v rámci druhé světové války tady ty síly využili k takzvanému konečnému vítězství. Ano. No a Hitler i Himmler mimo to samozřejmě i doufali, že získáním tady tohoto kopí, ale i třeba svatého grálu a dalších svatých relikví, jako je trnová koruna, prostě získají nadpřirozené síly. Oni tomu vážně prostě věřili, byli o tom prostě, byli tím fascinováni a byli o tom přesvědčeni. Jo? A proto třeba to ANNRB, ale i další instituce nacistického Německa investovali mnoho času, ale i obrovské množství finančních prostředků do hledání tady tohoto svatého grálu, čili v uvozovce poháru, ze kterého Ježíš údajně tedy pil, nebo který Ježíš použil během poslední večeře. Ano. Já bych teď předal slovo Zdenkovi, aby případně se pokusil navázat nebo řekl prostě svoje myšlenky a já potom také zase potom budu pokračovat v tom svém vlastním výkladu.
1: Jo, díky. No, díky. Já bych se zaměřil, chtěl bych se zaměřit na něco, co souvisí v tom ránově pojetí ohledně toho kopí. Tady si myslím, že je velice dobré se na to podívat z pohledu filozofie a chápání toho kopí, to znamená, jak oni to vlastně chápali. Jak to chápal Rán, on to vnímal jako, že to byla revoluce ducha proti hmotě. Jo? To znamená, že pro ně, pro vůbec celou Ránovu filozofii a vlastně celkově tady tato, to chápání té celé filozofie, která měla vliv na německou SS, tak byla právě tahle revoluce ducha proti hmotě, kde vlastně hlavní myšlenkou byla zcela opustit křesťanské chápání dobra a zla a vstoupit do velmi takového hlubokého radikálního gnostického dualismu. A tady vlastně v tom chápání, když se budeme bavit v kontextu ariosofie, tak se chtěl samozřejmě podotknout to, že my se nebudeme nějakým způsobem zabývat tou klasicky arijskou rasou a těmi věcmi, které s tím souvisely, tak jak jsme se tady tohoto tématu, já jsem se tady dotýkal, ale budeme se na to dívat právě z pohledu právě této nebezpečné nacistické filozofie. A tady je, si myslím, velice důležité vlastně poznamenat to, jak vlastně Rán chápal vlastně tady toto základní pojetí. On vlastně vnímal, když se vlastně podíváme na starý zákon, tak on vlastně Boha starého zákona, on ho vnímal jako tedy Jahveho, nebo záleží, jak se to čte, ono samozřejmě ten tetragramoton JHVH, ten tetragramoton, co samozřejmě normálně klasického Žida nevyslovují, proto oni říkají Adonai, oni to nečtou, pro ně to je svaté jméno, no nicméně ani se to nečte v těch překladech Jehova, tak jak v těch anglických překladech máme, nebo máte Jehovovy svědky. Ono se to do dneška neví, jak se to čte, no ale řekněme, že tedy ten pro něho ten Jahve, stvořitel, tak starého zákona, tak on ho vlastně viděl, že to je jakoby nižší zlomyslné zlo, které vlastně je demiurg, který stvořil hmotu, který stvořil čas, a který vlastně uvěznil duše lidí, které původně patřily k pravému bohu a toho pravého boha on označuje jako právě světlonoče, tedy jako Lucifera. Tohle to je velice důležité si tuhletu filozofii uvědomit. A z jeho pohledu hmota je pro něho lež. Je to něco, co je materiální, tedy tělo, peníze, jednotlivé věci, jako například i Vatikán, tak v podstatě to jsou pro něho nástroje zotročení. A tady si myslím velice důležité se na to podívat, protože když sledujeme to, co se stalo během druhé světové války, a ono konec konců jsou na to téma i velice zajímavé knihy, které mluví o tom kamarádství katolické církve s nacismem, s fašismem, Konec konců ono tyhle ten fašismus a otázka Mussoliniho a samozřejmě Itálie s tím velice hluboce souvisí, takže jakým způsobem se vlastně tento režim tehdy kamarádil velice pěkným způsobem s nacisty, kde došlo samozřejmě okamžitě k určitým programovacím změnám, které pochopitelně i ke konci druhé světové války v podstatě i došlo k tomu, jak většina lidí předpokládá, že došlo tedy podle některých teorií to, že v podstatě katolická církev, zvláště Červený kříž, pomáhal Adolfu Hitlerovi a všem nacistům dostání se do Argentiny. Ale to už je druhá věc. Když se vlastně vrátím k tomu kopii, tak je tady velice zajímavé se podívat právě na to otázku toho, že oni chápali to kopii, že to funguje, jako bych řekl, jako takový laser, nebo jak je taková v podstatě laser, který vydává určitou duchovní energii do určitého bodu. A tahle ta symbolika nějakým způsobem pro ně, tedy toho probodnutí jako takového, tak oni chápali, že to umožňuje duchu, aby se vlastně projevil v materiálním světě. A pro všechny ariosofy to vlastně znamenalo, že tady nejde o modlitbu, ale tady jde o skutečně jasný boj. Takže tady toto, oni to chápali skutečně jako vítězství nad smrtí, kde skutečně, kdo vládne tedy kopí, tak se nemusí bát tedy smrti, nemusí se bát té hmoty. A právě tady tahle ta indoktrinace, kterou oni vlastně chápali v celé té filozofii, tak samozřejmě ta celá filozofie pochopitelně souvisela s tím, s tou mytologií kompletně týkající se toho, že se vlastně vraceli k světlonoši. Tam Jarda zmiňoval taky samozřejmě korunu. Ono samozřejmě, když byl svržen z nebe světlonoš, tedy ďábel nebo satan, jak chcete to, ty názvy jsou různé podle biblického podání, tak tam je samozřejmě velice ještě důležitá věc o pádu toho drahokamu nebo smaragdu. A to je velice taky zajímavé, já předpokládám, že se Jarda i k těm věcem dostane, protože když tady začal mluvit o svatém grálu, tak ta otázka vlastně, co to byl ten svatý grál, jestli to byl kalich, nebo jestli to byl kámen, nebo co to skutečně bylo. No a tady samozřejmě, když se podíváme na ten celý princip toho chápání jako Lucifera, jako toho osvoboditele, který nějakým způsobem stojí proti tomu demiurgovi, tedy proti tomu žalářníkovi těch jednotlivých duší, tak v tom pojetí vlastně té nacistické filozofie, on konec konců bylo napsanou celkem mnoho knih na tady toto téma, to je takové, bych řekl, zhrnutí. No tak tady můžeme skutečně vidět jasným způsobem to vnímání toho a chápání vlastně toho na jedné straně toho materialismu versus vlastně řekněme v uvozovkách té duchovní rasy jako takové, protože nacisté vlastně stáli jak proti kapitalismu, tak stáli proti komunismu. Jo, to byly jakoby dvě tváře jednoho boha demiurga, kterého je třeba v podstatě zničit. No a pochopitelně ta revoluce ducha to souviselo samozřejmě s tou očistou krve a s těmi jednotlivými věcmi, které celé s tou filozofií souviselo a souviselo to pochopitelně i s tou, jak se říká, Sonnenmenschen těch slunečních lidí, jo, tedy těch, řekněme, v podstatě bohy chodícími po zemi těmi bytostmi, které nějakým způsobem ovládají tedy hmotu. Takže to jsou velice zajímavé věci a si myslím, že je dobrý tady tenhle ten pohled filozofický a chápání vlastně SS, Himmlera a vůbec Hitlera a tady této smetánky v tady tomhletom pojetí a chápání a vlastně tohoto boje. Takže to jsem chtěl říct a to jsem chtěl doplnit. Předávám ti slovo, Jardo.
0: Dobře. Ono tady jde i o to, nebo je docela dost možné, že ten zájem, který měli ten Hitler, Himmler a ty další papaláši prostě toho nacistického Německa, tak mohl vycházet třeba z inspirací z opery Parsifal od poměrně tehdy oblíbeného skladatele Richarda Wagnera. Tak v té opeře v podstatě král Titurel získá svatý grál a svatý oštěp, nebo to Longinovo kopí, čímž posílí, nebo čímž dojde k posílení skrze tyto artefakty a následně vede skupinu rytířů do boje za takzvané dobro. Ano. A čaroděj Klincor se snažil stát členem tady tohoto společenství grálu, ale byl odmítnut. No a od té chvíle, nevím, jestli jste to úplně viděli, a v podstatě od té chvíle v podstatě snoval plán, jak krále zbavit moci a získat si relikvie pro sebe. Nakonec se mu podařilo ukrást kopí, ale rytíř zvaný Parsifal se mu postavil, zničil jeho kouzlo a stal se novým králem grálu a strážcem, nebo prostě strážcem svatého grálu, jo, zjednodušeně řečeno. Ten Ravenscroft v té své publikaci mimo jiné píše i to, že skutečné kopí osudu mělo být už někdy v 11. století zneužito pro účely kvazi černé magie a v Německu se znovu objevilo v takzvaném boji černých a bílých mágů. Tak to je taková, řekl bych, hodně ezoterická informace obecného charakteru. Mohlo se tam něco takového udát, nemuselo. Dneska to asi těžko nějakým způsobem rozsoudíme, kde je pravda. Ravenscroft se ale pokusil svým způsobem popsat ty temné síly, které jsou tomu kopí přisuzovány. On mluví o temných silách, jiní badatelé a pisatelé zase naopak mluví o silně pozitivních silách, takže ten polarismus filozofický tady přes to Longinovo kopí skutečně poměrně intenzivně pulzuje, jo, dalo by se říci. Když se krátce po skončení války mělo tady toto Longino kopí, nebo tady ten typ kopí, když se dostal tedy do ruku Američanů, protože ono v podstatě s těmi dalšími relikviemi z té Vídně to zajistila jedna speciální brigáda americké armády. A tady toto kopí se dostalo do rukou generálu Pettonovi. Ano. Ono, když začalo bombardování Norimberka, poměrně systematické, tak mnoho pokladů relikví a artefaktů bylo převezeno do bezpečí a bylo ukryto v různých podzemních jeskyních a jeskynkách a opuštěných dolech, protože tam v okolí byly středověké doly na stříbro, které v podstatě jako do kterých se dalo dostat. Ano. No, říká se, že Patton měl jako sto chutí prostě to Longinovo kopí, nebo jinak to řeknu, on ne, ale Američani, když se tohle dozvěděli, jako ta politická garnitura, tak chtěla tady to kopí dostat do Spojených států, ale za každou cenu, jo. A Patton, on byl takový nejenže přímočarý člověk, ale i takový jako fakt, takový ten, jak to mám říct, takový ten člověk čistého nitra. A on teda jako řekl, že v žádném případě, protože to Americe nepřísluší. No a tady někteří konspirační teoretici, dokonce jsem o tom četl jisté prostě dokumenty, tak údajně ten atentát, který potom byl na Pettona spáchán, tak že v podstatě tam v tom atentátu byly právě i ideje, které souvisely s tím, že ten Petton nechtěl v podstatě to kopí prostě zafixoval u sebe a nechtěl ho prostě nechat odeslat do těch Spojených států. Jo, ale zase nemáme k tomu k dispozici žádná reálná fakta. Jo. Nicméně je to velice zajímavá úvaha, hodná jistého zamyšlení a jisté pozornosti. Ano. Ten generál Patton se sám prý údajně měl považovat za znovu zrozeného římského legionáře Longina. Sám prostě byl jaksi úzce spojován svým nitrem s tím Longinovým kopím. No. Někteří pisatelé tady naznačují, že pokud šlo skutečně o originální Longinovou kopii s jistou energetickou a informační esencí, kterou vyzařovalo, tak že tam skutečně mohlo dojít k nějakému přechodnému ovládnutí osobnosti toho Patna ve chvíli, kdy prostě měl to kopí v držení. Ano. Ale zase jedná se o takové prostě jakoby hypotetické aspekty. Ano. Když to posuneme zase dál, protože tady na tohle téma, nebo tady ohledně toho Patna, toho Longinova kopí, by se dalo mluvit poměrně hodně dlouho, tak tady bych ještě zmínil jednu věc, že do problematiky toho Longinova kopí byl v těch měsících po skončení druhé světové války hodně interesován i tehdy ještě jiný americký generál Dwight Eisenhower, ano, s tím, že Patton a Eisenhower byli v jakési rozepři právě kolem tady tohodle Longinova kopí. Jo, s tím, že Patton jakoby chtěl to kopí v podstatě ponechat na nějakém neutrálním místě. Otázkou je, jestli tím neutrálním místem nemyslel sebe sama. Jo, to je jako otázka. Tím pádem jako on, jak jsem řekl, blokoval jakoby ty snahy té Ameriky to jakoby převést do USA. No a Eisenhower, on stál tedy za tou ideou vrátit Habsburkům tady tento artefakt a co možná v nejkratší době. A tady to u nich vyvolalo poměrně dost velký konflikt. S tím, že nás to se vrací a spojuje s tím atentátem na toho Patna, pokud jste informováni o tom, jak došlo k té automobilové nehodě, která nebyla náhodná, jak se později zjistilo, bylo to prostě poměrně hodně pečlivě naplánované. Patton tam se těžce zranil, oni ho převezli. On prostě dlouhou dobu ležel, nebo půlčtou dobu ležel v Německu a s největší pravděpodobností mohlo tam dále přetrvávat spojení na energoinformační pole toho kopí, protože on se začal poměrně až neuvěřitelně rychle zotavovat. Jo. A jenomže jeho rodina, manželka v Americe, chtěli, aby ho převezli do Spojených států, což nakonec udělali, což se nakonec zrealizovalo. No a po převozu do Spojených států v jeho zdraví v procesu zotavování nastal obrovský zvrat a ten člověk, tuším, že během několika týdnů, prostě zemřel. Jo. A tady ten zvrat v podstatě v tom jeho zdravotním stavu si také ti lékaři, kteří tam kolem něho, prostě celá řada z nich, že jo, tak tam běhali, tak si nedokázali dost dobře vysvětlit. Nakonec oni to vysvětlení hledali v tom převozu, nebo který byl určitě letecky, a určitě to bylo docela dost náročná věc, protože ho museli dopravit někam na letiště, pak ho s ním přeletět prostě přes oceán, pak ho zase dopravit do nějaké té nemocnice v té Americe. Takže otázka je, kde je ve finále pravda, jestli na té spíše hlubší ezoterické rovině, anebo v té pragmatické rovině. Ano. Někteří historici se domnívají, že kopí, které potom teda ve finále bylo vráceno do Vídně, tady toto, nebylo skutečné kopí, ale že to byla velice dovedně vyrobena napodobenina, ano, od Američanů, s tím, že to originální kopí bylo nakonec přece jenom převezeno do Spojených států. Jo. Ale zase, je to určitá hypotéza, je to určitá konspirační teorie, a upřímně se přiznám, že když jsem pátral po nějakých konkrétnějších informacích, tak jsem měl smůlu, prostě nepodařilo se mi dopátrat nějakého rozřešení tady v této záležitosti. Jo. Oštěp, který se od té doby tedy, že on byl nakonec tady vrácen, a otázka je, jestli to, jak si říkám, je otázka, jestli to je originál, nebo jestli to prostě byla relikvie, nebo byla to nějaká jako nahrážka, jo, velice chytře udělaná u mě, tak tady to kopí bylo v roce 2003 oficiálně vědecky analyzováno z hlediska jeho stáří. A výsledky, které jsem si mohl prostudovat, ukázaly, že tyto relikvie nepochází z prvního století. Jo. Poměrně výraznou práci tady odvedl anglický metodolog doktor Robert Fetcher, který provedl široké spektrum různých testů, a jeho výsledky prý dokazují, že hlavní část kopí pocházela ze 7. nebo 8. století. S tím, že zapuštění železných řep, který měl pocházet z období ukřižování nebo z toho aktu ukřižování, se naopak podobal trubkovitému hřebu z prvního století, ale na samotném kopí nebyla žádná stopa po Ježíšově krvi. Ano. Pak tam byly činěny další výzkumy tady s tímto kopím, s tím, že hřeb, se zjistilo, že hřeb je ze stejného kovu, jako zbytek kopí, a proto pravděpodobně celý ten artefakt z toho prvního století prostě nemohl pocházet. Jo. Tady se spíš přibližujeme k tomu, že se jedná o artefakt z karolínského období. Jo. Přičemž tady ten doktor Fischer se v Vídni dozvěděl, že samotní kurátoři byli tedy o té druhé možnosti přesvědčeni už více jak 100 let. Jo? Když to kopí ještě, než bylo ukradeno, tak když to kopí se nacházelo v té Vídni. Jo? Takže další artefakty, které byly údajně v údajném držení německé říše, byly části původní Noémovy archy. Tady když jsem pátral tímto směrem, tak jsem zjistil, že v roce 1931-1932 byly vedeny celkem 4 výpravy do oblasti do příhraniční oblasti Turecka, tam, kde se nachází hora Ararat. Tuším, že to je hraniční oblast mezi Arménií a Tureckem. Nejsem si s tím teď z hlavy úplně jist, když tak mě Zdenek upřesní. Ale myslím si, že to je tak nějaké to. No a tam prý skutečně měli nalézt nějaké ostatky. Jo. Faktem nezávisle jo, na tom, tady na tom našem povídání je, že před několika lety bylo prováděné snímkování prostřednictvím technologie LIDAR z jedné z amerických družic, která v ledovcovém, protože ta hora Ararat tam nahoře, tam je ledovec a v tom ledovcovém příkrovu byly objeveny jakoby obrysy velkého, samozřejmě dřevěného, s největší pravděpodobností plavidla. Co jsem zachytil, že tam Američani, nebo že tam byla jaksi organizovaná vědecká výprava pod vedením Američanů, ale šlo o mezinárodní výpravu, nevím, jaké ještě jiné národnosti tam byly zastoupeny. A předpokládal jsem, že potom prostě bude z toho nějaký výstup, když ne tedy směrem k široké veřejnosti, tak v nějakých odborných časopisech zabývající se archeologií, historiografií a tak podobně, ale nikde jsem na nic nenarazil. Prostě evidentně ta výprava tam proběhla a výstupy z toho jsou nulové, což mě vede k názoru, že tam prostě něco objevili. A otázkou je, jestli i ti Němci už tenkrát byli úspěšní, no a prostě prokutali se nějakou tou ledovcovou vrstvou prostě k části toho obrovského lodního artefaktu, no a odvezli si tam sebou prostě nějaké části, které byly schopni samozřejmě unést a které byly schopni potom přepravit do Německa. Jo. Pak jsem zachytil ještě informace, které pocházely z britské tajné služby MI6 z roku 1948, ze které vyplývá, že se tam na konci druhé světové války skutečně nacházela německá armáda, takže tady máme potvrzení ještě z úplně jiného zpravodajského zdroje, která v rámci tajné mise tam prováděla jakoby monitorování za pomocí špionážního balónu podle japonského vzoru. Nevím, co to znamená, ten japonský vzor, s tím, že ten balón nebo ta technologie umístěna v tom balónu provedla poměrně pečlivé snímkování celé hory Ararat ze všech prostě možných stran. Jo. A tady odsud zřejmě ty Němci získali jakési alespoň hrubé informace o přítomnosti tady tohoto prehistorického artefaktu na té hoře Ararat a věděli poměrně přesně, kde tedy mají jakoby kopat nebo kde mají prostě nějakým způsobem začít prostě s sondáží skrz ten přítomný ledovec. Jo? No a tady bych zase předal slovo Zdenkovi.
1: Jo, díky, no. Já tak, jak tady tě teďka poslouchám, tak se mi vybavilo několik zajímavých knížek, které jsem četl sice už před nějakou dobou, ale které jsem chtěl doporučit posluchačům, nevím tedy, jestli jsou v českém jazyce, já jsem to četl v angličtině, ale možná, že bych začal knížkou Grey Wolf, Šedivý vlk. Je to knížka od Adolfa Hitlera. Je to v češtině, Jarno?
0: Ano, je to v češtině i. A je hlavně ta kniha, já jsem ti vděčný, že jsi zmínil, protože ta kniha...
1: Pavlíku, dej nás tam oba dva, zase tam chudák Jarda není, no. Dobré,
0: ano, no. Ono má obrovskou hodnotu jako obsahovou, protože ona je nabitá neuvěřitým množstvím faktů, ale i fotografií a ty autoři nebyli žádný nemehla nebo nějací prostě amatéři. Jo, to byli specialisté, teď přesně nevím, ten jeden byl...
1: On byl navržený na Pulitzerovu cenu, jako jo, to nebyl žádný ořezávatko.
0: Přesně. Ale já ti nechám, povídej, já ti předám slovo.
1: Ne, v pohodě, jestli chceš něco dodat, jako je to prostě, bavíme se, jo, můžeš klidně. No tak když já, jako tam je zajímavá věc vlastně u té knížky. Já jsem totiž, když jsem pracoval v Polsku, tak já jsem prosím vás pracoval nedaleko, nebo na stejné ulici jsem pracoval, kde byla ta nemocnice, kde když si přečete tu knížku, tak přišel ten chlapík jako a vykládal, že vlastně převážel Adolfa Hitlera jako do, k té ponorce, jako, která bylo už v roce 45, tak on tam vykládal přesně podrobně, jak Hitlera a samozřejmě tu jeho, jak ona se jmenovala, mi to teď vypadlo. No ta jeho, ta Češka, jak ona se jmenovala, ta manželka Češka, jak ona se jmenovala, no promiňte mi to, to je jedno, no. Jo, takže prostě jak oba dva prostě letěli teda k té ponorce a jak vlastně, takže prostě oni se na něho dívali jako na blázna, jako samozřejmě, ale on, když tam přišel jakoby po druhé, tak prostě potvrdili skutečně podle těch záznamů, že říkal ještě větší podrobnosti, takže vlastně zjistili, že to zase takový blázen není. No ale potom z ničeho překvapivě ten člověk zmizel. Jo. Tak je to tedy popisované v té knize a tam je to fakt velice zajímavá kniha, doporučuji tu knihu, kde ten autor Brit, on je Brit, tuším, tak potom s ním a společně s dalšími byl natočen, nevím jestli dvoudílný nebo kolik to dílu má, tak je na History Channel, je vlastně pořád Hunting Hitler, jako nevím, jak je to česky, já jsem, to, jsem se na to díval, jakože jako honění se za Hitlerem, nebo nevím, jak bych to nazval, Lov na Hitlera, a tam v podstatě jsou lov na Hitlera, že Hunt to je lov, jako zvěře nebo, takže lovili. A to je dost zajímavé, protože on tam v tom týmu je společně s dalšími takovými investigátory, kteří podrobně velice vlastně se zabývali tato problematikou. A ten důvod, proč to zjišťuju, ta knižka je fakt jakoby velice zajímavá, jako z toho historického hlediska je velice cena, protože vyšlo samozřejmě spoustu jiných knížek ve španělštině nebo jiné, kde vlastně v té španělské lidi, kteří mluví španělsko, nebo prostě ty další země, ať už je to, můžu částečně říct i portugalsko, ale většinou španělsky, kde mluví, tak je rozšířeno jakoby celkem jakoby klasicky, tam ty lidé přijímají to, že Hitler přežil po té druhé světové válce, a ty knížky, které byly napsány, tak ony byly trošku víc takové konspiračně dělané, že byly velice rychle svrženy ze stolu. Ale tady ta knížka je skutečně velice kvalitní a velice dobře napsaná, takže ji doporučuju. A tam ta zajímavá věc je právě... druhá knížka se týká právě toho, jak to byl doktorát, který napsal Němec, už ona vyšla potom, já jsem ji četl v polštině, tu knížku, ale už se nepřesně nepamatuji, jak se jmenuje, a to bylo velice zajímavé, jak vlastně Vatikán a společně s Červeným křížem zajišťovali vlastně přesun nacistů z Německa přes Španělsko do Argentiny. Jo, tady je důležité si uvědomit, že v Argentině tam je obrovská, byla tehdy obrovská enkláva nacistů nebo Němců, vemte si, že tam je byly tehdy, myslím, 3 nebo 4 miliony jich tam bylo, teď už to přesně nepamatuju, ale obrovské množství, takže pro ně jako žít v Argentině to bylo jako by žít v Německu, no protože jestli tam máte takové obrovské množství Němců žijících, tak to není problém. A všimněte si tam jedné věci, když se podíváte na statistiky, jestli se teda ještě dohledat, já jsem si je kdysi dohledal, když jsem to studoval, tak je taková zajímavostka, jak od roku 1943 do roku 1945 stouplo zásoby zlata v Argentině. Oni stoupli jako na obrovské množství, jako nevím, jestli to bylo 50krát nebo kolikrát prostě. Takže vlastně to zlato, co nakradli ti Němci, no tak v podstatě oni ho převezli do Argentiny, jako jo. To je taková sranda jedna. A kromě toho zlata samozřejmě už něco teda vrátili do toho Petěrburgu těm Rusákům, jako když to bylo takové slabé, některé ty památky jako umělecké. No, protože tady ještě taková zajímavost, a teďka ještě další zlato, protože to nebylo prosím vás všecko zlato. Tady si musíme uvědomit, že před druhou světovou válkou v roce 39 ještě tady se začal jiný konflikt, který samozřejmě začal, kdy samozřejmě tady vidíme Japonsko, které napadlo, že jo, napadlo na Čínu, jo, jako. Takže to si myslím, že když se na to podíváme a potom vlastně to ukradené zlato z těch všech to ukradené zlato vlastně, které dopadlo, tak vlastně skončilo kde? Skončilo na Filipínách a potom bylo převezeno podle těch některých studií, tak ho vlastně Američané ho tajně převezli z Filipín do Spojených států a v roce 45 měli víc jak 50 nebo kolik 60% zlata na světě, Američané z ničeho nic, a proto vlastně byl stanoven, že dolar je základní s celosvětovou měnou, no protože měli největší množství zlata, protože tehdy se to ještě měřilo podle zlatého základu, kdo měl kolik zlata, tak ta měna byla nejsilnější, jo. A takhle se to vlastně stanovilo v roce 45. To je taky na to několik velice zajímavých knih, studií, velice, velice zajímavé téma. Takže tady na jedné straně samozřejmě ty jednotlivé artefakty, ale když se podíváme třeba i na takové hlavní věci z toho ekonomického pohledu, tak tady máme tu Argentinu, kde skončilo zlato a potom to zlato skončilo najednou. Samozřejmě mi někdo bude argumentovat, že spoustu zlata jako dobře, jako že Francouzi a další, že si to uložili prostě v, jakoby u Američanů, jo, ale prostě mezi námi, když se skutečně podíváte na to obrovské množství, jak najednou z ničeho nic, ty operace, ta tajna, co probíhala, kde to bylo to ukryto zlato na Filipinách jinde, tak to jsou celkem ti badatelé, kteří se o to zajímají, tak to si myslím velice dobře probadali. Takže to jsou takové, bych řekl, velice zajímavé informace. Když se vrátím k těm artefaktům, tak takovým jedním takový taky zajímavý artefakt ten vlastně ještě si spojil, to se jmenovalo Yamashitovo zlato. Jo, to byla ta japonská válečná kořist. Jmenovalo se to Yamashitovo zlato, jsem si teď vzpomenul. Jo. Takže to Yamashitovo skutečně to byly skutečně jakoby, já si teď nepamatuju teď ty knížky, ale na ta konference na Bretton Woods, to myslím, že bylo rok 45 nebo 44, když to pamatuju, tak tam právě vlastně byl stanoven, dolar se stal jako fixovaný na zlato a tehdy to bylo, myslím, kolik $30 za unci, nebo já nevím, kolik už to tam bylo, ale tehdy se to stalo prostě tím standardem.
0: Můžu ti
1: chceš něco říct? Jo, jasně, jo, vstup, samozřejmě. No.
0: Jedna z těch knih, která pojednává o Yamashitově zlatě, je od Seagraveho, Sterlinga a Peggy, autorů, a jmenuje se Gold Warriors, American Secret Recovery of Yamashita's Gold. Ta kniha vyšla v roce 2005. Jo. Je velice obsažná, s vynikajícími fakty a opravdu stojí za to si ji přečíst. Jo. Jo. Takže jenom promiň, jako, jo, když si tam
1: zmiňoval. Ne, v pohodě. Yamashito, už to máš ušito.
0: No.
1: To je teda z toho filmu, že jo, se Sluďkem Sobotou, tam je to trošku jinak, ale jsem to teďka zkomodl ten název, ale v podstatě jako jo. No a další věc, kromě toho ušitého Yamashity teda, tak je taková, jsem si vzpomněl na to, prosím vás, kromě tady toho kopy, tak taková lahutka, co se týče jako archy umluvy, jako jo. Protože samozřejmě ty artefakty, které se týkají třeba, anebo ještě ten drahokam, jo, jako ten lapis exilis, jo, to určitě Jarda bude zmiňovat, tak já nechci tady o tom teďka nějak mluvit, jestli budeš mluvit o tom, že jedna z těch alternativ toho grále, že to není kalich, ale že to je kámen z té Luciferovy koruny, tedy ten lapis exilis, to nebudu teďka rozvádět, to možná, že ty
0: klidně
1: to budeš
0: můžeš,
1: mluvit, ale...
0: Klidně
1: můžeš, já bych chtěl, víš co, tu archu umluvit, to je taková fakt zajímavá věc, protože vlastně ti, jako oni se samozřejmě, prosím vás, za tou archu umluvy, samozřejmě to není jenom, kdo se za tou archu umluvy honil, to nebyli jenom nacisti, když se můžeme podívat, za tou archu umluvy se samozřejmě honil i templáři, jako jo. A když se teď podíváme jakoby na tu archu umluvy, tak to je totiž taková trošku, já jsem si vzpomněl na knižky Josepha Farella, toho Dana, ohledně pyramidy egyptské. A já jsem teďka o tom nedávno mluvil, když jsem mluvil o pyramidě jako zbraní hromadného ničení v tom jednom mém webináři, tak tam je prosím vás zajímavé, že vlastně podle těch různých tady těchto knih a teorií, tak v podstatě ta archa umluvy sloužila jako To byla taková, řekněme, hlavní část, která fungovala a která byla jako takový byla to jako taková kondenzátorová jednotka, která vlastně sloužila jako vodič a jako takové dielektrikum. Jo. A to je velice takové zajímavé tady tato teorie, protože vlastně konkrétně vlastně v té Králové komoře ona vlastně sloužila vlastně v té rezonanční komoře jako takový v tom žulovém sarkofágu, který tam byl umístěný, nebo je umístěný, tak vlastně sloužila skutečně jako takový, řekněme, rezonátor, který nějakým způsobem sloužil vlastně jako takový jeden z těch hlavních spouštěčů, tak jako byste vzali, jako byste vlastně starter od auta, jo, vlastně, protože to už vlastně celý ten podrobný systém, jakým způsobem to vlastně fungovalo, protože při tom zážehu, tam vlastně v momentě toho maximálního nasycení došlo tedy k výboji, tedy tak, jak je to popisováno mezi těmi cherubíny, tam došlo vlastně k jiskře, došlo tam tedy k ionizaci a vlastně ta jiskra zapalila vlastně okolní vodíkovou atmosféru a vznik toho plazmatu, kdy vlastně ten vodík přešel do stavu plazmatu, tak uvnitř vlastně té komory se rozhořilo vlastně jakoby takové studené světlo, které umožnilo vlastně skutečně masivní uvolnění energie. Jo? A ono to souvisí samozřejmě s generováním skalárních vln. A nechci to teďka nějak podrobně rozebírat tady, ale to je velice zajímavá věc, protože tohle je vlastně technologie, kterou hledali nacisti. Jako, jo? Oni samozřejmě hledali právě tyhle ty technologie, protože pro ně i to kopí, pro ně, když to vezmeme podle některých teorií, teda, když už budu zmiňovat, ještě jsou knížky zajímavé, Vítkovsky se jmenuje, to je Polák, který, z kterého čerpá velice hodně Joseph Farrell, to doporučuju, tady tenhle ten Polák, jestli umíte třeba polsky, nebo jako, my nevím, jestli to je v češtině ty knížky, tak on je to skutečně velice specialista právě na tady tyhle ty věci, takže to vám doporučuju, třeba toho Vítkovského si přečítat, on skutečně napsal velice hodně zajímavý. Řekl bych, že některé ty knížky jsou i zajímavější než od Farrella, jako některé, jako jo. Ono samozřejmě Farrell taky má vynikající knížky, to je. Jo, ale fakt jako je to, jsou to zajímavé věci, takže vlastně ten všechny tyhle ty věci, které Němci hledali, tak to byly všechno, jakoby řekněme, takové v uvozovkách válečné artefakty, které pochopitelně sloužily, jo, které by sloužily samozřejmě nacistickému Německu k tomu, aby samozřejmě zvítězili v té druhé světové válce jako takové. Takže tady máme skutečně, řekněme, nejenom tady toho Himmlera, máme tady ještě toho Wewelsburga samozřejmě, jo, který ten hrad Wewelsburg, jo, který samozřejmě to je další taková dost velká historie, která souvisí právě s tím podzemím. Jo. Tam ta vlastně celá, ten Wewelsburg jako taková, řekněme, celá krypta, jo, ta prohluben, to jsou velice zajímavé a velice fascinující věci, které vlastně se nám potom jakoby dohromady proplétají, a vytváří nám tady tuhletu velice zajímavou věc. No a když se vrátím ještě samozřejmě k spojení toho Glocke, tedy ten zvon, tak se vlastně dostáváme skutečně jakoby k těm nejtajnějším vodám právě té alternativy, jo? Protože tady se vrátím k tomu Igoru Vítkovskému, kdy vlastně, já jsem teďka vlastně, Jardo, jsem mluvil o těch artefaktech a teď jsem začal mluvit o Vítkovském ohledně toho, ohledně vlastně, co se týče toho projektu Diglocke, toho zvonu, jako jo. Takže to jsou skutečně všechno jako velice zajímavé věci.
0: No, chceš něco říct? Tady právě, já jsem se byl tady jsem se byl do knihovny, nebo jedné části knihovny, tam pro dvě knížky vám ukázat. V Polsku existuje speciální vydavatelství, které se nazývá Technol, a ono sídlí v Krakově a v velice omezené míře vydávají naprosto unikátní publikace. A právě tady na to téma ohledně toho Glocke a toho, já mám od nich asi 60 knih tady, jako jo. Ale tady jsem vybral, to jsou takovýhle bichle, prostě dvě, viděl, jak jsem to. Ta jedna se nazývá v polštině strážníci v Řeši. Je to takováhle tlustá prostě kniha. A ta druhá se nazývá Záhadný konvoj do Řeše. Tady taky prostě jako bychle. Takže, a oni mají naprosto unikátní fotograficky prostě, jo, i s původní focenou dokumentací ještě z dob nacistické říše a těch podzemních základen v Polsku. A to jsou naprosto fascinující zdroje literární. A vlastně v tu redakční radu tvoří specialisti, opravdu odborníci, kteří spolupracují s Vitkovským. On vlastně Vitkovský je, dalo by se říci, prezident tady tohodle nakladatelství, a Bartoš Ordultovský a Lukáš Orlický jsou takové, tací, jakoby, takový fakt dobří jako experti na toto téma. A potom Maciej Bartkov, taktéž, jo. Takže jenom informace pro vás, ale obnáší to jednu věc, umět polsky trošičku, nebo si to prostě umět přečíst v polštině. Já jsem se na základě toho v podstatě naučil číst polsky, protože mě to donutilo prostě, neboť jako bych se k těm informacím jinak nedostal, ale ta polština je v pohodě, jo, ve vztahu češtině, tam opravdu jako se velice rychle do toho jejich jazyka prostě vžijete, cítíte, tak to je jen takový doplnění.
1: No, tak oni, ty jsi mi to doporučoval, Jardo, to vydavatelství tam je, tam to jsou, tam jsou, tam je zajímavé, například, já nevím, jestli jsi četl ta zabetonovaná tajemnica, a ta knížka, co je, nebo ten tajný zámek Malbork, jo. Takže ten Malbork, to jsou, když vlastně jedete tam směrem, že jo, už k moři, k Gdaňsku, tak tam je vlastně ten Malbork, tak to jsou skutečně velice, to je velice zajímavé, fascinující informace se člověk vlastně dozví vůbec o tom, že to je, protože to je, víte co, to je největší vlastně postavená pevnost cihel v Evropě, jo. To jako to nevím, to si prostě možná ani lidi vlastně někteří neuvědomují, a to je prostě něco úžasného, a vlastně ten nevím, jak ho se jmenoval, Bartek, nebo Bart, nějak tak se jmenoval ten člověk, který o to, Bart a Bartkov, no, tak on skutečně prostě to jsou jako velice zajímavé věci, které on tam odhaluje, a má tam spoustu zajímavých otázek, na které sice samozřejmě neodpovídá na všechny, ale jsou to otázky, které jasně ukazují na to, co se tam všechno dělo. Takže to jsou takové jakoby fakt jako zajímavé věci, takže určitě doporučuji ty knížky, jako jsou, je to takové hodně. Vlastně ta série třeba Zapomenutá historie, tam jsou fakt jako zajímavé věci, no. Měl jste z té série jako takové.
0: Já jsem se na ně dostal přes Vítkovskýho, a na Vítkovskýho jsem se dostal
1: v Glivicích, ten v Glivicích, co dělá to UFO? Ten v Glivicích, co to
0: ne,
1: UFO?
0: Na Vítkovského jsem se dostal přes Jasenskýho.
1: Aha, Jasenský, no, jasně.
0: Jasenský, protože on s Vítkovským napsal dvě knihy, takže potom jako jsem měl možnost komunikovat i s Vítkovským, a právě na jeho doporučení jsem se dostal tady do toho Krakova, tady k těmhle lidem. A já jsem byl, když jsem tam byl poprvně, tak jsem byl úplně hotový z toho, protože jsem si představoval, jako, že to bude nějaký obchod, jo, a prostě minimálně nějaká budova, obchod a tak. Ale já jsem přijel na tu adresu a nikde nic. Prostě jenom tam byly prostě jako ne paneláky, ale takový jako třípatrový, čtyřpatrový prostě činžáky. No a teď se najednou na zvonku tam uviděl nakladatelství prostě, nakladatelství Technol. No a já jsem se s tím, že to je vlastně byt, že to je v bytě, jako jo. Oni ty knihy vydávají tak nějak maximálně nákladu 300 kusů jenom, jo. Pro opravdu, pro, protože to je velice specificky vyhraněná prostě oblast. Takže já si jich jako i považuju, protože ty náklady jsou opravdu velice, velice malé a vlastně ten byt 3 plus 1 je jako z části skladiště, kde jsou ty knihy, kde mají prostě ty výtisky, a z části jako kancelář, kde vlastně si přijdeš a prostě ty knihy si jako koupíš. Jo. Oni mě nebyli schopni ani poslat sem do Ostravy, protože oni prostě jako já jsem s ním, když jsem mluvil polsky s tím vedoucím tam ty kanceláře, tak oni mě říkali, jako, no ale my jsme to nikdy nikam neposílali, jako do zahraničí, my vůbec nevíme, jako, jak na to, jako jo. A, no, a když jste z Ostravy, tak nemohl byste si zajet sem pro to, tak od té doby si tam vždycky jako jezdím, no. A jsem maximálně spokojený, takže takový jako toto berte jako takovou jako zajímavé zpestření. No a samozřejmě informaci, protože můžete mít třeba někdy cestu, jo, kolem, a tak se tam můžete, ale je potřeba se dopředu domluvit, protože oni tam normálně nejsou. No. Jsem rád, Zdenku, rád, že víš, o čem mluvím, jo? Že to znáš, to nakladatelství, jo? Nebo to vydavatelství.
1: No, že... ty jsi mi ho sám doporučil, protože ty jsi mi to doporučil, jak jsem ve Španělsku, jak jsme se ještě vždycky telefonovali, tak jsi mi právě to doporučil, a tam jako fakt ty knížky jsou zajímavé. Tam je výhoda, že oni v Polsku mají nízkonákladový tisk za celkem výhodné ceny, proto oni jsou to schopni skutečně jestli tam ta knížka stojí 40 zlotých, nebo to je nějakých 240 korun, taková tlustá bychle, tak skutečně to jsou... No ano, ano, jo, to jsou tam skutečně, protože tam DPH jako na knížky, tam bylo kdysi nula, teďka myslím, že to je 7, nebo jestli se to změnilo, už nevím, ale já jsem si většinou kdysi kupoval knížky v Polsku, protože vyšly třeba ty překlady levněji než v angličtině, jo, takže jsem měl spoustu právě knížek právě v polštině a byly dostupné, jo. A jenom chci ještě k tomu Vítkovskému říct, to já jsem kdysi chodil na placené webináře a diskuze Josefu Farelu přímo, to znamená, že jsem si tam zaplatil vstup a měli jsme vždycky jednou měsíčně s tím Josephem Farelem sezení, kde vlastně tam se posílali otázky a potom se ty jednotlivé otázky probíraly. A on tam měl i nějaké takové webináře dostupné, kde vlastně on hovořil právě s tím Vítkovským. Oni tam právě rozebírali dost podrobně právě tu knížku, co napsal Vítkovský, ta Pravda o Wunderwaffe. Jo. To znamená, že vlastně, jo, kde vlastně on mluvil o té, kde on píše o tom zvonu, jo, o právě té antigravitaci a o těch jednotlivých věcech, které se týkaly i vlastně té části té polské, jo? Protože tady je důležité i zmínit to, že vlastně v Plzni tady ta, co se týče právě tady tohoto projektu, Plzeň je taky velice důležitá, a právě proto Američané vlastně chtěli zachvátit tyhle ty technologie, proto vlastně dostali příkaz, aby nešli na Berlín, ale aby šli přímo do Plzně, aby ještě stihli vzít tu dokumentaci. Jo. Takže spoustu věcí se samozřejmě Rusákům povedlo taky vzít, no a samozřejmě v těch, že jo, potom vznikla sféra 1, sféra 2, ty ruské letající talíře, to už vlastně samozřejmě určitě víte, to tady asi Jarda říkal v těch některých pořadech, takže to tady není důležité zmiňovat. No a pochopitelně to jsou, a samozřejmě ta Farela Reich of the Black Sun, jo, ten Reich Černého slunce, nebo Říš Černého slunce od Josepha Farela. Něco vyšlo od Farela v češtině. Jedna knížka, ano. Určitě jsem v Ostravě, nevím, jak se jmenuje. Jak ona se jmenuje? Tři? Já jsem viděl jednu a jsem byl moc rád, že ona vyšla v češtině, tak to bychom mohli taky posluchačům doporučit, když už se tady bavíme o těch knížkách. A
0: no,
1: když
0: hele,
1: to...
0: je to vyšla Skryté války a tajná odštěpená civilizace. Potom vyšlo právě Tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň, jenomže Říše černého slunce, oni si ty názvy prostě upravujou tady po Česku, aha, prostě v originále se to jmenuje jinak, ale to je vlastně ta Říše černého slunce, to je ta první kniha, jo, od Farela. jo, o ty atomové bomby, jak tam prostě řeší tu atomovou bombu. A potom v češtině vyšly Hvězdné války Anunnaků, což v originále je The Cosmic War, jo, ta knížka The Cosmic War. Tady to zase pojmenovali Hvězdné války Anunnaku, nevím proč. Ta tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň v originále je to Říše černého slunce, jak jsi říkal. A tady ta skrytá válka tajné odštěpená civilizace, tak v originále to je The Covert Wars, The Clash of Civilization, myslím. Že to, no prostě

0: Ještě když ty jsi mluvil o tom Gold Warriors, o tom Yamashitovi, jo, tak je ještě jedna velice zajímavá knížka, ona se jmenuje Yamato Dynasty, Yamato Dynasty. A to je právě ten Sterling Seagrave a Peggy Seagrave, kde oni vlastně hovoří právě o tady tehleté věci, které se týká právě tady tohoto zlata a těchto věcí, jo. Takže a když už se vlastně o tom bavíme, tak a tady prostě chudáky, prostě řekněme ty Američany naše, tak ty nedusíme, co se týče třeba té operace Paperclip, tak kterou samozřejmě znají posluchači, tak jsem chtěl tady jenom taky připomenout, že Rusové měli taky takovou podobnou operaci Paperclip, já už si teď přesně nepamatuju, jak se jmenovala, ale v podstatě jsem četl tu knihu, to byl přítel Stalina, on tu knižku vydal po válce a tam, prosím vás, byl v Berlíně, ve východním Berlíně, bylo 4 500 nacistů s rodinami, dělali výzkum právě v kontextu toho Digloke a dalších věcí, těchto technologií a raketového výzkumu a byli právě v roce 46 nebo kdy, byli přesunuti všichni okamžitě do Spojených států, do Ruska, do Sovětského svazu. Jo. Takže vlastně z východního Berlína víc jak 4 500 nacistů s rodinami bylo prostě ve rychlé operaci převezeno. Takže jestli se tady bavíme o nějakém paperclipu americkém, tak si musíme uvědomit, že na druhé straně, protože ten paperclip bylo tam, oni říkají nějak 1500 nebo 1800, ale vemte, no tak s rodinami to vydá si na stejno, no ale vemte si to 4 500 nacistů s rodinami vědců bylo prostě převedeno do Sovětského svazu, kde dělali ty další výzkumy. Takže tady máme samozřejmě obě dvě ty strany, nejenom tu stranu americkou, ať zase jsme trošku spravedliví, a máme tu stranu sovětskou.
1: Přesně.
0: No a jinak možná ještě jednu věc je, když jsme u těch knížek, tak já nevím, ten Katasonov vyšla jedna knížka v češtině, myslím, že to je to zakázaná informace, nebo nevím, jestli to jmenuje to vydavatelství, ale vyšla od Katasonova jedna knížka. Myslím, že to je o těch penězích nebo o těch financích, protože ten Valentin Jurjevič Katasonov, prosím vás, je důležité, to byl bývalý minister financí Ruska, takže to není nějaké ořezávatko, to je velice chytrý chlap. Byť samozřejmě já s některými věcmi tam nesouhlasím, co on tam říká, no nicméně on vydal knížku právě o tom Bretton Woods, klíčové sabitě novější financové historii. Jo? A čili Bretton Woods, klíčová prostě věc, která se týkala té nejnovější finanční historie. A to je velice zajímavá knižka, kde on tam popisuje spoustu zajímavých věcí. Ten Katasonov, jako bývalý minister financí Ruska, takže to není žádné ořezávatko. A jsou to velmi zajímavé, jsou to velice zajímavé informace právě, kde popisuje, řekněme, některé věci, které samozřejmě ti američtí konspirologové nebyli schopni nebo nedopsali některé věci. Takže to jsem chtěl zmínit, že ten Katasonov je taky velice zajímavý.
1: Uh-huh. OK. Tak, mám navázat na tebe, nebo ještě budeš pokračovat?
0: Pokračuj teď ty, já už jsem to řekl, celkem hodně jsem mluvil, teď ty mluv, jako nevím, co budeš říkat, takže mluv a jsem zvědavý, co budeš říkat.
1: Já to ještě posunu, jo, protože samozřejmě ten Trevor Lenscroft není jediný autor, který se dotýká problematiky Longinova kopií, nebo chcete-li kopií osudu, jo. Já bych tady chtěl zmínit, a já je mám ještě radši, možná tady ty dva autory, které chci zmínit, a to doktora Howarda Buchnera. On se narodil v roce 1919, zemřel v roce 2003. On to byl profesor medicíny, který spolupracoval s kolegou, nebo s kolegou, prostě se sparring partnerem Wilhelmem Bernhardtem. A tady ten Wilhelm Bernhardt byl bývalý německý kapitán jedné z ponorek, které byly aktivní během druhé světové války a který tedy údajně v roce 1979 byl zapojen do mise v Antarktidě, která úzce souvisela s kopím osudu. Hovoříme o roku 79, jo, o roku

0: Jo,
1: 1989.
0: jo.
1: Doktor Buchner, on vydal dvě knížky, kde prezentuje naprosto fascinující informace, které se právě dozvěděl od, nebo které mu sdělil ten Wilhelm Bernhardt. Ano. A tady je fakt, že tyto knihy se na počátku 90. let staly doslova do písmene undergroundovými bestsellery v USA, neboť mimo jiné ten Wilhelm Bernhardt v podstatě odhaluje, že skutečný to Longinovo kopí, to reálné, skutečné, originální bylo v roce 1945 převezeno německou ponorkou do jedné ze skrytých jeskyní v Antarktidě. Jo. A v tom roce 79 on byl pak sám přítomen, když skupina německých podnikatelů, jo, to byli milionáři německý, kteří se složili a podnikli takzvanou Hartmannovu expedici, což je nesmírně zajímavá polodobodružná záležitost, která by možná opravdu stála za nějaký dokument nebo dokonce za nějaké sfilmování. A tady ta Hartmannova expedice si v podstatě kladla za úlohu v tom roce 79 přivést tady toto Longinovo kopii zpátky do Německa. Jo. Ještě k tomu Buchnerovi. Jo. Ten doktor Buchner, on byl penzionovaný plukovník americké armády, který v podstatě podobně jako Ravenscroft sloužil během druhé světové války. Jo. A tady ten kapitán, ten druhý, ten kapitán Wilhelm Bernhardt, myslím, mám za to a myslím si spíš, že, šlo, že jde tady v tomhle případě o pseudonym, jo. Ale to nejpodstatné. Můj jako důkaz předložil ručně psaný dopis, podepsaný jakýmsi Hartmannem, což je zjevně také pseudonym. A také fotografie některých artefaktů nalezených v Antarktidě. Fotografie. A Bernhardt mu dále jakoby vysvětlil, že kopii osudu, takzvané v uvozovce, které se dneska nachází ve Vídni, není nic jiného než prach z prostej jakoby padělek, nebo minimálně třeba i originální kopie, ale které nemá s Longinovým kopiím nic společného. Což tady se nám setkávají linky od jiných vědců, historiografů, jak jsem mluvil před chvilinkou, kteří potvrzují, že to kopie zřejmě bylo jako vyrobeno v rámci středověkého působení té karolinské větve tady v Evropě. No, podle, když tak jako vytvořím takový kondenzát, jo, takový jako kompresi, jo, těch všech informací od toho Wilhelma Bernharda, jo, tak on měl údajně ten Heinrich Himmler a jeho kruh rytířů svatého kopí, tak se nazývala prostě určitá skupina, ona se také nazývala Velkou radou rytířů, provádět v speciálně nebo specificky přestavěném hradu v Würzburg tajemné magické nebo černomagické rituály a obřady s replikou Longinova kopí. Kapitán Bernhard tvrdí, že Himmler ještě během druhé světové války povolal do Německa japonského zbrojíře, aby vyrobil přesnou kopii pravého Longinova kopí. Jo? Sice nevím, jak mohl vyrobit pravou kopii, když ten podle toho originálu už ten originál neměli k dispozici, jo? Ale to je jedno. Kopie byla poté uložena v tom Norimberku a později předána těm rakouským úřadům. Zatímco skutečné kopii, takže asi měli teda ten originál podle tohoto, i po válce zůstalo pod kontrolou Hitlera, který, jak už tady zmínil z Denda, uprchl z Německa víc ten Greywolf. A jo, tady to je ta linka informací. Jo. No s tím, že Hitler nařídil postavit, poslat prostě ten pravý originální, to pravé originální Longinovo kopii do Antarktidy. Ano, a za přepravu byl zodpovědný jakýsi plukovník německé, speciální jednotky německé armády Maximilian Hartmann, který přepravil do Antarktidy nejen oštěp, ale i další cenné artefakty ponorkou, na které v rámci tedy posádky sloužil také tady ten náš Wilhelm Bernhard. Ano. Později potom v tom roce 1979 Hartmann kopii údajně z té Antarktidy opět vyzvedl a kopii osudu je tedy podle všeho ukryto někde v Německu zase zpátky nebo někde na neznámém místě v Evropě a nachází se údajně v držení nově založeného rytířského řádu svatého kopí. To už jako jsou hodně spekulativní informace, dobře, ale dejme tomu. Jo. No a poté, co plukovník Buchner vyslechl poměrně velké množství údajných účastníků tady té Hartmannovy expedice, to byli ty němečtí milionáři z toho roku 79 a dalších bývalých vysokých nacistických funkcionářů a osobních důvěrníků Adolfa Hitlera, kterých v podstatě se jaksi propasírovali nebo ano, propasírovali mimo Norimberg, norimberský soud a prostě fungovali bez toho, ani by byli zavřeni. Možná, že někteří byli na nějakou dobu zavřeni, ale v tom 79. už prostě byli na svobodě. Tady v podstatě do této skupiny lidí, které ten Buchner jako vyslýchal, nebo vyslýchal, se kterými tedy vedl dialog, by měl být tehdy i vedoucí Hitlerjugend Arthur Axmann, jo, který se narodil někdy v roce 1913, tuším, a zemřel v roce 1996. A v podstatě ve všech případech od těch dalších lidí přišlo potvrzující stanovisko s ohledem tedy na ty informace, které uvedl ten Wilhelm Bernhard, jo, ten záhadný Wilhelm Bernhard. Takže pokud je tomu skutečně tak, pak kopii osudu, hypoteticky řečeno, je dnes v rukou skupiny lidí, kteří by jimi mohli řídit osud lidstva tím, že pokračují ve svých magických rituálech dodnes. Jo. Teď já si trošku přisadím, berte to s nadhledem, vůbec bych se nedivil, kdyby bylo někde v Bruselu, jako jo, zastrčený prostě někde v nějakým velice dobře chráněným sejfu.
0: Já se směju, protože já, když jsem kdysi byl pozvaný do Evropského parlamentu mluvit přednášku jednu, teda do sálu, ne přímo v Evropském parlamentu, ale do jednoho z těch sálů, tak právě tam je zajímavé, že oni tam skutečně je taková jedna místnost, kde oni se chodí ti poslanci, europoslanci modlit, jako jo. A tam jsou skutečně ukryté určité artefakty, takže já jsem se tam samozřejmě nedostal jako dovnitř, ale vím, že skutečně, že ta místnost existuje, protože jsem měl možnost s jedním z těch českých europoslanců mluvit, on mi to vykládal, že skutečně to místo existuje. Takže já bych se ani nedivil, že tam můžou být různé zajímavostky tady v této místnosti.
1: No, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam někde ve sklepení v tom Bruselu toho svého kvazi paláce dělali nějaký utajený rituály, jako jo. Vůbec bych se tomu nedivil.
0: Tak oni si to tak střídali vždycky, Strasburg a jako, oni si to takhle vždycky střídají.
1: No, nicméně, tady ty příběhy, ten příběh vlastně toho doktora Howarda Buchnera a kapitána Wilhelma Bernharda, tak oni byli, já jsem si to ověřoval tedy, jako, a vypadá to asi, že jo, byli v rámci svých možností samozřejmě, byli minimálně částečně potvrzeny ještě jinými autory. A to jmenovitě Alekem McLennanem, Alek McLenny, nebo jak se to čte, tam si myslím, že jde o knížku Secret of the Spear, tam se o to zmiňujou, a pak jde ještě o autory Jerry Smith a George Picard a jejich knihu, která mám za to se jmenuje Secrets of the Holy Lands, kteří popisují mimo jiné tedy kapitulaci dvou německých ponorek, které ještě měsíce po oficiálním konci druhé světové války, někdy na konci léta 45, mohly být součástí konvoje ponorkového, který přepravoval vysoké německé funkcionáře a další poklady a jiné předměty do Argentíny, jak tady zmínil Argentínu Zdenek, ale také i ještě do té Antarktidy, do prostředí té Antarktidy. Jo? A tam zřejmě byla přepravena i jakási trvalá nebo kvazi trvalá německá přítomnost pro poválečné období. Vys potom projekt Higgjump, který vlastně ve skutečnosti nebyl žádný vědecký projekt, ale snaha o eliminaci tady tohohle hnízda těch nacistů v té Antarktidě. A ono tady jde o to, že ten velkoadmirál Karl Dönitz v jisté chvíli hovoří, nebo se nechal jako slyšet o jakési nedobytné pevnosti ve věčném ledu, kterou...
0: No to je právě údajně... to máš tu Neuschwabenland.
1: Ano, přesně tak. Jo. Která prostě byla budována a připravována právě tady pro tu záležitost. No a jak ten, ještě teda zmíním tu operaci Jump krátce, to probíhala na přelomu roku 1946 a 1947, kdy v podstatě byla flotila admirála Richarda Wirda údajně poražena kvazi diskoidními létajícími objekty, které vylétávaly prostě, nebo které operovaly při pobřeží tedy Antarktidy, ale i nad samotným ledovcovým příkrovem Antarktidy. Jo? S tím, že ten příběh toho Richarda Wirda v kontextu s Antarktidou plus ty jeho deníky, že jo, ty Wirdovy deníky, to je zase kapitola sama pro sebe, jo, to tady nechci nějakým způsobem rozvádět, jo. Ale ten Buchner a ten Bernhardt, mimo jiné, teda tam v těch svých materiálech uvádějí, že Hitler nechal tady ty své poklady uložit na úpatí bezejmenného ledovce Antarktidě, který se nachází v pohoří Muhlig Hoffmann. Jo, to Zdenku asi ti bude něco říkat, určitě Muhlig.
0: Jo.
1: No a tam byly zakopány v jakési jeskyni, která byla, asi bych řekl, jako nejlépe zapečetěna ocelovými, masivními ocelovými deskami. Jo. A tady ta německá ponorka, která měla ten úkol na starosti, údajně potom pokračovala v padbě do námořního přístavu Mar del Plata v Argentíně, kde se její posádka několik měsíců po skončení druhé světové války vzdala. Jo. A ono je oficiálně známo, že se v Mar del Plata vzdali nejméně dvě německé ponorky. A to U-977 a U-530. A to samozřejmě až relativně dlouho po skončení války v červenci, právě a v tom srpnu 1945. Takže jako určitě nemůžu doporučovat, jo, mě nepřísluší jako něco doporučovat, ale chtěl bych inspirovat, že pokud byste se dostali k těm materiálům od Buchnera a Wilhelma Bernharta, tak to si určitě nenechte ujít a určitě si to projděte, prostudujte, protože jsou to hodně zajímavé, byť samozřejmě velmi kontroverzní, ale velice zajímavé jako materiály. Jo. A oni jako poprvně byly vydány tuším v roce 92, v Americe.
0: 1991 vyšla ta knížka v 91. roce. No ten The Emerald Cup, jo. The Ark of Gold, The Quest of SS Lieutenant Otto Rahn of the Third Reich. Jo. Ten Svaragdový pohár, Zlatá archa.
1: No a to byl to bestseller prostě, ale undergroundové, jo, protože to fakt, jako ono se to údajně i množilo, to jsem se potom dozvěděl, jako ručně se to kopírovalo, jo, ty knížky prostě mezi lidmi. Takže já ti, Zdenku, zase předám slovo a vidím, jestli potom ještě na mě vyjde nějaký čas a pokračoval bych ještě potom.
0: Tak je 36, já jenom možná kousek toho řeknu té knize, aby se mohl pokračovat, jo? Nechci nějak moc brát času. Tam je v podstatě ten smaragdový pohár samozřejmě, to se nepíše jako normálně Buchner, ale to se píše Buechner, jo, takže vy, kteří to budete hledat na internetu, tak se to píše, on se ten člověk píše Buechner, jo, Buechner, jo. A Buechner, jo, já taky přesně nevím, jak se to čte, jo, takže radši to řeknu. Já taky ne, no prostě radši nevím, jo, tak radši řeknu, že to nevím, když to nevím, tak jo, takže se na to se podívejte a tam je zajímavé právě, že on, já jsem tu zmiňoval ten lapis exilis, jo, to znamená, že on tam právě, on vychází z té legendy právě toho, o tom čistém smaragdu z té Luciferovy koruny, jo. Takže ano, když se vlastně na to, jakoby, a tam ta operace, která vlastně tam probíhala v té knize, tam je to velice zajímavé, je to tam jakoby popisované i potom tak, jak Jarda tady popisoval prostě ty juboty, jo, ty ponorky, které vlastně mířily do té Antarktidy. Ale tam je zajímavostka ještě jedna loď, tam, protože se ztratila, že jo, jedna válečná loď, ale zjistilo se jako německá, a protože oni říkali jako, protože tam Rusové zajeli tu jednu z těch lodí, ale v podstatě ta jedna německá loď tam zůstala, jako jo. To už je teďka, nevím, jestli znáš tu historii o té jedné lodi ztracené, Jardo. To je hodně zajímavá, fascinující věc, proto možná, že bys to mohl trošku potom říct něco o tom, kdyby si chtěl. To je fakt jako taky jedna z takových zajímavých jakoby věcí, kromě těch ponorek, co jsi zmiňoval. A samozřejmě ty vůbec celkově, když se podíváme tady na ty jednotlivé části, tak je to skutečně jako zajímavé a je to fascinující, protože potom, když se podíváme na všechny ty další různé artefakty, které ti vlastně Němci, řekněme, oni tak pozbírali po tom celém světě, že my si musíme uvědomit, že samozřejmě to je globálního charakteru a myslím si, že oni se sbírají těch artefaktů hodně mnohem víc a my ani nevíme o těch všech artefaktech, to se k nám ani nedostane samozřejmě, protože my nemáme přístup do archivu tajných služeb, že jako to, jo, to jako už stačí to vlastně, když Obama, to byl rok, myslím, 2022 nebo kdy on vlastně odtajnil ty archivy, ve kterých se vlastně ukázalo, že v podstatě skutečně tajná služba ruská, tak samozřejmě i tajná služba Spojených států velice dobře věděli, že Hitler nezemřel, jo. Že prostě, a Koněv to řekl jasně, jo, se Stalinem, on řekl, Koněv se Stalinem řekl jasně, my nevěříme, že Hitler zemřel, jo, takže oni to jasně deklarovali jasným způsobem a i pochopitelně, potom samozřejmě přišel velice slavný historik z Harvardu, napsal knižku o Hitlerově smrti, tak se to udělalo jako tak jako úplně super, jak je to skvělé, jak je ten Hitler byl zničen. Samozřejmě, podle mě si myslím, že to je samozřejmě blábol, jo? Že samozřejmě Hitler nezemřel. Vemte si, kdybyste byli nejbohatším člověkem na světě, nejbohatším zlodějem, který ukradl, vlastně nekladete ani představit, co všechno všude nakradl, jo? Že byste tak jenom se prostě picli v bunkru, že? Čekali byste tam jako největší prachač na světě, byste tam čekali na svoji, vlastně na to, až přijdou Rusáci a pak se tam prostě odspicnete, že? Jako, no tak s Evou Braunovou, teď jsem si vzpomněl na to jméno, Eva Braunova se jmenovala, jo, Češka. S Evou Braunovou, jo. No tak samozřejmě, že to je podle mě blbost. Samozřejmě, že na nic nečekal, on už, když viděl, že se ti Rusové posunujou od toho roku 43-44, tak bylo jasné, že musí přesunout ty na to nakradené zlato do Argentiny, musí se lehce přesunout prostě do Argentiny, kde samozřejmě v té knižce Grey Wolf si přečtete tu fascinující detektivku, jak to mohlo celé probíhat a ty očití svědkové a ty všechny informace, které tam jsou, takže to doporučuju. Takže To jsou skutečně jakoby zajímavé věci, kdy máme tady parťáky Němce, kteří se přesouvají do Argentiny a máme tady parťáky Američany, kteří si přesouvají zlato a stanoví si potom v roce 44-45 jako základní měnu dolar. Že? Tak ti předávám slovo.
1: Jo. Takže já jsem tady jako naznačil tady ten příběh, který nám tu sděluje ten Bernhard a ten Buchner nebo Buchner, jakoby. Jo. A pojďme se na ten příběh teď podívat trošičku zverubněji. Jo. Všechno začalo v roce 1969 už, jo, v podstatě 10 let před tou Hartmannovou expedicí v roce 1979, kdy byl vězněný Rudolf Hess převezen do britské nemocnice z Německa, kde měl být léčen. Zřejmě ten Hess byl zapojen do plánování německého ústupu do Antarktidy a Jižní Ameriky, než odletěl na tu svoji finální anabázi do Skotska, jo, kde samozřejmě ho zatkli. Že jo. Vypadá to tak, že jeho mentor Hessův, Karl Haushofer, měl s celou věcí asi také, jo, něco prostě společného. A jakoby s tím, že v tom roce 1946 ten Haushofer údajně nespáchal sebevraždu, ale uprchl, aby později uskutečnil určité plány, které dlouhodobě koncipoval. No. A několik dní poté, co byl Hess převezen do nemocnice, obdržel bývalý člen posádky U530 klíč od bankovní schránky ve Švýcarsku. Ano, mimochodem, tady na tohle téma, když jsme zmínili Ferla, tak určitě si někde, jestli budete mít možnost, tak si sežente knihu Hess and the Penguins. No, tady tuhletu
0: Hess a tučňáci, no.
1: Ano, Hess a tučňáci, přesně tak. No a já, to je tak jako jenom taková vsuvka. No a teď já ještě teda řeknu ty další věci k tomu. No a ta schránka vedla k další schránce, ve které se nacházelo několik zapečetěných obálek. Velké množství hotovosti a cenných papírů a údajně i vzkaz podepsaný písmenem H. No, dávám do úzovky. No a tady ten bývalý člen posádky U530 obálky otevřel a našel v nich poslední odkazy, jakoby, já nevím, jak to nazvat, poslední odkazy říšské vrchnosti. Jo. Člen posádky dostal pokyn setkat se s kontaktní osobou, které ve své době Hitler velmi důvěřoval a osobně měl té osobě předat obsah tady těchto obálek. Tento kontaktní člověk byl zodpovědný za přenos jeho nejcennějšího majetku, nebo jeho nejcennějších majetků tehdy do Antarktidy, tehdy na konci druhé světové války, včetně tedy tohle Longinova kopie. A tím mužem byl právě ten s pod tím písmenkem H, neboli Hartmann, kterého měl Bormann a Hitler v posledních dnech války pověřit tajnou misí s několika ještě čerstvě, jako co stihli ještě vyrobit, no prostě novými, s několika novými německými ponorkami. No a tady ta skupina německých ponorek, kterých bylo zhruba, tam se ty údaje liší, nevíme přesně to číslo, od 3 do 12, byla později označena jako tzv. Führerův konvoj a byla součástí tzv. Severních únikových tras, které umožnily útěk mnoha nacistů a pravděpodobně i samotného Hitlera. Ano. S tím, že Adolf Hitler měl uprchnout tady touto cestou právě do té Jižní Ameriky, viz Grey Wolf, jo, ta publikace zmíněná Zdenkem. Ano. No, německý námořník udělal to, co mu bylo tady nařízeno a předal obálky plukovníkovi Hartmannovi. V první z těch obálek se nacházela zakódovaná zpráva profesora Karla Haushofera. Jehož systém víry přispěl významným způsobem k hledání archy úmluvy a jak už jsme se bavili před týdnem i legendární Agarty, jo? Legendární říše zvaná, podzemní říše zvané Agarta a tak podobně. Hartmann dokázal tady tuhle zprávu dešifrovat a získal tak přesnou polohu jakýchsi bronzových truhlic, které Adolf Hitler před koncem války v roce 1945 měl teda odeslat do Antarktidy. No a v té druhé obálce byly pokyny k obnovení a postup k obnovení Velké rady rytířů, v té době už dávno zesnulého Himmlera, kteří jakoby v tom obnoveném stavu budou fungovat na vlastní pěst a budou moci využívat sílu Longinova kopií k nastolení globálního mocenského řádu, ale jakéhosi nového druhu nebo nového typu, jo, než byly ty fantasmagorické vize toho Hitlera a těch jeho noshledů. No a následně tady ta organizace měla nést, ta obnovená měla nést jméno Rytíři svatého kopí. No a třetí obálka obsahovala velkou sumu hotovosti, která měla financovat právě založení tedy tohoto bratrstva a měla financovat i získání mystického, bych řekl, talismanu v podobě toho Longinova kopí. To znamená dostat se do Antarktidy, zafinancovat tu expedici a převést to zpátky, to Longinovo kopí z Antarktidy do Německa. No, a teď ten plukovník Maximilian Hartmann údajně skutečně dokázal zhruba do roku 1974 tady ten původní Himmlerův rytířský řád reorganizovat, ano, s tím ale, že pochopitelně neměli, ani nemohli mít dispozici onen starobílý hrad ve Velsburg. A v podstatě oni i sledovali s způsobem jiné cíle, jo? Jako jsem řekl. Ty ideje byly trošičku jiného typu a jiného charakteru. No a tady ti jedinci obnoveného rytířského řádu svatého kopí zjednodušeně řečeno vyměnili vojenské mundury za obleky obchodníků a místo zbraní v podstatě nosili kufříky s penězi. Byli naroubováni na bankovní, různorodé bankovní korporáty a to nejen v rámci samotného Německa, ale v podstatě v rámci celého světa. Jo. No a oni samozřejmě k dosažení toho svého cíle, vytvoření toho globálního mocenského uskupení, potřebovali obrovskou sílu, jakoby spirituální, duchovní. Jo? A k tomu jim mělo sloužit tady toto Longinovo kopí a proto získání tady tohoto kopí zpět v podstatě bylo úkolem číslo jedna, nejdůležitějším úkolem tady toho nového řádu. Jo? S tím, že naplánovat tady tuto utajenou expedici v roce 79, tak jako to není žádná sranda, jako utajit to v podstatě není ani možný. Jo? Nebylo možné v tom 79. Do té Antarktidy bylo tedy extrémně složité a extrémně nákladné. Ano. On v podstatě průběžně vznikal takzvaný deník Hartmannovy expedice a tady k tomu deníku se potom později dostal ten Wilhelm Bernhardt, který byl členem ty posádky na jedné z těch ponorek a Buchner, jo, na jedné z těch ponorek toho Führerova flotily v tom 45. roce. S tím, že ten Buchner potom uvádí, že ta cesta v podstatě probíhala letecky, loděmi, nakonec i vrtulníkem nějak v té Antarktidě, tak, aby se tedy dostali na to popsané místo. Já jsem přesvědčen o tom, nebo přesvědčen, tak to domnívám se, že určité množství, nevím jak velké, jo, informací v té Hartmannově a Bernhardtově knize jsou proloženy dezinformacemi a polopravdami. Jo. Už jenom z toho důvodu záměrně, aby ochránili lidi, kteří se tady této operace zúčastnili, protože kdyby pochopitelně jejich identita vešla v známost, tak asi by nedopadly dobře. Jo? Já si myslím, že to by byl mezinárodní, by z toho vznikl mezinárodní skandál. Jo? A buví co všechno dalšího. No a teď v podstatě tam potom ten další popis informací z toho deníku popisuje to místo s tím, že skutečně tam prostě